jádro všeho. Odvaha Jozua nestojí na jeho schopnostech, ale na Boží přítomnosti. Když máme jako církev setkání, shromáždění starších, lidé, kteří vedou jednotlivé sbory, tak pak je poslední jednající čas, kde hlasují jenom starší. A najednou tam vidíte převážně staré muže, velmi moudré, obětavé, vytrvalé, ale někdy tíhou života taky skleslé. Přemýšlím nad tím, že aby mohla církev žít a pokračovat, potřebujeme novou generaci odvážných vedoucích. Odvážné a rozhodné vedení neznamená nadřazené, majetnické nebo manipulativní, ale jenom dynamické, svěží, s odpovědností a energií. To bych si přál vidět. Toto je něco, co Pán Bůh dává do mého srdce. První věc. Druhá, přál bych si vidět církev vzdělanou. Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Zůstanu ještě u toho Jozua. Na tvé cestě tě bude provázet zdar, budeš jednat prozíravě. Moudrost a úspěch je zde podmíněn studiem Božího slova. To může znamenat více věcí. Jako křesťanské sbory dáváme důraz na osobní vztah s Ježíšem Kristem, a to i skrze modlitbu a čtení Bible. Dá se říct, že držíme ten princip rozjímání nad Božím slovem. Naši zakladatelé byli velmi vzdělaní lidé a my jsme po cestě na formální vzdělání rezignovali. Přál bych si vidět církev, kde kromě laiků a věřících, kteří čtou Bibli a rozumí ji, budeme podporovat mladé lidi i k formálnímu duchovnímu vzdělání, kde se tak nějak po cestě neodkloníme k lidovému pojetí a k dedukci, ale zůstaneme u učení a hlavně u učitele. Zaujal mě nedávno sbor v Ostravě Porubě. Něco jsem hledal na webu ohledně křesťanských sborů a nabídlo mi to taky facebookovou stránku Ostravy Poruby. A najednou jsem viděl, že oni žijí takovým jako intenzivním, pestrým, hezkým životem a dozvěděl jsem se, že i početně rostou a taky jsem spolupracoval s některými lidmi z toho sboru a zjistil jsem, že jsou velmi obětaví pro druhé. Když jsem se bavil s jedním z jejich starších, s Lukasem, tak jsem říkal, prosím tě, a jak ty to všechno stíháš při práci? A on říká, ne, já pracuji na plný úvazek a během toho si dodělávám vzdělání v Berlíně. A jsem říkal, wow, to je druhá věc, kterou bych si přál vidět v naší církvi, že v jakékoliv oblasti ohledně víry se budeme také vzdělávat. Jak to, že budeme číst Bibli a budeme ji rozumět každý jako věřící, že budou mezi náma lidé, kteří budou mít formální vzdělání. Třetí věc, kterou mi Pán Bůh dává na srdce, přál bych si vidět církev užitečnou. Jakub, 2. kapitola, 17. verš. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra se projevuje na skutcích, na činech. Ano, můžeme mít jen skutky bez víry, anebo víru bez skutku. Ale obojí je mrtvé. Propojením naší víry a skutků vzniká něco živého. Přál bych si vidět živou církev. Církev, která propojuje víru a skutky. Jak zní i heslo od Benedikta z Nursie, ora et labora, modli se a pracuj. Modlitba bez práce může být odtržena od reality a práce bez modlitby může postrádat hlubší smysl. Církev bez užitečnosti může být odtržena od reality. Přál bych si vidět církev, která je užitečná svému okolí. To může mít více rovin. Ta první je, že jako jednotlivci nežijeme sami pro sebe, ale jsme užiteční pro druhé. Ale i jako společenství můžeme být užiteční svému okolí. Nejde o to, abychom se utavili v nějakém aktivismu, ale tak nějak přirozeně žili svoji víru i skrze skutky ve svém okolí. Chystám se teď cestovat na Ukrajinu, do Sumy a mezi církví v Těrlicku a sborem v Sumě vzniklo partnerství, spolupráce. Oni o sobě ví,
komunikují mezi sebou, modlí se za sebe a taky se nějak podporují v tom, co dělají. A teď zjistili, že v sumě je jedna rodina, mají chlapečka, který má ortézy, takové trošku jako, které měl Forrest Gump, ještě úplně z jiné doby, a mu to dokonce se zarývá do těch nohou. A tenhle sbor v Těrlicku se rozhodl pro toho kluka najít tady nové ortézy, najít lékařské vyšetření, pozvali tu rodinu na 3 týdny. A někdy nemusíme dělat obrovské věci, ale můžou mít krásu a obrovskou hodnotu. Přál bych si vidět církev, která nežije jenom sama pro sebe, ale je užitečná pro své okolí. 4. věc, kterou bych si přál vidět, je církev respektující. Filipským 2:3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je moudro. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mám dojem, že jsme se jako církev spíše vymezovali vůči nevěřícím, vůči jiným věřícím. Stali jsme se takzvaně exkluzivní. Můžeme mít dojem, že se jedná o čistotu víry. Ale můj dojem je, že se spíše jedná o nadřazenost a možná i o nevědomou aroganci. Abychom si udrželi své přesvědčení a hodnoty, nemusíme zpochybňovat přesvědčení a hodnoty druhých. Pokud se zaměřujeme na vymezení vůči druhým, možná si nejsme ve skutečnosti jisti sami sebou. Můžeme zůstat ve spoustu postojích třeba konzervativní, nemusíme ztratit svůj pohled na život a přitom můžeme respektovat lidi s jiným pojetím života. Přál bych si vidět církev, která má respekt a úctu k lidem, kteří jsou jiní. No a poslední věc, kterou mi Pán Bůh dává tak nějak na srdce, je přál bych si vidět církev otevřenou. Jakub 4:8. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text je pro mě zajímavý. Nemluví o těch, kteří jsou věřící a kteří jsou nevěřící, ale o těch, kteří se k Bohu přiblížují. To znamená, že tím pádem se můžeme od Boha třeba vzdalovat nebo ve vztahu s ním stagnovat. Jako církev se někdy hodně zaměřujeme na evangelizaci, na hlásání, na proklamaci evangelia. Asi je to dobré. Nevím sice, jaké to přináší ovoce, ale osobně mi chybí s Pánem Bohem žít a poznávat ho během událostí života. Sdílet víru v Pána Boha s druhými ne jako informaci, ale jako kousek společné cesty. Když říkám události života, tak mě napadají minimálně takové ty základní, když člověk přijímá Ježíše Krista do svého života, když se nechává pokřtít, když se ožení, když se mu narodí dítě nebo třeba když někdo umře. Přál bych si vidět církev, která svou víru nejenom tolik jako hlásá, ale žije ji s lidmi okolo sebe. Před pár lety jsem si říkal, já chci svoji víru sdílet s lidmi okolo sebe. Chci o ní říct druhým. A tak jsem připravil 2 koncerty. Koncert Pavla Helana a koncert Oborohu. A bylo to fajn, ale nepřišlo moc lidí. A tak nějak jsem byl zklamaný. Jsem si říkal, Petře, nedaří se ti to. A potom můj taťka měl rakovinu, zemřel a připravili jsme pohřeb. A taťka byl kamionák, holubář a tak nějak žil v těch vesnicích mezi lidma a žil taky propojený s církví. A když jsme udělali jeho pohřeb, tak na tom pohřbu ten kostel praskal ve švech. A najednou na tom pohřbu mohlo zaznít ne proklamované evangelium, ale takové to radujte se s radujícími, v téhle chvíli spíše plačte s plačícími, a taky to, že Pán Bůh jednou setře každou slzu a najednou můžete zažívat tu dobrotu Boha, to, jaký Pán Bůh je uprostřed těch událostí, ale nejen v nějaké úzké bublině. Já bych si vlastně přál vidět církev, která žije s lidma, žije svoji víru v Pána Boha, ale uprostřed těch událostí, která tolik neproklamuje svoji víru slovy, ale žije s Bohem a žije s lidmi okolo sebe. Tak vím, že toho mám mnoho na srdci, nebo jsou to věci, které tak nějak vnímám od Pána Boha, ale to je 5 základních, možná silně řečeno hřiven, ale věci, které vnímám. Přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou.

0: Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a připodobňuje nás Ježíši. Tyto skutečnosti osvětlí v pokračování celoročního seriálu úvah kazatel Jaroslav Pokorný, a to v pořadu Nejen chlebem, který naladíte dnes v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Vítám všechny příznivce dobré hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další Čaj do páté a u mikrofonu Helena Bredfeldová. Vám si dnes dovolí připomenout jedno pro příznivce nejen jazzu významného výročí. 26. května 1926 se totiž narodil jeden z nejvlivnějších jazzových muzikantů Miles Dewey Davis III., neboli Miles Davis, americký trumpetista, kapelník, skladatel, jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších osobností v historii jazzu a vůbec hudby 20. století. Během své kariéry, trvající více než 5 desetiletí, stál v popředí několika významných trendů jazzu. Připisuje se mu v uvozovkách vynález bebopu, cool jazzu, hard bopu, third streamu, modálního jazzu, avantgarde jazzu a především vlivné osobnosti v oblasti jazz fusion. Jeho odkaz ovšem inspiroval celou řadu rockových, klasických i hip-hopových muzikantů a dalo by se říci, že mnoho let po své smrti, zemřel 28. září 1991, ještě stále vlivným je. Udělat hodinový profil, kde bychom obsáhli všechny významné milníky jeho kariéry, je nadlidský úkol, nevlešel by se ani do 3 čajů do páté, proto naše symbolická omáž neboli pocta bude jen náznakem toho, co se můžete o Milesovi dovědět, co je o něm známo a také, co si o něj můžete poslechnout. Pokud se vám ta muzika zalíbí, je to trošku těžší kalibr, než obvykle v Čaji do páté vysíláme, tak si můžete dohledat a nebude vás to stát žádné dlouhé hledání, protože nejenom, že mnohé jeho desky byly vydány v mnoha vydáních, ale také inspiroval celou řadu interpretů, takže jeho skladby se hrají vytrvale a stále víceméně jako už jazzová, hip-hopová a bebopová klasika. Pokud by vás zajímala jeho osobnost, já samozřejmě budu mít čas zmínit jenom několik maličkostí, tak dobrým zdrojem informací o tomto úžasném hudebníkovi a velmi rozporuplné lidské osobnosti obsáhla autobiografie Miles, kterou napsal ve spolupráci s novinářem Quincy Truppem a česky vyšla roku 2011. Je už poměrně obtížně dostupná, ale v knihovnách jistě k dispozici bude a jazzoví fandové ji jistě mají ve svých knihovnách. Na úvod jsme si pustili píseň On Champs-Élysées z alba Miles Davis A Day in Paris. On sám byl Paříží nadšen, mnohem inspirován, už také proto, jak si třeba za chvíli připomeneme, že mu připadalo, že na rozdíl od Ameriky je v Paříži vítán a není mu předhazován jeho černošský původ. On sám tu segregaci vnímal velice úkorně a přišlo mu, že evropské publikum je daleko vstřícnější a nerozlišuje podle barvy pleti. Následující 2 ukázky budou z jeho, dalo by se říci, skoro nejslavnějších skladeb. Bude to Blue in Green z alba Kind of Blue, které nahrál v roce 1959 s Johnem Coltraneem a Billem Evansem a titulní píseň z alba Milestones, které vyšlo roku 1958 a kde už bylo možno slyšet budoucí podobu jeho kvintetu, který spolu s ním tvořili hudebníci Coltrane, Adderley a Chambers. Takže přeji příjemný poslech.

Tak něco málo o Milesovi. Už jsme si říkali, koho všeho a které všechny hudební směry, kromě tradičního jazzu, ovlivnil. Samozřejmě mnozí jazzoví puristé období jeho tvorby po roce 1980, tedy od alba Beaches Brew a dál, ho vnímají poměrně úkorně, že už ta muzika se nedá nazývat jazzem. Naopak mnozí ho vítají jako inovátora, takže názor si můžete udělat sami vlastním poslechem. Ke konci života už měl dost velké zdravotní problémy, takže už toho mnoho nenahrál, ale ta stará alba se stala opravdu, dalo by se říci, jazzovou klasikou. Zajímavostí je, že Davis nebyl rozhodně z žádné chudé rodiny. Narodil se v, dalo by se říci, bohaté afroamerické rodině v Altonu ve státě Illinois, kousek od St. Louis. Měl starší sestru Dorothy a mladšího bratra Vernona. Jeho matka Cleota May z Arkansasu byla učitelkou hudby a velice dobrou houslistkou. Naopak jeho otec Miles Dewey Davis Junior, tedy druhý v pořadí toho jména, rovněž původem z Arkansasu, byl zubařem. Rodina vlastnila mnoha hektarové panství poblíž Pine Bluff Arkansasu s výnosnou farmou. Byl velice tedy dobře podpořen. Svoji první trubku dostal v roce 1935, tedy ještě před dovršením 10 let. Byl to dárek od Johna Eubankse, přítele jeho otce. Poté bral týdenní lekce od, jak sám říkal, nejvlivnějšího hudebníka jeho života, Elwarda Buchanana, učitele a hudebníka, který byl pacientem jeho otce. Proti tehdejší módě Buchanan zdůrazňoval důležitost hry bez vibráta a Davis řekl, že právě, že kdykoliv se pokusil hrát s velkým vibrátem, tak ho Buchanan bez zaváhání plácnul a snažil se ho to odnaučit. Rodina se brzy přestěhovala na adresu Kansas Avenue ve východu San Luis. Ve své autobiografii Davis uvedl, ve věku 12 let se hudba stala nejdůležitější věcí v mém životě. Ke svým 13. narozeninám mu otec koupil novou trubku, pochopil totiž, že dítě bere hudbu velice vážně a Davis už tak brzy začal hrát v místních kapelách. Další lekce hry na trubku absolvoval u Josepha Kustata, hlavního trumpetistu St. Louis Symphony Orchestra, měl tedy velice dobrého učitele už od dětských let a také od těch dětských let vystupoval v různých talentových show. V roce 1941 v 15 letech začal navštěvovat střední školu East St. Louis Lincoln High School, kde se také

stal členem pochodové kapely a účastnil se řady hudebních soutěží. Ve své autobiografii pak uvádí, že právě v těchto soutěžích byl výrazně diskriminován kvůli své rase, ale zápětí dodal, že zkušenosti podobného ražení z něho udělali daleko lepšího hudebníka. Ta účast soutěží ho také podnítila k tomu, aby začal studovat i hudební teorii, nejenom praktickou hru. Takže my si pustíme další dvě písně, nebo skladby, dalo by se říci. Je to skladba Solar, titulní ze stejnojmenného alba z roku 1959 a jedna z nejproslavnějších jeho písní I Never Entered My Mind z alba Working with the Miles Davis Quintet z roku 1961.

Dnešní čaj do páté věnujeme symbolicky Milesi Davisovi. 26. května roku 2026 by se tento hudebník dožil 100 let a celý jazzový hudební svět si ho s úctou připomíná. My si připomínáme pár zajímavostí z jeho dětství, samozřejmě nemůžeme obsáhnout celý jeho životopis, ale stojí za to připomenout si několik zajímavostí, které inspirovaly počátky jeho kariéry. V září roku 1944 přijal otcovu nabídku, aby se věnoval studiu hudby na Juilliard School of Music v New Yorku, jedné z nejprestižnějších, dalo by se říci, hudebních univerzit. Po úspěšném absolvování konkurzu navštěvoval tedy nutné hodiny hudební teorie, také hru na klavír a přepisování. Dost často hodiny vynechával a během studia trávil velkou část svého času v klubech, kde hledal svého idola Charlie Parkera. Podle jeho vlastní připomínky mu Coleman Hawkins řekl, prosím tě, věnuj se studiu na Juilliardu a zapomeň na Birda, tak se přezdívalo Charlie Parkerovi. Ale samozřejmě se Davis nenechal odradit, Parkera našel, připojil se ke skupině štambgastů v Minton Monroe's Harlemu, kde každý večer pořádali jam session a tam samozřejmě kromě Charlie Parkera potkal Kennyho Clarka, Thelonia Monka, Fats Navarro a Freddieho Webstera, tedy vynikající muzikanty. V roce 1945 nahradil Dizzyho Gillespieho kvintetu Charlieho Parkera, tedy velice rychle svůj idol dokázal najít. V klubech na 52. ulici vystupoval s Coleman Hawkinsem a Eddiem Lockjawem Davisem. Poprvé nahrával, samozřejmě pro tehdejší rozhlasovou stanici, 24. dubna 1945, když vstoupil do studia jako sideman kapely Herbieho Fieldse. Během následujícího roku poprvé nahrával jako hlavní zpěvák s Miles Davis Sextetem, Earlem Colemanem a Ann Baker, což byl jen z mála případů, kdy doprovázel zpěváka. Pravda je, že jeho vlastně účast v Parkerově skupině Ribbopers byl vlastně milníkem v jeho kariéře a také už to první nahrávání určilo styl, pro který se později proslavil. V Parkerově skladbě Now's the Time zahrál Davis solo, které podle mnohých pozdějších kritiků přeznamenalo vznik cool jazzu. Poté se připojil k big bandu vedeném Bennym Carterem a znovu hrál s Parkerem a Gillespiem. V červnu 1946 hrál s Parkerem ve studiu a v létě zahájil spolupráci s Charlie Mingusem, dalším idolem svého hudebního života. My si teď poslechneme ukázky z alb Miles Ahead z roku 1957, kde právě hraje s Gillem Evansem. Bude to titulní skladba tohoto alba a konečně jedna ze zase nejčastěji hraných a nejčastěji obdivovaných skladeb Milese Davise, titulní z alba Seven Steps to Heaven. Ať se vám dobře poslouchá.

tomto krátkém čase nedokážeme obsáhnout zdaleka všechna důležitá fakta o Marsově životě, tak si připomeňme jeho nejvýznamnější alba. Byly to s Gillem Evansem Sketches of Spain, jeho vlastní album Milestones, Kind of Blue z roku 59, album Someday My Prince Will Come z roku 61, již změněných Seven Steps to Heaven z roku 63, Miles Smiles z roku 67, In a Silent Way z roku 69 a koncertní nahrávka Agartha, která inspirovala jméno jednoho českého klubu a také jedné kapely. Toto album nahrál Davis v roce 75. Za zlomovou desku a víceméně nejlépe prodávanou v jeho historii je dvojalbum Bitches Brew z roku 1970. V 80. letech už zapojil mladší hudebníky a popové zvuky do alb, jako byl The Man with the Horn z roku 81 nebo You're Under Arrest z roku 1985 a konečný album věnované bojovníkovi proti apartheidovi Desmondu Tutu a to bylo album Tutu z roku 86. Stojí za to si připomenout, že byl celkem 32krát nominován na Grammy a celkem 8 jich získal. Bylo to poprvé v roce 1960 za nejlepší jazzovou skladbu Sketches of Spain. Samozřejmě ocenění získalo i Bitches Brew. Nejlepší jazzový instrumentální výkon jako solista byl oceněn Grammy v roce 82 na albu We Want Miles. Tentýž, tedy instrumentální výkon roku, zopakoval i v roce 86 za album Tutu a v roce 89 za album Aura. Cenu za celoživotní dílo dostal v roce 1990, tedy rok před svou smrtí. Už posmrtně za nejlepší instrumentální R&B výkon získal ocenění za album Dubap. Takže dá se říci, že posmrtné poslední Grammy v roce 1993 bylo za nahrávku živého koncertu Miles and Quincy Live in Montreux. Závěr našeho pořadu věnujeme zajímavé reflexy, které se k již zmíněnému milníku, to znamená z tému výročí jeho narození, objevilo v vydavatelství Bivak Records, kde Libor Šmoldas se svým nově vzniklým kvartetem zvolil velice zajímavou symbolickou poctu s názvem Sorry Miles, kde vlastně jakoby fascinován Davisovým životem a hudbou se pokusil vytvořit jednak vlastní kompozice inspirované Milesem, především jeho výtvarnými díly, protože Miles kromě hudby tvořil také malířské dílo. Tak také se vrátil ke skladbám, které jsou sice Miles Davisovi připisovány, ale jejich autorství není zcela jednoznačné. My si ovšem pustíme ty dvě pocty, které Libor Šmolda si vytvořil jako vlastní skladby na album Sorry Miles. Bude to titulní a konečně píseň Square Head, neboli Krychlová hlava, kterou právě inspiroval jeden vizuál, který vytvořil Miles Davis. To je z dnešního Čaje do páté vše. Doufám, že se vám hudba Milese Davise líbila a symbolickou poctu k jeho stému výročí narození jste si vychutnali podobně jako já. Lučí se s vámi od mikrofonu Helena Bretfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května. Při generální audienci papež pokračoval v katechezích o liturgii na základě dokumentů druhého Vatikánského koncilu. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky. Zopakoval, že válka konflikt neřeší, ale násobí utrpení a nenávist. Podobný apel vyslovil také v úterý večer při rozhovoru s novináři v Castel Gandolfu. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv každého člověka. A na závěr přineseme komentář rektora papežské Gregoriánské univerzity profesora a jezuity Dariuše Kovalčika na téma umělá inteligence a univerzita. Příjemný poslech. V katechezi při generální audienci pokračoval Lev XIV. Ve výkladu dokumentů druhého Vatikánského koncilu. Dnes podruhé probíral liturgickou konstituci Sacrosanctum Concilium, hovořil o rovnováze mezi tradicí a reformou a za klíčové kritérium označil prospěch celého společenství církve.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a vítejte.
1: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive.
0: Ve své encyklice Mediator Dei píše ctihodný Pius XII, že církev je živý organismus. Proto i v oblasti posvátné liturgie při zachování integrity své nauky roste a vyvíjí se, adaptuje a přizpůsobuje okolnostem a požadavkům, které v průběhu času vyvstanou. V naprosté kontinuitě s tímto principem shledává druhý Vatikánský koncil v úvodu konstituce Sacrosanctum Concilium jako svůj zvláštní úkol postarat se také o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilní zasedání bylo skutečně jednotné v úsilí neustále prohlubovat křesťanský život věřících, lépe přizpůsobit potřebám naší doby instituce podléhající změnám, podporovat všechno, co může přispět ke sjednocení všech věřících v Kristu a posilovat vše, co může být pro všechny pozváním do církve.
1: In quel momento storico
0: v onom historickém okamžiku bylo velice zřetelné, že je nezbytné obnovit obřadní formy, jimiž po staletí uskutečňovala církev své poslání oslavovat Boha a posvěcovat křesťanský lid. Díky liturgickému hnutí dozrálo přesvědčení, později vyjádřené svatým Janem Pavlem II., že existuje velice úzké a organické spojení mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve. Církev nejen koná, ale sama se také vyjadřuje v liturgii a z liturgie čerpá životní sílu. Aby usnadnila věřícím přístup k bohatým darům milosti, které vyvírají z posvátné liturgie, ukazuje konstituce Sacrosanctum Concilium směr velmi vhodně formulovaným a stručným výrokem. Zachovat zdravou tradici a otevřít cestu oprávněnému pokroku. Papež Benedikt v takto pojatém plánu spatřoval reformní program koncilních otců v rovnováze mezi velkou liturgickou tradicí minulosti a budoucností. Připomněl, že nezřídka se nešťastným způsobem proti sobě staví tradice a pokrok, zatímco ve skutečnosti se tato dvě pojetí doplňují. Sama tradice v sobě nese určitým způsobem i pokrok. Mohli bychom říci, že řeka tradice v sobě nese i svůj pramen a míří k ústí. Koncil potvrzuje legitimitu takového pokroku zakořeněného v autentické tradici a rozlišuje v samotné liturgii složku neměnnou, ustanovenou Bohem, od částí podléhajících změnám, které se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Ke změnám tohoto druhu docházelo během staletí neustále, aby tak bylo věřícím umožněno plodně se účastnit prostřednictvím obřadního jednání na Kristově velikonočním tajemství, které je základem křesťanské víry. Bohoslužba církve se tedy vtělila do jednotlivých kulturních forem různých historických epoch a stala se tak schopnou je ovlivňovat a dokonce je přímo proměňovat. Liturgie se tak v průběhu staletí stala hnací silou evangelizace. I dnes je třeba obnovit tuto energii v kontinuitě s autentickou a živou katolickou tradicí, tedy v dynamice zaměřené na to, aby uváděla věřící do plnosti pravdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato.
0: Chápeme tedy, proč koncilní otcové doporučovali, aby reforma obřadů vždy odpovídala jak opravdovému a jistému užitku církve, tak také důrazu na to, aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují. Pro dobro celé církve musí každé reformě vždy předcházet důkladné teoretické zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního. Koncilní nauka nás takto zve, abychom se vyvarovali dezorientace věřících, tedy aby nikdo nic nepřidával, neodebíral nebo z vlastní iniciativy neměnil. Rozvoj, o němž hovoří koncilní konstituce, tedy není ohrožením společenství církve. Naopak, usiluje o její posílení a podporu.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Chci proto povzbudit všechny, kdo jsou povoláni k přípravě slavení posvátných tajemství, a zvláště kněze, kteří konají svou službu předsedajících liturgii, aby měli vždy na zřeteli úctu k liturgickým textům a řádu. Tato úcta vyvěrá z niterného přístupu disponovanosti a důvěry k Bohu a projevuje se pokorou před Boží velikostí a upřímnou věrností společenství církve. To byla katecheze papeže Lva XIV. Při generální audienci. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Se znepokojením sleduji válku na Ukrajině, která v těchto dnech výrazně nabývá na intenzitě. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s těmi, kdo trpí v důsledku nedávných útoků, jejich terčem se stali i civilisté. Válka problémy neřeší, ale přitěžuje jim. Neposiluje bezpečnost, ale násobí utrpení a nenávist. Tam, kde dopadají rakety a drony, upadají také naděje. Jsou ničeny domy a místa modlitby, jsou ničeny životy nevinných lidí. Všechny národy zasažené válkou svěřují ochraně Panny Marie, Královny míru.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della pace.
0: Řekl papež v závěru generální audience.

0: Vyvoláváme stále větší nenávist a násilí nikam nevede. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv všech. To zdůraznil papež Lev také včera večer při rozhovoru s novináři před odjezdem z Castel Gandolfa. První dotaz navázal na pondělní prezentaci první encykliky Lva 14. věnované antropologickým otázkám v éře umělé inteligence.
1: Già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in anthropic.
2: I hned po prezentaci encykliky pokračovaly rozhovory s představiteli Anthropic. Obě strany se shodly, že je zapotřebí v dialogu pokračovat a usilovat o neozbrojenou umělou inteligenci. Válka se dnes vede prostřednictvím umělé inteligence, jak to vidíme na různých místech světa, například v Libanonu. A nemyslí se na lidské životy, na lidi, kteří jsou oběťmi toho všeho. Chtěl bych tedy znovu apelovat na mír.
0: Na dotaz ohledně italských aktivistů zatčených v Izraeli papež konstatoval.
2: V této věci je potřeba apelovat na respektování lidských práv pro všechny. Bohužel lidé žijící v Gaze stále ještě nedostávají humanitární pomoc. Z toho se potom odvíjejí také různé protesty, včetně těch účastníků flotily. Chtěl bych znovu nejen vyzvat, ale apelovat na všechny autority, aby pomohli lidem v Gaze. Pomohli jim už teď a zahájili rekonstrukci. Lidé tam nadále velmi trpí. Vyvoláváme stále větší nenávist, násilí k ničemu nevede. A děje se to na všech stranách. Proto je zapotřebí vrátit se k vyjednávání, řešit problémy prostřednictvím dialogu a respektovat lidská práva všech.
0: Řekl papež v úterý večer před odjezdem z Castel Gandolfa.

0: Umělá inteligence může zásadně změnit vzdělávání, ale neměli bychom se toho bát, říká v komentáři k encyklice Magnifica Humanitas profesor a jezuita Dariusz Kowalczyk, nedávno jmenovaný prezidentem Collegia Maxima Papežské Gregoriánské univerzity, což je funkce odpovídající rektorovi univerzity.
1: Když se Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas odvolává na obraz Nehemiáše, který obnovuje hradby Jeruzaléma, může nás napadnout něco o vysokých školách, místech, jimž byl svěřen zvláštní úsek hradby v éře umělé inteligence. Papež přímo poukazuje na to, že na poli univerzity se objevuje velká výzva integrace poznání, tedy propojování různých oborů poznání a způsobů ověřování faktů.
0: Encyklika přesvědčuje, že technika je od samého počátku zapsána do našich dějin jako hluboce lidská činnost. Vysoké školy, včetně církevních, by měly tuto větu vnímat jako výzvu k tvůrčímu využívání umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, při analýze pramenů a ve výuce. Nástroje umělé inteligence mohou urychlit získávání poznatků, usnadnit mezioborovou spolupráci a rozšířit přístup k vědeckým zdrojům, a to i pro akademická prostředí, která byla dosud ekonomicky marginalizována. AI může zásadně změnit školství a neměli bychom se toho bát.
1: Zároveň encyklika varuje před redukcí myšlení na algoritmus. S odvoláním na Platóna připomněl Lev XIV., že nejhlubším věcem se člověk učí až po dlouhé době a velkém úsilí. Úkolem vysokých škol je tedy chránit pomalost dozrávání myšlenek. Nejde v tom o jakýsi konzervativní reflex, ale o obranu lidskosti. Hygiena pozornosti, tedy takový rytmus života, který zahrnuje ticho, seriózní studium, četbu a uvážlivou výměnu myšlenek, je dnes součástí plnohodnotného akademického vzdělání, nejen v kněžském semináři.
0: Pro církevní vysoké školy otevírá encyklika významný prostor. Teologie, filozofie a společenské vědy mohou společně vypracovat etická kritéria pro hodnocení systému AI. Kritéria založená na důstojnosti člověka, společném dobru a solidaritě. To jsou věci, s nimiž si čistě technické prostředí neporadí. Encyklika Magnifica Humanitas nedává hotové odpovědi, ptá se však, jakým stavitelem chceš být? Chceš stavět babylonskou věž nebo hradby Jeruzaléma? Toto je otázka adresovaná každému rektorovi, každému vysokoškolskému učiteli, každému studentovi.
1: Slyšeli jste komentář k encyklice Magnifica Humanitas profesora a jezuity Dariusze Kowalczyka.
0: To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

pojď půjdeme po břehu Dyje. Voda nám světa hřích z ramen smije. Všechno zlé odnese, omije rány. Vzpomenem, jak bylo, co zůstalo, co zbylo, co bude s námi. Pojď půjdeme po břehu Dyje. Po pravdě řekneš, jak se ti žije. Snad se uslyšíme v listí vrb a lip. Co se nám to stalo? Zda z nás nezůstalo něco v písních ryb.

Pista, kde uléhá.

0: A krátce před 6. hodinou nabízíme myšlenku na den, kterou budeme čerpat z knihy Být blíž Anny Pinknerové.
1: Myslím, že jsem na to přišla. Objevila jsem, proč mě tak zrušuje a zároveň dojímá představa, že Bůh žije ve mně. Vzdala jsem se nároku to pochopit, nedokázala bych to. Neustále jsem si však s tou myšlenkou pohrávala, převalovala ji v hlavě, představovala si, co vlastně všechno může znamenat. A zdá se mi, že jsem na stopě. Pekla jsem bábovku. Co jsou děti z domu, nepeču už tak často, avšak o to víc si to užívám. Peču totiž ráda. Soustředila jsem se na tu práci, abych nepopletla poměry nebo nezapomněla na něco důležitého, jako třeba na prášek do pečiva, který je sice nenápadnou, ale moc důležitou součástí nadýchané buchty. Moc jsem si přála, aby se mi to povedlo. Ne, že bych se potřebovala vytáhnout, jak jsem skvělá kuchařka, ale chtěla jsem potěšit. Pečlivě jsem šlehala vejce do pěny a přidávala další ingredience, vymazala a vysypala jsem bábovkovou formu a vyhřála troubu. Každou tu jednotlivou operaci jsem prováděla pozorně a soustředěně tak, jak jsem nejlépe dovedla. Těšila mě každá drobnost toho procesu, jako třeba kapka rumu na lepší rozmíchání kaká a pro přitažlivější vůni, nebo hrst ořechů hozená na dno formy před nalitím těsta. Myslím, že jsem do všeho vkládala svou lásku. Řekla bych, že jsem šleháním těsta na bábovku uctívala Boha. Proč ne? A pak jsem si představila, že Bůh, který žije ve mně, vlastně mýma rukama a mým srdcem peče tu bábovku se mnou. Nejen proto, abych to zvládla dobře udělat, ale možná i proto, že si to chce sám užít. On touží sdílet můj život, mé radosti i strasti, mou tvořivost i mou lásku. Jistě ho těší mé radosti. Jistě se mu líbí, když tvořím něco s potěšením. Vstrčila jsem formu s těstem do trouby, nařídila si kuchyňskou minutku a musela jsem se posadit, abych vstřebala ten objev. Bůh právě zažil, jaké to je s láskou péct bábovku. Učinila jsem pevné předsevzetí, že si musím dávat dobrý pozor, abych ke všemu, co dělám, přistupovala tak, aby se mu to líbilo.

Je krátce po 6. hodině, čtvrtek 28. května a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Čtvrtek po letnicích, tedy po slavnosti seslání Ducha Svatého, je v katolické církvi svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Emila, mučedníka pro víru z 3. století. A kdo má svátek v občanském kalendáři, je to Vilém. Jméno pochází ze starogermánských slov vilo, to je vůle, a helm, helmice. Znamená tedy člověk, jehož předností je silná vůle. Nositelům jména Vilém k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu se nyní pojďme začít do 10. kapitoly Markova evangelia.

Přišli do Jericha. Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák, Timajův syn Bartimájos. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal volat: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: Buď dobré mysli, vstaň, volá tě. On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: Co chceš, abych pro tebe udělal? Slepec odpověděl: Mistře, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

0: Na četbu Evangelia nyní navážeme modlitbou ranní chvál. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme svátek našeho Pána Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. My však použijeme dnes jen závěrečnou modlitbu ze svátku, jinak budeme vycházet ze 4. týdne žaltáře v tištěné podobě strany 1330, pro novější vydání breviáře strana 1330 a pro starší 1198. 1198. Je to totiž svátek nový, který není v tištěné verzi a v mobilní aplikaci není jiná možnost než svátek. Proto ať si vy, posluchači, kteří se modlíte elektronicky, najdete čtvrtek 25. června. Tam jsou právě texty ze 4. týdne žaltáře. Tedy vy, kdo máte elektronické zařízení pro modlitbu, čtvrtek 25. června. A ještě zopakuji stránky pro vás, kteří vlastníte papírové vydání breviáře, pro novější vydání strana 1330 a pro starší od strany 1198. 1198. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Hospodine, uslyš hlas můj, milostivý obličej svůj, račiš ke mně nakloniti a prosby mé vyslyšeti.
1: Vysílá je duch můj vroucí, dříve nežli slunce skvoucí. Nás v přibýtcích osvěcuje, dobrým i zlým posluhuje.
0: Naše kroky vždycky spravuj, na všech cestách nás ochraňuj, ať v tebe pevně doufáme, věrně v dobrém pracujeme.
1: Dej to z otcovské milosti, z plné zásluhy Kristovi, štědrý dárce Duchu Svatý, Bože nedílné podstaty.
0: Kéž obraz Boží nesouce, v Krista v kořenění souce, po veškeré práci zdejší, máme v nebi život věčný.
1: Dej, ať záhy dojde tvé milosti, Hospodine.
0: Hospodine, slyš moji modlitbu, pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě. Vyslyš mě pro svou spravedlnost.
1: Nepoháněj na soud svého služebníka, nikdo z živých není před tebou spravedlivý.
0: Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, k zemi srazil můj život, uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
1: Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strnulo vnitru.
0: Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, myslím na skutky tvých rukou.
1: Rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země.
0: Rychle mě vyslyš, Hospodine, neboť můj duch malátní.
1: Neskrývej přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť k tobě zvedám svou duši.
0: Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, k tobě se utíkám.
1: Pouč mě, abych konal tvou vůli, vždyť ty jsi můj Bůh.
0: Dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem.
1: Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine.
1: Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.
0: Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete.
1: Radujte se s ním, radujte se. Všichni, kdo jste nad ním naříkali.
0: Abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje. Abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
1: neboť tak praví Hospodin, hele přivalím na ně blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů.
0: Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat.
1: Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším. V Jeruzalémě naleznete útěchu.
0: Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou. Náš Bůh si zaslouží chvály.
0: Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Opěvujte našeho Boha, neboť je milý. Zaslouží si chvály.
1: Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozptýlené z Izraele.
0: Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje.
1: Určuje počet hvězd, každou z nich nazývá jménem.
0: Velký je náš Pán a přemocný, jeho moudrost je bez míry.
1: Pokorné Hospodin pozvedá, bezbožné však ponižuje k zemi.
0: Opěvujte Hospodina děkovnou písní, hrejte mu na citeru našemu Bohu.
1: Který mračny zatahuje nebe, déšť připravuje zemi.
0: Dává vypučet na horách trávě a bylinám, aby sloužili lidem.
1: Dobytku poskytuje potravu i krkavčím hlátkům, když k němu křičí.
0: Nemá potěšení v síle koně, nemá zalíbení ve svalech muže.
1: Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, kdo spoléhají na jeho dobrotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Náš Bůh si zaslouží chvály. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

0: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána.
1: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána.
0: Tvá pravice mě podpírá,
1: hledám tě od časného rána.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána. Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpusť nám naše hříchy.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpusť nám naše hříchy. Bůh je spása svého lidu, proto ho oslavujme a volejme.
1: Bože, ty jsi náš život. Požehnaný jsi Otče našeho Pána Ježíše Krista. Ty jsi tak nesmírně milosrdný, že jsi nám daroval nový život.
0: Abychom měli živou naději skrze zmrtvých vstání Ježíše Krista.
1: Ty jsi stvořil člověka k svému obrazu a v Kristu jsi ho obnovil.
0: Učiň, ať jsme Kristu podobni.
1: Do našich srdcí zraněných závistí a nenávistí
0: vlej lásku svatého ducha.
1: Dej dělníkům práci, hladovým chléb a zarmouceným radost.
0: Všem lidem svou milost a spásu.
1: Bože, ty jsi náš život.
0: A připojme modlitbu Páně.

0: Dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Ve čtvrtek 8. týdne v mezidobí čteme z knihy Job, začátek 11. kapitoly. Podtitul Sofar vykládá obvyklý názor na utrpení. Slova se ujal Sofar z námi a řekl, má zůstat mnohomluvnost bez odpovědi a pravdu má mít mluvka. Tvé tlachy, že by umlčeli muže. Žvaníš a nikdo tě neusadí. Říkáš, pravda je to, co tvrdím, jsem nevinný v božích očích. Kdyby tak promluvil Bůh a své rty otevřel proti tobě, zjevil by ti tajemství moudrosti, neboť dávají obdivuhodnou radu a pochopil bys, že Bůh ti odpouští velkou část viny. Našel jsi snad, co je v Bohu nepřístupné, dospěl jsi snad k dokonalosti všemocného, nad nebesa je vyšší, co pořídíš, než podsvětí hlubší, co poznáš. V rozsahu je delší než země a širší než moře. Jestliže Bůh přichází a vrhá do pout, jestliže volá na soud, kdo mu může bránit? On zná ničemné lidi, vidí zločin a všímá si ho. I prázdná hlava se dá poučit a moudrým se stává i hloupý člověk. Když připravíš své srdce a k němu vztáhneš své dlaně, když odstraníš zločin ze své ruky, nestrpíš nepravost ve svém stanu, tu ze špíny povzneseš svou tvář, budeš neochvějný, beze strachu. Pak zapomeneš na utrpení, vzpomeneš na ně jako na vodu, která uplynula. Tvůj život bude zářit víc než o polednách, i tam se ti rozjasní vnitřní světlo. Budeš žít s důvěrou v to, co tě čeká, rozhlédneš se a v bezpečí si lehneš. Odpočineš si, nikdo tě nebude děsit. Mnozí se budou ucházet o tvou přízeň. Za to bezbožníkům z pláče pohasnou oči, nebudou mít kam se uchýlit, zbude jim jen naděje, že vydechnou duši.
1: Slyšeli jsme první čtení ze čtvrtka 8. týdne v mezidobí.

Je 6 hodin 30 minut, čtvrtek 28. května. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je čtvrtek po letnicích svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Emila, mučedníka pro víru ze 3. století. 130 let uplynulo od vysvěcení kostela svatých Filipa a Jakuba v Praze na Malvazinkách. Před 120 lety se narodil herec Miloš Nedbal, zemřel v roce 1982. 28. května 1942 nacisté zahájili popravy, které odůvodňovaly schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Mezi jinými toho dne zatkli Salesiána Štěpána Trochtu. Před 10 lety klavírista Lukáš Vondráček jako první Čech vyhrál prestižní mezinárodní klavírní soutěž královny Alžběty v Bruselu. 37 let kněžství si dnes připomíná královéhradecký biskup Jan Vokál. 75. slaví herec Svatopluk Skopal. 85. narozeniny má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. O rok mladší je slovenská herečka Božidara Turzonovová. A svátek slaví Vilém. Jméno pochází ze starogermánských slov Vilo, to je vůle, a Helm, helmice. Znamená tedy člověk, jehož předností je silná vůle. Vilémům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě 20 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nabídneme přehled očekávaných událostí hned po písničce, potom se můžou především děti těšit na ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut. Od 7 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. To je tedy výhled na následující půlhodinku na Proglasu. Teď nám budou zpívat Pavlína Jíšová a Adéla Bohatlo, Nositelé světla.

0: します。Dozněla píseň Nositelé světla a my nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 28. květen 2026. Cenu Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj udělí v sídle Senátu nadace partnerství. Přímý přenos ceremonie nabídne na YouTube. Den plzeňské Madony v katedrále svatého Bartoloměje připomene 33 let diecéze. Při bohoslužbě předá biskup Tomáš Holub diecézní ocenění. Meeting Brno pokračuje dnes například workshopem Historie v přítomnosti a v nás a filmovou projekcí Království mýdlových bublin. Diskuze budou nad tématy Benešovy dekrety živější než živé a zdivočelá země aneb Najdi domov v Sudetech. Proglas je mediálním partnerem festivalu. Brněnské diecéze začíná modlitební novéna před blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboly 6. června.
1: Lze si stáhnout v mobilní aplikaci nebo na webových stránkách Bula Drbola. A je to taková příprava, abychom se připravili, jak třeba soukromně doma, v kaplích nebo ve farnostech, na tuto významnou událost naší brněnské diecéze. Tak neváhejte a modlete se.
0: Dodává brněnský biskup Pavel Konzbul. Text novény je i na webových stránkách biskupství. Tolik z očekávaných událostí.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď raní zíváček.
2: Posune řemeslo za o kousek.

Ahoj holky a kluci, je tu nové ráno a já už vás opět vítám u ranního zíváčku. Doufám, že se máte hezky a že jste opět připraveni si po ránu procvičit své mozkové závity soutěží. Dnešní bude na téma lidské tělo. A než se do ní pustíme, tak se společně pomodlíme. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za další nové ráno a za všechno, co nás dnes čeká. Děkujeme ti za všechny lidi, které máme rádi. Prosíme tě, drž nad nimi svou ochrannou ruku. Amen. Můžete si určitě už připravit telefony, ale ještě než začneme soutěžit, je tu pro vás písnička Když si tě dívko představím.

0: zase žen.
1: Korpus.
2: Aorta.
1: Nervus fibularis.
2: Kolumna vertebralis.
1: Tak pojďme soutěžit. 739 850 345. To je číslo, na které se můžete dovolat do vysílání a vysoutěžit se nějakou písničku. 739 850 345. A teď už tedy dobře poslouchejte dnešní otázku. Obočí nemáme na obličeji jen tak na ozdobu. K čemu člověku slouží nejvíce? A mám pro vás opět možnosti. Za A. Chrání oči před stékajícím potem a deštěm. Nebo za B, pomáhá nám lépe vidět, nebo za C, funguje jako větrák, když je nám horko. Dneska se vás ptám, na co máme obočí na obličeji, k čemu slouží nejvíce, kromě tedy samozřejmě estetické stránky. Za A, chrání oči před stékajícím potem a deštěm, nebo za B, pomáhá nám lépe vidět, a nebo za C, funguje jako větrák, když je nám horko. A pokud víte správnou odpověď, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. A já zvedám telefon. Dobré ráno.
3: Ahoj, tady František.
1: Ahoj, Františku. Tak co myslíš?
3: C.
1: C? No, je to... Je to Ačko teda. Chrání oči před stékajícím potem a deštěm. Ale to vůbec...
3: To jsem myslela, protože to písmenko nevidí.
1: Aha, takhle. Tak v tom případě... V tom případě máš pravdu. Tak jo, Františku, jak na tebe působila tahle otázka? Přišlo ti to těžké nebo jednoduché?
3: Jednoduché.
1: Dobře. A jak se dneska máš?
3: Dobře.
1: Dobře. Těšíš se do školy? Nebo spíš na víkend?
3: Obojí.
1: Obojí. Víkend už je za chviličku. A máš už nějaké plány, co budeš dělat?
3: Pojedeme někam ze školy.
1: Pojedete na výlet? A víš kam, nebo je to překvapení?
3: Půjdeme Střebiče do Velkého Meziříčí.
1: Mm-hmm. Tak tam je moc hezky, že? Budete se podívat na zámek?
3: Mm-mm.
1: Na zámek ne. A víš, kam půjdete, nebo to se teprve dozvíte?
3: To nevím.
1: Tak každopádně to bude určitě fajn výlet. Tak jo, Františku, já ti dám teďka vybrat písničku. Mám tady Medvídka z Plyše, Tlapky klást potichu, anebo Když se zamiluje kůň.
3: Tlapky klást potichu.
1: Dobře, a komu budeš chtít písničku poslat?
3: Mamince a já chmoju jednou.
1: Dobře, tak je moc pozdravujeme. Užijte si písničku, měj se hezky a těším se zase, že někdy zavoláš. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Musíš se chovat jak?
5: Jako správný kocour.
6: Mňau.

V dnešní soutěži jsme se zaměřili na obočí, což je fascinující část naší tváře. Většinou ho vnímáme jen jako estetický prvek, ale má i svá další odůvodnění. Tak si pojďme povědět několik zajímavostí o obočí. Třeba to, že žije vlastním superrychlým životem. Chloupky v obočí mají totiž mnohem kratší životní cyklus než vlasy na hlavě. Zatímco vlas může růst klidně 3 až 7 let, chloupek v obočí má životnost jen kolem 4 měsíců. Pak vypadne a nahradí ho nový. Proto nám obočí nedorůstá do délky copánků. Potom hlavní biologickou funkcí obočí je samozřejmě ochrana, jak už bylo v dnešní soutěži. Má specifický tvar střížky, která je navržená tak, aby odváděla pot a vodu, dešťovou vodu z čela směrem do stran obličeje, tedy kolem spánků. Tím chrání naše oči, abychom viděli čistě, i když třeba cvičíme, běháme nebo jsme v dešti. Také bez obočí bychom se nedokázali poznat. Američtí vědci z Technologického institutu provedli studii, při které ukazovali lidem fotografie slavných osobností. Když celebritám digitálně smazali oči, lidé je bez problémů poznali v 60% případů. Když jim ale smazali obočí, úspěšnost rozpoznání klesla na pouhých 46%. Obočí je pro náš mozek tedy klíčovějším identifikačním znakem než samotné oči. A také je to hlavní ovladač našich emocí. Obočí je přímo napojené na naše vyjadřování emocí a často funguje na vlně podvědomí. Třeba když se lekneme nebo jsme překvapení, obočí nám vyletí nahoru, čímž se nám rozšíří zorné pole. Naopak, když jsme vzteklí a nazlobení, tak padá dolů a k sobě, aby oči chránilo. No a když třeba mluvíme vyšším hlasem, tak nám obočí opět vyjede nahoru a působíme tak přátelštějším dojmem. To bylo tedy několik zajímavostí k obočí v naší čtvrteční soutěži, která se pravidelně zaměřuje na lidské tělo. Já už vám pro dnešek děkuji za pozornost. Jsem moc ráda, že se zapojujete do soutěže, že posloucháte Ranní zíváček. Mějte se moc hezky, zvládněte školu a školku a zítra se na vás budu zase těšit v 6:45. A protože máme ještě chvilku času, tak si pustíme písničku. Bude to Láska, zpívá Anička Horáková a Kuba Horák.

0: Zprávy budeme v tuto chvíli přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: V 7 hodin posloucháte Ranní Plus. Dobré čtvrteční ráno s datem 28. května vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je pár bodů z našeho dalšího vysílání, s čím míří maďarský premiér Péter Maďar do Bruselu.
1: Proč chce Evropská komise další ujištění, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmu?
2: A jak v současné době v Česku funguje práce lidí přes digitální platformy? Jsou respektována jejich práva?
1: I na to se budeme ptát. Nejdřív ale zprávy, které připravuje Martin Matějka.
4: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády v přístavu v Íránu.
5: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
6: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
4: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Poslanci by dnes měli v první čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programů schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat třeba místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
7: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
4: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodiny, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští úterý.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
8: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
9: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
8: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Včera také česká zbrojní společnost Colt podepsala memorandum o porozumění s firmou Frankenburg, která vyvíjí systém řízených protidronových střel. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí k programu jaderného odstrašení. Řekl to pojednání s předsedou norské vlády Jonasem Garem Sterem. Ten užší spolupráci s Francií odůvodnil hrozbou související s masivním zbrojením Ruska. Lídři Norska a Francie v Paříži taky společně podepsali novou obranou dohodu. Norský premiér ale doplnil, že v době míru v Norsku nebudou rozmístěné žádné jaderné zbraně. Program jaderného odstrašení představil francouzský prezident Macron letos v březnu. Země, které se k iniciativě připojí, podle něj budou moct dočasně hostit francouzské strategické vzdušné síly. Do jednání o zapojení k programu se podle Macrona přidali taky například Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie nebo Dánsko. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Nahradí starý územní plán z roku 1999. Ve třech kolech veřejného projednání vypořádali autoři metropolitního plánu přes 78 tisíc připomínek od lidí a městských částí. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí Stan.
10: Já myslím, že to jednání bude radostné, plné vzájemné ochoty a porozumění a plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města.
4: Opoziční zastupitel Ondřej Prokop z hnutí ANO plán kritizuje jako neambiciózní. Zastupitelé z jeho hnutí ale nejsou v podpoře návrhu jednotní. Podle předsedy opozičního klubu SPD Milana Urbana Praha nový metropolitní plán potřebuje a zastupitelé by ho měli podpořit. A v budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 tisíc dětí po celé republice. A děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. A další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se zpomaluje už za Ostrovačicemi na kilometru 179. Zdržení nabírají jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova brzdí nákladní soupravy u Holubic na kilometru 210. Za Rohlenkou se fronta rozjíždí. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte zdržení od Modřice ze 3. kilometru. V Praze v křižovatce Belské a Kolbenovi nefungují semafory, kolona se sune hlavně k Belskou ve směru z Letňan a brzdí se za Novopatskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 20 a na horách 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: celý den.
1: Světová rada církví poděkovala papeži Lvu 14. za sociální encykliku, vydanou v pondělí pod názvem Velkolepé lidství, dokument o ochraně člověka ve věku umělé inteligence. Podrobněji Martin Novotný.
2: Technologický rozvoj dosáhl takového tempa, že pravidla zajišťující jeho zodpovědné užívání nestíhají, prohlásil v ženevském sídle rady moderátor ústředního výboru rady, bavorský evangelický biskup a teolog Heinrich Bedford Strom. O to důležitější je globální veřejná diskuze a papež Lev k ní dává svojí encyklikou silný impuls. Církve s bohatstvím reflexí o podstatě lidstva mohou podle něj k debatě o umělé inteligenci a digitalizaci významně přispět. Za jeden z cílů pokládá reprezentant Světové rady církví zavedení účinných mechanismů na ochranu svobody a lidské důstojnosti před datovými společnostmi. Jejich monopolní moc je nyní prakticky nekontrolovatelná, vyjádřil obavy Strom. Generální tajemník Světové rady církví Jerry Pillay doplnil, že technologie musí sloužit ke zlepšení a rozvoji lidského života a životních podmínek. Světová rada církví sdružuje přes 350 členských církví, kromě římskokatolické, a zastupuje přibližně 580 milionů křesťanů ve více než 120 zemích světa.
1: V příští vysílací hodině nabídneme k nové encyklice papeže Lva rozhovor s badatelem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Františkem Štěchem, který se zaměřuje na vztah teologie a nových technologií, včetně umělé inteligence.

0: Chrám Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Nerudově ulici v Praze se i letos otevře o noci kostelů. Návštěvníky tam zítra čeká program s výstavou, koncerty, prohlídkou kostela a ochutnávkou mešních vín. Více Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity.
1: Jedním z nejnavštěvovanějších míst v rámci Noci kostelů v Praze je kostel u Kajetánu v Nerudově ulici. Kostel provozuje arcidiecezní Charita Praha a do Noci kostelů se zapojuje již po páté. Lidé tu mohou čekat opět program, který se osvědčil v minulých letech. Vystoupí operní pěvec Rafael Alvarez se svojí ženou sopranistkou Petrou Alvarez Šimkovou. Oba solisté Národního divadla zapějí perly světové klasické hudební tvorby. Jejich vystoupení se vždycky setkává s nadšenými ovacemi publika. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Sedmihlásek u nás v kostele již podruhé. A na zahradě kostela se bude od 5 do 10 hodin odehrávat ochutnávka mešních vín, také velmi oblíbená. Srdečně vás zveme. Celý program, celé odpoledne bude moderovat televizní moderátor Vladimír Kořen.
0: Dodává za arcidiecézní Charitu Praha Jarmila Lomozová. Kostel Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána je otevřený denně kromě pondělí. Mše svaté se tam konají každý první pátek v měsíci od 10 hodin.

0: Scénické čtení povídek spisovatele židovského původu Arnošta Lustega se uskutečnilo na festivalu Meeting Brno v úterý v Arnoldově vile. Režírovala je dcera spisovatele Eva Lustigová. K výběru inscenovaných povídek nám řekla.
1: Hodně mě vede instinkt a srdce a Arnošt je v těchto dvou povídkách tak přítomen, že jsem si to asi vybrala tak, aby mě nebylo smutno. Ale samozřejmě kvůli té literární, hluboký literární kvalitě a na velký bílý cestě, tam je tolik jeho myšlenek a on bilancuje svůj život a mluví se svojí maminkou už v duchu, když umírá. A to mně přišlo takový správný to zpracovat a adaptovat ten text ke scénickému čtení. A potom v posledním Dni ohňů, to jsem vybrala tedy taky z těch důvodů, že zaprvé Arnošt vlastně tu povídku napsal, když mu bylo hodně málo, tak v polovině 60. let, možná trochu dřív. Není to autobiografický, ale Arnošt vlastně se uměl vtělit v tom relativně mladém věku do třech postav. Postavy byly z jeho života. Josef je tedy jméno jeho syna, mýho bratra. On, myslím, se popisoval jako ten otec, který byl jeden z těch povstalců a byl oběšený. A Emil byl jeho otec, můj dědeček, a v té povídce oslepne. A mně se to zdá úplně neskutečný, že se do těch třech věkových skupin tak nádherně dostal.
0: S Evou Lustigovou natáčela v Arnoldově vile při festivalu Meeting Brno Zdislava Horníková. Připravuje pro vás obsáhlejší reportáž.
2: Tam, kde končí ticho,
3: začíná dialog a porozumění.
4: To je Meeting Brno. Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
5: Hojí rány minulosti.
6: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
4: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
3: Protože všechno začíná setkáním.
0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den. Je 7:30, čtvrtek 28. května 2026 a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Katolické církvi je čtvrtek po letnicích svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Emila, mučedníka pro víru ze 3. století. Před 190 lety vydechl naposledy hudební skladatel, teoretik a pedagog Antonín Reicha. 130 let uplynulo od vysvěcení kostela svatých Filipa a Jakuba v Praze na Malvazinkách. Před 120 lety se narodil herec Miloš Nedbal. Zemřel v roce 1982. 28. května 1942 nacisté zahájili popravy, které odůvodňovaly schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Mezi jinými toho dne zatkli Salesiána Štěpána Trochtu. Před 20 lety zemřel český spisovatel a izraelský diplomat Viktor Fischl. Papež Benedikt XVI. Se toho dne modlil na půdě bývalých nacistických vyhlazovacích táborů v polské Osvětimi a Březince. 37 let kněžství se dnes připomíná královéhradecký biskup Jan Vokál. 75. slaví herec Svatopluk Skopal. 85. narozeniny má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. O rok starší je slovenská herečka Božidara Turzonovová. A podle občanského kalendáře má svátek Vilém. Je to jméno původem starogermánského ze slov vilo, to je vůle, a helm, helmice. Znamená tedy člověk, jehož předností je silná vůle. Filémům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí, bude jasno až polojasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 21 a 25 stupně Celsia, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě 20. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujících minutách čeká ranní hudební kompas. Tam se nám představí americká zpěvačka Tori Amos. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a v 9 hodin vysíláme Na stole je téma. Petrkov je zámeček, ve kterém žil významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek se svou manželkou Suzanne Renaudovou a jejich dvěma syny. Manželé se vzali právě před 100 lety. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníků národního písemnictví. Ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum. A právě s vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou si dnes budeme o centru Bohuslavu Reynkovi a dalších zajímavých zajímavostech povídat. Tento pořad pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. To je tedy tip na dnešní ráno s Proglasem. Teď si pustíme baladu o kmínu, hraje a zpívá Krajina Roo.

do ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si chmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

Činžáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Jihlavský kostel svatého Ignáce z Loyoly vstoupil do druhé etapy oprav. Týká se interiéru, včetně nejcennějších maleb.
1: Tady byl jezuitský klášter, byli tady jezuiti. Je tam to téma z písma svatého, z Bible. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, což jsou Ježíšova slova, která mají trošku být o šíření poselství evangelia, šíření boží lásky. Má to být oheň, který očišťuje, obnovuje, oheň víry, oheň lásky a šíření evangelia. Ono, já sám čekám, co se tam všechno objeví na té frese.
0: Řekl včera při slavnostním zahájení druhé části oprav filiálního kostela svatého Ignáce farář premonstrát Marian Jiří Husek. První je na řadě presbytář. Následovat bude obnova hlavní lodi a nakonec budou restaurátoři pracovat v zadní lodi a na kůru.

0: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově nabídne v nové sezóně hry romantické, dobrodružné či básnické. Vrcholem bude česká premiéra hry inspirované Malým princem 24. července. Hudbu zkomponovala oscarová skladatelka Rachel Portman, informoval šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.
1: Hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství. A celé představení, které už je nazkoušené, tak působí velmi poetickým a něžným dojmem.
0: Sezónu otáčivého hlediště otevře příští středu inscenace Decameron. V programu do září jsou dále tituly Herkules, Da Vinci, Ztracený svět a Rozum a cit.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera. A 15 minut před 8 hodinou raní se vám hlásí ranní hudební kompas. Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Své 18. studiové album nedávno vydala americká zpěvačka Tori Amos. Nazvala je In Times of Dragons. Jako první ukázku se z něj poslechneme skladbu Veins.

0: 17 skladeb o celkové délce více než 75 minut obsahuje nové album americké písničkářky a zpěvačky Tori Amos, nazvané In Times of Dragons. Autorka si na něm vytvořila vlastní mytologický svět plný čarodějek, dávných bohů, ženských postav a symbolických obrazů. Tori Amos se doprovází na klavír, ale vedle akustických pasáží se na albu objevují také syntezátory, elektronické vrstvy a dramatické bicí, metačem Chamberlaina. Kritika na albu oceňuje schopnost spojit osobní výpověď, literární obraznost a hudební dramatičnost do kompaktního celku. Tori Amos nám zaspívá ještě skladby Fanny Faudry a Stronger Together.
1: Okay, boys, let's go.

0: Poslouchali jsme americkou zpěváčku Tori Amos. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat francouzské skupině Caminos. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy

0: Zprávy budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 8 hodin, čtvrtek 28. května, společnost vám dělá Ranní Plus a dnes vás jim provází Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co jsme si pro vás nachystali? Maďarský premiér Peter Maďar sliboval své zemi změny, co všechno už od jmenování do funkce stihl.
1: Ve francouzské legislativě stále přetrvávají právní formulace z dob otroctví. Hodlají s tím tamní zákonodárci něco dělat?
2: A jak daleko je lidstvo ve vývoji dronů řízených umělou inteligencí?
1: I na to se zeptáme. Teď má ale zprávy Martin Matějka.
4: Maďarský premiér Peter Maďar se dnes z Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Jednat bude taky s belgickým premiérem Bertem de Weberem.
5: V pátek se pak Maďar v Bruselu sejde také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Nový premiér usiluje o uvolnění 18 miliard eur, v přepočtu bezmála 450 miliard korun, které Evropská komise v minulosti Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Petr Maďar proto bude na schůzce usilovat o dohodu s šéfkou unijní exekutivy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: A téma podrobně rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách. Armáda Spojených států v noci udařila na vojenské zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. Výbuchy se podle agentury Reuters ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy později oznámily, že v reakci udařili na americkou leteckou základnu, neupřesnili kde. Nepřátelské vzdušné útoky hlásí Kuvajt. Protivzdušná obrana sestřelila rakety a bezpilotní letouny. Tamní armáda ale neřekla, odkud útoky přišly. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizbalah. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizbaláhu zintenzivnit.
6: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizbaláhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizbaláh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení a k novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. A těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Předloha podle nich taky umožní skrz snazší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. A koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. A poslanci se asi za hodinu ve sněmovně znovu sejdou k interpelacím. Projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo o výrobcích s ukončenou životností.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítla 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
7: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
4: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků. Čas na naše dotazy neodpověděl. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušovaná lidská práva.
8: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání v Česku roste. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce, tedy asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. Nejeden o učení doma s rodiči, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
9: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
4: Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
10: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
11: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene sté narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček.
12: 7 hodin je vstávat.
11: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova zpomalují kamiony za 9 kříži okolo kilometru 172. V osobním autě budete brzdit mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Čekejte tradiční frontu od Holubice z kilometru 211 a pomaleji se jede k Rohlence. Na D1 směrem z Brna do Kroměříže za Rousínovem čekejte pohyblivé omezení mezi kilometry 219 a 230. Jede levým pruhem vozidlo silničářů, provádí údržbu ve středovém pásu. Kolona popojíždí z kilometru 217. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 28. květen 2026. Mezinárodní konferenci o třetím pražském arcibiskupovi Janu Zienštejna jako teologovi, umělci a skladateli svolalo na dnešek do papežské koleje Nepomucenům české velvyslanectví při Svatém stolci s Českým historickým ústavem v Římě. Sympozium svatý František z Assisi po 800 letech teologické a společenské perspektivy pořádá ve spolupráci s Františkány Teologická fakulta Trnavské univerzity v Bratislavě. Cenu Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj udělí v sídle Senátu nadace partnerství. Přímý přenos ceremonie nabídne na YouTube. V brněnské diecézi začíná modlitební novéna před blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboli 6. června. Text je ve speciální aplikaci i na webu biskupství. Meeting Brno pokračuje dnes například workshopem Historie v přítomnosti a v nás a filmovou projekcí Království mídlových bublin. Diskuze budou nad tématy Benešovy dekrety živější než živé a zdivočelá země a neb najdi domov v Sudetech. Proglas je mediálním partnerem festivalu. Den plzeňské Madony v katedrále svatého Bartoloměje připomene 33 let diecéze. Při bohoslužbě předá biskup Tomáš Holub diecézní ocenění. Přednáška teologa a církevního historika Luďka Krčmáře na plzeňském festivalu Letnice umělců má název Nové Čechy Via Karolína. Zazní v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Akce Rozsvěťme Budějice podpoří v metropoli jižních Čech lidi s roztroušenou sklerózou. Setkání kněží, jubilantů s arcibiskupem Josefem Nuzíkem hostí katedrála svatého Václava a kněžský seminář v Olomouci. Zlín Film Festival nabídne ode dneška do příští středy přes 300 filmů pro děti a mládež, včetně světových premiér. V mezinárodní ekumenické porotě pracuje za Česko filmový archivář a historik Petr Hasan. A na Svaté hoře zahájí exercicie s trapistou páterem Karlem Satoriou. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Sdružení katolických novinářů v Rakousku vítá sociální encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas, velkolepé lidství. Dokument posiluje bdělou a kritickou žurnalistiku ve společnosti a církvi, napsalo sdružení. Vyjádřilo přitom obavy z nebezpečí, které představuje zrychlené šíření falešných zpráv prostřednictvím umělé inteligence a s tím spojené narušování demokratických struktur. Kolega Martin Novotný vedl na Proglasu o nové encyklice rozhovor s expertem na vztah teologie a nových technologií, včetně umělé inteligence, katolickým teologem Františkem Štěchem.
2: Encyklika byla zveřejněna v pondělí. Na český překlad se budeme muset ještě počkat. Jaké jsou vaše první dojmy a postřehy z textu, který máte k dispozici?
3: Tak pokud vím, na českém překladu už se pracuje, takže doufejme, že se ho dočkáme co nejdříve, ale moje první postřehy a dojmy jsou, že je to podle mě velmi významná encyklika, která navazuje vlastně na předchozí vyjádření papeže Františka, ale zatímco papež František spíš se soustředil na etiku umělé inteligence, tak tady ta encyklika papeže Leva 14. je nová především v tom, že to není jenom nějaká encyklika o AI, o umělé inteligenci, jak se tak jako říkalo a proslýchalo předtím, než byla vydána, ale je to v podstatě nový sociální manifest církve pro technologickou civilizaci. A vlastně tím se staví přímo do tradice encykliky Leva 13. Rerum Novarum, když to tehdy před těmi 135 lety šlo o dělníka v průmyslové revoluci, tak dneska jde papeži tady o člověka, bych řekl, v digitálně technologické civilizaci nebo v jiném kontextu.
2: Jaké jsou hlavní důrazy papeže Leva?
3: Tak já myslím, že tohle je přímo ten nejhlavnější důraz, tedy, že papež výslovně říká, že nestačí opakovat starší sociální učení, ale je třeba nějakým způsobem nově interpretovat technologické proměny dneška. To znamená, je to vlastně něco i v tradici druhého vatikánského koncilu a té jeho slavné výzvy prostě věnovat pozornost znamením času nebo znamením doby. A dalším takovým, bych řekl, hlavním důrazem je vlastně to, že technologie není neutrální. Jo? Ta encyklika, aspoň jak jsem měl možnosti zatím číst v některém z těch originálních jazyků, říká, že vlastně, nebo neříká, vlastně neříká, že technologie je sama o sobě zlá, ale naopak prostě říká, že může mít spoustu pozitiv, ale v praxi není neutrální, protože nese hodnoty těch, kdo ji navrhují, financují, vlastní, regulují a vlastně i nás, kteří ji používají. Jo. To znamená, tady na, řekněme, tenhle ten lidský faktor je třeba se soustředit úplně stejně jako na ten technický nebo technologický. Tak to je, bych řekl, další takový důraz. Ještě bych možná zmínil vlastně jeden důraz, který už je taky patrný u jeho předchůdce, papeže Františka, a to je, že lidská důstojnost nesmí být vlastně nějakým způsobem přeložena do toho jazyka výkonu dat a nějaké jako efektivity. A s tím vlastně souvisí i to, že práce není jenom zdroj příjmu, ale je to vlastně jeden z klíčových seberealizačních faktorů pro člověka, je místem důstojnosti, vztahů, realizace lidské tvořivosti, ale taky odpovědnosti a nějaké účasti na všelidské společnosti.

0: takže asi tohle. Pak ještě možná bych zmínil další důraz a to, že vlastně AI nebo umělá inteligence není považována za lidskou inteligenci. To je, bych řekl, pro veřejnou debatu potom jako velmi důležité, protože další důraz je ten, že vlastně církev tímhle dokumentem neoslovuje jenom své věřící, ale vlastně to je dokument adresovaný všem lidem dobré vůle, to znamená, že církev tady vlastně znovu vstupuje do té debaty o vlastně vývoji a implementaci těch nových technologií v čele s AI, tak možná asi tyhle hlavní důrazy bych si dovolil zmínit tady v krátkosti.
1: Ano, myslím si, že jste mi možná odpověděl už na předchystanou třetí otázku, ale přesto se zeptám, co nového neobvyklého oproti dosavadním papežským encyklikám přináší tato? Co říkáte na citace mimo Bibli a církevní otce, ryze církevní autority?
0: Tak já myslím, že to je pravda, že třeba se tam asi poprvé v papežských dokumentech objevují citace třeba z díla J.R.R. Tolkiena, z Pána prstenů třeba, což je vlastně jeden takový znamení, že skutečně to církev myslí vážně, že to není jenom tedy jaksi zhora přinášení nějakých zjevených pravd z písma nebo nějakých inspirativních citátů od církevních otců nebo nějaké opakování citací z už vydaných nebo z minulých církevních dokumentů, ale církev se tady skutečně jaksi dotýká kultury a vnímá sama sebe jako součást téhleté kultury a nikoliv exkluzivní, což je jako výborné. A vlastně to, co je nového, tak už jsem říkal, ten posun od té etiky k AI vlastně k nějaké komplexnější sociální nauce o umělé inteligenci, kritika potom té digitální moci, to souvisí s tím vývojem implementací a používáním, jako vlastně strukturální moci. Papež říká, že vlastně kontrola vlastně nad těmi platformami a infrastrukturou datovou a nad tou velkou výpočetní kapacitou, řekněme, umělé inteligence, těch inteligentních systémů, často vlastně neleží na bedrech národních států, ale právě na bedrech velkých nějakých technologických aktérů nebo korporací. Ti totiž určují pravidla vlastně toho, jak ty technologie budou vypadat a fungovat a církev tady vlastně vstupuje do dialogu s novým partnerem. Řekněme s partnerem z oblasti téhle technologické sféry. To, co vnímám i já, aspoň nakolik jsem měl zatím možnost tu encykliku pročíst, ne ještě prostudovat, tak to je, a to myslím, že je taky nové, je to jakýsi přiznání, já bych řekl, epistemický nejistoty ohledně AI, jo. Vysvětlím to. Ta encyklika říká, že vlastně výroky o umělé inteligenci mohou vlastně rychle zastarat. To znamená, my vlastně ani úplně přesně, často ani vývojáři úplně přesně nerozumí nějakému vnitřnímu fungování těch inteligentních systémů a to je vlastně nezvykle realistické, jo. Papež totiž nepředstírá nějakou technologickou vševědoucnost nebo neomylnost, když se bavíme o papeži, ale pojmenovává jasně to, že AI je vlastně dynamický, velmi současný fenomén. I částečně bych řekl neprůhledná zóna, ta šedá oblast. Jo. A vlastně říká, že tady ohledně tohoto fenoménu se to učení církve bude ještě zcela jistě vyvíjet. To znamená ta pozornost pro ty aktuální otázky, která je nezvykle realistická. Jo. Není to ani vlastně nějaký technopesimismus, nebo alarmismus, nedej bože, ale ani vlastně technooptimismus, tedy na jedné straně tahleta technologie nás nespasí, ale zároveň to není něco, co by nás přímo vedlo, řekněme, do záhuby, ale musíme se na to dívat velmi realisticky, že je to technologie velmi silná, velmi mocná a musíme velmi pečlivě studovat jí a velmi pečlivě se jí zabývat a snažit se, aby prospěla, řekněme, rozkvětu lidstva, nikoliv, řekněme, aby působila opak, tedy sloužila k nějaké degradaci nebo i právě té záhubě. Takže tohle bych řekl, že jsou asi jako takové res nové, ty novoty, o kterých mluví vlastně tahle encyklika.
2: Kolega Martin Novotný hovořil se znalcem nových technologií Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, koordinátorem výzkumné skupiny pro technologii a současnou kulturu.

A odbyla 8:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je 28. května, čtvrtek po letnicích. V katolické církvi svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje také na svatého Emila, mučedníka pro víru z 3. století. Před 190 lety vydechl naposledy hudební skladatel, teoretik a pedagog Antonín Reicha. 130 let uplynulo od vysvěcení kostela svatých Filipa a Jakuba v Praze na Malvazinkách. 28. května 1942 nacisté zahájili popravy, které odůvodňovaly schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Mezi jinými toho dne zatkli Salesiána Štěpána Trochtu. Před 120 lety se narodil herec Miloš Nedbal. Zemřel v roce 1982. Před 10 lety klavírista Lukáš Vondráček jako první Čech vyhrál prestižní mezinárodní klavírní soutěž královny Alžběty v Bruselu. 37 let kněžství se dnes připomíná královéhradecký biskup Jan Vokál. 75. slaví herec Svatopluk Skopal. 85. narozeniny má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. O rok starší je slovenská herečka Božidara Turzonovová. A podle občanského kalendáře je dnešním oslavencem Vilém. Jméno pochází ze starogermánských slov vilo, to je vůle, a helm, helmice. Znamená tedy člověk, jehož předností je silná vůle. Vilémy, zdravíme a k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude jasno až polojasno, s nejvyššími denními teplotami 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy nabídneme k poslechu další díl pořadu Na stole je téma. Petrkov je zámeček, ve kterém žil významný český básník a výtvarník Bohuslav Rejnek se svou manželkou Suzanne Renaudovou a jejich dvěma syny. Manželé se vzali právě před 100 lety. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníku národního písemnictví. Ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum a právě s vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou si budeme od centru Bohuslavu Rejnkovi a dalších zajímavostech povídat. Pořád pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer. Následují zprávy v 10 hodin z Českého rozhlasu Plus, 10.15 relace Rádia 7, dnes to bude nejen chlebem, od 10:30 se také můžete těšit na voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes otevřeme 30. část upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, od neznámého ruského autora nám předčítá Libor Raclavský. To je tedy výhled programu na dnešní ráno a dopoledne. A teď už Hugo a já a sestřička ze sídliště Jich.

moje sestřičko ze sídliště jich. Koho pak vyhlížíš ve dveřích vašeho panelovýho domu?

sestřičko ze sídliště jich. Řekni mi, jaký byl tvůj první hřích? Komu si dala svou duši? A jestli pak tuší, že tajně pláčeš za žaluzí? A když děti konečně usnou,

moje sestřičko ze sídliště jich. Když první plinku pověsíš na balkóně sedmýho patra, vlej jak vlajka,

0: Na 30. květen připadne Mezinárodní den roztroušené sklerózy. Jediným zařízením v Česku pro nemocné, kteří jí trpí, je domov svatého Josefa v Žirči. O světě věnuje celý květen. Měsíc roztroušené sklerózy tam dnes vrcholí. V ranním Proglasu proto už vítám vedoucího žirického domova Dominika Melichara. Dobré ráno, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, vítám i vaše posluchače.
0: Pane Melichare, v domově svatého Josefa tradičně sázíte slunečnice, tedy symbol této nemoci. Prozraďte, proč právě v tento den?
1: Tak v tento den právě proto, že je světový den roztroušené sklerózy. Připadá to tedy na 30. května, ale vlastně i dny předtím už si připomínáme pro nás toto význačné datum, protože roztroušená skleróza stále ještě není úplně v takovém povědomí a není úplně třeba všem jasné, co tahle nemoc způsobuje a jak je vlastně potřeba pomáhat nemocným s roztroušenou sklerózou.
0: Odpoledne máte v programu sdílecí kruhy. Mohl byste nám je přiblížit, jak vůbec probíhají a komu jsou určené?
1: Tak sdílecí kruhy pořádáme pro rodiny, které právě pečují o nemocné roztroušenou sklerózou. Jsou to vlastně lidi, kteří jsou 24 hodin denně nasazení pro péči svým blízkým. A my se snažíme díky našim zkušenostem již více jak 25 let tady v domově svatého Josefa tyto zkušenosti předávat a snažíme se je i podporovat v tom, aby co nejdéle byli schopni pečovat a aby vlastně tím nemocní mohli zůstat doma, protože je to pro ně vždycky nejlepší varianta.
0: Starou hospodářskou budovu, barokní bramborárnu, představujete na nové zázemí. Bude se jmenovat Bylinkárium. Mohl byste nám prozradit, komu a jak bude v budoucnu sloužit a jaké aktivity tam plánujete?
1: Tak Bylinkárium bude věnované nejen bylinkové expozici a bylinkovým terapiím, ale chceme zde vytvořit také místo pro setkávání zdravých a nemocných. Bude také sloužit právě pro vzdělávání, například právě pro pečující osoby. A my vlastně i tím dnešním dnem, kdy tady budeme sázet slunečnice, tak chceme tady na to poukázat, že zde vzniká nový prostor. A to sázení slunečnic vlastně tady proběhne za účasti našich klientů, ale i dětí z místní školky a našich dalších partnerů. A chceme poukázat na to, že roztroušená skleróza opravdu je vážné to imunitní onemocnění a že zapojit se do podpory osob takto nemocných opravdu stojí za to. Není to dnes už malá skupina v naší republice, dejme tomu, statistiky říkají, že asi 25 tisíc lidí je postiženo touto nemocí a my chceme poukázat na to, že často ti lidé ztrácejí i rodinné zázemí a že vlastně ta nemoc nepůsobí negativně jenom na to zdraví, ale třeba i na vztahy kolem. A proto chceme nabídnout prostor právě pro setkávání, proto aby tady lidi mohli načerpat sílu, mohli tady načerpat inspiraci, mohli tady načerpat zkušenosti s tím, jak lépe a co nejefektivněji pečovat třeba i v domácím prostředí. Budeme moci nabídnout například škálu různých zdravotních pomůcek. A to nejdůležitější, co si myslíme, je právě to, co tady dneska bude probíhat i v domově svatého Josefa, a to jsou již ty zmíněné sdílecí kruhy, kde si vlastně i ty pečující osoby budou moct sdílet vlastní zkušenosti. A vlastně my víme, už z těch předchozích setkání, že ty zkušenosti jsou velmi podobné, ale velmi náročné pro každého pečujícího, a proto je pro ně velmi cenné také, když můžou zjistit, že v tom nejsou sami a že vlastně to, co oni zažívají, tak zažívá i spoustu dalších lidí, kteří jsou ve stejné pozici pečujících. Takže my vlastně tady dáváme prostor pro to, aby se tady mohli sdílet, aby tady mohli načerpat další sílu pro jejich péči i do budoucích let.
0: Uzavírá vedoucí domova svatého Josefa v Žirči Dominik Melichar. Děkuji vám za rozhovor a přeji vše dobré vám, všem vašim spolupracovníkům a samozřejmě klientům.
1: Také moc děkuji a přeji krásný den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Zachráněná lebka svaté Zdislavy se vrátí do baziliky zasvěcené jí a mučedníku Vavřencovi v Jablonném v Podještědí už v sobotu při diecézní pouti ke svaté Zdislavě. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odnesl z chrámu zloděj 12. května a zalil ji do betonu. Policie muže dopadla a restaurátorům se pak podařilo lebku výmout. K vidění bude pouze tuto sobotu, pak ji uloží na zabezpečeném místě a později do veřejně přístupné tumby v kryptě chrámu. Rozhodla o tom komise, ve které se v úterý v Jablonném sešli zástupci Libereckého kraje, Národního památkového ústavu, Dominikánského řádu a policie s apoštolským administrátorem litoměřické diecéze Stanislavem Přibylem.
1: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
0: Sdělil arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten půjde do Jablonného spolu s dalšími pěšími poutníky 12 kilometrů z obce Zdislava. Sraz je v 7 hodin. Hlavní poutní mši bude sloužit v cíli od 11. hodiny. Policejnímu odboru Česká Lípa vedenému plukovníkem Petrem Rajtem udělí při slavnosti čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Ocení tak mimořádné nasazení při záchraně odcizení relikvie světice.

0: Právě vychází katolický týdeník s číslem 22. O čem se dočtete na titulní stránce, jsme se zeptali jeho šéfredaktorky Kateřiny Koubové.
1: Přinášíme informaci o první papežově encyklice, která se týká umělé inteligence. Byla zveřejněna v době naší uzávěrky, tak co jsme získali za informace, jsme dali do tohoto vydání a další přineseme příště. Přinášíme také informaci o tom, kdo bude nový nuncius v České republice.
0: List českých a moravských diecézí také přináší rozhovor s biskupem Pavlem Konzbulem.
1: 9 dní před slavností blahořečení dvou kněží Buly a Drboly se lze také připojit k modlitbě novény, která začíná ve čtvrtek 28. května. Tyto dny nám mají pomoci, abychom Jana Bolu a Václava Drbolu osobně lépe poznali, aby se stali našimi duchovními přáteli. Vybízí věřící nejen své diecéze ke společné duchovní přípravě biskup Pavel Konzbul. S ním také přinášíme celostránkový rozhovor, a to nejen o tomto blahořečení, které bude velkým svátkem nejen pro celou diecézi, ale také na téma smíření i proměny diecéze.
0: O svobodě médií a demokracii se dočtete v Perspektivách.
1: Přetiskujeme také text Rady Justitie et Pax k tomu, že potřebujeme nezávislá média, čili na obhajobu veřejnoprávních médií a jejich nezávislosti. V podstatě na podobné téma v širším rozhledu přinášíme esej na Perspektivách. Jmenuje se Proč máme bránit demokracii? Přečtu její začátek. Jak žít nadějí uprostřed světa, kde se hroutí zavedené pořádky a jedna krize střídá druhou? Cestou není útěk ani panika. Spíše odpověď na otázku, kterou začíná podobenství o milosrdném Samařanovi. A kdo je můj bližní? Celý text je o tom, jak nacházet cesty k bližním a jak se nenechat v chaosu dnešního světa utopit.
0: Aktuální katolický týdeník nabízí i další čtení.
1: O Češích a Němcích přinášíme také komentář k sudetoněmeckému sjezdu v Brně, který ukázal, že občanská společnost je ve smíření dál než politika. A také se ještě vracíme k tématu ostatků, respektive ukradené lebky svaté Zdislavy. Požádali jsme historika umění Jana Rojta, ať nám přiblíží, odkud se tato úcta vzala, bere a k čemu správně směřuje. Na stránce Doma tentokrát radíme, kterak otevřít faru i lidem zvenku pomocí farního kina. A na stránce 16, kde se tradičně věnujeme papeži Lvu 14. přibližujeme, jak bude dál pokračovat synoda, protože vznikl nový vatikánský dokument, který popisuje, jak má v příštích 2 letech celosvětová církev uvádět do života plody synody o synodalitě. Tak přeji všem inspirativní čtení.
0: Vzkazuje z katolického týdeníku šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: Jarní čas s Proglasem. Čas, kdy jsme s vámi.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Vítejte při poslechu cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tématem dnešního pořadu bude Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. Petrkov je zámeček, ve kterém žil se svou manželkou Suzanne Rinaudovou a jejich dvěma syny. Od prosince roku 2009 je zámeček památkově chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníku národního písemnictví. A právě ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum. S vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem si budeme o centru Bohuslavu Reynkovi a dalších zajímavostech teď povídat. Dobrý den, já vás tady oba vítám na našich internetových linkách. Přiznávám dopředu, že vy vlastně sedíte v našem brněnském studiu, já jsem ve studiu Hradec Králové a děkuji za to, že jste si udělali čas na to, abyste nám představili Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově, ale nejenom to, ale i spoustu věcí, které s tím souvisí. Já bych asi začal tím, abyste nám, paní vedoucí, řekla, proč jsme se dohodli, že tento pořad uvedeme právě v tuto dobu.
1: Tak dobrý den, já děkuji za pozvání a tato doba je velmi důležitá, protože na jaře uplynulo 100 let od svatby básníka, grafika, malíře a překladatele Bohuslava Reynka s francouzskou básnířkou Suzanne Rinaudovou. Takže my celé to jaro, ale ostatně celý letošní rok si připomínáme tady tu důležitou česko-francouzskou vazbu, díky které Petrkov je vlastně dnes tím kulturním centrem a hlavně díky tomu setkání těch dvou umělců vyrostla celá ta rodinná tradice, tvůrčí práce, spolupráce navzdory hranicím a víme dobře, že velká část té spolupráce probíhala i za minulého režimu ve velmi tuhých dobách. A přesto vlastně se pronesla skrz čas, skrz všechny nepřízně. A my dnes sklízíme ovoce, když to tak řeknu obrazně, i právě tohoto sňatku. Takže za to pozvání děkuji v tuto dobu. A vlastně, abych nás časově ukotvila, tedy 1926, 13. března se Bohuslav Reynek stal mužem francouzské básnířky Suzanne Rinaudové, právě tedy u svatého Josefa a tím začala celá anabáze Petrkova a také česko-francouzské spolupráce a přátelství Reynkových, protože paní tady přijala samozřejmě jméno svého muže. Roky 1926 až 36 byly ve znamení cest mezi Francií a tehdejším Československem. Suzanne Rinaudová jako francouzka si samozřejmě vymohla, že Francie neopustí docela, a tedy po té svatbě vždycky půl roku byli v Petrkově u Bohuslava Reynka a půl roku ve Francii. Takže skutečně byl čas na to, aby ten francouzský vliv se u Bohuslava Reynka propsal. On znal již francouzskou kulturu, než Suzanne Rinaudovou poznal. Překládal například pro Josefa Floriana z němčiny, ale i francouzštiny. A sám měl mnoho načteno. Znal i francouzské výtvarné umělce. Ale když v té zemi jste půl roku, tak vždycky máte tu možnost potkávat daleko více umění, navštěvovat galerie, poznávat současné umělce i spisovatele a hlavně jezdit do těch míst, které ho inspirovaly. A to bych chtěla teď zdůraznit. Právě myslím, díky Suzanne Rinaudové se hodně rozvinulo i výtvarné umění Bohuslava Reynka. V okolí Grenoblu, ale i na jihu Francie vznikly desítky pastelů, kreseb a ve Francii začal dělat i svoji grafickou tvorbu. Takže my vlastně, když říkáme nějakých 100 let, máme pocit, že to je daleko, ale ono je to strašně blízko, protože to hmatatelné, co obdivujeme u Reynka, především grafická tvorba, ale i pastely, to mělo všechno své kořeny ve Francii.

0: se refuse à sculpter des rêves nouveaux et pâle sur l'orbe brune et la langue calme des tombeaux. Et toujours elle semble attendre au carrefour de son chemin. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre?
1: Teď bychom se možná mohli podívat na to samotné sídlo. Petrkov, to je zámeček, ve kterém tedy žil tento náš významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. I tedy se svou manželkou po sňatku a s jejich dvěma syny. Jaký byl osud toho zámečku dále?
2: Ten zámeček nesl na sobě spolu s tou rodinou dějiny 20. století. To znamená v podstatě původně tedy rodový statek, který koupil dědeček Bohuslava Reynka. Jeho otec Bedřich ho poměrně zvelebil. Bohuslav byl jediným dědicem toho statku, což se projevilo v roce 36, kdy jeho tatínek Bedřich zemřel. A Bohuslav, byť výtvarník a básník, měl se stát opravdu i tím, kdo se stará o statek, což pro ně vůbec jednoduché nebylo. Tak nicméně pořád to bylo v jejich majetku. Potom víme, že za druhé světové války byly Reynkovi v roce 44 vyhnáni. Oni dokonce těch dekretů na vyhnání dostali několik, ale tomu poslednímu už se nedalo uniknout. A je známé, že kdo je přijal, byla rodina Josefa Floriana. Josef Florian sám nežil, ale žili jeho děti ve Staré Říši, v té moderní vile. A tam vlastně v podstatě rok Reynkovi pobývali. Následoval velmi krátký nádech, kdy dům uklidili, potom, kdy v něm rok nemohli žít, tak si můžeme představit nějaký nepořádek, nějaké pokácené stromy v zahradě, ale v podstatě areál přečkal, ale velice brzy, už v roce 47 část polností byla zabrána rodině a v roce 48 oni směli dál obývat pouze část toho areálu a byl jim zabrán. Takže za komunismu ten statek jaksi poměrně dost upadal, byly tam nejprve státní statky, později JZD. Jsou velmi známé ty fotografie, kde třeba Jiří Reynek krmí vepře, které tam měly nasazené, ale ono tam byl nejrůznější chov dobytka a kuřat a podobných, co si státní statky JZD vyvzpomněly, byť nejvíc tam máme s tím spojená ta prasata. Známe fotografie, jak Bohuslav Reynek mu vlastně pomáhal s tím krmením. A Suzanne Renaudová v těchto podmínkách zemřela v roce 64 v lednu, kdy nemohla zpátky do Francie. Naposled tam byla v roce 47 na podzim a to bylo všechno. A najednou ta tíže té Vysočiny, zimní tmy, ale ta devastace toho statku, myslím, že bylo něco, co bylo veliká zkouška. Asi nemít víru v Boha a tu rodinu blízko sebe, tak by to Suzanne Renaudovou asi úplně zlomilo, ale byly to velmi těžké roky. Takže ten zámeček je taky symbolem bohužel dějin 20. století, ale netýkalo se to jenom Reynků, týkalo se to mnoha jiných básníků, ale i hospodářů na Vysočině. A pro mě je hrozně důležité a pro nás, pro všechny, nevyjímat Petrkov z toho, že to je také bývalá hospodářská usedlost. Protože těch rovin je tam několik a bohužel tedy ta v vozovkách péče JZD a těch státních statků se hodně propsala. Jestli to má jedno pozitivum, rodina neměla vlastně jakékoliv finanční prostředky, aby ten zámeček opravovala. A tudíž tam zůstalo mnoho takových těch historických prvků, které když v domě bydlíte, běžně nezachováte, protože musíte vyměnit, oknem táhne a tak dále. Ale tam zůstaly nejrůznější ty kličky, nejrůznější stopy opravdu, z kterých památkáři mají radost a ze kterých všichni, kdo mají rádi staré věci, mají radost. Takže ono to mělo i tohle drobné pozitivum, ale obývat ten zámeček, jak byste řekl zámeček, říkám v uvozovkách, ten dům za toho minulého režimu asi bylo velmi obtížné. Nicméně stal se domovem také dětí Daniela Reinka. Teď trošičku přeskočím v čase, když zemřel Bohuslav Reinek, tak vlastně Daniel Reinek se oženil s Květou Medovou a vlastně zase Petrkov se stal takovým semínkem naděje a vyrostla tam další generace rodiny Reinkových, dcera Veronika, syn Michal. Veronika dlouhé roky vedla sama nakladatelství, dnes má knihkupectví v Havlíčkově Brodě a nesmírně se věnuje odkazu rodovému, bych řekla. A vlastně Veronika Reinková spolu s bratrem, když museli dát ten zámeček poměrně i tím časem zatížený k prodeji, protože opravy by pro rodinu byly opravdu těžko ufinancovatelné, tak dbala na to, aby to byl stát, kdo ho odkoupí. Takže my tady vidíme takovou linii na jednu stranu velmi tíživou té historie 20. století a na druhou stranu nadějeplnou, protože přesto navzdory tomu minulému režimu tam vlastně přišla nová generace. Jiří Reinek se nikdy neoženil, to je známé, ale s bratrem Danielem byli v absolutní svornosti a měl na blízku zase tu jeho rodinu a Jiří postupně překládal do šuplíku. Takže za toho minulého režimu, když on měl nakrmená ta prasata v tom JZD, tak teoreticky by neměl mít cílu nic dalšího dělat, ale přesto několik drobnějších textů přeložil a hned po uvolnění režimu a v podstatě měl téměř celou jednu knihu příběhu Andreho Purata k vydání a rozkvetl úplně jako překladatel, stejně jako potom Daniel Reinek začal vystavovat své fotografie. Takže najednou vidíte taky obrovský nádech. Takže tam, když ten režim se zlomil, byť to byla obtížná doba, protože Danielovi tehdy zemřela na vážnou nemoc žena, tak když se z těchto tragédií ta rodina zase nějakým způsobem oklepala, tak oba ti bratři zase v sobě nalezli tu tvorbu a vidíme otisk i rodičů, Sizán a Bohuslava. Veliké nadání, které prostě vykvetlo. Takže my, když jsme navázali v Petrkově, tak jsme navázali hodně i na ty syny a na to, že oni do Petrkova vždycky zvali návštěvníky, strašně zajímavé osobnosti, anebo i úplně obyčejné lidi, kteří tam prostě za nimi spontánně přicházeli, jako to dělal vlastně Bohuslav Reinek do toho roku 71. Tak my jsme jenom navázali, my jsme nic nevytvářeli nového, my jsme jenom rozšířili ten zvyk, co tam byl, prostě chodí se do Petrkova na návštěvu.
1: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma, který věnujeme česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově, kde žil básník Bohuslav Reinek. Je známo, že vy jako památník národního písemnictví jste odkoupili tento objekt v roce 2020. Proč k tomu došlo až tak dlouho po revoluci?
2: No zkrátka a dobře, protože to byl majetek rodiny a když něco někomu patří, tak mu to patří. A ve chvíli, kdy ten rod, nebo tady v tu chvíli už jenom rodina se rozhodne, že bohužel musí dát k prodeji, tak v tu chvíli se to začalo řešit. Ta situace nebyla vůbec jednoduchá, protože ty finanční prostředky také sehnat, pokud jsme ve státním, není úplně snadné. Vznikla velikánská petice, která tomu velmi pomohla. Zachraňte Petrkov, za ní stál třeba básník Miloš Doležal. Tehdy jsem taky se hodně pro ní angažovala já. A když jsme získali tuto podporu, tak bylo štěstí, že se vůbec podařily ty finanční prostředky najít. Připomínám, že to bylo v covidovém roce. Takže já to do dneška považuji téměř za zázrak, že se to podařilo.
3: Nás podpořili tehdejší třeba pan velvyslanec francouzský a okamžitě jsme měli velkou podporu různých francouzských organizací
2: a tehdy vláda se rozhodla, že je to důležitá věc a fakticky tady ten zámeček odkoupil stát a památníku Ministerstvo kultury a památníku Národního písemnictví byl svěřen do správy. Ale to je jenom takové slovíčkaření. Prostě my máme ve správě Petrkov a stalo se to ve chvíli, kdy ta rodina se rozhodla, že už nemá sílu, a teď řeknu bohužel, ale dneska bych řekla spíš bohu díky, protože to smíme využívat, ale oni ze svého pohledu bohužel neměli na ty opravy. Ona už tehdy byla polovina toho zámečku památkově chráněna. A tam jenom výměna střechy prostě najednou naskakuje na sumy, kde na to běžně prostě rodina nemusí mít úplně prostředky a hlavně ten areál je hrozně rozlehlý na to, aby na to rodina vlastně úplně ty prostředky mít měla. Takže se to stalo ve chvíli, kdy rodina se rozhodla, což je hrozně důležité, že to bylo přirozeným během
3: Oba bratři vlastně dožili v Petrkově a stejně jako Bohuslav Rejnek v Petrkově zemřel, tak i Daniel a Jiří v roce 2014 pár týdnů po sobě odešli. A vlastně ještě ta doba potom dobíhala, kdy i dcera Veronika se starala o ten objekt a spousta lidí přijížděla na návštěvy i tak, ale bylo vidět, že o ten areál je veliký zájem prostě ze strany veřejnosti, takže to bylo v takové přirozenosti, ale potom ta chvíle, kdy ta rodina to dala na prodej, tak opravdu byl otazník, jestli stát ty finanční prostředky najde. Do dneška jsem za to strašně vděčná. Ono to je fakt dost výjimečné a většinou je to problém. Kraj Vysočina se s tím možná nevěděl úplně rady tehdy. A zkrátka památník národního písemnictví. Já mám vedle sebe dneska Zdeňka Freislabna jako kurátora v Petrkově, ale on byl dlouhé roky ředitel památníku národního písemnictví. Tak to je člověk, který za to taky hodně může, protože on tehdy tu nabídku velkorysou, jak se v uvozovkách, že by se vzal ještě památník národního písemnictví do správy Petrkov přijal. Ale to už je asi otázka spíš na ně, jak tohle bylo, ale musím to říct s velkou vděčností, všechno plynulo přirozeně, nebyl tam žádný násilný zvrat a když se rodina rozhodla, tak se Petrkov prodával.
1: V současné době tedy, jak jste říkala už předtím, se zámeček udržel v mimořádně dobré kondici právě díky tomu, že se tam neprováděly žádné necitlivé úpravy, že? Čili jaký typ stavby reprezentuje, z jakého období?
3: Tak to, co my dnes vidíme, je taková barokní přestavba. On to byl vlastně původně, já bych řekla, tam jsou různé základy, až vlastně Svobodný dvůr, který vyhořel. Takže my tam máme třeba pod tou hlavní vrstvou té budovy, dneska tady barokní budovy, tak tam nacházíme třeba zbytky černé kuchyně. Má to různé vrstvy, ale to hlavní, co vidíme, je tady z barokní doby. A samozřejmě se staršími stopami, ale bohužel, jak dřív bývalo, ty požáry zlikvidovaly v podstatě ten areál velmi rychle, vzhledem k tomu, že se tam většinou uskladňovaly věci, které byly velmi hořlavé, tak těch starších pozůstatků tam moc není, ale

bylo to pro v uvozovkách hrozným výrazem hospodářskou výrobu upravené, takže tam ty stopy času se budou hledat hůře. Ale i tyhle prostory mají nebo měly svůj půvab a historický půvab. A my vlastně budeme opravovat nejdřív třeba jednu nebo obě ty hospodářské budovy, kam se přesune konání kulturních akcí. A potom se bude opravovat zámeček. A jak jsem zmínila, ona je to výzva, protože je to kulturní centrum živé, potřebujeme tam funkčnost do mnoha stran, ale zároveň musíme zachovat ten pel toho kouzla, toho Petrkova, který je poměrně specifický, musí se s tím zacházet jemně. Ale je jasné, že to nesmíme zakonzervovat, protože my potřebujeme, aby Petrkov žil a kvůli tomu se také kupoval ze začátku hned, ale říkám, to by asi více a lépe vysvětlil pan Freisleben, byl ten požadavek, aby to místo vlastně žilo, aby to nebyl nějaký památník ustrnulý, ale aby to bylo kulturní centrum. Ale tak ti Rejnci tam také žili, vždy ti lidé k ním přicházeli, ono to nikdy tam nebylo nějak zakonzervované, že jo? Takže tímhle směrem se musíme pohybovat.

0: Větu.
1: V pořadu Na stole je téma se bavíme s vedoucí Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově Lucií Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem o zdejším zámečku, Bohuslavu Reinkovi a dalších akcích, které zde probíhají. Já bych teď měl otázku na pana Freislébena. Jak tedy vlastně došlo po všech těchto peripetiích k vytvoření Česko-francouzského kulturního centra a jaký je jeho hlavní smysl a účel?
2: Tak ono to má pochopitelně trošku jaksi širší rozsah. Víceméně tam je důležité také zmínit to, že k tomu k Petrkovu patřila i třeba řada osobností, které kolem Petrkova byly. A především to teda je i důvod, který tam je velmi znatelný, a to je, že jsou to manželé Francouzska a vlastně Čech. A toto celé bylo víceméně jako úplně se nabízelo k tomu, aby jsme zvolili teda koncept Česko-francouzského centra. To, co zmínila i paní doktorka Tučková, byly tam řada

0: vazeb, které se vytvořily úplně sami o sobě, a to nás celé nasměrovalo k tomu, že to bude Česko-francouzské centrum. A bylo to vlastně Česko-francouzské centrum od začátku. Takže tímto způsobem nebo touto cestou jsme se vydali opravdu hned, jakmile jsme v podstatě Petrkov začali provozovat a nějakým způsobem s ním pracovat. Já bych ještě zmínil jednu věc, která je docela důležitá, že vlastně i ta volba Petrkova, když přišla nabídka, tak měla i své opodstatnění v tom, že například my jsme získali díky Věře Jirousové obrovskou sbírku renkovských děl nebo Bohuslava Renka, kterou ona iniciovala, protože ona byla jeden z těch lidí nebo z těch návštěvníků Petrkova, co tady zmínila i paní doktorka, kteří vlastně se kolem Petrkova nějakým způsobem pohybovali, měli kontakty a vlastně byli součástí Petrkova, i když se to nějakým způsobem nezdá. A to byla i řada umělců, kteří v podstatě výtvarných umělců, ale básníků, spisovatelů, kteří vytvářeli komunitu, která vlastně podpořila i samotnou jaksi petici potom, která se Petrkova týkala.
1: A já bych tady doplnila vlastně, abychom se časově zorientovali, tak Věra Jirousová pro památník národního písemnictví. Mně se velice líbí, jak pan Freisleben říká pro nás, pro památník, že takhle opravdu tu instituci vnímá. Vlastně zařídila tu koupi, odkoupení konvolutu grafik Bohuslava Reinka, tak ona dělala také výstavu Pěta v loďce, takže to jsme vlastně historicky jako opravdu zpátky. A najednou, když tam Petrkov prodával, tak vlastně Zdeněk Freisleben říkal, vždyť my tady máme tuto velkou sbírku a to my je právě památník národního písemnictví, takže aniž by to Věra Jirousová věděla, tak nějakých 15 let zpátky předtím, než vznikla nějaká petice Zachraňte Petrkov, už zachraňovala Petrkov památníku národního písemnictví. A já rychle vracím slovo panu Freislebenovi.
0: No a já myslím, že to asi je k této záležitosti, nebo mohlo by být všechno, nebo to doplníme ještě během té debaty nebo toho povídání. Já bych se chtěl dostat vlastně k tomu, že se tam i vytvořil program. V podstatě i to byl ten důvod, že se tam bude vytvářet program, který bude navazovat právě na spolupráci nebo na ty kontakty česko-francouzské. To byla úplně první myšlenka a není nahodilé, že bychom tam vybírali něco nebo nějakým způsobem dělali něco, co by bylo, jak si dá se říci, bez koncepce. Snažíme se vybírat jak umělce, tak literáty, tak hudebníky, tak, aby nějakým způsobem vlastně jsme naplňovali celý ten program právě v tomto duchu. To znamená, že tam je určitá taková dualita opravdu toho espritu francouzského a té české rozumnosti nebo toho českého jaksi přístupu. Jedním z těch umělců je Daniel Balaban, který patří do generace 80. let. To znamená, to je generace umělců, která vstoupila de facto na takové, dá se říci, na takové rozmezí. Byli to umělci, kteří většina z nich teda se vlastně pohybovala v postmoderně tehdy nastupujícímu, dá se říci, uměleckému směru nebo uměleckému chápání. Mezi ně patří i Daniel v té době, nebo Daniel Balaban, v té době pochopitelně ty výrazy nebo ty aktivity byly, dá se říci, na té hranici. Ještě jsme jaksi na nějaké poloze, dá se říci, komunistického nebo prostě té orientace úplně jiné. A na druhé straně už se koukáme nebo díváme se za, dá se říci, za tu zeď, kde se děje něco jiného. A vznikala v té době také řada přehlídek, dá se říci, jakoby takových, které byly neoficiálně, to byly konfrontace, pražské dvorky, veškeré tyto akce vlastně směřovaly k tomu, aby ukazovali tyto mladé umělce trochu v jiném světle, než bylo chápáno oficiální umění. A Daniel Balaban se vyznačoval vlastně něčím, co se dá říci, bylo výjimečné. Tím, že byl z rodiny, která měla blízko, prostě nebo byla nějakým způsobem orientovaná evangelickým směrem, tak vlastně v jeho obrazech se objevovaly i náboženská témata. Ale náboženská témata ne, nebo křesťanská témata ne v pravém slova smyslu. On tam vytvářel určité napětí, hledání toho, co je víra, co vlastně si pod vírou můžeme představovat, co pro něj znamená vůbec víra a jakým způsobem ji vnímat v současném světě. A jsou to i pochybnosti, není to úplně jaksi nějaká oslava, je to prostě opravdu hledání cesty. Myslím si, že tím na sebe velmi upozornil. To byl i také, dá se říci, znak, který ho vlastně provází možná do dnešní doby, i když jeho přístupy se mění, měnily i náměty se mění, on pracuje dost často vlastně s určitou symbolikou, která vyjadřuje, dá se říci, ať už jsou to figurální obrazy, nebo obrazy, které se pohybují vlastně až na hranici nějaké expresivity nebo nerealističnosti, tak jsou to všechno podněty, které nás svým způsobem přesahují a mají filozofický podtext nebo mají podtext toho dalšího vnímání, to znamená přesahu, co umění je, co nám dokáže vizuální umění dát a jakým způsobem vlastně ho máme vnímat nebo můžeme vnímat. A je to vlastně celý ten podtext pořád stále v takové filozofické hledající úrovni.
2: Dokdy tato výstava bude probíhat?
1: Budeme ji mít do konce května, protože v Petrkově je vždycky otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 16 hodin, takže končí poslední květnovou sobotu tahle výstava. A já se zase dovolím tím ženským mozkem pojmenovat jednu věc. Daniel Balabán tím, jak se pořád vyvíjí a to, co říkal daleko jaksi učinějšími slovy kurátor Zdeněk Freislaben, který nám vytvořil i úžasnou brožuru k výstavě, tak Daniel Balabán má také polohu takových velmi barevných obrazů. A já, když se procházím po Petrkovu a pořád jsem okouzlená, pořád mě to nepustilo, to okouzlení, tak zároveň obdivuji to, jak instalaci kurátor pojímá vždycky v Petrkově v souladu s tím domem. Takže ta výstava Daniela Balabána, je to ale Daniel Balabán v Petrkově. A vy se díváte na dvůr a na zdi na výstavě máte obraz, který se jmenuje Rokoko a přitom je to zralý rybíz ze zahrady. Máte tam plody a to je nádherný obraz, téměř barokní, řekl byste barokní obraznosti, ale jsou to kdoule, které my máme přes dvůr proti sobě. A je neskutečný zážitek pozorovat kurátora s umělci, když vybírají ty obrazy přímo do Petrkova, na to souznění s tím místem. To je neuvěřitelná vibrace. A u toho Daniela Balabána tam je taky jeden aspekt, který oba pánové Petrkovu dopřáli, a to jsou barvy. A to udělali, myslím, i řekla bych, do nebe trošičku prosizán, protože tam je třeba obraz Biblická krajina, kde vy vidíte ten jih, kde prostě to jižní, to teplo, přesahy, symbolika, ale zároveň to jasné teplo, to poselství toho, co ta Cézanne tam hledala, je evidentní. A potom bych chtěla zmínit, Zdeněk Freislaben s Danielem Balabánem vybrali název té výstavy V paměti. A protože máme to z té výročí od svatby Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové, tak bychom pochopili, proč ten název tak je. A ještě ke všemu to otevírá obraz Paměť. Takže dalším zážitkem je nejenom vidět výstavu Daniela Balabána a jakéhokoliv dalšího umělce v Petrkově, ale to, že ta výstava je v interakci s Petrkovem. A to je ten úkol právě kurátora, který je absolutně jedinečný. Petrkov je dost komplikovaný, je tam spousta oken. Vystavovat v zámku není jen tak samo sebou, ale ve chvíli, kdy se to podaří, tak vám to umocní i dojem z toho domu. A to je zase pro mě ta vibrace, kterou nesmírně obdivuji a mám z ní velkou radost. Takže Daniel Balabán do konce května, do poslední květnové soboty je v Petrkově.
2: Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a zámeček, kde žil Bohuslav Reynek. To je tématem našeho pořadu na Radiu Proglas. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freislaben. Tím ovšem vaše aktivity zdaleka nekončí, takže byste možná nám mohla přiblížit ještě nějaké další věci, kromě toho, co jsme teď jmenovali.
1: Tak samozřejmě máme spoustu koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Ty jsou vždycky u nás k dispozici na facebookovém profilu, otevřeném facebookom Petrkov 13, ale protože jsme začali výstavami, tak já v nich budu pokračovat. V červnu nás čeká 13. června, Petrkov 13, 13. června se dobře pamatuje, zahájení další výstavy, kde my zase budeme na schodech a v jedné malé místnostce, protože vlastně v Petrkově je několik výstavních prostor, tak teď jsme na rozlehlém schodišti, které známe také mimochodem z grafik Bohuslava Rejnka a v malé místnosti nahoře. A toto je výstavní prostor, který pro nás připravuje úžasný kurátor externí, který nepracuje pro Památník, ale je to taky dávný přítel Petrkova, František Nárovec. A tam budou fotografie Daniela Rejnka, toho staršího syna Bohuslava Rejnka a Suzanne Renaudové. A v horní místnosti vzadu budou speciální technika Bohuslava Rejnka, klíše Ver. Je to technika, kterou si Rejnek osvojil poměrně pozdě, v roce 52. Jsou to vlastně přefotografované desky, je to velice zvláštní technika, ke kterého ale zase inspirovali Francouzi. A v takovém malém katalogu, který teď jsme zrovna dělali korektory a už se připravuje, tak je krásně vysvětleno od Josefa Kroutvora, jak si tuto techniku v uvozovkách Bohuslav Rejnek ohmatal sice v Petrkově, ale pořád ovlivněn tou Francií. Takže to je další věc, která nás čeká. My vždycky děláme zahájení výstavy s kulturním programem, takže u nás je potřeba si doporučené si dělat rezervaci, protože Petrkov nenafoukneme. Takže už teď víme, že 13. června například budeme promítat film Kluci Terezy Brázdové. A já tam mám ještě jedno překvapení, hudební, ale víc říkat nebudu. No ale protože nás čeká léto, tak my potřebujeme na to léto těch výstav mít samozřejmě ještě více. A uvolní se nám, sice s mým smutkem, Daniel Balabán se vrátí jeho obrazy do Ostravy, ale zase s radostí ten prostor poskytneme někomu dalšímu. A to už nám zase řekne Zdeněk Freisleben, který má výstavy současného umění na starosti.
0: Tak bude to výstava Okamžik Markéty Bábkové a bude to výstava, která vlastně přináší i do jisté míry právě v tom té koncepci, kterou jsem zmiňoval, to, že se věnujeme nejen malířům, nebo ale také ženám. Dá se říci, že to máme určitě svým způsobem vyrovnané. Není to první jaksi autorka, která by se tam objevila v Petrkově, ale je to, myslím, velmi zajímavá autorka. A patří do jiné generace. Oproti tomu, co pan profesor Balabán je už ta vyzrálá generace v uvozovkách, tak ona patří mezi tu nejmladší. A myslím si, že právě to je i dobré, že to jsou, dá se říci, umělci, kteří vlastně nezažili tu atmosféru Petrkova. I proto je to pro nás důležité, aby jsme ukázali, že existuje i v uměleckém, jaksi, nebo v malířském nějakém pojetí, existují určité, dá se říci, paralely, přestože ty generace jsou si svým způsobem vzdálené. A právě u Markéty Bábkové je to určitá intimita, která se potkává v podstatě i s dílem Bohuslava Rejnka. A dá se říci, že velmi, velmi silně, ale prostě v jiné poloze. My tam nacházíme prostě velice citlivé, intimní předměty, situace, věci, které prostě opravdu jsou, dá se říci, velice úplně něžné, ale zároveň jakoby velmi pocitové a mají obrovské přesahy v tom, že právě jakoby vyjadřují osobnost své autorky a vlastně i dávají k zamyšlení to, že i ten drobný okamžik, jak se jmenuje i ta výstava, může být a znamená pro nás velice moc.
1: A já si dovolím zase doplnit časově. Výstavu Markéty Bábkové zahajujeme 6. června a bude nás čekat koncert Julie Svěcené, houslistky za doprovodu úžasné kytary, velice živý rozhovor dvou hudebních nástrojů a několika historických období až po to nejmodernější. A já se zase dovolím ještě opravdu ženský pohled. Já když vidím obrazy Markéty Bábkové a měla jsem to potěšení být na návštěvě u ní v ateliéru právě s kurátorem, s Zdeňkem Freislebnem, tak já jsem u jejich obrazů myslela i na básně Suzanne Renaudové, kdy ona, Markéta Bábková, mluvila o těch předmětech, například to jsou drobnosti, jako je prsten, náramek, náušnice, které ona namaluje v makrorozměru, ale s obrovskou něhou a jemností a dokáže o nich mluvit. A když si vzpomenu na Suzanne, její verše záclony, loučíme se, clony bílé, a vy najednou vidíte tu nostalgii, která se poutá k těm předmětům, protože za těmi předměty je celý příběh lidského a já si dovolím říct ženského života. Ta feminní citlivost, barevnost potom, která je pro mě neuvěřitelná, protože Markéta Bábková s těmi valéry fialových, růžových, jemných, šedých, ale to září z těch jejich obrazů, co byste nikdy vlastně si neuvědomili, jak tyto jemné barvy vytváří výrazné obrazy, které opravdu k té duši promlouvají. Tak zase, my jsme v té rovině, samozřejmě Daniel Balaban je nesmírně citlivý člověk, jemný, ale také velmi vzdělaný. A trošku bych udělala tu paralelu, byť nechci být moc násilná. Určitě mnoho četby by i sdílel s Bohuslavem Reinkem. A u Markéty Bábkové já zase opravdu vidím hodně svět i Suzanne Renaudové. Doufám, že Zdeněk Freisleben mě teď nevynadá, že jsem...
0: Kývám na to.
1: To mě trošku uklidnil. A když se ptáme, co nás čeká dál, no nás čeká strašně moc pestrý letní program, protože my v létě využíváme i hodně venkovní prostor. Petrkov má celoroční kulturní program a návštěvníci bohudíky jezdí stále, ale čekají nás divadelní představení. Budeme tam mít dvě premiéry divadelního spolku Jedl s Lucí Termíkovou. Budeme tam mít Miloslava Koeniga, spoustu dalších známých herců. Budeme tam mít ale třeba také koncert skupiny Dunaj 17. července s Janou Vébrovou. Budeme tu nabídku dělat tak, aby bylo dobře všem, aby bylo dobře rodinám s dětmi, aby bylo dobře těm, ale také, kdo nechtějí žádný kulturní program. To znamená, budou tam pořád dny, kdy není ani koncert, kdy není ani divadlo a kdy prostě přijdete do té zahrady, schováte se na kamennou lavičku, kde ráda seděla Suzanne Renaudová v chlátku a budete nadechovat ten Petrkov. A to je zase hrozně důležité. Programu bude spousta, ale pořád tam budou ty dny, kdy vlastně potřebujete pocítit to místo, protože ono je to takový meditativní prostor. A s tou meditativností toho prostoru je ještě jedna věc. Pořádáme tam i výtvarné ateliéry pro dospělé, protože jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří třeba nejsou sami úplně umělci, ale mají touhu vyzkoušet výtvarnou techniku, takže vlastně, když to můžou zkoušet právě v Petrkově, v tom místě, které je pro ně protchnuté nějakou důležitou energií a jemností, tak je to pro ně silný zážitek. Nemají pocit nějakého tlaku na svůj výkon a ať to je, že poprvé malují akrylem třeba s úžasnou Magdalenou Křenkovou, což je mimochodem nejenom básnířka, ale taky vnučka nakladatele a překladatele Josefa Floriana, o kterém už jsme tady slyšeli. Nebo ať to je výuka akvarelu od počátku až pro velmi pokročilé malíře s Evou Pejchalovou a nebo třeba výuka zase z jiného směru tkaní a tkaných uměleckých obrazů. Tak tyhle zážitky jsou pro nás důležité nejenom pro tu skupinu, která v tom Petrkově je, ale abychom si potvrdili, že i další směr Petrkova a jeho využití je, aby lidé něco v místě tvořili. Ale my jsme od začátku nechtěli, aby to bylo rezidenční sídlo, kde to zabydlíme nějakými cizokrajnými studenty a hosty. Rezidencí tam bude i do budoucna strašně málo, ale chtěli bychom, aby tam to živé umění vznikalo takovým spontánnějším způsobem. A myslím, že tady můžeme udělat jednu malilinkatou pozvánku ještě na podzim, protože my fakt jsme celoroční. Tak já bych teď chtěla, aby Zdeněk Freisleben zmínil jméno umělce, který tam bude mít výstavu v září.
0: No, bude to malíř Kokolia, který vlastně patří zase, dá se říci, k té starší generaci, ne staré, ale starší. A je to malíř, který v podstatě se zabývá právě podobným způsobem, dá se říci, jakoby citlivým způsobem akvarelů, které v podstatě jsou odrazem přírody. Takže myslím si, že ta pozvánka na malíře Kokoliu bude určitě na místě.
1: Já totiž už jsem zaslechla, že nám v uvozovkách hrozí, to znamená je naděje, že některé akvarely vzniknou přímo v Petrkově na tu výstavu. A to jsou požehnané okamžiky, kdy si uvědomíme, že to je dar a že vlastně v tom místě vzniká něco, co bude mít dlouhodobý přesah.
2: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Bohuslav Reinek a Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben.
1: K těm dlouhodobým přesahům já ještě musím zmínit, protože jsem toho plná a strašně nadšená. Samozřejmě naše ediční činnost, protože v Petrkově vydáváme knihy, Památník národního písemnictví jako oddělení má Petrkov a Petrkov vydává svoje ediční řady. A my letos začínáme novou ediční řadu, kromě toho, že vydáváme básně Bohuslava Reinka, Cézanne Renaudové z komentáři, tak letos začínáme edici Naslouchání. A protože už první kniha vzniká, tak já prozradím, myslím, už ne tak velké tajemství, bude to v edici Naslouchání kniha rozhovorů právě profesora Daniela Balabána se Zdeňkem Freislebnem a ty rozhovory budou mít zvláštní podobu. Otázky budou krátké a odpovědi budou jako svět v malém eseji. A je to něco, co je pro nás důležité, aby Petrkov i pro ty, kdo jsou třeba daleko, byl dosažitelný právě na stránkách knihy. Další věc je výtvarná stránka, která je absolutně důležitá. Ty knihy musí být krásné. Vždycky v Petrkově, ale třeba ve Staré říši vznikaly krásné knihy a my na tento aspekt té činnosti velmi dbáme, protože když máte doma něco krásného, ono vám to může pomoct a možná dopředu ani nevíte, že to budete potřebovat, nebo to můžete dát některému příteli, který nezažívá jednoduchou životní dobu a třeba má nějaké období zkoušek a on ho to může podpořit. Další věc je zase jiného charakteru. Vznikají tam filmy, máme už vlastně 3, ať je to Petrkov 13, Vysočiny do Overní, Francie Bohuslava Reinka. Letos připravujeme spolupracovníky Bohuslava Reinka a Cézanne Renaudové. To je zase další dosah, kdy my můžeme nabízet vhled do Petrkova a na filmovém plátně díky režiséru zase Ivanu Barešovi zhlédnout něco, co by se slovy těžko pojmenovávalo a ten obraz vám přidá mnoho aspektů a není to jenom to, že to vidíme, ale ono to i do těch citů, jak se jinak vstupuje a i do těch myšlenek. No a poslední věc, ale nikoli v poslední, samozřejmě kromě drobných katalogů k výstavám nás čeká letos publikace k stému výročí svatby Bohuslava Reinka a Cézanne Renaudové, takže do Vánoc nás určitě sledujte, budeme mít knihu En mémoire de Petrkov v paměti Petrkova a na to já se těším strašně moc, protože tam budou představeni současní výtvarní umělci. Ohlédneme se zatím právě výročím, které nám ale říká, ne to, co bylo, ale co musí být teď. Abychom my naplňovali odkaz, protože ten odkaz musí žít a to je úkol na dalších nejenom 5 let, ale myslím, že na celý život, abychom do Petrkova přiváděli stále nové generace, abychom pořád nabízeli nový program, ale abychom také to publikum my rozvíjeli, abychom nabízeli něco pevného, silného, protože ta doba je někdy složitá a někdy máme pocit, že na nás všechno kolem útočí. A my potřebujeme naplnit tenhle úkol a naplňujeme ho také díky francouzským spolupracovníkům a to jedno jméno, které tady doteďka nezaznělo a musí zaznít. Ve Francii je paní Annick Ozimurová. Je to dáma, která přijela jako jedna z posledních návštěv z Francie za Cézanne Renaudovou. Ona tehdy jela za Bohuslavem Reinkem a na místě až zjistila, že je tam Cézanne Renaudová. Bylo to na podzim 1963. Dostala cyklus Dona Kichota Bohuslava Reinka, s tímhle cyklem přijela do Petrkova. Objevila tam francouzskou básnířku. Celý život svůj věnovala tomu, že ve Francii, krom toho, že to je matematička, nebo byla to matematička, když aktivně pracovala i v zaměstnání, dáma úžasně nadaná, citlivá, ale také velmi praktického rázu, proto zmiňuji matematička. Tak tato dáma ale celý život zasvětila Petrkovu, protože v tom roce 63 tam objevila tu francouzskou básnířku a samozřejmě seznámila se s Bohuslavem Reinkem. A teď si vezměte tu dobu, po kterou ona nese ve Francii ten prapor vlastně Petrkova, Bohuslava Reinka, Cézanne Renaudové. A to je neskutečná opora pro nás, pro všechny. A chtěla bych zmínit pro badatele, kdo to třeba nezná, tak na stránkách právě asociace Romaren, Reinek Renault, je i katalog díla Bohuslava Reinka, kde nalezneme dokonce jednotlivé varianty grafik Bohuslava Reinka. A my si musíme uvědomit, že Česko-francouzské kulturní centrum je jenom jedno z míst, které rozvíjí odkaz Bohuslava Reinka a Cézanne Renaudové. Ale my máme v uvozovkách tu velikou výhodu a to veliké plus, že máme k dispozici i ten dům, Takže musíme dávat prostor i těmto osobnostem a připomínat je. A proto je v Petrkově i permanentní malá výstava právě nakladatelství Romarén. A tady musím říct opravdu velikánská poklona, když si uvědomím, že paní Annick Ozimur je dáma, která Petrkovu zasvětila ve Francii celý život a probouzí tam nové nadšence a studenty a samozřejmě třeba společnost přátel Andreho Purata. Takže my tam máme takovéhle opory, které nejsou vidět, ale bez nich by také Petrkov, dovolím si říct, dokonce kulhal. Takže to česko-francouzské kulturní centrum je pevně zapřené v zemi a teď jenom potřebujeme, aby všichni, kdo u nás ještě nebyli, aby přijeli a kdo u nás už byli, aby se vraceli. Tak to je asi tak náš plán opravdu na dalších mnoho, mnoho let.
0: A já myslím, že by tam mohla být ještě jedna poznámka, že Petrkov by se rád představil také zároveň ve francouzském kulturním institutu ve výstavě, která by právě ukázala to, co v podstatě v Petrkově probíhá. Takže není jenom Petrkov, ale snažíme se i navázat jaksi další kroky. Konec konců není to jenom Praha, není to jenom francouzský institut, ale je to i řada míst, kde jsou francouzské aliance, kde se konají další akce, promítání filmu a tak dále. Takže dá se říci, že ta síť je daleko větší než jenom Petrkov.
1: A jsme za to hrozně vděční. Já jsem ráda, že tohle pan kurátor a kolega zmínil, protože podpora, morální podpora ze strany francouzského institutu nebo to, že se k nám přijede podívat pan francouzský velvyslanec, to je tak úžasné, protože vy si říkáte, tady Cézanne Renaudová, ta francouzská básnířka, poměrně trpěla za toho minulého režimu, cítila se zapomenutá a najednou sem přijíždí spousta návštěvníků z Francie a v létě dokonce, to jsou česko-francouzské rodiny, které jejich potomci přijedou do České republiky nebo část rodiny tady, že část přijede a už jsou zvyklí jezdit do Petrkova, my tam i všechno máme pro ně připravené ve francouzštině. A to já mám pocit, že budu křičet radostí, protože to je největší odměna, ale opravdu ta morální podpora té francouzské strany, to jsem strašně ráda, že kolega ji zmínil, ta je neskutečná a je to něco, bez čeho bychom nemohli fungovat a moc za to děkujeme.
2: Já vám v závěru našeho pořadu chci popřát, aby vám ten entuziasmus a ta vaše píle co nejdéle vydržela a aby Petrkov oslovil co nejvíce návštěvníků nejenom svým geniem loci, jak jste o tom tady mluvili, ale i tou vaší publikační činností. Ať se vám daří.
0: Děkujeme.
1: A moc krát děkujeme za prostor a za vaši přípravu, protože to taky není jednoduché téma. Děkujeme.
2: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově a významnému českému básníkovi a výtvarníku Bohuslavu Reinkovi. Hosty našeho pořadu byli vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: Zprávy budeme v tuto chvíli přebírat z Českého rozhlasu Plus.
3: Děkuji za pozvání a krásný den přeji.
4: Hezký den, děkuji za pozvání.
5: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška. A bylo 10 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ukrajina v noci čelila náletu téměř 150 ruských dronů. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu a odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zprávy a Martin Matějka. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinjal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
8: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
7: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus z bezúročných úvěrů.
9: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
7: Přesnou podobu Nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot a v Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. A ta obsahuje předpovědi teplota srážek pro světové regiony na roky 2026 až 2030. A v těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období leta 1850 až 1900. Vlády se v pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 zavázaly, že se budou snažit zabránit tomu, aby průměrná globální teplota vzrostla o více než 1,5 stupně Celsia nad takzvanou předindustriální úroveň. Po překročení této hranice zesiluje intenzita závažných klimatických jevů. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsáno přes 7,5 tisíce žáků, nejvíce od zavedení této možnosti. Rodiny k němu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. A výhody tohoto způsobu výuky popisuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
4: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má ten rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému na 100%, zatímco v tom individuálním vzdělávání ano. Takže tu výhodu v tom ty rodiče vidí v té větší individualizaci.
7: Na výjezdu z Prahy směrem k ústecké dálnici D8 je zdržení v Cínovecké odjezdu na Čakovice. Zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě před Zdiby. Jízdní pruh tam blokují následky srážky nákladního a osobního vozidla. Na pražském okruhu směrem k D1 k letišti na výjezdu z Lohkovského tunelu na 14,5 kilometru po nehodě obnovili provoz v obou jízdních pruzích. Vrtulník záchranářů odletěl, následky kolize přesunuli do odstavného. Regulace vjezdu do obou tunelů ale neskončila, kolona popojíždí od Jesenice z 82. kilometru. A ve Vilzenově směrem z Holešovic se výrazně sklidnil provoz před omezením u IP Pavlova. Celé ráno tam byl kvůli havárii vodovodního řadu průjezdný pouze levý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Prosím tě, Pane náš, prosím tě, zachraň lásku a popros děti, ať se na nás nezlobí. Prosím též i za ty z druhé strany řeky.

Žijeme v nedokonalém světě, jehož jsme, každý z nás, nedokonalou součástí. A proto asi poměrně často vnímáme při pohledu na společnost, církev, rodinu, ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jakoby ta podstatná změna nám stále unikala. Jakoby to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když byl v den letnic poprvé vylit Duch Svatý na zhromážděné učedníky, jedním z průvodních znaků byly ohnivé jazyky nad každým z nich. Chci se dnes s vámi zamyslet nad tím, co vlastně přirozeně

A v textu Římanům jsme před chvílí slyšeli o těch, kteří se dají vést duchem. Tato první funkce ohně tedy ukazuje na moudré vedení Duchem Svatým v životě křesťana. Ještě nejde o vnitřní proměnu, ale nakonec i k té Boží duch vede. Dalším účinkem ohně je vydávání tepla. Oheň zahřívá a tím také může způsobit změnu skupenství okolních látek, třeba tání ledu či dokonce kovu. Bůh, který se ve starozákonních dějinách zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, začal při tomto setkání rozehřívat a rozpouštět bariéry Mojžíšova zaseknutého života. V listu Římanům nacházíme, že dát se vést duchem je život a pokoj. Duch svatý boří bariéry a léčí rány. On přináší uzdravení vnitřních zranění. A to už je první stupeň vnitřní proměny, když jsme schopni se zvednout a nenechat se zablokovat minulými ranami a bolestmi. Třetím důsledkem ohně je očista. Oheň spálí starou suchou trávu nebo větve na zahradě, ale také při vyšších teplotách ve spalovnách odpady nejrůznějšího druhu. Možná právě proto je často v knihách Starého zákona Boží soud nad zlem a nečistotou popisován jako oheň. Tento oheň soudu odstraňuje to, co je zlé, ale také taví k očištění, aby vzácný kov byl zbaven všech příměsí, které jej znečišťují. Sem by se dal zařadit i výrok z listu Římanům, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Duch svatý spaluje to zlé, temné, egoistické ve mně. Přináší tedy uzdravení z mého vlastního hříchu a to je druhý stupeň proměny, kdy jsme schopni oddělovat se od zla ve vlastním srdci. Posledním, čtvrtým účinkem ohně je, že při hoření probíhá přeměna látek v důsledku chemické reakce a zároveň se přitom uvolňuje energie, většinou právě ve formě tepla a světla. Tak se svíce stravuje, aby vydávala světlo, nebo dřevo či uhlí se mění v popel a plyny a přitom dává velké množství tepla. Právě zápalné oběti měly klíčový význam ve starozákonním obětním systému. Přeměna obětovaného masa či plodin prostřednictvím ohně symbolizovala jejich darování Bohu. Na to navazuje apoštol Pavel opět v listu Římanům, tentokrát ve 12. kapitole, prvních dvou verších. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Naše životy se mají v reakci na to, co pro nás Bůh udělal v Kristu, stát obětí pro Boha. A právě s tím je spojena proměna naší mysli. Nechte se proměňovat znamená, že nás proměňuje někdo jiný, ale je k tomu potřeba naší spolupráce. Asi nejvýstižnější biblický text o naší proměně nacházíme v 2. listu do Korintu, 3. kapitole, 18. verši. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Jasně se zde říká, že původcem, zdrojem proměny je právě Boží duch. Dále, že jsme proměňováni k Božímu obrazu, tedy cílem této proměny je připodobňování Bohu skrze Ježíše Krista. A cestou k tomu je s otevřeným srdcem přicházet do Boží přítomnosti, do přítomnosti jeho slávy. Duch svatý nás proměňuje a připodobňuje Ježíši. A to je třetí stupeň proměny, ten nejvyšší, alespoň v našem pozemském životě.

Milí přátelé, zhrňme si na závěr dnešní poselství. Skvělá zpráva je, že máme někoho, kdo je schopný nás i vnitřně a podstatně proměňovat. Je to Boží duch, Duch svatý, a výstižné je v této věci jeho přirovnání k ohni. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, zahřívá a uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a vysvobozuje nás z jeho moci a konečně nás přetváří, proměňuje a připodobňuje Ježíši. A nějaký praktický závěr? Zkusme přemýšlet, jakou funkci Ducha svatého bychom v tuto chvíli nejvíce potřebovali. Stojíš před nějakým vážným rozhodnutím nebo jsi v situaci, kdy vůbec nevíš, co dělat dál? Pros Ducha svatého, aby ti do toho dával své světlo a vedl tě. Je ve tvém srdci nějaká velká bolest či množství zdánlivě drobných ran, které tě trápí a blokují v další životní cestě a vztazích? Dovol Duchu svatému, aby k tobě přišel, obejmul tě, zahřál Boží láskou a začal uzdravovat tvé rány a rozpouštět bariéry ve tvém srdci. Bojuješ se svým opakujícím se selháním a nevíš, jak zvítězit, nebo si to už vzdal a žiješ v rezignaci, poraženectví a možná cynismu? Pozvi Ducha svatého, aby tě očistil, aby spaloval to zlé a egoistické v tobě, aby z jeho mocí usmrcoval hříšné činy. Toužíš po své proměně, toužíš potom být více takovým, jakým tě chce mít tvůj Bůh, tak požádej Ducha svatého, aby tě přiváděl do Boží přítomnosti, aby přítomnost svatého Boha naplnila každý kout tvého ducha, srdce, mysli, abys před ním úplně odhalil, kdo a jaký jsi, a mohl tak zažívat, že tě Duch svatý připodobňuje Kristu. Kéž se, milí posluchači, u každého z nás stále více naplňuje to Ježíšovo slovo: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Krojovaná chasa Lažánky zve na tradiční krojované hody v Lažánkách, které se konají v sobotu a v neděli. Sobotní program začíná v 10 hodin zvaním chasy po obci a vyvrcholí ve 20 hodin krojovanou zábavou za místní tělocvičnou s dechovou hudbou Šardičanka. Nedělní program zahájí hodová mše svatá v 10.30 v kostele Nejsvětější Trojice v Lažánkách. Pokračuje ve 14 hodin průvodem obcí ke stárkám a vyvrcholí krojovanou zábavou s dechovou hudbou Šardičanka. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni. Pro krojované přespolní vstup na zábavu zdarma. Dechová hudba Šardičanka vám hraje také v dnešní voničce. Kulturní zařízení města Počátky vás zve na posezení s kapelou Lipkovanka, který se koná v neděli 31. května odpoledne od 15. hodiny v Sokolovně Počátky. Vstupenky jsou k dispozici v infocentru na Palackého náměstí, domácí i přespolní návštěvníci jsou srdečně vítáni. Občerstvení na akci je zajištěno. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Folklorní vysílání na Proglasu. To jsou folklorní okénka každou středu odpoledne a voničky lidových písní po celý týden. Folklorní vysílání na Proglasu. To jsou záznamy z koncertů i přímé přenosy z festivalů, soutěže o vstupenky a hudební nosiče. Máte rádi tradiční lidovou kulturu? Tak si nalaďte folklorní vysílání na Proglasu.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Z předchozí části pokračuje diskuze o modlitbě mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem Schymníkem. Slova se opět ujal Schymník, který všem začal předčítat poučení o síle modlitby.

Modlitba, to je vše, co je dáno jako všestranný prostředek ke spáse a ke zdokonalení duše. Ano, ale s modlitbou je zde úzce spjata i její podmínka. Bez přestání se modlete, přikazuje slovo Boží. Modlitba tudíž představuje všeplatnou sílu a plod tehdy, je-li konána často, neustále. Neboť častá modlitba náleží bez podmínek naší vůli. Čistota, horlivost a dokonalost, to je dar milosti. A tak se modleme co možno nejčastěji. Zasvěťme náš život modlitbě, třeba zpočátku i nesoustředěné. Časté cvičení v ní naučí pozornosti. Množství jistě přivede ke kvalitě. Kdo se chce něco naučit dělat dobře, musí to dělat co nejčastěji, řekl jeden zkušený duchovní spisovatel. V skutku velká věc je modlitba, zvolal profesor. A horlivost k časté modlitbě je klíčem k otevření jejich spasitelných pokladů. Ale jak často v sobě svádím boj mezi horlivostí a leností, jak by bylo žádoucí najít prostředek a podporu k vítězství, přesvědčení a povzbuzení neustále se věnovat modlitbě? Mnozí z duchovních spisovatelů, odpověděl schymník, uvádějí různé prostředky, založené na zdravém úsudku pro povzbuzení horlivosti k modlitbě. Například radí. Za prvé, ponořit se do úvah o nutnosti, přednostech a užitečnosti modlitby pro spásu duše. Za druhé, být ujištěn, že Bůh od nás bezpodmínečně žádá modlitbu a jeho slovo o tom všude vypovídá. Za třetí, stále mít na paměti, že z lenosti a zanedbávání modlitby nelze prospívat ve skutcích zbožnosti a dosáhnout pokoje a spásy. A že za to bude nevyhnutelně následovat potrestání. Za čtvrté, povzbudit svoje odhodlání příkladem služebníků Božích, kteří všichni cestou neustálé modlitby dosáhli posvěcení, spásy a dalšího.

Všechny tyto prostředky mají svoji hodnotu a vyplývají ze správného názoru. Ale duše toužící po rozkoších, trpící lajdáctvím, i když je přijímá a užívá, zřídka vidí jejich plodnost, protože ty léky jsou hořké pro její zhýčkanou chuť a slabé na její hluboce porušenou povahu. Neboť kdo z křesťanů neví, že je třeba se modlit často a horlivě, že si to Bůh žádá, že za lenost k modlitbě budeme potrestáni, že všichni svatí se horlivě a neustále modlili. Avšak všechno toto poznání zřídka ukazuje své spasitelné následky. Každý pozorovatel vidí na sobě, že se buď málo, nebo vůbec neospravedlňuje konáním těch vnuknutí rozumu a svědomí. A i když si to nezřídka uvědomuje, žije zcela špatně a lenivě. Proto zkušení a moudří svatí otcové, znající slabost, svévolnost a tělesnost lidského srdce milujícího slasti, jsou podobní lékařům, přichucujícím hořké léky sladkými sirupy a oslazujícím okraje nádob z léky medem. Odhalují lehčí a působivější prostředky, vykořenující lenost a nedbalost k modlitbě, spočívající v naději v pomoc Boží. Dosáhnout dokonalosti a sladké důvěry modlitbou lásky k Bohu. Radí co možno nejčastěji uvažovat o takovém stavu duše a pozorně o tom číst ve vypravování svatých otců, kteří povzbudivě ujišťují, jak je možné přístupně a snadno dosáhnout těch vytoužených, sladkých vnitřních pocitů při modlitbě, jako je sladkost příštící ze srdce, příjemné teplo a světlo rozlévající se znitra, nevyslovitelné nadšení, radost, lehkost, hluboký mír, blaženost a spokojený život, zbuzované při konání modlitby v srdci. Zahloubáním do těchto úvah se slabá a chladná duše prohřeje, posilní, povzbudí úspěchem k modlitbě a uchází se o zkušenost cvičení v modlitbě, jak o tom hovoří svatý Izák Syrský. Vnadidlem pro duši je radost, vyvolaná nadějí, rozkvétající v srdci. A prospívání srdce je uvažování o své naději. A dále pokračuje. Na začátku té činnosti až do konce se předkládá jakýkoliv způsob a naděje na naplnění. A to také povzbuzuje mysl k položení základů díla a k zření na jeho cíl. Vypůjčí si mysl pro svou útěchu v díle. Také ctihodný Hesychius popisuje překážku lenosti k modlitbě a přivedení rozumu k obnovení horlivosti k ní. V závěru přímo říká následující. Neodhodláme-li se k mlčení srdce z jiného důvodu, tedy pro slastný pocit v duši a pro radost, kterou ono působí. A z toho vyplývá, že povzbuzením k pěstování modlitby, poučuje onen otec, je její slastný pocit a radost. Podobně učí i svatý Makarius Veliký, že naši duchovní námahu s cílem a nadějí na úspěch, to je s útěchou v našich srdcích, jsme povinni podstoupit.

Jasný příklad tohoto způsobu jako mocného prostředku lze vidět na mnoha místech dobrotolubia v podrobných popisech útěchy modlitby. Co možno nejčastěji je má pročítat každý, kdo bojuje s neduhem lenosti či chladnosti při modlitbě a kdo se pokládá za nehodného těch útěch a stále se obvinuje z nedbalosti v modlitbě. Nepovede takové uvažování neskušeného člověka k duchovní vilnosti, vstoupil do rozhovoru kněz, jak nazývají teologové to usilování duše, která baží po nezměrných potěšeních a přívětivosti požehnání a nespokojuje se s tím, že je povinna konat skutky zbožnosti závazně a dlouhodobě bez nároku na odměnu. Myslím, pravil profesor, že teologové v tomto případě varují před neuměřeností či bažením po duchovních útěchách, ale nezavrhují zcela sladkost a potěchu ze cnosti. Neboť i když touha po odměně není dokonalost, Bůh však nezabraňuje člověku pomýšlet na odměnu a útěchu a také sám využívá myšlenky na odměnu k tomu, aby povzbudil člověka ke splnění přikázání a k dosažení dokonalosti. Cti otce svého i matku svou, to je přikázání. A v zápětí za ním je odměna, povzbuzující k jeho splnění. Aby ti bylo dobře na zemi. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej to chudým. To je požadavek dokonalosti. Ale bezprostředně za ním je odměna, povzbuzující k dosažení dokonalosti. Budeš mít poklad v nebi. Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli synu člověka. To je veliký požadavek hrdinství, pro které je nutná neobyčejná síla ducha a nezdolná vytrvalost. Za to je i velká odměna a útěcha schopná vzbudit a udržet neobyčejnou sílu ducha. Velká bude vaše odměna v nebi. Proto si myslím, že jaká touha po útěše v modlitbě srdce je žádoucí a představuje hlavní způsob dosažení jak horlivosti, tak úspěchu v ní. A tak to zcela vše nepochybně potvrzuje praktickou úvahu otce Schymníka o té věci, kterou jsme před chvílí vyslechli. Nejsrozumitelněji, pravil Schymník, o tom hovoří jeden z velkých teologů, jmenovitě svatý Makarius Egyptský. Jako se při zakládání vinohradu pojí horlivost a námaha s cílem sbírání plodů a nebude-li jich, veškeré dílo bude marné, tak i při modlitbě nepocítíš-li v sobě plodů duchovních, to znamená lásky, míru, radosti a dalších, bez užitku bude tvá námaha. A proto máme plnit duchovní námahu naší modlitby s cílem či nadějí na plody. To znamená utěšení sladkosti v našem srdci. Vidíš, jak jasně rozřešil svatý otec otázku o potřebě útěchy při modlitbě. A ještě jsem si zároveň vybavil názor jednoho duchovního spisovatele, který jsem si nedávno přečetl o tom, že přirozenost modlitby pro člověka představuje hlavní příčinu projevů důvěrnosti. A proto posouzení této přirozenosti může také sloužit jako silný prostředek ke vzbuzení horlivosti v modlitbě, jaký tak toužebně hledá pan profesor. Nyní vám stručně řeknu, co jsem si z toho traktátu zapamatoval. Například onen duchovní autor píše, že rozum a příroda přivádí člověka k poznání Boha. První nahlíží, že nemůže být dění bez příčiny.
a postupních hmatatelných věcí vystupuje od nižších k vyšším, až nakonec dochází k hlavní příčině, k Bohu. Druhá odkrývá na každém kroku podivuhodnou moudrost, ladnost, řád, posloupnost. Dává základní látku stupňům vedoucím od konečných příčin k nekonečným. Takovým způsobem přirozený člověk přirozeně přichází k poznání Boha. Proto jediný národ, jediný divoký kmen nebyl a není bez jakéhosi poznání Boha. V důsledku tohoto poznání i nejdivočejší ostrovan bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, jakoby mimo děk obrací svůj zrak k nebi, padá na kolena. Vyráží pro něho nepochopitelný, ale nevyhnutelný povzdech. Bezprostředně pociťuje cosi zvláštního, cosi, co ho táhne k výšinám, cosi, co ho nutí k čemusi neznámému. Z tohoto základu pochází všechna přirozená náboženství. Přitom je zcela pozoruhodné, že všude podstatu či duši každého náboženství představuje jakási tajná modlitba, slavená jakýmkoliv způsobem, i zjevným přinášením oběti, více či méně porušeným temnotou hrubých a divokých představ pohanů. Jak podivuhodný je to jev v očích rozumu. Jak více si žádá odhalení tajemné příčiny toho podivuhodného jevu, projevujícího se v přirozené touze po modlitbě. Psychologická odpověď na to není těžká. Počátek, základ a síla všech vášní a vlivů v člověku je vrozené sobectví. To jasně potvrzuje prvotní a všem společný pud sebezáchovy. Každé přání, každý podnik, každá činnost lidská má za cíl ukojení sebelásky, usilování o vlastní dobro. Ukojení této potřeby provází přirozeného člověka po celý život. Ale lidská duše se nespokojuje s ničím smyslovým a vrozená sebeláska ve svých tužbách nikdy neutichá. Proto se přání rozvíjejí stále více a více. Touha po dobru roste, naplňuje obrazotvornost a připravuje na to smysly. Projevení tohoto vnitřního pocitu a samo od sebe se probouzející přání je přirozeným pozvůzením k modlitbě. Je potřebou sebelásky, s námahou dosahující svých cílů. Čím méně člověk dosahuje pokroků a čím více má na zřeteli vlastní dobro, tím více si přeje, tím silněji projevuje svoje přání v modlitbě. Obrací se s prosbami k neznámé příčině všeho jsoucího. A tak vrozená sebeláska je hlavní živel života. Je počáteční příčina vzbuzující přirozeného člověka k modlitbě. Přemoudrý tvůrce přírody vlil do lidské přirozenosti schopnost sebelásky, podle otců, doslova jako vnadidlo, které by přitahovalo a povznášelo padlé lidské stvoření ke vznešenému obcování. Kdyby tak člověk nezničil tuto schopnost a upřednostňoval by ji ve vztahu ke své duchovní povaze, tehdy by měl silné povzbuzení a prostředek na cestě k mravní dokonalosti. Ale ouha, jak často z té ušlechtilé schopnosti činí podlou vášeň sebe.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

jsem vítr a to je nic, které zbouří oceán, co ustrnul, do pohybu dává. Čerstvý vzduch a co je víc, když ti koně osedlá.

relativní sám. Není kdo by zahřál polštáře, já ten pocit, pane, dobře znám.

mi šetnu zbytky kuráže, tak je tu něco a odpověď nic. Samotou cpudlaně pod paže,

11 hodin a téměř 30 minut. Na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová. Máme čtvrtek, 28. květen 2026. Čtvrtek po letnicích, tedy slavnosti seslání Ducha Svatého. V katolické církvi je dnešek svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje i na svatého Emila, mučedníka pro víru ze 3. století. 28. května 1942 nacisté zahájili popravy, které zdůvodňovali schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Mezi jinými toho dne zatkli i Salesiána Štěpána Trochtu. Před 20 lety zemřel český spisovatel a izraelský diplomat Viktor Fischl. Papež Benedikt XVI. Se toho dne modlil na půdě bývalých nacistických vyhlazovacích táborů v polské Osvětimi a Březince. 37 let kněžství si dnes připomíná královéhradecký biskup Jan Vokál. 75. slaví herec Svatopluk Skopal, 85. narozeniny má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. O rok mladší je slovenská herečka Božidara Turzonovová. Svátek mají všichni Vilémové. Jejich jméno pochází ze starogermánských slov vilo, vůle, a helm, helmice. Znamená člověka, jehož předností je silná vůle. Vilémům blahopřejeme. Na vlnách Proglasu teď nabízím poslední písně a zprávy dopoledního proudu. Myšlenku na den Hany Pinknerové přineseme zhruba 3 minuty před 12. hodinou. Po ní zazní polední modlitba od nás z Proglasu v Brně a následovat bude hudební siesta. Dnes si poslechneme koncert pro hoboj a orchestr Josefa Haydna a symfonii C-dur Pavla Vranického. Příjemný poslech.

si cizincem, však cizí nejsi. Jsem tvojí hračkou, tu máš, hrej si, tu bylo, bylo kdysi.

0: Plačeš? To byla Jana Lindl a kapela Rendezvous. Jihlavský kostel svatého Ignáce z Loyoly vstoupil do druhé etapy oprav. Týká se interiéru, včetně nejcennějších maleb.
1: Tady byl jezuitský klášter, byli tady jezuiti. Je tam to téma z písma svatého z Bible. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, což jsou Ježíšova slova, která mají trošku být o šíření poselství evangelia, šíření boží lásky. Má to být oheň, který očišťuje, obnovuje, oheň víry, oheň lásky a šíření evangelia. Ono, já sám čekám, co se tam všechno objeví na té frese.
0: Řekl včera při slavnostním zahájení druhé části oprav filiálního kostela svatého Ignáce farář premonstrát Marian Jiří Husek. První je na řadě presbytář, následovat bude obnova hlavní lodi a nakonec budou restaurátoři pracovat v zadní lodi a na kůru.

0: To byl na Vlnách Proglasu brazilský zpěvák Dorea. 150 let slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků, které vzniklo z iniciativy svatého Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Sobotní oslavu výročí ohlašuje na Proglasu koordinátor sdružení Petr Janžura.
1: Je to pro nás velice důležité se sejít, být spolu, povzbudit se v tom, že myšlenka Dona Boska je stále živá a že je nezměněná, že radost a touha potom jít společně po cestě je stále stejná a že po ní chceme jít. V Kobylisích jsme připravili celodenní program. Součástí oslav bude samozřejmě děkovná bohoslužba, při které složí zhruba 15 spolupracovníků svoje sliby. Odpoledne se setkáme při společném zábavném programu, kde se budeme snažit povzbudit svoji radostnost a svůj vztah k mladým lidem. Salesiánské středisko mládeže tam připraví řadu programů právě pro mladí lidi a pro děti, takže nezůstanou ošizení, nebudeme slavit jenom my, ale budou slavit i naše děti. Ale především si od tohohle setkání slibujeme to, že se znovu ujistíme, že jdeme správnou cestou a že si na to rádi přiťukneme.
0: Zve na sobotní oslavu do pražských Kobylis Petr Janžura. Pořad Adély Šimoníkové věnovaný jubileu Sdružení Salesiánů spolupracovníků si můžete poslechnout z našeho audioarchivu na webu rádia anebo v oblíbených podcastových aplikacích.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Poslouchali jsme kanadské sesterské duo Cassie and Maggie. V brněnské diecézi začíná dneškem modlitební novéna před blahořečením mučedníků komunismu, kněží Jana Buly a Václava Drboly. Blahořečení připadá na 6. června.
1: Lze si ji stáhnout v mobilní aplikaci nebo na webových stránkách Bula Drbola. A je to taková příprava, abychom se připravili, jak třeba soukromně doma, v kaplích nebo ve farnostech, na tuto významnou událost naší brněnské diecéze. Tak neváhejte a modlete se.
0: Zve brněnský biskup Pavel Konzbul. Text novény najdete i na webových stránkách brněnského biskupství.

rádi. Ještě ne, ne, ne. Ještě nejsme kapři v kádi. Ještě ne, ne, ne. Nejsme mocní za svou slabost. Ještě ne, ne, ne. Ještě neděsí nás radost. Ještě

11 hodin 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.

Myslím, že jsem na to přišla. Objevila jsem. Proč mě tak zrušuje a zároveň dojímá představa, že Bůh žije ve mně? Zdala jsem se nároku to pochopit. Nedokázala bych to. Neustále jsem si však s tou myšlenkou pohrávala, převalovala ji v hlavě, představovala si, co vlastně všechno může znamenat. A zdá se mi, že jsem na stopě. Pekla jsem bábovku. Co jsou děti z domu, nepeču už tak často, avšak o to víc si to užívám. Peču totiž ráda. Soustředila jsem se na tu práci, abych nepopletla poměry nebo nezapomněla na něco důležitého, jako třeba na prášek do pečiva, který je sice nenápadnou, ale moc důležitou součástí nadýchané buchty. Moc jsem si přála, aby se mi to povedlo. Ne, že bych se potřebovala vytáhnout, jak jsem skvělá kuchařka, ale chtěla jsem potěšit. Pečlivě jsem šlehala vejce do pěny a přidávala další ingredience, vymazala a vysypala jsem bábovkovou formu a vyhřála troubu. Každou tu jednotlivou operaci jsem prováděla pozorně a soustředěně tak, jak jsem nejlépe dovedla. Těšila mě každá drobnost toho procesu, jako třeba kapka rumu na lepší rozmíchání kaká a pro přitažlivější vůni, nebo hrst ořechů hozená na dno formy před nalitím těsta. Myslím, že jsem do všeho vkládala svou lásku. Řekla bych, že jsem šleháním těsta na bábovku uctívala Boha, proč ne? A pak jsem si představila, že Bůh, který žije ve mně, vlastně mýma rukama a mým srdcem peče tu bábovku se mnou. Nejen proto, abych to zvládla dobře udělat, ale možná i proto, že si to chce sám užít. On touží sdílet můj život, mé radosti i strasti, mou tvořivost i mou lásku. Jistě ho těší mé radosti. Jistě se mu líbí, když tvořím něco s potěšením. Vstrčila jsem formu s těstem do trouby, nařídila si kuchyňskou minutku a musela jsem se posadit, abych vstřebala ten objev. Bůh právě zažil, jaké to je s láskou péct bábovku. Učinila jsem pevné předsevzetí, že si musím dávat dobrý pozor, abych ke všemu, co dělám, přistupovala tak, aby se mu to líbilo.

0: Přejeme dobré poledne z kaple Ducha Svatého v brněnském Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Žamberk, Dlouhoňovice a Lukavice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A počala z Ducha Svatého. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. A požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. A požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočnutí věčné dej zemřeným, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
3: Svatý Františku z Assisi, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatých Kosmy a Damiána našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavit mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
1: Amen. Amen.
3: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
2: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině zahajujeme na Proglasu hudební siestu. Dnes nejprve zazní koncert pro hoboj a orchestr C-dur Josefa Haydna. Hobojistu Františka Hantáka doprovází Pražský symfonický orchestr, diriguje Harry Newstone.

dozněl koncert pro hoboj a orchestr C-dur Josefa Haydna. Hobojistu Františka Hantáka doprovázel Pražský symfonický orchestr, dirigoval Harry Newstone. Ve druhé části hudební siesty na Proglasu vyslechneme symfonii C-dur z roku 1790 Pavla Vranického. Dvořákův komorní orchestr řídí Bohumil Gregor.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie C-dur Pavla Vranického. Dvořákův komorní orchestr řídil Bohumil Gregor.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

Kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

en het pomlouváme. Že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: 13 hodin a jsou tu zprávy se Stislavou Horníkovou. Dobré odpoledne. V Římě diskutovali o evangelizaci. Ve Vídni se sešli církevní archiváři, zemřel Jan Hraběta a začíná film Festival ve Zlíně. V Římě se konalo plenární zasedání dikasteria pro evangelizaci, sekce klíčové otázky evangelizace světa. Papež Lev XIV. Při něm zdůraznil, že je v dnešní době důležité pokračovat v hlásání evangelia a přinášet světu naději. Připomněl, že poslání církve zůstává aktuální také v sekularizované společnosti. Podtrhl význam jednoty, solidarity a otevřenosti vůči lidem na okraji společnosti. Podle papeže má církev mluvit srozumitelným jazykem a být znamením pokoje a smíření. Čtvrtou konferenci evropských církevních archivářů hostila Vídeň. Setkání se zúčastnili odborníci z více než desítky evropských zemí, včetně České republiky. Hlavními tématy byly digitalizace a budoucnost archivů i uchovávání historických dokumentů. Organizátoři upozornili také na význam archivů pro zachovávání historické paměti a společných křesťanských kořenů Evropy. Zlín Film Festival dnes zahájila světová premiéra českého fantasy snímku Máma a táta jsou boží režisérů Adama Hobzika a Jana Chramosty. Snímek, který se natáčel také ve Zlínském kraji, propojuje současný svět s mytologií slovanských bohů. Na festivalu je v mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti. V kinech bude uvedený 19. listopadu, více řekl režisér Jan Chramosta.
1: Máme oba dva rádi hravost, že oba dva máme rádi práci, no, bereme film jako médium, který nám může přinést něco, co nepoznáme z běžného světa. A myslím si, že tohle ten film právě přinese, že diváky přenese do světa magie, byť je to vlastně současnost, a že přinese témata, který diváci vlastně, děti, jejich rodiče cítí kolem sebe, ale teď je můžou prožít novým a hodně zábavným i dramatickým způsobem.
0: Film vypráví o dvou teenagerech z doby raného středověku, kteří se probudí po více než tisíci letech v dnešní době. Spolu s nimi ožijí i dva pradávní slovanští bohové a vtělí se do rodičů jejich nových kamarádů.
2: Zpravodajství na Proglasu.
0: Zemřel dlouholetý člen divadel Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Informaci potvrdil herec Zdeněk Svěrák. Hraběta v divadle Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Hrál třeba praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. V domově svatého Josefa v Žirči dnes vrcholí měsíc roztroušené sklerózy. Osvětovou kampaň zařízení pořádá o příležitosti Mezinárodního dne roztroušené sklerózy, který připadá na 30. květen. Domov svatého Josefa je jediným specializovaným zařízením v Česku pro pacienty s touto nemocí. Dominik Melichar, vedoucí domu, k tomu dodává.
3: Roztroušená skleróza stále ještě není úplně v takovém povědomí a není úplně třeba všem jasné, co tahle nemoc způsobuje a jak je vlastně potřeba pomáhat nemocným s roztroušenou sklerózou.
2: Počasí.
0: Dnes bude nadále jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15. Fouká slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Tlak je setrvalý a rozptylové podmínky dobré. Také v noci a zítra očekáváme jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Přes den mohou teploty vystoupat až k 28. Mát bude slabý, proměnlivý, během dne i severozápadní vítr. To je z dnešních zpráv vše. Od mikrofonu se loučí Stislava Horníková.

Máme 13. hodinu a téměř 10. minutu. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová ve čtvrtek 28. května 2026. Odpolední proud odstartoval s písní Hora Lucie Dlabolové. Dále vám budeme hrát například Zuzanu Homolovou, Vladimíra Mertu, Dorotu Nvotovou nebo Markétu Irglovou a Matěje Metoděje Štrunce. Přidáme také zprávy, dnešek v kalendáři a od 14 hodin rovněž hudební kompas Milana Tesaře, v němž si dnes představíme mezinárodní skupinu z Francie, Caminos. Pěkné odpoledne s Proglasem.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Rotávku zo strednej z alba takzvaná Duša spívala Zuzana Homolová. Cyrilometodejská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci hostila kulatý stůl zaměřený na integrální ekologii v praxi. Setkání navazuje na jubilejní 10. ročník týdne Laudato Si i probíhající rok svatého Františka. Proděkan pro zahraniční vztahy zmíněné fakulty Dominik Opatrný k tomu řekl.
2: To slovo integrální znamená komplexní. Znamená to, že se nezaměřujeme jenom úzce na přírodu jako takovou a případně na nějaký ekonomický kontext, ale chceme to propojit s širším kontextem sociálním, chceme to propojit s kulturou a případně i s osobní spiritualitou. Jde nám také o vztahy, o to, abychom rozvíjeli vztahy, ve kterých se nám dobře žije. Jde nám o to, abychom nežili v kultuře, která praktikuje vyloučení, to, že někteří lidé do společnosti nepatří. Jde nám o místní kulturu, která je ověřená po staletí a vede k nějakému udržitelnému způsobu života. A jde nám o to, abychom i v krajině vytvářeli společenství, které je udržitelné a které je tady pro všechny, nejenom pro nějaké elity. Takže to integrální znamená, že to propojuje všechny tyhle ty aspekty, zejména péči o přírodu jako takovou a péči o člověka a společnost specificky.
1: Účastníci kulatého stolu hledají odpověď také na otázku, jak se nám daří žít výzvy encykliky Laudato Si. Dominik Opatrný vysvětluje.
2: Zaznělo tady řada pozitivních svědectví o tom, kde se něco daří. Jsou to různé iniciativy z úrovni diecézí nebo farností, hospodaření s lesy nebo ornou půdou. A také myslím, že se řada věcí daří ve výchově další generace, v přípravě projektů, které děti učí, jak se zodpovědně chovat vůči přírodě. Zároveň tady zazněly ohlasy na to, kde máme rezervy. Já bych zmínil třeba rozdělení společnosti, kde církvi máme pořád rozdělení mezi těmi, kteří považují ochranu životního prostředí za něco zásadního, co je důležité i pro křesťany, a další stranu, která to vidí jako nějaké nebezpečí, zelené ideologie. Další věc, která tady ještě zazněla, je, že by bylo potřeba činnost církve v oblasti environmentální podchytit nějak víc institucionálně, že by bylo dobré, aby vznikaly pozice koordinátorů pro životní prostředí. Prostě, aby tady byli lidé, kteří budou mít přímo v popisu, že budou myslet na to, aby se nastavovaly věci tak, abychom se jako křesťané na úrovni diecéze nebo farnosti chovali zodpovědněji vůči svému prostředí.
1: V tuto chvíli je důležité uskutečňovat konkrétní kroky, vysvětluje Dominik Opatrný.
2: Jedna věc je o nich povídat a druhá věc je skutečně něco změnit ve svém životě. To je něco, o čem se tady bavíme, jak teda bychom mohli každý z nás zase o trošku to, aby to naše prostředí, ve kterém se pohybujeme, vzkvétalo. Ale já bych tady ještě dodal možná jednu věc, která skutečně nová je. To je, že za těch posledních 11 let od té doby, co byla vydaná encyklika Laudato Si, tak se proměňuje společnost, protože se i proměňují technologie, které využíváme. A k tomu právě před 2 dny vyšla encyklika papeže Lva Magnifica Humanitas, která se týká lidské důstojnosti ve věku umělé inteligence. To je téma, které, myslím, proměňuje společnost, a protože ochrana životního prostředí úzce souvisí s naší společností, tak tahle ta dvě témata budeme muset pojednávat společně.
1: Říká o setkání organizací, kterým leží na srdci péče o stvoření a výzvy encykliky Laudato Si, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Dominik Opatrný.

0: Vítěz Zlaté palmy, hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal zároveň cenu ekumenické poroty. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Vítězný snímek přiblížil pro Glasu filmový publicista Lukáš Jirsa.
1: Je velice těžké jednu nebo druhou stranu odsoudit. Ten příběh má vlastně docela jednoduchý rámec, kdy se rumunsko-norská rodina, rumunský otec, norská matka z velice konzervativního křesťanského prostředí se přesouvají do toho nejliberálnějšího prostředí v Evropě, v Norsku. A vlastně jedná se o spor těchto dvou jaksi společenství pohledů na fungování společnosti, kdy ta rodina, která nejprve spokojeně žije, tak začne brzy narážet na nějaké jiné způsoby třeba vychovávání dětí, zacházení s mezilidskými vztahy a podobně, a nakonec to dojde jaksi až před soud v té norské společnosti. Ale ten Mungiu vlastně neodsuzuje ani jednu z těch stran, ale ukazuje, jak dalece mohou vlastně ty extrémy vést. Tomhle tom je velice inteligentní, protože vlastně předkládá jako hluboká morální dramata, kdy po tom filmu člověk vyjde z kina a může dlouze debatovat, ať už se sebou samým nebo se diváky, kde je ta pravda, kde je ta hranice toho správného chování.
0: Lukáš Jirsa pokračuje, jak vnímá ocenění filmu ekumenickou porotou, a dále upozorňuje na následující snímky.
1: Většina těch 22 filmů, co se promítá v Cannes, tak to jsou skutečně filmy, které to, o co těm tvůrcům většinou jde, je nějaký nastínění nějakých hlubokých morálních dramat nebo nějaké aktuální společenské problematiky. V letošním roce tam byla opravdu celá řada filmů, které byly právě hlavně na této etické morální rovině postavené nebo na nějaké

0: reflexy třeba problematické minulosti, přítomnosti a podobně. Já bych možná zmínil jenom dva filmy, které přijdou do českých kin, jejichž režiséři jsou nám i nějak už známí. Jedno je polský režisér Pavel Pavlikovský, který před lety natočil nádherný film Ida o tom, jak vlastně mladá novička v klášteře se rozhoduje, jestli tam zůstat nebo ne v Polsku 50. let. A teďka přišel vlastně s filmem opět černobíle nasnímaným a ve velice speciálním formátu 1:1, to znamená vlastně zvláštní čtverec. A ten se jmenuje Otčina a je to o návratu Thomase Manna, držitele Nobelovy ceny za literaturu do Německa v roce 49. A to je opravdu velice vlastně dobré zkoumání toho, jakým způsobem se vyrovnat s tak šílenou minulostí, jakou mělo v roce 49 za sebou těsně nacistické Německo a zároveň to, co vlastně přicházelo za časy, také nebylo jisté nebo jasné a dobré. No a potom druhý film, který stojí určitě za pozornost a ekumenická porota ho rozhodně velice, velice podrobně zvažovala, tak je film Andreje Zjaginceva, což je ruský režisér, který teďka žije již delší dobu ve Francii, v Paříži. On před několika lety měl těžký covid, na který téměř zemřel. A letos tedy snad po 10 letech natočil další film a ten se jmenuje Minotaur a je to vlastně o jednom místním vládci v Rusku, bohaté muži, kterého jakoby se invaze na Ukrajinu vůbec nedotýkala v tom svém luxusním životě, ale najednou přijde rozkaz zhora, že má za úkol ve svém podniku a v okolí vybrat 150 branců. A to vlastně je pro něj obrovský existenciální náraz a vlastně se snaží vyhnout této povinnosti, takže je to samozřejmě znovu obrovské morální téma a vlastně Zjaginsev ukazuje, jak ta invaze na Ukrajinu už tu ruskou společnost rozložila opravdu jako úplně na dno, což on ukazoval nádherně už ve svém předcházejícím filmu také Leviatan před 12 lety, pokud si na to někdo vzpomene, tak to je opravdu, to jsou obrovské obrazy s obrovskou silou o morálním rozkladu Ruska. Tento režisér je teda v exilu a samozřejmě do Ruska by se v současné době rozhodně nemohl vrátit.
1: Řekl Proglasu Lukáš Jirsa, filmový publicista a vedoucí pražského studia televize Noé.
2: Cítím se lehký, protože ty taky. Vítr nás odvane, jsme jedním bodem, už se nic nestane.

No alespoň ve snu nás dva stejně nikdo nepřekoná, žádný on ani žádná ona.

Máme krátce po půl druhé a na Proglasu je tu čas pro dnešek v kalendáři, který pro vás připravuje Kateřina Vitouchová. Prožíváme 28. květen 2026, čtvrtek po letnicích, slavnosti seslání Ducha Svatého. V katolické církvi je svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Papež Lev XIV. Nedávno oslovil novokněze tímto apelem. Dnes více než kdy jindy, zejména tam, kde čísla zdánlivě ukazují na vzdálenost mezi lidmi a církví, držte dveře otevřené. Nechte lidi vstupovat a buďte připraveni vyjít ven. To je další tajemství vašeho života. Jste kanálem a nikoli filtrem. Ať je to základní rys vašeho poslání, držet dveře otevřené, ničím je nezakrývat a ukazovat na ně, aniž by bylo zapotřebí příliš mnoha slov. 37 let je knězem královéhradecký biskup Jan Vokál. Svěcení přijal ve vatikánské bazilice od svatého Jana Pavla II. A před 190 lety, 28. května 1836, vydechl naposled hudební skladatel, teoretik a pedagog Antonín Reicha. Studoval u Haydna, získal si úctu Beethovena, poznal Salieriho i Cherubiniho a k jeho žákům patřili Berlioz, Franck, Gounod i Liszt. Reichovy opery sice nezískaly širší ohlas, tím více je ale ceněn jako učitel a znalec. Jehož spisy ovlivnily další generace komponistů a muzikologů. Nejpočetnější jsou jeho skladby komorní, především dechová kvinteta. Pozemská pouť Antonína Reichy skončila v Paříži, kde se roku 1808 natrvalo usadil, oženil, řídil konzervatoř a kde také získal řád čestné legie a členství v Akademii věd a umění.

Píseň Veronika s textem Michala Horáčka nám zpívala Sylvie Krobová. Církevní kalendář dnes ukazuje i na svatého Emila. Zřejmě potomek slavného a bohatého římského rodu se během pronásledování Kristových následovníků nechal tajně pokřtít. Roku 250 byl v africké provincii zatčen a krutě mučen. Víru nejprve odvolal, v zápětí ale prohlásil, že je křesťan a vždy bude. Poté byl upálen. 75. dnes slaví herec Svatopluk Skopal. 84. narozeniny má slovenská herečka Božidara Turzonovová. 85. narozeniny slaví zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. Se svým největším hitem, semaforskou písní Včera neděle byla, držela dlouhé čtvrtstoletí rekord v prodejnosti singlu. Svátek dnes mají muži a chlapci jménem Vilém. Vzniklo ze starogermánských slov vilo, vůle, a helm, helmice. A znamená člověka, jehož předností je silná vůle. Přejeme vše dobré nejen Vilémům, ale i všem našim posluchačům.

Poslouchali jsme zhudebněnou báseň Václava Hraběte Déšť v podání pražské kapely Na boso. Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí totéž, co pro spisovatele. Je to věc svědomí, tvrdil český spisovatel a izraelský diplomat Viktor Fischl. Zemřel v Jeruzalémě právě před 20 lety. Při apoštolské návštěvě Polska ve stejný den se Benedikt XVI. Modlil na půdě bývalých nacistických vyhlazovacích táborů v Osvětimi a Březince. Papež německého původu prohlásil, že na místech jako Auschwitz je třeba zůstávat v tichu, které křičí k Bohu. Podtrhl, že likvidací Židů se nacisté snažili v konečném důsledku zničit i kořeny, z nichž vyrůstá naše křesťanská víra. A právě před 45 lety zemřel polský kardinál Stefan Wyszyński, morální autorita a vůdce národa, přezdívaný nekorunovaný král Polska. Tak zní i titul knihy, kterou o něm vydalo karmelitánské nakladatelství. Wyszyński byl hlavou snad jediné velké instituce ve východním bloku, která se nepodvolila komunistickému režimu a připravila tím půdu pro změnu. Roku 1967 vyhlásil společné křížové tažení lásky. V jeho rámci formuloval tato pravidla pro život. Cituji. Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus. Buď vnímavý vůči druhému, je to tvůj bratr. O všech smýšlej dobře, o nikom nesmýšlej špatně, o druhých mluv vždy dobře. S každým hovoř jazykem lásky, nezvyšuj hlas, nenadávej, nepůsob nepříjemnosti, nikoho nerozplač, uklidňuj a buď laskavý. Odpouštěj všechno a všem. Nechovej v srdci nevraživost. Vždycky podej ruku ke smíru jako první. Všude jednej ve prospěch bližního. Měj činorodý soucit s trpícími. Ochotně přispěchej s útěchou, radou, pomocí. Pracuj svědomitě, protože z plodů tvé práce mají užitek druzí, tak jako ty máš užitek z plodů práce jejich. Zapojuj se do společné pomoci bližním. Otevři se chudým a nemocným. Rozděl se s druhými. Snaž se vidět potřebné ve svém okolí. Za všechny se modli i za své nepřátele.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Máme 13 hodin a téměř 55 minut. Ráda bych vás nyní pozvala k poslechu odpoledních a večerních pořadů Proglasu. Budou to za 5-5, jak se vám líbí, a Radio Report. Zdravotní záchranářka Viktorie Ženíšková a reprezentant v orientačním běhu Jonáš Hubáček vyprávějí, jak a proč strávili část letošního roku ve východní Africe. O charitě, zdravotnictví a běhu s českou stopou si s nimi v pořadu za 5-5 od 17 hodin a 10 minut bude povídat Hana Šarfová. Jazzový kytarista Libor Šmoldas představí 15 minut po 19. hodině v pořadu Jak se vám líbí své nové album Sorry Miles, které je originální a místy i drzou poctou legendárnímu trumpetistovi Milesu Davisovi, od jehož narození si v letošním roce připomínáme 100 let. Šmoldas v rozhovoru s Martinem Kišperským odhaluje méně známé příběhy slavných jazzových skladeb, jejich skutečné autory i způsob, jakým se hudební nápady v době bebopu šířily. Řeč bude také o přístupu k interpretaci, práci s kapelou a o tom, jak dnes nahlížet na jazzovou tradici s respektem i s kritickým odstupem. No a festival ZUŠ Open, který má za cíl zvýšit povědomí o činnosti základních uměleckých škol v Česku, prošel desetiletou cestou od prvotního jednodenního happeningu k respektovanému několika týdennímu festivalu. Nadační fond Magdaleny Kožené pomáhá systému základních uměleckých škol nad rámec jednotlivých škol a letos také slaví 10 let od svého vzniku. Naše redaktorka Jana Rambousková v pořadu Radio Report přiblíží ve 20 hodin a 15 minut systém základních uměleckých škol, činnost fondu i festival ZUŠ Open a nabídne rozhovory s paletou lidí, kteří základní umělecké školství v České republice podporují. Nenechte si to ujít. Radio Report a 2015.

Je 14 hodin a my už míříme s hudebním kompasem za zajímavou hudbou, tentokrát do Francie. Právě tam totiž působí mezinárodní skupina Caminos, která kombinuje flamenco, chanson, jazz, kumbii, reggae a italskou tarantelu. Tváří kapely je zpěvačka švýcarského původu Neda Kainero. Členem je také český baskytarista Marek Eichler. Z EP, nazvaného také pouze Caminos, si na úvod poslechneme skladbu El Encuentro, setkání.

Posloucháme Caminos, mezinárodní skupinu z Francie. V jejím čele stojí Germain Chapron, jehož autorské skladby tvoří základ repertoáru. Jeho hra na kytaru vychází z flamenka, ale zároveň do ní vstupují vlivy hudby z Indie, Afriky, východní Evropy i Latinské Ameriky. Chapron považuje právě flamenko za prostředí, v němž kytara nachází svůj nejkrásnější výraz a tato estetika výrazně formuje zvuk celé skupiny. Skupina Caminos staví svou hudbu na představě cest. Těch, které člověk sleduje, kříží nebo si je i vytváří. Hudebníci zdůrazňují, že základem jejich tvorby, která chce překračovat fyzické i kulturní hranice, je setkávání kultur, lidí a zkušeností. EP Caminos vyšlo v dubnu. My si z něj poslechneme ještě skladby Lila a Après la pluie, tedy po dešti.

Poslouchali jsme mezinárodní skupinu Caminos z Francie. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat společnému dvojalbu zpěvačky Mily Janatkové a hudebníka improvizátora Jaroslava Kořána. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

dozněla píseň belgické skupiny Hela. Ta na svém prvním albu Méremin spojuje staré vlámské melodie a texty se současným akustickým zvukem a důrazem na ženský hlas. Projekt vznikl z fascinace folklorem, příběhy o moři a ženskými archetypy a pohybuje se mezi folklorem, komorní hudbou a experimentem. Album Méremin vyšlo loni v říjnu u belgického vydavatelství Home Records. Teď si poslechneme brazilskou zpěvačku Robertu Campus.

0: 14 hodin 30 minut na Proglasu jste ve společnosti Aleny Rubášové. Prožíváme spolu čtvrtek 28. květen. K poslechu vám v této chvíli nabízím odpolední proud písní, zpráv a pozvánek na akce po republice. Od 15 hodin přeladíme na chvíli na zprávy Českého rozhlasu Plus. V 15 hodin a 10 minut jste pak zváni k modlitbě novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli. A od 16 hodin můžete poslouchat hitparádu Milana Tesaře a její 1524. kolo. Hezké odpoledne s Proglasem.
1: Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná, já nejsem naštvaná. Mně je to jedno, mně je to jedno, mně je to jedno, mně je to jedno. Jakou dělám atmosféru? Jakou atmosféru? Já nejsem naštvaná, já nejsem naštvaná, já nejsem naštvaná.

0: To byla italská skupina Modena City Ramblers. V rámci Noci kostelů se mohou zájemci přijít podívat i do sněmovní kaple. Prohlídky začnou zítra od 17 hodin. Vstup je z Thůnovské ulice. Hovoří tisková mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
1: Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během Noci kostelů zpřístupněna již po třetí. Sněmovní kaple bude pro návštěvníky otevřena do 22 hodin a vstup je samozřejmě zdarma.
0: Sněmovní kaple je v prostorách Šternberského paláce otevřená od března 2016. Autorem projektu je český architekt Josef Pleskot.
1: Kaple vychází ze židovsko-křesťanských kořenů naší společnosti a evropské civilizace a je otevřena věřícím různých vyznání. Do kaple se vstupuje světelným koridorem. Jejím základem je kruhový stůl, který je na jedné straně nedokončený. Symbolicky ho završuje korpus ukřižovaného Krista na bílé stéle. Vytvořil ho barokní sochař Ignác František Placer a do sněmovny byl zapůjčen Národní galerii. Dvě okna jsou vyplněna ornamentálním vzorem a prvními 10 písmeny hebrejské abecedy. Do klenby kaple je nad stolem umístěn trojúhelník z bílého plátkového zlata.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

pasu mraky, pasu nebe, pasu ticho kolem sebe, pasu všechno, brouky, ptáky, pasu sebe a tebe taky. Ležím a mám dost času. A nikde ani noha, jen nahoře je vidět Boha, jak v džínách a bez taláru zpívá a hraje na kytaru.

0: Poslouchali jsme kapelu Jablkoň. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově nabídne v nové sezóně hry romantické, dobrodružné či básnické. Vrcholem bude česká premiéra hry inspirované Malým princem. Uskuteční se 24. července. Hudbu zkomponovala Oscarová skladatelka Rachel Portman, informoval šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.
1: Hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství. A celé představení, které už je nazkoušené, tak působí velmi poetickým a něžným dojmem.
0: Sezónu otáčivého hlediště otevře příští středu 3. června inscenace Decameron. Na programu jsou dále tituly Herkules, Da Vinci, Ztracený svět a Rozum a cit.

Marku reznou z kyselých dešťů průlesky a plíce těžknou. Od splodin svět čeká na potopu, proto je nehezky, i Noé je furt.

Šparku reznou z kyselý dešťů průlesky a plíce těšnou. Osploděn se čeká na potopu, proto je nehezky, jedno je furt.

0: parku reznou z kyselých dešťů průlesky a plíce těžknou od splodin. Svět čeká na potopu, proto je nehezky.
1: Zpíval nám Tomáš Klus a jeho kapela Cílová skupina. Diecezní centrum života mládeže ve Ktiši na Prachaticku čeká od sobotního rána víkendová akce pro děti mezi 9 a 13 lety. Program připravuje tým jeho letošních animátorů na téma Ztracení v čase. Předseda spolku Ktiš pro mladé, pater Rafal Kaca, pro Glasu popsal.
2: Celý tento víkend proběhne jako jedna velká hra v přírodě, kde postupně během budou přiblížet se k Panu Bohu. Prvně přes přírodu, potom přes přátelství, přes kamarádství a tak dále. My už to děláme po druhý a my to děláme především s tím, aby oni se seznámili s prostorem Ktiši. My jsme tak na konci světa na té Šumavě. A druhý důvod to je ukázat jim, že s Panem Bohem můžou být kamarádi všude. Že Pán Bůh je všude přítomen. Často kostele jsou uzavřené celý den, tak ten mladý člověk nemá se kam zastavit. Aspoň, aby věděl, že může se zastavit v přírodě, jít za kamarádem a se s ním popovídat.
1: Víkend pro děti ve Ktiši zakončí v neděli v 11 hodin bohoslužba otevřená i rodičům.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Je čtvrteční odpolední Plus, od mikrofonu zdraví a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Pražští zastupitelé mají dnes schvalovat nový územní plán metropole. Bylo na prostudování finální verze skutečně málo času, jak řeší dopravu v centru a klimatickou změnu. Podle kritiků jde nový metropolitní plán na ruku developerům. Jak na to reaguje jejich asociace? Zeptáme se. A Eliška už není nejoblíbenější dívčí jméno. Po 13 letech ji sesadila z prvního místa žebříčku Viktorie. Mezi chlapci ale už 15 let dominuje jméno Jakub. I na to se podíváme. Teď má zprávy Martin Matějka.
3: Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 43 Kč 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to od 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 Kč a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švédsku. Upsale, a to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
4: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
5: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
3: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené hlavně s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let a v divadle působil od roku 1978. Nejdřív byl rok osvětlovač, pak začal hrát. A proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe a Barela Frištenského v dobytí severního pólu nebo faráře v němém Bobešovi. A člen souboru Miloně Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
6: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
3: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorii rodiče vybrali pro skoro 12 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání, v Česku roste. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce, tedy asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. Nejde jen o učení doma s rodiči, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tradiční firma Český porcelán Dubí zatím nebude zrušena. Návrh části akcionářů na valné hromadě neprošel. S krokem nesouhlasil ani někdejší ředitel porcelánky a její akcionář Vladimír Fajks. Podle něj chtějí ostatní akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz.
8: I když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy, tak to chtějí prodat ty podíly, aby aspoň na tom vydělali. Oni k tomu vztah žádný nemají, k té porcelánce, nikdo z nich tam nedělal 31 let jako já, nebo můj otec, který to vedl 50 let, tyhle lidi se nějakým způsobem dostali k těm akcím.
3: Současné vedení firmy se k jednání valné hromady Českému rozhlasu odmítlo vyjádřit. Čeští zemědělci se kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy, týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly, klíčový bude následující měsíc.
9: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
3: A lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Na dálnici D5 zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 8. kilometru a zdržení celkově přes 90 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 omezení a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 asi na 30 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova kolona u Slaného. Na křížení se silnicí 16 na Mělník je omezení a nehoda. A kolona je od konce dálnice D7 od Knovíze asi na 25 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz. Kolony jsou před Hrušovou a pak i na průtahu Litomyšlí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě přibývání oblačnosti a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matěj.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: V brněnské diecézi začíná dneškem modlitební novéna před blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboly.
2: Lze si ji stáhnout v mobilní aplikaci nebo na webových stránkách Bula Drbola. A je to taková příprava, abychom se připravili, jak třeba soukromně doma, v kaplích nebo ve farnostech, na tuto významnou událost naší brněnské diecéze. Tak neváhejte a modlete se.
1: Zve brněnský biskup Pavel Konzbul a nyní se na proglasu novénu společně pomodlíme.

0: Ano, v tomto čase tady chceme se připravovat na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a budou se tady s vámi tuto novénu teďka modlit Daniel
1: a Alena.
0: Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Z Markova evangelia 12. kapitoly. Potom se Ježíš posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.
1: Když si představíme scénu s chudou vdovou v jeruzalémském chrámu, napadne nás, její život je hodně těžký, je sama a zbývá jí jen pár drobných mincí. Je k ní Bůh spravedlivý?
0: Ježíš ji však vidí jako milovanou Boží dceru, která nestojí mimo Boží plán. Oceňuje její hlubokou důvěru v Boží prozřetelnost. Pravděpodobně všichni známe lidi, kteří jsou na tom podobně jako ona. Život k nim nebyl spravedlivý, přesto nejsou zatrpklí, zdrcení ani zatvrzelí vůči lidem či Bohu. Stejně tak známe i ty, kteří jsou úspěšní a majetní, ale radost v nich nenajdeme.
1: Všichni jsme byli postaveni do života, ale nikdo z nás nestojí mimo Boží zájem. Bůh o nás stojí. Mějme i my zájem o něho. Co nám to přinese? Poznání, že Bůh miluje člověka ještě neskonale více než dobrý rodič, který se s láskou stará o své děti. Boží láska je prostá, bezpodmínečná a trvalá. On tě stvořil, zná tvé srdce a ví, kým se můžeš stát, když se otevřeš jeho milosti.
0: Jan byl člověkem otevřeným, který snadno a bez předsudků navazoval vztahy. Václav byl spíše tichý, zamyšlený a přitom organizačně velmi schopný. Neměl potřebu vynikat, často ustupoval do pozadí, ale vnitřně byl neochvějně pevný.
1: Oba kněží, o nichž rozjímáme, nesli jména velkých mučedníků, Jana Křtitele a knížete Václava. Jakoby jejich jména byla proroctvím, že i oni jednou přijmou palmovou ratolest, symbol mučednictví. Oba pocházeli ze skromných poměrů a přesto dali Bohu to nejcennější, co člověk může dát, naprostou důvěru a nakonec i vlastní život.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože, náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Synu, vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské matky,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
1: smiluj se nad námi.
0: srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pramení života a svatosti.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, potupami nasycené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, kopím probodené.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých.
1: Smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
0: Smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
0: Smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
0: Smiluj se nad námi. Ježíši tichý, srdce pokorného.
1: Přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí, věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna, zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky, usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
0: A ještě jsme přeskočili tedy žalm 139, doplníme teď. Ty jsi přece stvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla. Dokonale znáš mou duši, má podstata ti nezůstala utajena. Když jsem byl tvořen v skrytu, spřádán v hlubinách země. Tvé oči viděly mé skutky a v tvé knize jsou zapsány všechny. Dny byly stanoveny dříve, než jediný z nich nastal. Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, jak nesmírné je jejich množství. Kdybych je měl sečíst, jejich více než písku, dojdu-li nakonec, pořád jsem u tebe. Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Poslouchali jsme slovenskou skupinu Heartbeat. Hlavní pouť ke svaté Zdislavě, patronce rodin a litoměřické diecéze i libereckého kraje, se chystá na sobotu v chrámu, kde je pochována barokní perle střední Evropy. Jen v tento jediný den už mohou poutníci spatřit nedávno odcizenou a zachráněnou lebku světice před jejím uložením do hrobu v kryptě baziliky.
1: Začátek pěší pouti v obci Zdislava je v 7 hodin. Trasa do Jablonného v Podještědí je dlouhá 12 kilometrů. Hlavní mše svatá v bazilice začne v 11 hodin. Celebruje Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský, který v závěru požehná nemocným a rodinám. Pro Radio Proglas Olga Valentová, Jablone v Podještědí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A jsme tu s vámi i v 15 hodin a téměř 33 minut. Na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová a společně prožíváme čtvrtek 28. květen 2026. V katolické církvi je dnes svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církevní kalendář ukazuje i na svatého Emila, mučedníka pro víru ze 3. století. 28. května 1942 nacisté zahájili popravy, které zdůvodňovali schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Mezi jinými toho dne zatkli i Salesiána Štěpána Trochtu. Před 20 lety zemřel český spisovatel a izraelský diplomat Viktor Fischl. Papež Benedikt XVI. Se také toho dne modlil na půdě bývalých nacistických vyhlazovacích táborů v polské Osvětimi a Březince. 37 let kněžství si dnes připomíná královéhradecký biskup Jan Vokál. 75. slaví herec Svatopluk Skopal, 85. narozeniny pak má zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská a o rok mladší je slovenská herečka Božidara Turzonovová. Svátek mají všichni Vilémové, jejich jméno pochází ze starogermánských slov Vilo, vůle a Helm, helmice a znamená člověka, jehož předností je silná vůle. Na našich vlnách od 16 hodin můžete poslouchat hitparádu Milana Tesaře, její 1524. kolo. Od 17 hodin a 10 minut si pak Hana Šarfová bude v pořadu Za 5-5 povídat se zdravotní záchranářkou Viktorií Ženíškovou a reprezentantem v orientačním běhu Jonášem Hubáčkem o charitě, zdravotnictví a běhu s českou stopou a také o tom, jak a proč stráví byli část letošního roku ve východní Africe. V 18 hodin pak naladíte jako vždy přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Zůstaňte s Proglasem a užijte si hezké odpoledne.
3: Úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa.

Пир з пластику няхи. Ти м'яхи розтанул галіям, з мраванці в жалудку болавим, провазок všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut. A na Noc kostelů zve také farnost Nový Hradec Králové a to do filiálního kostela svatého Jana Křtitele. U celodřevěného kostela z roku 1530 se nachází starobylý hřbitov, přezdívaný Královéhradecký slavín. V areálu stojí také historická dřevěná zvonice. Více už redaktor Martin Weisbauer.
2: V 16.30 bude celý objekt otevřen a program začne výkladem o historii a o současné unikátní a velmi složité opravě zvonice, včetně ukázky zvonění na dva její historické zvony. Tato dřevěná osmiboká zvonice byla vystavěna roku 1605. Následovat bude volná prohlídka kostela svatého Jana Křtitele s možností výkladu. Pro malé návštěvníky bude připravena pátrací hra v prostoru kostela. Od 8 hodin do 8:30 zazní přednáška s názvem Kdo byl svatý František z Assisi. Přiblíží příběh světce, který dokázal vidět krásu a dobro ve všem živém, bude i o pokoji a jeho vztahu k přírodě a rovněž o tom, proč se stal jednou z nejoblíbenějších postav křesťanských dějin. V 21 hodin bude zdejší program ukončen.
3: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí jako ptačí hejna.

hostin se táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

0: Píseň Skrýš nám hrála kapela Žamboši. Výstavu Donuceni odejít, vystěhování Drahanska 1940 až 1945 je nyní ke zhlédnutí v muzeu a galerii Prostějov. Návštěvníkům představuje jeden z největších nucených odsunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace. Mluvčí Prostějovského muzea Renata Janečková doplňuje.
1: Výstava představuje opomíjenou kapitolu moderních dějin regionu, nucené vystěhování obyvatel z Drahanské vrchoviny během let 1940 až 1945, a to v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru. Z domovu bylo tehdy vysídleno více než 17 000 obyvatel z celkem 33 obcí z okresu Vyškov, Prostějov a Blansko. Expozice tedy přibližuje dramatické osudy místních obyvatel, jejich snahu o návrat a obnovu zničeného regionu po skončení druhé světové války. Výstava je jak informační, vizuální, tak i interaktivní. Kromě toho, že jsou zde uniformy vojáků, jsou zde časové osy, jsou zde mapy, kde návštěvník přesně uvidí, v jakých fázích obyvatelé Drahanské vrchoviny byli postupně vystěhováni. Používáme taky ve výstavě tablety, kde informace, které se nevyšly na stěny, si můžou zájemci dohledat. Co je taky zajímavé, tak k výstavě byla vydána kniha, respektive kritický katalog, kde celá ta událost je popsaná po jednotlivých fázích a doplněna bohatým archivním materiálem.
0: Říká mluvčí muzea a galerie Prostějov Renata Janečková. Výstavu můžete zhlédnout do 27. září.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u Hitparády na Proglasu. Aktuálním 15. 24. kolem vás provede Milan Tesař. Před týdnem zvítězili Žamboši s písní Skrýš. Druhá byla Beata Bocek a píseň Zelené zase vám. A třetí skupina Za koncem se skladbou Beskydy. Všichni tři interpreti na medailových příčkách tedy pocházeli ze severovýchodní části naší republiky. Jestli tentokrát Čechy zvítězí nad Moravou a Slezskem, se dozvíte na konci této hudební hodiny. Na úvod mám pro vás tři nové písně dnešního kola. Začneme s uskupením Toky a Vlnobíci, což je nový projekt českého perkusisty Tokyho, známého například z bubenické show Groove Army. Budeme poslouchat píseň Maják.

nevěděl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak, vidím.

To byly Toky a Vlnobíci na 12. místě naší hitparády na Proglasu. Naše aktuální anketa se týkala běhání. Posluchač Mirek napsal, vzpomínám si, že jsem se na podzim asi roku 1988 zúčastnil mistrovství dělnického dorostu rezortu ministerstva průmyslu v přespolním běhu, které se konalo v Kralupech nad Vltavou. Vzpomínám si, že tam byla pořád mlha, jen sem tam probleskovaly plamínky z věží v rafinérii. Byl to běh asi na 8 kilometrů a kromě diplomu jsem si přivezl i pořádný zánět nosohltanu. Běhání mě stále baví a občas se zúčastním i nějakého toho závodu. Místo 11. skupina Na boso a titulní píseň jejího nového alba Nahmatat na duši klid.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Ze Skotska jsme dostali CD Songs of Robert Burns v podání Andyho Stewarta. Zpěvačka Milly Janatková a hudebník improvizátor Jaroslav Kořán vydali společné dvojalbum Písně dne a Písně noci. Markéta Foukalová s Martinem Brunerem vydali album Zábrana a nové album s názvem Kind of Mind vydává skupina Lucky Mary. Nenasazují do hitparády často interprety známé i ze světových žebříčků. Musím ale přiznat, že pro americkou písničkářku Tori Amos mám slabost od okamžiku, co jsem v roce 1992 slyšel píseň Crucify z jejího úplně prvního alba Little Earthquakes. Nyní Tori Amos vydává 18. studiové album In Times of Dragons a opět se mi líbí. A zkusím, jestli a jak se líbí vám. Místo 10. Tori Amos a Stronger.

Posluchačka Růžena napsala: já a běh nejsme velcí kamarádi, holduji spíš pomalejšímu pohybu. Někdy si zaběhám, když jdu v Myjavě na železniční stanici a vyrazím tam příliš pozdě. Je to dost dlouhá cesta a navíc do kopce, takže mám co dělat. Určitě musím vypadat zábavně, když letím s plnou cestovní taškou a často zastavuji, abych si odpočinula. Přestože je to zdravé, můžu říct, že raději běžím na koncert, do prodejny s CDčky nebo do knihkupectví, protože tam je to zajímavější než na železniční stanici. Já děkuji za příspěvek do ankety. Na novinkových pozicích jsme slyšeli Tokyho a Vlnobíce, skupinu Naboso a Tori Amos, rodačku ze Severní Karolíny. Na 9. místo postoupili herci a zpěváci Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner s písní Hej, horo divoká.

Se dvěma ze tří protagonistů této písně jsme nedávno vysílali rozhovory s Šimonem Bylinou a s Richardem Autnerem, s každým samozřejmě zvlášť. Co pro vás v rámci našich hudebních pořadů chystáme? V pátek 29. května večer to bude rozhovor s písničkářem Slávkem Janouškem o novém albu Prožij 100 životů. V pondělí večer vás provedu červnovým kolem hitparády World Music Charts Europe. V úterý si můžete poslechnout rozhovor s brněnskou kapelou Band of Hejsek o jejím novém albu natočeném v Mississippi. Maďarskou skupinu Bašelán si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vás v pořadu Jak se vám líbí budeme zvát na Brno Brass Fest. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu v tutéž dobu vysíláme týdeník Slyšte lidé. Konkrétně 30. května se budeme věnovat produkci katalánského hudebního vydavatelství Mikroskopy. 8. místo skupina Hrdza a píseň Beťar Dílka.

Zvu vás na koncerty. V Kongresovém centru Praha zazní v pátek 29. května symfonická pocta skupině Depeche Mode. Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů s Terezií Kovalovou a Katarínou Knechtovou. V Café Prah v Brně vystoupí 29. května folková skupina Romantici, 2. června Bokomara a HB Stop a 18. června skupiny Ořešák, Kat a Kombo a Naopak. Písničkář Ivo Jahelka zahraje 3. června v Cross Café Pražská v Liberci. Koncert Vzpomínky na Marsias se koná 10. června v Cross Café u práce v Plzni. Vzpomínat a hrát budou Pavel Skála a Jaroslav Olin Nejez chleba. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června 2 koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Koncert francouzské zpěvačky Céline Bossy se koná 26. června v Rožnově pod Radhoštěm. 7. místo Roman Hampachr a Nevcházej něžně.

V roce 1990 jsem v jednom časopisu vyhrál první album kazetu skupiny Lucie. Napsal jsem tehdy krátký příběh, který obsahoval všechny názvy písní z tohoto alba. A já tentokrát zkusím něco podobného zadat vám. Dnes tedy nevyhlašuji klasickou anketní otázku, ale zkuste napsat

napsat velmi krátký příběh, mini povídku, anekdotu, tak, abyste použili názvy alespoň 4 libovolných písní z dnešní hit parády. Jedno ze slovních spojení, která můžete použít, je i nedotýkati se, což je název písně Vladimíra Merty na 6. místě.

Hvězdy mizí rod mi, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Zvu vás ještě na další akce. V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. Festival Jazzové nádvoří proběhne 17. června na nádvoří divadla Husa na Provázku v Brně. Účinkují Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal, Jiří Levíček nebo Matuš Jakabčic Undestet. Písničkář Jan Řepka má koncert v Praze v Balbínově poetické hospůdce 26. června. Křesťanský festival United bude probíhat ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Mezi účinkujícími jsou Pavel Helan, Člověk krve, Heart of Worship, Moses Brothers nebo Lámačské chvály ze Slovenska. V Praze v O2 aréně bude mít 26. listopadu koncert sopranistka Sara Brightman. Píseň Beskydy, skupina Za koncem a páté místo.

Na téma běh napsal posluchač Pavel. Před mnoha lety, když jsem byl na vojně, jsem dobíhal poslední vlak v náměstí na Hané. No, dobíhal zašera z večera polem a lesem a stejně mi ujel a tak jsem do Olomouce musel pěšky. Místo v 11 večer jsem došel až ve 2 v noci. Od té doby jsem si psal vycházky až do rána, na což jsem měl stejně nárok. Čtvrtí jsou dnes žamboši, kterým po 6 kolech podle pravidel měníme píseň. Ta nová se jmenuje Teorie něhy a najdete ji samozřejmě na aktuálním albu Skrýš.

Z vás, kdo jste se svěřili s tím, jak to máte s běháním, jsem vylosoval Pavla, který napsal: na vtipný moment s během asi nevzpomenu, běhat nechodím. Nicméně, když mám dobíhat prostředky MHD, dokážu vyvinout poměrně velké běžecké úsilí, raději, než bych čekal dlouhé a zbytečné minuty na další spoj. Já Pavlovi děkuji za příspěvek a posílám odměnu, jinak sám to mám naopak, než dobíhat a pak se potupně dívat, jak mi autobus nebo tramvaj zavírají dveře před nosem, raději si hrdě nechat spoj ujet. Samozřejmě si dokážu představit výjimky, ale snažím se být všude s předstihem tak, abych dobíhat nemusel. Ze všech, kdo jste hlasovali, jsem vylosoval a odměním Hanu Siudovou. Třetí místo Roman Dostál a Utiš nás.

tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

Posluchač Zbyněk napsal, v běhu jsem byl vždy spíše na delší tratě. Jednou se mi podařilo na základní škole dostat na 800 metrů do okrskového závodu, v němž jsem do první zatáčky vbíhal jako druhý. Přede mnou zaškobrtl první závodník o vytrčenou dlažební kostku z okraje dráhy, já spadl na něj, další na nás a než jsme se z toho hroznu zvedli, ostatní nás oběhli a bylo pro nás po závodě. V danou chvíli to pro nás legrace nebyla, ale z ochozu to mohlo vypadat zajímavě. Druhý je dnes Petr Linhardt a jeho archivní, dříve nevydaná nahrávka Železniční most.

miláčku za to zvíře, vem mi hlavou kopyty. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou

0: Do tohoto kola hitparády nepostoupili skupina Tokio, Beata Bocek a kapela Poslední vagón. A je to skutečně tak, že zatímco minule bodovali v první trojce hudebníci z Moravy a Slezska, tentokrát vyhráli soutěžící z Čech. Na třetím místě Roman Dostál ze severovýchodních Čech. Druhý je rodák z Kladna, Petr Linhardt, a první je taktéž středočeská kapela Mňau Mňau Band v čele s manželi Sašou a Láďou Niklíčkovými. Blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně. Čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej!
1: Vánice se bude.

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž

0: Sice jsme s kapelou Mňau Mňau Band doběhli do cíle, ale já vám ještě přečtu anketní příspěvek posluchače Jiřího. Asi před 25 lety jsem coby oddílový vedoucí na letním táboře připravoval běh pro děti. Trať jsem situoval do lesa a pečlivě ji vyznačil krepovými fáborky. Na několik míst jsem připravil lístky s úkoly. No, dal jsem si záležet. Jediné, co mi uniklo, byla skutečnost, že v sousedství té mé trasy byla vyznačena ještě jedna. Zkrátka předchozí turnus si po sobě nesezbíral fáborky, takže na jednom místě se mi děti napojili na jinou trasu a běželi neznámo kam. Nevím, zda víc kilometrů naběhali ztracené děti nebo my vedoucí při jejich hledání. Příběh samozřejmě skončil happy endem, jinak bych se jim asi nechlubil. Já děkuji i za tento zážitek. Hlasujte pro 3 písně z naší nabídky. Uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják na skále paprsku.
0: 12. místo Toky a Vlnobíci, píseň Maják.

0: zrovna neurčitá. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto.
1: Čtvrtí jsou žamboši, kterým měníme píseň Teorie něhy.

0: Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k strání.
1: Jednička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.

0: Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Těším se za týden na slyšenou. Slávek Janda pod příkrovem mechu nejspíš
1: vzdal se naděje či vizum k číši pechu. Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus. 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Švédsko daruje Ukrajině 16 starších stíhaček Gripen. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. A čeští hokejisté bojují proti Finsku o postup do semifinále mistrovství světa. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajina dostane od Švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších Gripenů dostane Ukrajina v příštím roce po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev Gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Ve věku 680 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozradký.
5: A teď seskočil z koně.
6: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
5: A největší spisovatel je Jirásek.
7: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
6: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
7: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
6: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
8: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
6: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet nakažených virem ebola v Ugandě vzrostl na 8. Podle agentury Reuters o tom informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Východoafrická země včera kvůli nemoci oznámila uzavření hranic se sousední Demokratickou republikou Kongo. Právě tam epidemie eboly tento měsíc propukla. Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil třeba Petra Kostku, Oldřicha Kajzera nebo Lenku Termerovou.
9: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
10: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
11: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
10: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
11: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Finsku. Po první třetině Češi prohrávají 0-2. I zbytek zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
12: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tohle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodlý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
0: Finální nominaci na mistrovství světa oznámí fotbalová reprezentace v neděli po zápase s Kosovem.
3: V Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu. Směr Barandovský most zhruba v polovině tunelu už hromadná nehoda nepřekáží. Stále ale regulují průjezd tunely. Kolony před vjezdem do tunelu jsou stále v Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské a v Holešovičkách a Liberecké od sjezdu na Procek. Kolony se ale budou zkracovat. A lepší situace je také ve Kbelské. Směr Letňany v nájezdu do Cínovecké ulice už nepojízdní kamion odklidili a kolona z Hloubětína se rozjíždí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečně přibývání oblačnosti a nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: tam někoho z nich sežere lev a nebo tygr.
1: Prosím, pozor. Vůz jede přes zastávku a rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
2: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let. A můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
3: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
4: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
3: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
2: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
1: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
5: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
6: Se 17. hodinou a 10. minutou začíná pořad Za 5-5.
7: Za 5-5.
8: Za 5-5. Dozvědět se víc.
7: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
9: To se takhle v Ugandě potká zdravotní záchranářka, orientační běžec a televizní moderátorka. I tak by se dal popsat tento díl podcastu Za 5-5 o jednom zcela nepravděpodobném setkání uprostřed Afriky. Mám radost, že nám o životě tamních lidí i o životě mladého středoevropana daleko od domova povypráví Viktorie Ženíšková a Jonáš Hubáček. Srdečně vás vítám zpátky na tomhle kontinentu, ale taky ve studiu Proglasu. Dobrý den.
10: Dobrý den,
11: zdravíme.
7: Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
9: My jsme se setkali letos v únoru v Ugandě při natáčení pořadu České televize V novém světle, který mapoval africké projekty pražské arcidiecezní charity. Jonáši, ty si nám pomáhal jako produkční a místní znalec. Především si ale onen zmíněný orientační běžec, dokonce vrcholový orientační běžec, reprezentant České republiky. Od kdy už?
10: Od narození.
9: Od narození orientační běžec a reprezentant od kdy?
10: Reprezentant taky od tutlého věku, od nějakých, kdy jsou nějaké výběry jako dorostu, takže dorostu, no.
9: Svého pohledu od jak živa.
10: Od jak živa, ano.
9: A ty, Vicky, si tou dobou pracovala v české nemocnice v Bujkve. Teď krátce po návratu si čerstvě složila státnice. Na jaké vysoké škole?
11: Vysoká škola svaté Alžběty. Je to škola v Bratislavě, ale má pracoviště v Příbrami.
9: Takže si teď vysokoškolsky vzdělanou zdravotnickou záchranářkou. Blahopřeju ke státnici.
11: Ano, děkuju.
9: Vraťme se ale na začátek. Popište prosím, jak se stalo, že jste poslední měsíce strávili v Africe. Vicky, to byla tvoje první východoafrická zkušenost, je to tak?
11: To byla moje první východoafrická zkušenost, kde jsem byla úplně sama. Párkrát jsme cestovali s rodinou na dovolených, ale takhle jako moje dobrovolnická činnost, to byla úplně první zkušenost.
9: A ty
11: jako
9: jsi tam vydala dělat co?
11: Jela jsem tam jako dobrovolník do nemocnice přes arcidiecezní charitu. Dlouho jsem se snažila se tam jakýmkoliv stylem dostat a jakkoliv to vymyslet a arcidiecezní charita mi to umožnila.
9: Jonáši, ty už jsi byl v Africe starým mazákem v té době, kdy jsme se setkali. Po kolikáté už jsi tam byl a proč jsi tam vyrazil?
10: Já to dost často pletu, ale já myslím, že to byl šestý rok. Vlastně za covidu to začalo. Pravidelně tam jezdíme se skupinkou reprezentantů i lidí, kteří mají zájem o tu běžeckou africkou kulturu. A vlastně primárně to byla Kenia i ten. A vlastně po druhé to byla Uganda. Poprvé jsem tam byl právě před těma 6 nebo 5 lety. A takže letos to bylo daleko pestřejší.
9: A na jak dlouho ses tam vydal?
10: Letos to bylo suverénně nejdelší, bylo to 10 týdnů. Většinou z pravidla to bývá nějakých 6-7 týdnů a člověk jako tam nemůže strávit úplně tolik toho času, protože potom začne chybět ten domov.
9: Začne být víc Afričanem než Evropanem.
10: No, to taky.
9: A ty, Vicky, jak dlouho jsi tam byla?
11: Já jsem tam letěla na 2 měsíce.
9: Jak jste si zvykli na místní život, zvyklosti, úplně jiný rytmus? Jonáš trochu naznačil, že je to možná trošku jiná mentalita než ta naše. Takže jaké bylo to zvykání, Vicky?
11: Pro mě to bylo zpočátku strašně těžké a složité zvyknout si tam a zžít se s jejich životem. I když jsem věděla, jak ta Afrika funguje, jak tam žijou, věděla jsem, do čeho jdu, ale být tam úplně sama a přizpůsobit se těm podmínkám bylo pro mě strašně složité.
9: A co obzvlášť bylo tedy jiné než tady?
11: Tak jedno z nejtěžších věcí bylo adaptovat se tam, že tam jsem úplně sama, zvyknout si na ty lidi. Oni se zvykali na mě, já jsem se zvykala na ně, protože jsme se potkávali dennodenně, jsme byli v kontaktu a zvyknout si na jejich angličtinu, mluvili strašně rychle, tak huhňali, že jsem se na to musela zvykat.
9: Stejně jako my máme v angličtině akcent, tak ano, Ugandané mají svůj akcent.
11: Ano, tak stejně mi říkali, že si musí zvykat na moji angličtinu, že mi taky nerozumí, takže to bylo vzájemný.
9: A ty, Jonáši? Ty už jsi tam trochu zvyklý, ale určitě si pamatuješ i na své první cesty.
10: Moc dobře si vybavuju ty svoje první pocity, kdy jsem v podstatě asi měl o tom trošku méně informací, než bych měl mít, a s tou mojí dobrodružností ještě za času k toho covidu, kdy jsem přiletěl do Nairobi a jsem si vybavil jako na tu jednu historku, kdy jsem večer přijel do Nairobi, ubytoval jsem se tam v centru v nějakém low-costovém hotelu a byl zákaz vycházení a já jsem šel...
9: Ty jsi
10: Přesně, říkal jsem si, jsem bílý, jako možná, že to bude v pohodě, a snažil jsem se tam najít někde, protože jsem neměl jako SIM kartu, nebyl tam nikde jako funkční Wi-Fi. Teď jsem šel ven, oni mi říkali, že to není dobrý nápad, a odchytil si mě tam jeden strážník na ulici a asi půl hodiny jsem měl na sobě pouta. Snažil jsem mě samozřejmě stáhnout takový úplatek. V té době jsem to možná ještě ani nevnímal, ptal jsem mě na nějaké jídlo nebo sladkosti
9: a ty jsi to nepochopil?
10: No, vůbec. A po půl hodině, kdy jsem opravdu, a neměl jsem teda upřímně ani peníze, tak mě pustil, protože věděl, že ze mě nic nedostane. Tak to bylo docela hezké přivítání, takové africké.
9: Ale bylo to i poučné možná pro další cesty, že z úřady si člověk nemá zahrávat, je to tak?
10: A zároveň, že čas tam vyřeší ty problémy, no.
9: Člověk musí být zkrátka trpělivý, dostatečně.
10: Přesně tak.
9: Bylo něco, co tě překvapilo třeba při té poslední cestě, nebo už jsi tam takový zkušený cestovatel, že v podstatě už všechno znáš?
10: Asi to, co se říká, já jsem to trošku poupravil, že Kenia je Česko a Uganda je Slovensko, že to tam je v některých situacích jako trošku tvrdší.
9: Moment, to prosím vysvětli. Čím je podobná Kenia Česku a Uganda Slovensku?
10: A já bych řekl, že třeba právě s tou armádou nebo s tou policií se dá v Kenii jakoby víc domluvit. Když to v té Ugandě jsem tam pár takových jako kotrmelců, no, zadrhelů měl, jsou tam prostě přísnější na jaké pravidla, a z pravidla je potom s nima jakoby horší to vyjednávání.
9: Co nejvíc překvapilo tebe, Vicky?
11: Mě asi překvapila nejvíc ta jejich mentalita a jak vzhlížejí k tomu zdravotnictví a že se neustále vzdělávají. To mě překvapilo velmi, to jsem nečekala, že každý týden se vzdělávají a každý týden mají další přednášky, ať od cizích lidí z jiných měst nebo z toho, že se o to zdravotnictví fakt zajímají. i když tam řeší hlavně jejich tropické onemocnění, tak se o to opravdu zajímají a pořád zdokonalují.
9: A co se týče té mentality?
11: Mentality jsou strašně přátelští. Je to úplně něco jiného než v České republice. Byla jsem mile překvapena, že všichni se pozdraví na ulici, všichni vás přivítají, dětičky okamžitě za váma běží, je to úplně něco jiného.
9: Bělochům se v regionu říká muzungu. Jak na vás tedy reagovali? Asi jste byli oba ve své oblasti dost nápadní, nebo ne? Jonáš.
10: Jsem bílý, ano. Takže jsem byl nápadný.
9: Jistě, ale zároveň jsi byl v oblasti, kde bylo i dost asi zahraničních běžců.
10: Jo, je to tak, ale i...
9: Takže jsou zvyklí tam lidé?
10: Ale byl jsem tam Evropany. Každý rok tam přijedu s někým, kdo třeba v té Africe nikdy nebyl a i tam jim to připadá, že jsou jakoby dost na ráně, dost vidět, ale vždycky jim říkám, no jako, ale jeďte někam jinam, než mimo ten i ten, což je to město, které je nejprofláklejší běžecké město v Kenii, tam s kama pochází ti nejlepší běžci. A tam to samozřejmě jako potom kdekoliv jinde je to ještě daleko silnější. Takže jo, já jsem zvyklý, ano.
9: A ty Vicky, před jenom v Bujkve, což je asi hodinu nebo dvě cesty od hlavního města, tam moc bělochů nebylo.
11: Ne, tam jsme byli vlastně jenom dvě, byla tam jedna Slovenka a já. A byl to nezvyk. Byla jsem středem pozornosti najednou úplně u všech a ze začátku to bylo takový nepříjemný, pak jsem si zvykla a pak ke konci po těch dvou měsících už se to zase stáčelo k tomu, že už to je hodně na mě, že už to je moc pozornosti, ale jak říkám, ty lidi byli milí, nikdo si nic nedovolil a...
9: Co jste se dozvěděli o životě místních? Jsou Ugandané a Keňané sdílní? Pustí vás k sobě i lidsky? Vicky?
11: Já si myslím, že většinou pustí, ale to svoje soukromí si stráží. Ale tím, jak jsou milí a žijou vlastně v tom městečku víceméně všichni dohromady, že všechny rodiny jsou pohromadě a všichni se navzájem znají.
9: A ty, Jonáši?
10: Tohle jako těžší otázka, když jsem se na to ptal jakoby mezi místňákama, jak spolu komunikují, tak jsem dost často i slyšel, teď možná to stáhnu jakoby na tu Keniu, že ty jejich mezilidské konverzace jsou sice intenzivní, ale že nejdou tak moc do hloubky, jak třeba když si, já nevím, člověk tady má nějakého blízkého přítele nebo rodinu v Česku, takže to jsem jakoby pozoroval.
9: A tebe k sobě místní pustili, nebo jsi neměl moc příležitosti v běžecké komunitě vlastně navazovat přátelské vztahy?
10: Jo, pokud jsem chtěl, tak minimálně na nějaké té základní úrovni jako rozhodně, jo.
9: Měli jste nějaké obavy, když jste se poprvé vydávali do Afriky a co realita? Potvrdila je nebo vyvrátila, Vicky?
11: Já jsem se hlavně bála, jak jsem tam jela úplně sama, tak přece jenom jsem blonděta, furt jsem běloška a jedu tam úplně sama, bez jakýhokoliv doprovodu a viděla jsem, že tam na tom budu sama. A potvrdilo se mi to, no, prostě jsem byla středem pozornosti a ty lidi mě zastavovali, chtěli samozřejmě čísla a takový, ale jinak žádný konflikt přímo. Ne. To...
9: Báli se o tebe doma?
11: Bali se o mě, hlavně ten první týden, protože ten první týden byl náročný, tak jsem každý den volala se ségrou a s rodinou, aby mě trošku podrželi, protože jsem myslela, že to nezvládnu, že po týdnu letím domů, že tam nevydržím, takže se báli, no, ale podrželi mě hlavně ségra, jak nejvíc to šlo, takže jsem to vydržela.
9: A ty, Jonáši, měl jsi nějaké obavy, když jsi jel poprvé do Afriky, nebo nejsi typ člověka, který se soustředí na rizika, ale spíš se těší na to dobrodružství?
10: Asi spíš to druhé, ale vlastně, co jsem jako nezmínil, tak člověk vlastně si o tom může něco přečíst, nastudovat nějaké ty věci, co dělat, co nedělat, jak to na něho bude působit, ale v podstatě ten první dojem si musí jako zažít a je vždycky intenzivní, no.
9: Ale co se týče bezpečnosti, především tady v Ugandě, ale také v Keni, v podstatě se dá říct, že pokud člověk se chová rozumně, nevystavuje na odiv majetek, nemává bankovkama na ulici, tak nutně, nebo telefonem, tak nutně asi se nějakému extrémnímu riziku nevystavuje, nebo máte z toho jiný dojem?
10: Já osobně žádné negativní zkušenosti nemám. Maximálně párkrát jsem se cítil někde v Nairobi, když jsem byl večer venku. Já nevím, třeba

0: Ty jsi tam ale neváhal, Jonáši, taky řídit motorku, což teda klobouk dolů v tom provozu. Možná si to lidé, kteří nebyli v Africe, neumí úplně představit, ale v podstatě na těch převážně prašných cestách jezdí všechny dopravní prostředky, včetně těch zvířecích, a dominantní jsou cyklisté, kteří nejčastěji napříč vezou nějaké obrovské tyče, v podstatě, které jsou rozměrnější než vozovka. A přesto se to nějak jako zvládá, ale jaké to bylo pro tebe na motorce?
1: No, úleva, protože ty poslední roky jsem trošku strádal, když jsem potřeboval jako někam cestovat třeba z toho městečka do většího města, a vlastně tady ten jako fenomén těch malých MHD, si to člověk může představit jako třeba Volkswagen Transporter. Na té trase to nemá jasně dané zastávky, ale když prostě potřebuje někdo vystoupit, a nejhorší je, že to je třeba člověk, co sedí úplně vzadu, takže lidi potřebují před ním jako vystoupit, nedej bože na střeše veze slepice nebo 10 kilo rýže, tak ta cesta, která by v Česku zabrala 20 minut, tak tam může zabrat tu hodinu, a sice jako to stojí 15-20 korun, ale vlastně když tam člověk jako má sedět po tom tréninku a ještě je unavený, hlavně v tom autě jako nejede třeba 9 lidí, ale dvojnásobek, tak to člověka nebaví. A pokud je to v kombinaci s toho, že já sice neřídím jako motorku pravidelně, tak...
0: Je to víc klobouk dolů.
1: Tak to byla jenom otázka času, kdy jsem si říkal, že do toho musím jít, abych se vlastně obešel a dalo mi to tu svobodu, přesně.
0: Co ty, Vicky, ty jsi chodila pěšky nebo jsi zkusila případně místní mototaxi?
2: Ze začátku jsem měla odvoz, abych si zvykla a naučila se cestu, protože to furt byl 1,5 kilometru, myslím. Takže ze začátku mě vozili, pak jsem se odhodlala, že teda půjdu pěšky. Ze začátku bylo náročný, ale...
0: Náročný kvůli orientaci nebo kvůli...
2: Kvůli lidem.
0: Zájmu lidí.
2: Kvůli lidem a hlavně kvůli motorkám, přesně těm boda a autům, protože jenom jsem šla a ty lidi prostě jedou kolem vás, vás nesrazí a jim to úplně jedno, vůbec je to nezajímá, takže jsem se kolikrát bála o svůj život. Že přesně, jak jsi říkala, že vezou velký klády, než je vůbec ta jejich silnice nebo cesta, a je jim úplně
0: nezvíko. A neuhne ten jeden na kládě.
2: Ano, přesně tak.
1: Naložené matoké, banány.
2: Ano, ne? Ano.
0: A to ještě mezi ním se proplétají ty ženy s obrovskými náklady na hlavách.
2: Ano, ano, to tam bylo velmi časté, že chodili a tahali na hlavách. Ať už barely s vodou, to bylo asi nejčastější, si myslím, a pak přes matoké, což jsou jejich nezralé banány a další věci.
0: Ale zvládla si to, takže si chodila pěšky.
2: Ano, ano, přežila jsem, takže bez újmy, takže...
0: Takže blahopřeju. Pojďme se teď blíže podívat na oblast, ve které působíte, a na vaši specifickou zkušenost. Jonáši, proč se jezdíš připravovat na běžeckou sezónu do Keni a do Ugandy?
1: Takže primárně to, takže tady je zima, tady jsou teploty kolem nuly, často nějaké v dnešní době už jako spíš náledí než sníh, a tam je to rovníkové slunce, každý den sluníčko, 20 stupňů, takže není nějaké extrémní vedro, ale hlavně je to vysoká nadmořská výška, 2400 metrů nad mořem.
0: Je to keňské středisko?
1: Ano, největší.
0: A to ugandské?
1: To ugandské je Kapčorva. To je v podstatě...
0: To je takto vysoko.
1: To je 2000 metrů, 1800.
0: A jaký to má efekt, když člověk trénuje v takové velké nadmořské výšce?
1: Takže tělo má jakoby soustavný nedostatek kyslíku a v tom tréninku, takže potom jako tvoří víc těch červených krvinek, hemoglobin.
0: A to se pak projeví po návratu zpět nebo už tam?
1: Samozřejmě už tam, v podstatě je důležité se nějakých těch prvních třeba 14 dní, dejme tomu, jako aklimatizovat, a člověk to pozná, když jde do nějakého mírného kopečku a nemá dostatek kyslíku, je absolutně zadýchaný, a postupem času se to zlepšuje. A v podstatě po návratu z Česka je ten, jak bych řekl, jakoby ten efekt jako opačný, že se mu líp jako okysličují ty svaly a víc

0: víc toho vydrží.
1: A jak ten trénink probíhá? Což tady probíhá, tady platí doslovně.
0: Přesně tak. No, tak, že si vezmeme třeba, že to soustředění trvá 7 týdnů, tak má člověk dostatek času. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří nemají tak moc toho času, takže tam jezdí jakoby na kratší pobyt, ale když se budeme držet těch 7 týdnů, tak třeba první 2 týdny tam člověk opravdu běhá jenom volně, třeba kopce, chodí pěšky a soustředí se samozřejmě jenom na ten sport, dobře tam jí, hodně spí, 8-9 hodin, protože to tělo to vyžaduje. A postupem času se vlastně navyšuje ta intenzita a kilometráž.
1: A trénujete několikrát denně? Máte dvoufázový, třífázový trénink? Nebo co je běžné v tom?
0: Zpravidla dvoufázový trénink, s tím jsou tam nějaké volné dny a občas jako...
1: Máte se dohromady, všecko bolí.
0: Přesně, posilovna a tak.
1: Projevila se ta příprava pozitivně už v letošní sezóně? Jak se ti běhá teď po návratu?
0: Ten efekt se dostavuje hned jako po návratu, takže to jsou třeba 4-5 dní, potom jako takový jako lehký útlum a potom je to třeba takový ten první efekt je prostě, bych řekl, jako další týden. A takže to jsem se jako rozhodně cítil dobře, ale samozřejmě člověk z těch naběhaných, z toho naběhaného počtu kilometrů profituje celou tu sezónu. A já mám teďka z bronzovou medaili z mistrovství České republiky na 5 kilometrů, takže...
1: Blahopřeju.
0: Hodnotím pozitivně. Ano, přesně tak.
1: Řekni jenom stručně něco o orientačním běhu třeba pro posluchače, kteří tenhle sport neznají. Jak to funguje? Protože tuto medaili si získal v silničním běhu, což ano. Je klasický běh, jak si to asi většina posluchačů představí, ale orientační běh, to je ještě složitější disciplína.
0: Takže člověk dostane na startu mapu podrobnější, než člověk používá normálně při běžném životě a na mapě má vyznačené kontrolní body, které musí proběhnout v tom určeném pořadí.
1: Já si pamatuju taková cvakátka ze svého dětství. To ještě existuje?
0: Starý systém, žijeme jako v digitální době, takže dnes co jako by takový trošku mýtus, co lidi, co třeba o tom jako moc neví, tak si pamatují z nějakých jako škol v přírodě, takže se jako musí dělat úkoly na těch kontrolních stanovištích, kontrolách. To už jako to takhle nikdy nebylo ani. A možná jenom, aby si to jako učitelé zpestřili, ale my vlastně...
1: Udělej 10 dřepů a vyznač si papír.
0: Přesně. V lese nebo ve městě, záleží, kde se ten orientační běh běží, tak je tam lampion, bych řekl jako půl metru na půl metru, možná menší. A elektronická jednotka, krabička, když se člověk přiblíží na 10 cm, tak má na ruce nese taky jako elektronický čip, tomu říkáme. A když se přiblíží té kontrole, tak to zapípá a vlastně tím jakoby...
1: Jsi splnil ten úkol a běžíš.
0: No, to právě jako žádný úkol není, ale bylo zaznamenáno, že se proběhlo jako tím kontrolním bodem, takže pokračuje dál.
1: No a jak často člověk běží takzvaně na jistotu a jak často člověk těžce bloudí?
0: Jo.
1: To by byl můj případ, tak si to představuju, takže mě zajímá, jak je to u profíku.
0: Záleží na obtížnosti toho terénu, takže ten orienták se ještě v dnešní době už jako seriózně dělí na lesní orientační běh a potom sprintový, to je jako městský. A vlastně jako celý vtip je v tom, že tak jako to je třeba v atletice, že má člověk jako daný ovál nebo vyznačenou trať, tak v tom orientáku je to o tom, že ten orientační běžec si musí sám najít tu nejideálnější stopu na tu další, na potom postupu, na tu kontrolu. Takže důležité není jasně dané kam to povede, jestli ten člověk jako poběží přes kopec, nebo zleva kopce, nebo zprava.
1: A může člověk dnes, ne že by samozřejmě předpokládal, že se to neděje, ale dneska různé technologie člověku letos napoví, jsou na to nějaká pravidla, aby si člověk nepomáhal Googlem či jinak?
0: Náš sport je jako silně založený na fair play a to je ten důvod, proč to není olympijský sport a já doufám teda, že to ani jako nikdy olympijský sport nebude, protože potom právě si myslím, že...
1: Na výsledky,
0: přesně, takže třeba dejme tomu, když se běží v nějakém prostoru, jsou to jakoby nějaké, dejme tomu třeba mistrovství světa, tak nějakou určitou dobu předtím, než se to ohlásí, tak se vyhlásí embargo na ten daný prostor, ale vlastně není jakoby v lidských sílách, aby tam došlo k nějaké kontrole toho, že opravdu ten závodník se tam nepůjde podívat, nepůjde se tam testovat prostě průběžnost toho terénu.
1: Prostě si věříte.
0: A to je ten důvod.
1: Sympatické.
0: Ano, takže náš sport je silně založený na fair play.
1: Specifický význam pro sportovce mívá jídlo, ovšem to jídlo v Africe je opravdu jiné než to místní, takže jak to funguje pro někoho, kdo se připravuje jako vrcholový sportovec v Africe a zároveň předpokládám, že je odkázaný na místní jídlo, je to tak?
0: Je to tak, no je to
1: a
0: tak.
1: A je to vyhovující strava pro sportovce nebo má svá úskalí?
0: A já bych řekl, že to je stejně jak to jsou ty zkušenosti, možná i zkušenosti toho žaludku samotný, že když tam člověk přijede poprvé, tak jsem tam má nějak jako komplikace, ale postupem času jsem to dokázal eliminovat a vlastně
1: já jsem... Chtěl jsi vybírat jídlo, které ti vyhovuje, nebo jsi zvýšil hygienu?
0: Já bych řekl, že já jakoby...
1: Přípravy jídlo mám na mysli.
0: Do detailu jsem to nekonzultoval s nějakýma odborníkama, ale mi přijde, že to tam je hodně o těch bakteriích a o té střevní mikroflóře. A jsou lidi, kteří jsou tam hodně vybíraví, ale já jsem přesný opak, já jako jím absolutně všechno.
1: To znamená v případě Keni a Ugandy je to co?
0: Asi nejtypičtější je tam prostě rýže, ty jejich jídla jsou jako velmi jednoduché. Řekl bych, že v Keni to mají trošku pestřejší, ale řekl bych jako v úvozovkách pestřejší. Takže jsou tam různé, samozřejmě jako rýže, hovězí maso je třeba dobré, ale přijde mi, že většina lidí se toho umvasu právě jako vyhýbá. I když to třeba nechápu, když to projde jako tím varem. A potom jsou tam nějaké takové odrůdy, jako tomu říkáme jako špenát, protože to tady nemáme, skuma, managu, fazole, hrášek.
1: A ty slané banány, respektive...
0: Matoke, ano, to je spíš tady, o tom může nám říct Vicky. A úplně jsem zapomněl na tu kukuřičnou, říkají kukuřičná kaši. Mouka, kaše, ugali. Ugali.
2: V Ugandě je to pašo.
0: Ano.
1: Jídlo, Vicky, jaký to bylo pro tebe?
2: Ze začátku to bylo moc náročné, protože jsem 2 měsíce v kuse k obědu měla každý den jenom rýži fazole, pošo z té kukuřičné mouky a výjimečně teda matoke, což z toho dělají z těch nezralých banánů takovou...
1: Je to jako
2: takovou hmotu, něco takového, ale nechutná to tak úplně. Takže kdybych neměla svoje kyselý žželky z Česka, tak se tam asi zblázním.
0: já si říkám, každý rok přivezu plnou tašku prostě tady těch dobrot, no.
1: Mě to zaujalo, že ta strava vlastně má tyhle ty základní části a vlastně je to pestré, ale oni jedí denně podobné věci, je to tak? Ale plus sezónní ovoce, které je ale velice rozmanité, že?
2: Oni každý den vlastně... Já jsem měla obědy v nemocnici a každý den jedli úplně to totožné. Výjimečně tam bylo maso, ale to bylo hodně výjimečně, nebo výjimečně zaměnili to pošo za to matoke. No. Jinak to bylo 2 měsíce totožné.
1: Proč jsou tamní běžci tak dobří doslova na světové špičce? Určitě ani tebe nenechala chladným dubnová zpráva z Londýna, že Keňan Sebastian Sabe překonal poprvé v oficiálním závodě bájnou hranici 2 hodin v maratonu.
0: Rozdíl mezi náma a nima je v tom, že aspoň čemu já teda věřím, že my to do jisté míry děláme pro radost. Pro ně je to nějaká motivace se vymanit z toho chudého života, zabezpečit tu rodinu, protože v podstatě jakoby jedním vyhraným nebo velmi dobrým výsledkem v Evropě oni dokážou dostat jako obrovské množství peněz za to vítězství, dejme tomu. A už třeba díky tomu dokážou koupit, já nevím, krávu nebo nějaký dobytek nebo postavit menší domek. A to je to, si myslím, co nás jako odlišuje od nich v té první řadě.
1: A jsou tam i fyzické dispozice třeba?
0: Říkalo se to u těch sprinterů, no. Na druhou stranu, co je v dnešní době jako velkým tématem, je ten doping. Ono se o tom jako... Nemluví se o tom tak, jak by mělo, a spousta těch Keňanů a i dalších jako Afričanů dopuje. A je těžké na to přijít, takže se sem tam objevují zprávy, že měl jako pozitivní nález a tak, takže...
1: Což bohužel není pouze tamní fenomén, objevuje se to i v jiných sportech a v jiných částech
0: světa. Ano.
1: Mimochodem, orientační běh znají v Keni a Ugandě?
0: Vůbec netuší, co to je.
1: Vicky, ty děláš požární sport. Viděla jsi v Ugandě hasiče?
2: Ne, hasiče jsem opravdu v Ugandě neviděla. Takže...
0: Ale já mám teda kamaráda v Itenu, který je hasič, ale neměl jsem příležitost se stavit u nich v hasičárně, aby mi ukázali, v jakých strojích jezdí a jaký materiál mají, ale hasiče mají v městečko.
2: Ale požární sport si myslím, že spíš ne. Vůbec nevěděli, o čem jsem mluvila, když jsem mi to vysvětlovala.
1: Za 5-5 jevy a místa neotřele. Vicky, z profesního hlediska má smysl, aby se český zdravotník vypravil do země, jako je Uganda?
2: Já si myslím, že určitě, protože je to neskutečná zkušenost, která se vlastně ani nedá popsat, dokud to ten člověk nezažije, protože ty tam mají omezený prostředky, omezený zdravotnický nástroje a různý monitory a zobrazovací metody, že člověk, který si tady v Česku na něco neustále stěžuje, na naše zdravotnictví, tak kdyby to tam viděl, tak si myslím, že by měli být rádi za naše zdravotnictví.
1: Jak vypadal tvůj den v nemocnici? Byla jsi v české nemocnici svatého Karla Luangy v Bujikve, kterou vybudovali Češi a dodneška ji spolufinancují.
2: Ano.
1: Arcidiecezní Charity Praha. Takže jak jsi tam fungovala?
2: Tak můj den vypadal víceméně tak, jak jsem si to nastavila. Takže většinou na 9. hodinu jsem přišla do práce. Většinou jsme se s jednou sekretářkou, která mě tam měla jakoby na starosti, tak jsme se dohodli, kam, na jaký oddělení dneska půjdu. Stihla jsem všechny oddělení obejít za ty 2 měsíce, že jsem vždycky byla někde. Nejčastěji jsem byla teda na sálech, takže tam se mi to líbilo asi nejvíc. To byla neskutečná zkušenost vidět, jak operují a jak to u nich funguje. A obědy měly až ve 2 hodiny, takže do té doby jsme řešili různý urgentní případy, dávali jsme léky, procházela jsem s lékařema všechny pacienty, kteří byli hospitalizováni, kteří tam byli, takže jsme od jednoho až k tomu poslednímu všechny prošli přes děti, přes těhotné matky, takže jsme všechny zkontrolovali a pak byl teda oběd a potom obědě už to bylo takový volnější, ale vždycky si něco našlo, buď nějaká operace nebo něco zajímavého.
1: Mluvila jsi o tom, že ti to přišlo nejvíce zajímavé na sále, takže které situace nebo zákroky v tobě zanechaly největší dojem, přičem se nejvíc naučila?
2: Určitě císařské řezy, ty tam byly víceméně pořád, jsme tam odrodili určitě více než 20 dětí, takže...
1: Je to proto, že ženy, které nemají komplikace, rodí doma, anebo chodí častěji do porodnice a zkrátka to zrovna tak vyšlo?
2: Většinou, když matky nemají komplikace, tak se snaží rodit doma, protože císařský řez je placený a tam, kdo nemá peníze nebo nemá na zaplacení, tak prostě tu zdravotní péči většinou nemá, když nejde do nějakých veřejných nemocnic. Takže většinou nemá a je to určitě tím, že tam nejčastěji jsou preeklampsie a různý vysoký krevní tlaky. A
1: to jsou život ohrožující stavy.
2: Určitě, pro matku i pro dítě. Mm-hmm.
1: Mluvila jsi o tom, že tam pracují lékaři a sestry ve specifických podmínkách, takže jak se liší taková operace v Africe od operace v nemocnicích, kam ty chodíváš na praxe nebo kde jsi pracovala?
2: Je to obrovský rozdíl. Ta místnost víceméně vypadá stejně, jenom tam mají o x přístrojů méně. Mají tam jeden jediný přístroj, který zajišťuje dýchací systém, když se dělá operace v celkové anestezii, ale tam víceméně nic nepotřebují. Mají tam nástroje, který si vlastně berou sami, ani instrumentářku nemají, jsou tam vždycky dva, jeden operuje, jeden asistuje a obstarají si to tam sami a mají tam pár léků a operují v halinkách, protože nemají žádný odsávačky, tohleto. Takže
1: se to uklidí.
2: Takže pak se to zamete a uklidí, ano, sentře.
0: Slyšel teda, že i v Česku používají kroksy na sále, nebo ne?
2: No, ale tam jako speciální kroksy, no, ale mají aspoň odsávačky, že jim to neteče do bod, takže...
1: Ty jsi, Jonáš, totiž v nemocnici v Bujkve taky byl.
0: Ano, ano.
1: A myslím, že jsi taky přihlížel jedné operaci, je to tak?
0: Ano, ano.
1: Nechalo to na tobě dojem.
0: Jo, byl to pro mě jako dost silný zážitek, protože v podstatě mi to nikdo neřekl dopředu. Bracha, který tam dělal kameru, tak mi navíc ještě jako vrazil do ruky tu kameru, takže vlastně jsem nevěděl, na co se mám jako soustředit víc, protože s kamerou taky, kameru teda taky moc neovládám.
1: Ale zvládl jsi to dobře.
0: Trošku jsem se opotil, no.
1: Ty jsi pracovala, Vicky, v charitativní soukromé nemocnici. Komu tedy slouží, kdo jsou tamní pacienti? Protože jsi zmínila i to, že oni přispívají na péči, jestliže nechtějí do státní nemocnice, ale tam, jak jsem pochopila, moc nechtějí, protože ta úroveň péče je o mnoho horší.
2: Je tam o mnoho horší, je teda lacinější, si myslím. I když jsem viděla ty ceny, tak pro nás, pro Čechy, to není zas až tak drahé, ale pro ně to jsou obrovské peníze, protože tam mají většinu věcí fakt laciný a ty výplaty, když jsem se i ptala sester zdravotních, tak to není žádná sláva. To jsem byla docela překvapena. A
0: kolik si může vydělat sestra za den?
2: V našich českých korunách to je 2 500 korun na měsíc.
1: Na měsíc. A z toho běžně vyžije.
2: Ano,
1: ale je obtížné z takových platů platit dodatečné výdaje, jako je právě zdravotní péče. Ale některé služby se poskytují zadarmo, třeba očkování pro miminka.
2: Ano, očkování. To tam mají zavedené, že očkují automaticky, mají očkovací kalendář, přesně jak máme my, a postupně očkujou podle týdnu dítěte a roku dítěte. Ale většinou, když je nutná ta urgentní péče, tak ošetří, i když nemají finance, ale ty finance tam musí počas toho třeba císařského řezu nebo něčeho postupně donést. Takže furt tam jsou nějak jako zavázaní, že ty peníze tam musí donést. A většinou si myslím, že to fakt donesou, že si tak moc zváží zdravotníků, že...
1: A oni přinesou. I ti příbuzní pomáhají pečovat o ty své blízké do nemocnice, je to tak?
2: Ano, většinou to není jak tady u nás v Česku, že na pokoji je sám pacient, přijde jedna náštěva a zase odejde, ale celá ta rodina je většinou s těma pacientama po celou tu dobu té léčby v té nemocnici, spí tam na zemi pacient nebo ta blízká osoba, leží normálně na posteli a jsou tam s těma po celý ten čas, vždycky přinesou oběd, protože jídlo si tam řeší každý sám a žijou tam, když je někomu špatně, tak žijou všichni, celá rodina v nemocnici.
1: Neobávala se z nějakých exotických nemocí? Třeba teď vyvolává obavy epidemie eboli v Kongu, které s Ugandou sousedí, a také tamní úřady už hlásí první úmrtí, bohužel. Dá se nakažení předcházet, nebo to je riziko, se kterým zdravotník musí žít?
2: Já si myslím, že tohle to je riziko. To je riziko obecně, když někdo jde do Afriky, ať už dělat zdravotnictví nebo ne, nebo jenom na dovolenou, i když ten zdravotník je v tom kontaktu mnohem víc a s tím rizikem jsem tam prostě jela. Říkala jsem si, že jsem mladá, s ničím se neléčím, takže prostě buď a nebo no. Je to prostě riziko.
1: Co ty, Jonáš, je zdraví pro sportovce priorita? Neobával ses, aby ses něčím nenakazil, nebo jsi to vyřešil zkrátka očkováním?
0: Tak očkování pro mě bylo prioritou jako v první řadě. Měl jsem párkrát nějakých chřipek a dokonce jsem se i nechával testovat na malárii. Ale zrovna tam v těch oblastech, v té vysoké nadmořské výšce, jako menší šance, asi není nulová, ale menší šance nakažení té malárie třeba. Ale musím zaklepat, teda nemůžu tady u toho stolu, že jsem nic vážnějšího neměl.
1: Malárie. Byl to pro tebe velký strašák, Vicky, protože v Ugandě samozřejmě se vyskytuje, je tam velká vodní plocha.
2: Tam je velká plocha. Samozřejmě to byl strašák, ale nechtěla jsem brát 2 měsíce nějaký antimalarika. Za prvý to není už doporučený, že tam je podle mě maximálně měsíc a říkám, že prostě buď to prodělám nebo ne. Měla jsem samozřejmě nějaký repelenty, ty 100% a takové věci, ale prostě to bylo riziko, se kterým jsem počítala, že buď dostanu malárii. Tím, že bych tu malárii dostala v té Ugandě, jak by to bylo pro mě asi nejvíc bezpečné, protože tam mají přímo to léky, mají 3 takové fáze a jedou od první až po tý třetí, než vylečí malárii.
1: Vědí si s tím?
2: Ano, ano, vědí.
1: Za 5 si povídáme o africké Ugandě a Keni. Zmiňovala jsem, že jsme se v Ugandě setkali poprvé letos v únoru při natáčení pořadu České televize v Novém světle a mapovali jsme africké projekty pražské arcidiecezní charity, zvláště pak projekt Adopce na dálku a natáčeli jsme také v české nemocnici svatého Karla Luangy v Bujkve ve trojici škol, které tam Češi vybudovali. Je něco, co vás na těchto českých charitativních projektech zaujalo, protože vlastně jsme se potkali a vy jste byli nějakým způsobem součástí ať už toho natáčecího týmu nebo přímo toho projektu. Jonáši?
0: Asi teďka na první dobu mě nic nenapadá. Možná tak ty studny, ty boreholes.
1: Ano, ano, to je pravda, že Charita tam také vrtá studny, aby bylo k dispozici dost pitné vody a viděli jsme jich tam opravdu velké množství s malou značkou Charita.
0: Jo, to asi bych řekl v Ugandě jako velký problém, velké téma, že lidi nemají ten přístup k té pitné vodě a asi k tomu můžeš třeba něco říct.
2: Tak mě celá ta organizace jako arcidiecezní charita velmi překvapila, protože jsem vůbec netušila, že má tolik rozvojových projektů je po celý Ugandě, jelikož jsem víceméně toho byla součástí a po spousta školách a po celý Ugandě až na sever Ugandy jsem s nimi jela, abych viděla, jak to funguje, jak pracují a zjistila jsem, že to má opravdu smysl, že do toho dávají spousta úsilí, spousta času a jak ta nemocnice, tak Adopce na dálku, tak ty jejich školy, které tam vybudovali, to je něco, co ta Uganda fakt potřebovala a myslím si, že málo kdo ví, když to neuvidí, co to znamená pro ty lidi, že to je fakt potřeba tam, ta
1: oni
2: pomoc.
1: Oni to oceňují.
2: Ano, ano.
1: Ty jsi ale sama spustila vlastní miniaturní charitativní projekt po té, co se tam narodila v nemocnici, kde si působila trojčata. Pověz prosím, o co šlo, jak se jim daří.
2: Trojčátka. Byla jsem jednou na směně a přišla slečna, bych řekla, byla věkem kolem 25 let. A přinesla 3 malý trojčátka. Nově narození, měli 5 týdnů, v tu dobu vážili ani ne 2 kila. A já, když jsem je viděla, tak oni tam šli si pro nějakou radu, jak je pořádně víceméně uživit a co jim dát, protože matka v tu chvíli nemohla kojit, protože její partner, jakmile se dozvěděl, že porodila trojčátka, tak od ní utek. Takže na tom byla psychicky špatně a neměla mlíko. Takže dětem dávala nějaký kořeny rozvařený, aby měli vůbec co jíst. No a když jsem to viděla, tak se mi zrodil takový nápad, že bychom jim mohli pomoct. Takže společně s rodinou a vlastně s tebou jsme do toho šli a zařídili jsme jim na 30 dní dopředu mlíko, aby měli, protože jim doporučili čerstvý mlíko od krávy, jelikož pro trojčata nebylo úplně možno vyživit jenom mateřským mlékem. Takže jsme zařídili to, zařídili jsme spousta oblečení, spousta jídla, aby měli a navozili jsme jim to tam. A oni tam žijou asi ve 20, mají tam hromadu dětí, je tam babička, ta matka s trojčátkama, mají tam hromadu dětí a když jsem to viděla, říkám, že si toho fakt váží a
1: posílej ti fotky.
2: Posílej mi fotky, ano. Ty trojčátka krásně rostou. Teď už mají přes 4 kila a pokaždý, když jdou zaplatit další měsíc na to čerstvé mlíko od té krávy, aby ten dodavatel jim to dodával stále, tak furt posílej a mám z toho akorát radost, že rostou a že jsou v pořádku, takže.
1: A teď zpátky k vám dvěma. Co vás teď čeká ve vašem oboru? A je v plánu nějaký návrat do Afriky, Jonáši?
0: Já ještě asi plánuju tak možná 4x čtyři ty zimy v té Kenii. A jinak...
1: A teď velmi aktuálně máš zbalený batoh a jedeš o to trofnu na letiště.
0: A letím na atletické závody do Španělska. Ten týden na to do Švédska, takže jsem klasicky začne sezóna na jaře a jsem v jednom kole až do podzimu.
1: A vrchol sezóny, co to bude pro tebe?
0: Já doufám, že se nominuju na mistrovství světa, které letos v Itálii, v Janově.
1: Moc držím palcem.
0: Díky.
1: A ty, Vicky?
2: No, tak já jsem teď dokončila vysokoškolské studium, takže můžu konečně jít pracovat do nemocnice jako zdravotnický záchranář na ARO v Příbrami. Takže na to se moc těším, protože jsem měla střední školu jako obornutriční terapeut a do nemocnice jsem úplně se nemohla dostat s tímto oborem. Takže jsem ráda, že konečně můžu dělat to, co jsem si vysnila. A do Afriky si myslím, že se určitě vrátím. Ta Uganda mě uchvátila a určitě bych chtěla spolupracovat dále a jezdit tam častěji, se na ně podívat na všechny.
1: Vzpomínky na Afriku. I tak by se dalo shrnout dnešní povídání s Viktorií Ženíškovou a Jonášem Hubáčkem. Díky, že jste si za 5:05 udělali čas. Ať se vám všechno daří, ať se vám splní vaše sny. Díky moc.
0: Taky.
2: Děkujeme.
1: Hezký den všem přeje z režie Adéla Šimoníková a od mikrofonu Hana Šarfová. Naslyšenou.

0: Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je.
1: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Myslím, že jsem na to přišla. Objevila jsem, proč mě tak zrušuje a zároveň dojímá představa, že Bůh žije ve mně. Vzdala jsem se nároku to pochopit, nedokázala bych to. Neustále jsem si však s tou myšlenkou pohrávala, převalovala ji v hlavě, představovala si, co vlastně všechno může znamenat. A zdá se mi, že jsem na stopě. Pekla jsem bábovku. Co jsou děti z domu, nepeču už tak často, avšak o to víc si to užívám. Peču totiž ráda. Soustředila jsem se na tu práci, abych nepopletla poměry nebo nezapomněla na něco důležitého, jako třeba na prášek do pečiva, který je sice nenápadnou, ale moc důležitou součástí nadýchané buchty. Moc jsem si přála, aby se mi to povedlo. Ne, že bych se potřebovala vytáhnout, jak jsem skvělá kuchařka, ale chtěla jsem potěšit. Pečlivě jsem šlehala vejce do pěny a přidávala další ingredience, vymazala a vysypala jsem bábovkovou formu a vyhřála troubu. Každou tu jednotlivou operaci jsem prováděla pozorně a soustředěně tak, jak jsem nejlépe dovedla. Těšila mě každá drobnost toho procesu, jako třeba kapka rumu na lepší rozmíchání kaká a pro přitažlivější vůni, nebo hrst ořechů hozená na dno formy před nalitím těsta. Myslím, že jsem do všeho vkládala svou lásku. Řekla bych, že jsem šleháním těsta na bábovku uctívala Boha, proč ne? A pak jsem si představila, že Bůh, který žije ve mně, vlastně mýma rukama a mým srdcem peče tu bábovku se mnou. Nejen proto, abych to zvládla dobře udělat, ale možná i proto, že si to chce sám užít. On touží sdílet můj život, mé radosti i strasti, mou tvořivost i mou lásku. Jistě ho těší mé radosti. Jistě se mu líbí, když tvořím něco s potěšením. Vstrčila jsem formu s těstem do trouby, nařídila si kuchyňskou minutku a musela jsem se posadit, abych vstřebala ten objev. Bůh právě zažil, jaké to je s láskou péct bábovku. Učinila jsem pevné předsevzetí, že si musím dávat dobrý pozor, abych ke všemu, co dělám, přistupovala tak, aby se mu to líbilo.
1: S 18. hodinou na Proglasu začíná přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat bude pater Filip Jan Radhouský. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, vítejte vy, milí diváci a posluchači. Dnes společně slavíme Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, velekněze, toho, který nám přišel sloužit, který nám přišel dát svou lásku. Na lásku se má odpovídat láskou, ne z donucení, ale s tím, že člověk touží lásku přijímat i lásku dávat. A i když nejsme lidé dokonalí a jsme hříšní a slabí, můžeme právě proto i k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu přistupovat a prosit ho o milosrdenství, o očištění, prosit ho o uzdravení našich bolestí, ran, všech těch různých strachů, které v sobě neseme. A tak na začátku této mše svaté vyznejme svou slabost, svůj hřích a prosme, ať nás Pán posilní. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky, a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi ustanovil svého jednorozeného syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení. Dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně konali svěřenou službu. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abraham a Izák došli na místo od Boha určené. Abraham tam vystavil oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář nahoru na dříví. Pak vztáhl Abraham ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Hle, ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe. Abraháme, Abraháme, ten se ozval, tady jsem. Anděl řekl, nevztahuj svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna. Abraham pozdvihl své oči a hle, za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abraham šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Abraham nazval to místo Hospodin se stará. Proto se dnes říká nahoře, kde se Hospodin stará. Hospodinův anděl zavolal na Abrahama podruhé z nebe a řekl. Při sobě samém přísahám, pravý Hospodin, že ti to udělal a že si to udělal a neodepřel si mi svého syna, svého jediného syna. Zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl. Slyšeli jsme slovo Boží.

Ježíš šel se svými učedníky na venkovský dvorec zvaný Getsemani a řekl jim, posaďte tady, zatímco se půjdu pomodlit tamhle. Petra a dva Zebedeovi syny vzal sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi, to jste nemohli ani jedinou hodinu se mnou bdít. Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, nemůže-li mne tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle. Slyšeli

Ano, vpravdě Ježíš je nejvyšší a věčný kněz a my jsme jenom služebníky, které vyvolil, abychom jednali v jeho jménu a zastupovali ho a přinášeli jako kněží ty svátosti, které nám svěřil. Ale je to on, Ježíš Kristus, který je ta hlava, který je ten nejpodstatnější činitel toho všeho, všech těch obřadů, všech těch svátostí, veškeré té podstaty, která je v tom skrytá. My pochopitelně jako lidé potřebujeme smyslové vjemy. Potřebujeme vidět, potřebujeme se dotýkat, cítit a ten zbytek si můžete domyslet. Ale věříme, že svátosti, které nám Ježíš dává, že i když jsou neviditelné, tak právě skrze ta viditelná znamení, jak je přinášíme, když se leje tedy voda na hlavičku dítěte nebo dospělého, nebo se noří v nějakým bazénu, že jo? Tak je to opravdu ukázka toho, co se děje uvnitř. Když člověk jako kněz sedí ve zpovědnici, není tam sám za sebe, ale je tam povolán samotným Bohem, aby se dotýkal srdce těch, kteří tam přistoupí a vyznávají svůj hřích. A je to sám Bůh Otec, který skrze i toho kněze pospíchá, aby toho člověka obejmul, tak jako marnotratného syna, který se vrátil domů. Když kněz pozdvihuje Eucharistii, vždyť je to sám Kristus, který dává sám sebe, aby naše srdce proměnil, aby nás posilnil na cestě tímto životem. A můžeme samozřejmě pokračovat i tak nadále, ale on je ten největší hybatel všeho. On je skutečně ten věčný, nejvyšší kněz. Ovšem, když si představím nebeské království, tak už mi tam nějakým způsobem nesedí slovo oběť, obětovat se. Já mám pocit, že je to o té vzájemnosti, o tom prožívání toho skutečného mezilidského vztahu, nebo vůbec vztahu, protože s Bohem, tak je to taky člověk, že jo, Pán Ježíš, takže mezilidského vztahu. Kdy člověk tu žízeň, kterou máme tady na zemi a tu touhu nenaplněnou, po které toužíme, aby byla naplněná, tak ona skutečně jednou naplněná bude. A budeme tam prožívat tu radost. Budeme prožívat radost, že můžeme vidět a prožívat Krista tváří v tvář. Tady je nám schovaný. Ano, ve všech těch symbolech a tak dále. Nevím, jestli si uvědomujete, že Ježíš je uprostřed nás, nejenom, že je v Eucharistii, ve svatostánku, kam upíráme svůj zrak, když přicházíme do kostela a klaníme se, ale že je uprostřed nás díky tomu, že říká, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A věřím, že se tady setkáváme ve jménu Krista, pro Krista, že se s ním chceme potkat, že po něm toužíme, že toužíme po jeho slově. A zase jeho slovo. Vezměte si, že jsou to slova, která známe naspaměť téměř. Nechtějme to citovat nebo přednášet tady, jak kdo to umí, ale máme je napsaný nesmazatelným písmem, protože je posloucháme poměrně často. A přesto jsou nová. Každým okamžikem jsou nová. Protože Kristus je uspůsobuje přesně pro každého z nás na míru, kterou on uzná za vhodné. A tak tu máme příklad Abraháma, který obětuje svého Izáka a nakonec anděl zabrzdí tu jeho ruku. A máme tu Boha, který nám dává svého syna a kterého Getsemanech poleje smutek a prosí, jestli je možné, aby ho ten kalich minul, a on ho neminul. On vykonal, co bylo zapotřebí vykonat až do maximální možné míry. A tady je obrovský otazník.
stále obrovský otazník, na který si budeme asi muset odpovídat možná i celou věčnost, až to trošku lépe zase jako posuneme v tom svém vnímání, že Bůh skutečně dopustí, aby jeho syn prošel cestou utrpení, takového utrpení, on spravedlivý, jenom proto, že každého z nás miluje. Že to nešlo zařídit jinak, kdy tě všemohoucí. Ale ne, je to do té poslední kapky, která vyšla z toho Ježíšova boku, z probodeného srdce. Ale není to jenom to, že byl tedy ukřižován. Ale je tam to úžasné vítězství, že vstal z mrtvých. A toto je opravdu tajemství, které jako člověka bude naplňovat úžasem asi opravdu celou věčnost. Na to je náš lidský rozum krátký. Ale o čem to svědčí? Řekněme o té jakýsi o těch limitech, o těch hranicích, o tom, že Bůh na sebe vzal skrze Ježíše Krista opravdu úplně všechno, co se týká člověka. A když si vezmeme ten jeho život, tedy od početí, že jo, tak dobře, početí to ještě šlo, pak chudák Josef si nevěděl s tím rady, tak musel přijít ve snu anděl, Panna Maria běží rychle za Alžbětou, protože nemá s kým si o tom, aby si o tu radost podělila, protože nikdo to nechápe, pak nemá kde porodit, pak utíkají do Egypta, pak jsou tam tolik různých jako věcí ze života člověka, že bychom si řekli, přece Boží syn by to měl mít trošku jinak. A ne, on opravdu přijal úděl člověka, ale také nám dává sílu k tomu, abychom dokázali obstát ve všech těch protivenstvích a taky za nás prosí. Do jisté míry, ano, je tam výčitka, to jste nemohli alespoň hodinu se mnou bdít a modlit se. No jo, člověk je slabý, no, co se dá dělat. Ale on nás neodsuzuje. On k nám přichází a pozbuzuje nás. A zná naší slabost, zná naší hříšnost. Nikdo tě neodsoudil? Běž, ani já tě neodsuzuji. Ale jdi a snaž se, funguj, nehřeš. A tak nám přistupuje stále. A potom sám za ty naše přešlapy, za to, co se nám nepovedlo a co jsme fakt pokazili, přinesl tu oběť. Oběť kříže, oběť lásky k člověku. A jenom si dejme pozor na to, abychom nepromarnili čas, kdy mu tady můžeme také vzdávat chválu a díky, kdy budeme mít ty svoje smysly, které nám dal k tomu, abychom poznávali ty jeho stopy v tom našem životě a místo zahořklosti a určitého smutku, který je věčným evergreenem, tak abychom to prošpikovali trošku jako radosti a vděčnosti za to, co nám Pán Bůh dává, protože odsud bude potom pramenit radost. Jestliže si nebudu schopný všimnout kolem sebe hezkých věcí, pak tam radost nikdy nebude. A bude tam jenom takový to nedocenění a smutek a naštvání a všichni za všechno můžou a ten svět je hrozný a není. Je tam spoustu, v tom světě kolem nás je spoustu špatných věcí, které se dít nemají. Ale víme, že sám Bůh skrze Ježíše Krista se stal člověkem tady na zemi. Takže ta země není zas tak úplně nejšpatnější. Že ta země má naději. Naději, která je v Kristu. Naději ve Spasitele. Naději v toho,

0: Prosme s důvěrou našeho Pána.
1: Prosme za nová povolání k služebnému kněžství.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za mír a věčnou spásu celého světa.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ty, kdo postrádají oporu nejbližších.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme o požehnání pro naši práci i pro naši snahu žít podle Evangelia.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: A prosme na úmysl této mše svaté za zemřelou Broničku Dvořákovou a za živou rodinu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.
1: Ať ji přijme ke své slávě a spásu.
0: Prosíme tě, Bože, aby ti náš prostředník Ježíš Kristus přinesl tyto dary jako tobě milé a obětí, která se ti zalíbí. Učinil zároveň s tebou také nás, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi pomazal Duchem svatým svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na velekněze nové a věčné smlouvy. Ty jsi chtěl, aby jeho jediné kněžství neustále v církvi trvalo. A on povolal k svému královskému kněžství všechen vykoupený lid, z něho si vybírá učedníky a vkládáním biskupových rukou jim dává účast, aby vždy znovu slavili oběť, kterou nás na kříži vykoupil. A chystali pro tvůj lid velikonoční hostinu, aby tvůj lid vedli s opravdovou láskou, hlásali mu tvé slovo a posilovali ho svátostmi. A ty jim dáváš svého ducha, aby byli stateční a věrní, aby vydávali život za tebe a za spásu světa a stávali se stále podobnějšími svému mistru a pánu. Proto tě, Bože, chválíme a s anděli a všemi svatými radostně voláme.

jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve ti k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna, Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci, drazí posluchači, přijměte od nás, od Panny Marie Sněžné, pozdravení pokoje. A my se pozdravme navzájem pozdravením pokoje. Thank you.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, měli jsme účast na slavení Kristovy oběti a jedli jsme z jejího ovoce. Ať se nám to stane zdrojem nové síly, abychom ti nikdy nepřestávali milovat a přinášeli trvalý užitek skrze Krista našeho Pána. Tak malá obvyklá vsuvka ve čtvrtek, na co myslíte, že chci upozornit. No určitě, že zítra bude noc kostelů, takže jako můžete využít té příležitosti, ale hlavně vás chci pozvat na sobotní pouť do Hájku, která je vlastně, dá se říct, hlavní pouť, protože Loreta je zasvěcená navštívení paní Marie. Paní Marie, a i když slavíme samozřejmě hlavní pouť až v září, tak ale je to jedna z těch hlavních, takže jestli můžete, budete mít příležitost, tak určitě přijďte. Můžete se modlit i za dobré počasí, i když teď je otázka, co je dobré počasí, jestli je to déšť nebo sluníčko. Teď si nejsem úplně jistý, ale tak, aby alespoň přes tu pouť a přes ty programy, které tam jsou nebo budou, tak aby alespoň nepršelo a potom sprchnem hned následně. Rozhodně poutí je spousta, chýlíme se k závěru mariánského měsíce. Myslím si, že Panna Maria nám stále ukazuje na Krista Pána, abychom k němu přicházeli, tak se nebojme té její výzvy a také zdravím pochopitelně do Jablonného, kde budou mít určitě velkou pouť ke svatý Zdislavě po tom incidentu, který byl, takže rozhodně možností je spoustu, ale za sebe jsem byl, potřeboval jsem říct toto pozvání, takže Pán s vámi. Požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána.

Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval pater Filip Jan Radhouský. A nyní následujeme hudebním zastavením. Z časových důvodů nevyslechneme všechny připravené skladby, ale jenom dodám, že ve všech hraje františkánská schola Bratislava. Pouze jména solistů se mění. První skladba nese název Tibi Sancta Trinitas. Má anonymního autora. Bariton zpívá Tomáš Šelc. Na varhany hraje Marek Cepko, na housle Juraj Tomka a na violončelo Gregor Regeš. Diriguje Silvia Urdová. Já vám přeji příjemný poslech.

Druhou skladbou hudebního zastavení je Paratum cor meum Deus. Autorem je františkán Gaudencius Dettelbach. Soprán zpívá Hilda Guliásová, varhany Marek Cepko, violončelo Gregor Regeš. Diriguje opět Silvia Urdová.

0: Na Proglasu končí pořad Hudební zastavení, ve kterém jsme z časových důvodů vyslechli pouze dvě skladby. Nyní dozněla skladba Paratum cor meum Deus. Autorem je františkán Gaudencius Detelbach. Soprán zpívala Hilda Guliásová, varhany Marek Cepko, violončelo Gregor Regeš a dirigovala Silvia Urdová.
1: V pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
2: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
1: Klidně jen na pár minut.
3: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Za několik okamžiků bude 19 hodin. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zýváček. Ten bude jako vždy patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také společné modlitbě.

Dnes nás čeká pátá část z knihy Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení. Ta dnešní se jmenuje Píchavice. Tak se zaposlouchejte spolu se mnou.

Do školy, kde se učí kromě psaní, čtení a počítání také kouzla, chodí dcery a synové z rodin kouzelných pohádkových bytostí. Třeba dítě líného Honzy, Hejkala Halekala, loupežníka Všechnobera nebo vodníka Hastrmánka. Do lavic zasedla mezi ně i dcera pana učitele kouzelníka Čáry Ráda. Už se jim podařilo vyčarovat z pastelek živé kočky a učili se proměnění v žáby. Jenže kromě učení je čeká další těžká práce. Naučit se spolu dobře vycházet, i když nemají dobrou náladu. Jak si s tím asi poradí?

0: Je něco další den školnice Úsměva otevřela bránu školní budovy, už se kol její sukně prohnala banda kouzelnické drobotiny.
1: První budu já!
0: Drala se ke třídě Marlenka a podrazila bráškovi medovníkovi nohy. Medovník zakopl a strčil do Tónina. Tónin si myslel, že to byl Davajsem, kdo do něho šťouchl, a tak ho bouchl bačkorou přes hlavu. Ale ani Davajsem si nikdy nic nenechá líbit a když zamračí své husté obočí, lítají třísky z celého lesa. Bimp, bimp, bamp, rozdával rány na všechny strany. Jednu ránu dostala i Vodomila a začala pofňukávat.
1: Bé, bo, a mě bouchl.
0: Do ryku a lomozu zněl i hrozný kočičinec. Všechny kočky, kocouři i kotě se drápali a mňoukali. No hrůza hrůzoucí. Když Honzička Peciválová uviděla tu třídní melu a závod, kdože dnes bude ve třídě první, přikrčela se pod svou aktovku a hlava nehlava, noha nenoha, ruka neruka překonala všechny překážky. Otevřela dveře třídy a vlítla do ní jako vrabec do vrabčího hnízda.
1: Já první jsem tu, já vyhrála jsem.
0: S rukama nad hlavou jásavě vykřikla, ale pak se zarazila. Ve třídě už seděla Karolínka a na klíně měla štěně.
2: Nejsi. První budu vždycky já, protože ve škole bydlím.
0: Honzička vyplázla na Karolínku jazyk. Zanedlouho se ve třídě objevili i ostatní spolužáci. Školnice Úsměva se už na povykující bandu nemohla dívat, a tak z kapsičky vytáhla metličku poslouchalku, která zlobivé žáčky umravnila. Jednoho po druhém z chodby zametla do třídy. Všechny děti se na sebe zlobí. Nikdo se s nikým nebaví. Malí kouzelníci se posadili každý sám do lavice a za souseda si vybrali své miláčky, které si včera vykouzlili z barevných pastelek. Ba i sourozenci Perníkovi se rozsadili. Medovník teď sedí s kocourem Tlapkou, zatímco jeho sestřička Marlenka má vedle sebe kočičku Bělinku. Honzička kočičce Rezečce přisunula židličku až k lavici, aby kočička seděla hezky zpříma a nehrbila si hřbet. Naproti tomu Vodomilčin kocourek Modroklubko se schoulil do klubíčka a zdálo se, že brzy usne. Tóninovo zelené kotě Zelinka se ještě celé třáslo strachy a tak si ho Tónin schoval za tričko. A zamračený Davajsem Všechnober se svým kocourem Černochlupem? Oba dva se mračí v předposlední lavici. Poslední lavice patří Karolínce a jejímu štěněti.
3: Přeji krásný den.
0: Učitel Čáry Rád vstoupil do třídy a radostně zdravil své žáčky. Hned za ním důstojně vkráčel duhový kocour Duhák a důležitě mňoukl.
4: Mňouk?
0: Ale žáci seděli tiše, sklesle, nadurděně, každý podle své nátury. Alespoň Karolínka mohla pozdravit a odpovědět tatínkovi a kocourovi na pozdrav. Už se jí také otevírala pusa, ale pak se zarazila. Přece nebude jediná, kdo bude zdravit. Pan učitel Čáry Rád nechápavě zakroutil hlavou. Co to? Včera měl třídu plnou dychtivých žáčků, dnes je to třída plná kakabusů. No nic, vyzkouším to znovu, pomyslela si. A pro tentokrát svůj pozdrav zaspíval.
3: Dobrý den přeji vám.
0: Jenomže ani zpívaný pozdrav nepřiměl žáčky ke slovíčku. Děti seděly na židlích jako zařezané a koutky úst měly stažené jako po kyselém zelí. Kočičí chlupáči si netečně olizovali kožíšky. To už se panu učiteli přestalo líbit. Poškrábal se za uchem. Tady se něco děje. Z dlaní si udělal kukátko, kterým se podíval dětem do dušiček. Co viděl, to viděl. Všichni onemocněli píchavicí, nebavíme se. I Karolínka ji má. Čáry rád kývl na duhového kocoura. Kocourek tichounce zavrněl, švihl ocáskem a proběhl se po třídě. To jeho proběhnutí nebylo jen tak ledajaké. Bylo kouzelné a zjišťovací. Pak znovu švihl ocáskem, otřepal se a z kožíšku se mu začaly sypat lentilky. Pan učitel měl co dělat, aby je všechny pochytal. Děti údivem otevřely hubičky. Přesto nikdo z nich nevydal ani hlásku. Jen co tatínek chytil poslední bombónek, začal lentilky házet a cvrnkat do otevřených dětských pusinek.
5: Haminy, papiny, lentilky léčí. Dejte se, žáčci mí, znovu do řeči.
0: Žáčci polkli svou lentilkovou pilulku. Světe, věř na zázraky. Ty děti byly během jednoho polknutí vyléčeny. Už se nikdo nemračil, nekabonil. Všechny děti si hašteření a pošťuchování odpustili. Usmáli se na sebe a panu učiteli i duhovému kocourovi hezky odpověděli na pozdrav. Zítra uslyšíme, co se pak učili.

Vy, děti, které jste v září začali chodit do školy, už jste také určitě měli spoustu práce s učením, ale doufám, že s kamarádit se umíte dobře už od školky, kam děti z pohádek nechodí a musí to tedy ve škole dohánět. Zítra uslyšíme, jak se budou učit číst. Příběh Škola pohádkového kouzlení napsala Lenka Rožnovská a vydala ho Grada v edici První čtení. Četla vám Marcela Kopecká, Dušan Baur, Václav Ambroš, děti Natálie Kosíková, Anna Bílková, Viktorie Ryšavá a Markéta Růžičková. Režijně a technicky spolupracovali Adriana Růžičková, Pavel Kunčár, Irena a Viola Kintrovi. Dnešní pohádka je u konce, ale já bych vás, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj Bože, chystám se ke spánku, ale je spousta lidí, kteří budou i nadále bdít. Moc prosím, ochraňuj je. Těm, kdo budou pracovat, dej sílu do každé minuty. Ty, které jsou na cestách, ochraňuj a všem nám dej pokojné srdce. Amen. Milé děti, jistě se teď ptáte, jestli pak bude dnes písnička. No samozřejmě, že bude. Ta dnešní se jmenuje Dlouhý, široký a bystrozraký a zaspívá vám ji Jitka Molavcová.

jsou tam. Jdou na pleso skalnaté, na svůj raní čaj. K obě

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí, u kterého vás vítá a zdraví Martin Kišperský. A mým dnešním hostem bude pan Libor Šmoldas. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Já také zdravím a budeme dnes mluvit převážně nebo téměř výhradně o albu, které se jmenuje Sorry Miles. A je to nepřekvapivě album věnované odkazu památce Milese Davise. Budeme asi o tom hovořit taky v souvislosti s tím, že došlo tady k určité jemné detektivní práci, která s tím souvisí a také se blíží již kvapně z té výročí narozenin Milese Davise, což oslavíme společně hudbou, která buď to přímo odkazuje na jeho melodie, anebo byly zkomponovány k poctě a s inspiracemi Milesem Davisem. Tak pojďme si říct, kterou skladbu si pustíme jako první a něco o ní samotné, prosím.
1: Já bych vybral skladbu, která je i na tom albu jako první a zároveň slouží jako takový trošku vysvětlení celého toho konceptu alba. Hmm. A ta písnička se jmenuje Sorry Miles. Uh-huh. A vy jste říkal, že to je nepřekvapivě pocta Milesovi, ale co je na tom velmi možná pro některý překvapivý, je, že naše pocta Milesovi je trošku drzá, protože to album obsahuje skladby, který Miles proslavil. Je registrované jako autor, ale ve skutečnosti se ukázalo, že ty skladby napsal někdo jiný. A protože my milujeme Milese a jeho hudbu a nechceme ho tím žádným způsobem počerňovat, ale chceme na to ukázat na tyhle zajímavé příběhy, tak na začátku toho alba i tohohle pořadu říkáme Sorry Miles.
0: Posíláme malou omluvu mistrovi nahoru písní, kterou zkomponoval Libor Šmoldas.

0: Miles Davis. Já jsem velkým fanouškem Milese Davise, což je štěstí, protože kdybychom mluvili o spoustě jiných věcí, tak bych nebyl tak erudovaný, ale toho to zrovna mám rád. A já si taky pamatuju, že mě vždycky přišlo zajímavý a nějak jsem to bral nejdřív trošku jako, že to musel být trošku jako macho, což on asi byl, že ty desky, na kterých zřetelně všichni improvizují a hrají, co je napadne, tak jsou připisovány Milesi Davisovi jako Music Miles Davis, jo. Někde je tam napsaný Directions, ale většinou to je bráno jakože Compositions, který reálně třeba nejsou ani Compositions, ale je pod tím on. No a pak jsem četl jeho životopis a pochopil jsem, že to fakt byl přísný pán, takže se s tím jako nepáral, ale tady na té desce jsou ještě jiný příběhy, tady jsou příběhy toho, kdy je mu připsána melodie, kterou napsal někdo jiný. Tak jak to teda bylo?
1: No, ono se to nedá asi stručně jen tak vysvětlit, ale bylo to tak, že v té době, hlavně v době bebopu, hardbopu, tady těch desek jako do konce 60. let, tak ta scéna si byla hodně blízko ve smyslu toho, že třeba v New Yorku spousta klubů bylo na jedné ulici a spoustu těch muzikantů se velmi dobře slyšeli, hráli spolu, často slyšeli tu kapelu, šli si poslechnout tu kapelu, co hrála v tom vedlejším klubu a bylo to hodně propojené na spoustě úrovních. A kolovali hudební nápady, ať už celý skladby, anebo jednotlivý fráze, který se lidem na té scéně zalíbili a ty je pak hráli a moc si nelámali často hlavu s tím, kdo to složil a nebo od koho to vůbec vlastně pocházelo, protože to byla taková tichá pošta, která obcházela všechny ty kapely a už vůbec si nelámali hlavu nějakýma autorskýma právama, protože si myslím, že v té době muzikanti, hlavně ty jazzový a bebopový a afroamerický vlastně vůbec nevěděli, jak funguje hudební právo, vůbec nikdy se tím nezabývali, neměli k tomu důvod. Když šli natočit desku, tak producent jim řekl, co po nich chce, zaplatili jim peníze a už vlastně o té desce nikdy ani nevěděli. Takže byla jiná doba a často se stávalo, že Miles natočil něco, co se mu líbilo, co někde slyšel a nevíme přesně, jak se to stalo. Mohli to být ty producenti, mohli to být lidi z těch vydavatelství, ale často se stávalo, že ta skladba, pokud už nebyla vyloženě jako pojmenovaná, přihlášená někým jiným, tak dostala často nový jméno od Milese a na té desce vyšla, jakože byl jejím autorem on.
0: A asi docházelo i k určitým posunům, ne, v té melodii, nebo ani ne, nebo jsi to pamatoval věrně, jak to bylo?
1: To záleží hodně. Můžu dát třeba příklad. Jeden z mých oblíbených příběhů v tomhle smyslu je skladba, kterou zná každý jazzový muzikant a jmenuje se Solar. My říkáme Solar, Solar. A to je velmi slavný standard, který každý hraje. Všichni jsme si vždycky mysleli, že to napsal Miles, ale ve skutečnosti

0: se k ní dostal, natočil jí to jméno Sunny, předělal na Solar, protože Sunny, Solar, to může mít v angličtině souvislost, oboje má souvislost se sluncem a podepsal se pod ní on, anebo ho tam podepsali jiní, to nevíme. Ale protože se dochovala ta nahrávka, kromě svědectví toho Chucka Wayna, se dochovala i ta nahrávka, která je o 2 roky mladší než nahrávka Milese, tak víme jistě, že to tak bylo. Ale vaše otázka byla, jak moc to bylo stejný s tím originálem. Tady ta melodie je na 99% stejná a rozdíl je, že u té Milesové verze chybí intro, který tam původně bylo, a první akord Miles udělal jako All My a ta původní verze má My, takže jakoby jsou tam většinou malinkatý rozdíly, buď to schválně upravil, anebo si přesně nepamatoval, jak to slyšel, to nevíme.
1: A to se bavíme vlastně o časech, které asi byly nějakým způsobem jako ohraničený, že? Jako tahle ta doba těch nejasností, těch melodií, to jsme někde na konci 40. a v 50. letech, nebo jak to je?
0: Jo. Hlavně v bebopu se tohle dělo hodně. Tam vlastně, když se ponoříte hodně, já nejsem úplně jako, nebo vůbec nejsem jazzový historik, ale hraju třeba v kapele Bohemia After Dark, kterou v Praze vede Ben Hake, a on se soustředí vyloženě na bebop. A tam prostě je úplně běžný, že když začnete hledat historii nějaký skladby, tak zjistíte, aha, to se jmenuje takhle, nahrál to tady ten člověk a složil, ale velmi podobná, stejná skladba se jmenuje i takhle, napsal to někdo jiný a vlastně i tamhle, a najdete vyloženě třeba 7 verzí, které jsou si velmi podobné, mají různý jména, takže jako hlavně v době bebopu se tohle dělo, když v době hardbopu už trošku míň, a pak později už si myslím, že už ty muzikanti a jako věděli víc, že si to mají hlídat a že na tom záleží a že z toho jsou nějaký peníze a že to vlastně není jedno, ale tady v té době, co jste říkal, tam si myslím, jako že to bylo úplně volný a nikdo vůbec si nebyl vědom tady toho právního, finančního aspektu věci.
1: Ale to přitom byla taková zlatá éra toho rádia ještě před televizí, kdy ho poslouchali asi všichni a jazz tam hodně hrál. Z toho tehdy neplynuly žádný peníze těm autorům, nebo jak to bylo?
0: No to určitě jo, akorát si myslím, že ty jako bebopoví muzikanti se tohohle nikdy neúčastnili, protože většinou jako asi začali hrát tak, že hráli v něčem big bandu a byli jako nájemní hráči, přišli, dostali zaplaceno a odešli. A ta hudba bebopová, která vznikla, byla tak jako neskutečně nekomerční, že vůbec jakoby ze začátku nebyla součástí tady těch oficiálních struktur. A tím si vysvětluju, že jako i tady ty biznisové stránky věci se k ní dostaly až třeba s nějakým 10letým zpožděním. Ale nevím, nejsem jazzový historik, takhle si to představuju já.
1: A když se takhle jako zeptám, úplně mě baví asi jako spekulovat, ale je to tak, že ten bebop teda byl třeba pro mládež něco jako svěžího, za čím se jako šlo, když bylo člověku 16, 17, tak šel na tuhle tu hudbu, anebo to bylo spíš hudba starších intelektuálů, jak to bylo? Tančilo se na to třeba, chodilo se tančit na bebop?
0: No, to je dobrá otázka. Já jsem, jako bebopový tanec určitě existuje, ale určitě to nebyla jako mainstreamová věc a určitě na to nechodili tančit jako primárně. Já si myslím, že to v té době byla naprosto revoluční věc, taková hipsterská, taková jakoby intelektuální, ale ne prostě jako pro mladý intelektuál, jako divoký, jo, Jack Kerouac a takovýhle věci, samozřejmě většinou asi spíš Afroameričani, ale myslím si, že to byla vyloženě jako undergroundová, klubová věc, která byla vnímaná jako protipol té pop music tehdejší době, což byl swing a big bandy. I když hudebně to tak úplně není. A hudebně je to naprosto propojený a jako jedno bez druhého nemůže existovat, ale v té době si myslím, že to mělo takovejhle image, aspoň ze začátku, než Dizzy Gillespie a další lidi, co vzešli tady z toho, se stali velkýma hvězdama.
1: Pojďme si dát druhou skladbu, pojďme si říct taky její příběh. Nebo můžeme si dát druhou skladbu a po ní si ten příběh říct. Tak pojďme nejdřív vybrat, co teď zazní.
0: Pojďme si pustit skladbu, která se jmenuje Square Head.

0: Dozněla skladba Squire Head, ta je vaše autorská, tak pojďme si ji představit.
1: Já jsem, když jste říkal, pustíme si skladbu, tak jsem rychle nevěděl, co mám říct, tak jsem rychle vybral tady tu, ale příběh tam taky je, protože já jsem vůbec nevěděl, že Miles asi hlavně, když už byl starší, tak taky byl výtvarník a dělal obrazy.
0: Ano, ano.
1: A ty obrazy jsou opravdu zajímavý. Já nejsem znalec výtvarného umění, ale spousta z nich se mi moc líbí. Tak jsem se nechal inspirovat dvěma z nich, který jsem našel. Jeden se jmenuje Prima Dancers, a ten obraz, a ten druhý se jmenuje Square Head, a oba ty obrazy mají na té desce svoji písničku. Takže Square Head je takový obraz, kde je taková hranatá hlava. A to byla inspirace pro tu skladbu, co jste právě slyšeli. Nicméně je to spojení s Milesem, je tam právě tady to. A ten příběh možná pro posluchače, který to nevěděli stejně jako já, je, že Miles dělal krásný výtvarný díla a stojí za to se je najít někde na internetu a podívat se na ně.
0: No, měl takovou pověst takovýho jako přísňáka, ale vlastně ví se o něm třeba, že boxoval, jo. Ale tohle to vlastně ukazuje na nějakou jemnější část jeho osobnosti, to malování. Je ještě něco, co třeba by člověka překvapilo na Milesi Davisovi, co myslíte? Já myslím, že se teda bavím já si myslím, že se bavím s fanouškem, protože já
1: jsem ano, fanoušek. To každopádně. Já si myslím, že já jsem se s Milesem samozřejmě nikdy nesetkal, ale znám lidi, kteří se s ním setkali a myslím si, že on měl určitě takový, jak jste naznačil, takový dvě roviny. Jako určitě tam byla jedna taková ta obrana, která byla potřeba hlavně ze začátku jeho života, kde on vlastně na rozdíl od většiny těch muzikantů na té scéně vycházel z docela bohaté rodiny. Byl to prostě člověk, kterýmu nechybělo zdraví, sebevědomí a vůbec jako nechápal, proč by měl být předmětem nějaký rasový diskriminace a byl už tak jako přednaštvaný na ten svět, takže stačilo jako pinknout nějaký náznak prostě nějakýho rasismu vůči němu, což v té době bylo naprosto běžný a on byl schopný jako úplně vybouchnout, že? Takže jako by byl přednaštvaný obecně na bílý lidi, obecně na prostě policajty, který je prudili a tak. Takže si myslím, že jako by ta stránka, která byla hodně vidět zvenku, byla tady ta jako sebeobrana, kde on dokázal být opravdu jako odtažitej a podrážděný. Ale ty jako věci, co já slýchám od lidí, kteří ho opravdu znali, tak jsou úplně opačný a myslím si, že to musel být jako docela srdečný člověk. A napadá mě teďka jedna dobrá story, já hraju s americkým bubeníkem Adamem Nussbaumem a jeho maminka, Adamova maminka, šla na operaci, že jí měnili kloub, teď nevím, jestli to bylo koleno a nebo něco takového. A v té rekonvalescenci byla na pokoji s Milesem Davisem, který měl tu operaci, no, ale ona nevěděla, kdo to je. A když pak se vrátila z toho, tak říkala Adamovi, no se mnou tam byl takovej pán, který měl taky tu stejnou operaci. A já jsem se optala, co dělá, a on byl na mě strašně hodnej a milej a říkal, že hraje hudbu. A tak jsem se optala, na co hraje a co hraje. On říkal, že hraje jazz na trumpetu, tak jsem mu řekla, můj syn taky hraje jazz, ten hraje na bicí, no měli byste si ho někdy poslechnout. A říkal, byli jsme tam spolu několik dnů na tom pokoji spolu a byl to velký gentleman a byl na mě strašně hodný. To znamená, že prostě byl tam na pokoji s bílou že, babičkou a byl hodný. Takže já si myslím, že jakoby takovej ten jeho přísná pověst, kterou známe, byl hodně obraný mechanismus, který bych připisoval hodně té době tomu prostředí, ve kterým žil. A spíš si myslím, že jako soukromý to byl fajn člověk, když se to samozřejmě nevím. Ale chtěl bych si to takhle myslet.
0: No, říkal mi to tady i kamarád, který zase potkává hudebníky, kteří s ním hrávali, třeba Mike Sterna, tak říkal, že ta první vlastně, ten první pocit jako byl teda jako určitá tvrdost a potom, že se z něho stával takový jako skoro až táta, který se o ty lidi okolo sebe staral. Ale teda překvapuje mě, kdybych měl trošku jako záváhání v tom, jestli Miles Davis při svém jmění byl opravdu na pokoji s někým dalším a jestli ještě byl na pokoji s ženskou, to se mi nějak úplně, to se mi zdá trošku podezřelý.
1: Co se to Adama Nutbauma, jestli si to nevymyslel.
0: No já mám pocit, jestli to není trošku přibarvený. Ale budiš, dáme si další píseň a ta by tentokrát mohla mít ten příběh teda předtím, než ji uslyšíme, ať na to můžeme potom myslet. Tak co to bude tentokrát? Tentokrát můžeme teda vzít nějakou skladbu, u níž došlo
1: ano,
0: k tomu transferu.
1: O tom Solar Sunny už jsme se bavili, ano. Tam je dobrý příběh. Tak mohli bychom zmínit třeba postavu Eddieho Cleanheada Vincenta, což je jméno, který jazzoví muzikanti ne všichni znají, ale bluesoví muzikanti a fanoušci ho znají velmi dobře. Proto byl velmi úspěšný a velmi důležitý bluesový zpěvák a saxofonista. A protože měl opravdu dobrou kariéru a prodával hodně desek jako bluesman, tak, ale on měl zároveň rád jazz a bebop, ale jeho vydavatelství po něm nechtělo, aby to hrál a vydával, protože měli pocit, že by to mohlo zkazit a roztříštit jakoby tu jeho bluesovou kariéru. Takže on skladby, který psal jazzový, tak v nějaký fázi poskytnul Milesovi a Miles je zase natočil a zase se to tam objevilo s tím, že Miles byl autor. A ty nejslavnější dvě písničky tady z toho ranku jsou Four a Tune Up, dvě věci, který zase každý jazzový muzikant zná. Tak já bych si možná pustil tady z těch dvou Four.
0: Dobře, skladba Four.

0: Miles Davis. Posloucháme tady nahrávky z disky Story Miles a povídám si s Liborem Šmoldasem. To, co slyšíme, tak je, tomu se ještě dostaneme, Libor Šmoldas Quartet. Je podle mě docela strategické a dobře, že na té desce nezní dechové nástroje, že Libor Šmoldas je kytarista a tím pádem se rafinovaně lze vyhnout srovnání stran zvuku, trumpety a podobně, že to by bylo vlastně složitý. No ale byly tam nějaký váhání stran toho třeba, jak pojmout ty aranže, jak velkou kapelu na to mít, nebo jak malou kapelu na to mít. Jak to bylo?
1: Ani ne. Já jsem si založil nový kvartet, ve kterým hraje Mikuláš Pokorný na piano, Tomáš Baroš na kontrabas a Jesse Simpson na bicí. Mm-hmm. A tak ta jako myšlenka mít tuhle kapelu existovala pro mě dřív, než s ní natočit tady ten projekt. Takže tady to byla spíš taková šťastná náhoda, to, že tam jako není žádný dechový nástroj nebo trubka a to, že jsme to pojali takhle kvartetově.
0: No Miles Davis byl taky známý tím, že měl vlastně hrozně zvláštní sestavy těch kapel v pozdějších letech. Tam někdy bylo třeba, nejdřív tam měl třeba tři klávesáky skoro, pak měl zase jenom dvě kytary, bicí, perkuse, myslím, že na některých nahrávkách slyšet i sitár a tak. Když člověk poslouchá ty jeho nahrávky, tak jak to vlastně je? Jak moc vlastně se třeba liší ty věci, ty živáky a tak? Když člověk třeba se zaměří nějakou skladbu, chce ji pojmout, tak poslouchá pak člověk jako jednu verzi nebo víc verzí a vybírá z toho, jako kudy se vydat? To přijde, že moje otázka míří k tomu, jak moc variabilní třeba je ten jeho přístup jako k těm tématům a k tomu pojetí, k tomu zvuku, rychlost, aranže, akordy. Měnilo se to, nebo byl v tomhle tom vlastně Miles Davis v té třeba první fázi té kariéry jako víceméně konstantní?
1: To je dobrá otázka. Chtěl jsem říct, že ze začátku ty instrumentace byly úplně tradiční. Protože tady ty jako divoký velký kapely byly až jako od toho jazz roku a dál. Mm-hmm. Ale to vlastně není pravda, protože on si rád odskakoval k nějakým větším projektům s Gillem Evansem, ano. Kde prostě bylo, že jo, menší big band, větší big band, nebo prostě velký kapely a Sketches of Spain a Porgy a Bess. Takže určitě můžeme říct, že vždycky tíhnul k tomu to udělat nějak zvukově barevnější a zajímavější, než třeba v tu dobu bylo obvyklý. Mm-hmm. Pro mě osobně teda musím říct, že co se týče aranží, tak já, když chci pojmout nějakou skladbu někoho jiného, tak hledám tu nejstarší možnou nahrávku a tu nejoriginálnější možnou původní nebo nejpůvodnější možnou formu té skladby, aby když pak dělám svoji vlastní verzi, aby to nebylo to, že jsem si poslech verzi někoho, kdo slyšel předtím verzi někoho jiného, předtím verzi někoho jiného a tu tichou poštou se to někam dostalo a já pak interpretuju to, ale já chci vědět, jak to původně myslel ten člověk, který to napsal, pokud se to dá samozřejmě zjistit. Hmm. A pak se samozřejmě seznámím i s těma verzema, který, jak to pojeli jiní lidi, ale pro mě je směrodatný vzít to, jak to začalo, jakou to mělo náladu a jaký zatím byl příběh a jak to bylo myšlený a jak to znělo. A z toho pak koukat, jestli mě inspiruje nějaká vlastní idea.
0: A potom následně tedy s kapelou je to tak, že jako kdyby se setkáte a máte vybraný hudebníky, kterým důvěřujete a jde to všechno vlastně jako nejvíc s tou přirozenou cestou, nebo se zkouší způsob, jak to chytit a hledají se různé cesty, jak tu skladbu zahrát?
1: Já sice mám nějakou představu, jak by to mělo znít, ale zároveň vůbec se nesnažím tu představu přenést na ty muzikanty, se kterými hraju. Přesně jak jste říkal, já vlastně vím, jak ty lidi hrajou, vím, jak zní, vím, jakým způsobem jsou kreativní a ve chvíli, kdy to tam přinesu, tak ať už je to moje vlastní skladba nebo aranž má moje skladby někoho jiného, tak ty muzikanti mají úplně 100% volnost tím dělat úplně cokoliv chtějí a chci, aby to pokaždý znělo jinak, chci, aby tam každý přinesl to svoje a vůbec tam není žádná a pokud možno nemít žádnou zkoušku. To je pro mě, jako to mě nejvíc vyhovuje. Ale to je asi daný tím, že jsem takhle jakoby vyrost jako jazzový muzikant, že jsem jakoby moje hudební praxe je hlavně hrát hodně jazzových hraní a moc jakoby nešpekulovat o tom, jak to budeme dělat, ale spíš nechat tu komunikaci, aby probíhala v tu chvíli při tom hraní.
0: Prima. Pojďme si dát další skladbu, říct si, možná ten příběh si řekneme krátce po té skladbě opět, tak co to teď bude, co ještě zazní?
1: Pojďme si pustit Donalí. Mhm.

0: Dozněla Dona Lee. Máme tady už jenom poslední vstup. Povídáme si s Liborem Šmoldasem v pořadu Jak se vám líbí a zní skladby z desky Miles Davis. Jak jsme řekli hezky, drzé poctě Milesi Davisovi, která rozvyklává určité informace o tom, kdo byl autorem kterých skladeb. A teď dozněla Dona Lee, což je tady připsáno jako Charlie Parker.
1: Ano, to je další hezký příběh. Ta Dona Lee je takzvaný kontrafakt, což je výraz v současném jazzové terminologii, proto když vezmete skladbu, která už existuje, necháte víceméně její harmonii a formu a napíšete na ní novou melodii. Takže tady, že existuje stará písnička americká, která se jmenuje Indiana, a v době bebopu Charlie Parker s největší pravděpodobností na ní napsal novou melodii a tu pojmenoval Dona Lee. A je taková hezká historka, která zase pravděpodobně asi není pravdivá, ale je zajímavá. A to, že Charlie Parker, protože stejně jako většina muzikantů v té době měl drogovou závislost, tak v nějakém opojení, kdy potřeboval rychle sehnat peníze, tak okradl slečnu na benzínové pumpě, aby později zjistil, že to byla dcera Carlyho Russella, což byl prominentní basista na newyorské scéně. Jmenovala se Dona Lee Russell, tak když si to pak zpětně jakoby zjistil, tak jí věnoval tady tu skladbu. A je to neověřená informace, ale co je ověřená informace, že velmi podobná skladba, taky kontrafakt na Indiánu, velmi s velmi podobnou bebopovou melodií existovala už předtím. Napsal to člověk, který se jmenoval Aaron Sachs, a ta písnička se jmenovala Tiny's Con a byla taky nahraná pár let předtím než Dona Lee, takže všechno je to komplexní, záhadný a zajímavý se v tom trošku pošťourat.
0: Hezké. No, my jsme teda dnes se nachýlili ke konci pořadu, ale bylo to poutavé. Já mohu album Sorry Miles pouze doporučit. Co jsme nezmínili, a je důležitý říct, že vychází u Bivak Records a tím pádem není snadné jej vyhledat na internetu, objednat si, nebo zajít třeba na koncert Libor Šmoldas Kvartet, tam si ho pořídit. Moc děkuju za povídání, děkuju za tu desku a přeju, ať se vám daří, a společně tedy se s Liborem Šmoldasem tady loučíme i s posluchači Rádia Proglas a přejeme vám hezké dny. Mějte se pěkně.
1: Díky moc, naschledanou.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Odborníci na závislosti vyhlásili výstražnou stávku. Evropská unie uvalila sankce na násilné židovské osadníky i další členy Hamásu. Čeští hokejisti prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Asociace poskytovatelů adiktologických služeb vstoupí v pondělí do dvouhodinové výstražné stávky. Důvodem je přesun agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Radiožurnálu to řekl ředitel asociace Matěj Holan. Vláda o přesunu protidrogové, ale i třeba lidskoprávní agendy na jednotlivé rezorty rozhodla 18. května. Přemístit by se mělo i zázemí 8 vládních rad. Podle Holana ale krok ohrožuje kvalitu a dostupnost péče. Asociace podle něj požaduje, aby vláda svá rozhodnutí zrušila, říká Holan.
5: Za druhé požadujeme, abychom byli přizvány ty naše zastřešující organizace, jako je naše asociace poskytovatelů adiktologických služeb, ale i Společnost pro návykové nemoci, Česká asociace adiktologů a další, abychom k tomu jednání byli přizváni.
3: Tři židovští osadníci a dvě organizace ze západního břehu Jordánu jsou podle informací Radiožurnálu nově na sankčním seznamu Evropské unie pro oblast lidských práv. Postihy dnes formálně v Bruselu schválili unijní ministři průmyslu. Nové sankce uvalili taky na 10 členů radikálního hnutí Hamás.
6: Sankce členské státy schvalují jednomyslně a podpořilo je tak i Česko, jak uvedl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Tento balík sankcí my podporujeme to opatrně, protože víte, že Česká republika patří mezi největší spojence Izraele vůbec na světě. Na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s tím detailem, tak se nám zdá toto schůdné.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů minulý týden uvedl, že Česká republika nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči Izraeli, i kdyby je měla blokovat jako jediná. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzra nebo Lenku Termerovou.
8: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
9: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
10: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
9: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
10: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
12: Bylo to takový střídavý, jenom jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
11: V něm vypadli i obhájci zlata ze Spojených států, když Kanadě podlehli 0-4. Zhruba za 15 minut začnou zbývající dvě čtvrtfinále. Domácí Švýcaři budou hrát v Curychu proti Švédům, ve Friburgu proti sobě nastoupí Norsko a Lotyšsko.
13: Kolona na D1 před Brnem a taky v Praze ve Vilzonově. Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Mikulov na kilometru 194. Pro fronta se v pravém pruhu sune až k omezení u sjezdu na D2 na kilometru 196. Osobním autem v levém pruhu projedete plynuleji. A ještě jednou D1, tentokrát z Brna do Ostravy, pozor dejte za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na 249. kilometru se porouchalo osobní auto a stojí v připojovacím pruhu od čerpací stanice. Nájezd na dálnici je výrazně zkrácený, opatrně. A velké zdržení čekejte v Praze na magistrále ve Vilzonově ulici, a to ve směru na Holešovice. Auta brzdí už u muzea kvůli nehodě u sjezdu na Florenc, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Zdržení je kolem 20 minut. A na D5 ve směru z Prahy do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Žebrák. Na 39. kilometru jsou v pravém pruhu kusy pneumatiky a kamiony se prudce vyhýbají. Dávejte tam opravdu velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Základní umělecké školství je unikátní vzdělávací systém, který se nám v Česku a na Slovensku může jevit samozřejmý, ale v Evropě a ve světě běžný vůbec není. Pokud rodiče chtějí svým dětem dopřát hudební vzdělání, jsou ve většině zemí odkázáni na soukromé lekce, které bývají finančně náročné. Ne všichni vědí, že základní umělecké školství je v celosvětovém měřítku výjimečný systém, a to je jeden z důvodů, proč před 10 lety vznikl festival ZUŠ Open a nadační fond Magdalény Kožené. Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Radio Report. Mé jméno je Jana Rambousková a společně se ponoříme do zákulisí základního uměleckého školství. Budeme si povídat o festivalu ZUŠ Open a přiblížíme iniciativu nadačního fondu Magdalény Kožené.

0: Začneme rozhovorem s uměleckou vedoucí festivalu ZUŠ Open a současně také ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Pol-Houkalovou. Letos slaví festival ZUŠ Open 10. výročí. Co to pro vás znamená ta desítka?
1: Tak pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Proč rytíři talentu? Co vlastně znamená tento podtitul letošního ročníku?
1: Tak rytíři talentu symbolují vědomí, že za každým a rozvíjejícím se, prosperujícím a šťastným žákem je minimálně jeden inspirativní pedagog, minimálně jeden ředitel školy a za všemi aktivity stojí armáda rytířů, která pomáhá rozvíjet hodnoty, jako je kultivovanost, jako je schopnost překonávat překážky, jako je schopnost poznávání krásy. A i nadační fond by se absolutně neobešel od rytířů talentu, finančních partnerů, dárců, kteří nám na té cestě věří, kteří nám dávají důvěru, svoje finance, svůj čas a kteří nám pomáhají.
0: Současně v létě bude probíhat novinka letošního ročníku, mistrovské kurzy. Můžete ještě zmínit něco bližšího i o této akci?
1: Letní škola pro pedagogy, jak jste zmínila, je součástí stipendijních programů nadačního fondu Magdaleny Kožené a stejně tak, jako potřebují podporu žáci, mladá generace, tak úplně stejnou podporu potřebují a pedagogové. Je to týdenní kurz ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, v krásných zrekonstruovaných prostorách právě fakulty v Celetné ulici. Bude zaměřen na umění pěvecké pod vedením Simony Šatorové a na varhaní a tvorbu pod vedením varhaníka a pedagoga Petra Čecha. Součástí a té letní školy budou přednášky a školní psycholožky Lucie Netopilové, budou tam vstupy zástupců pedagogické fakulty a z tematy práce s dětmi se specifickými potřebami v učení, osobního well-beingu a celým týdnem bude taktéž provázet kolegyně Hana Švajdová, která bude dělat kurzy improvizace.
0: Co pro vás osobně znamená festival ZUŠ Open?
1: Festival ZUŠ Open, stejně tak jako nadační fond Magdaleny Kožené, pro mě vlastně znamená, troufám si říct, celou moji vnitřní identitu a rozměr jak ředitelky fondu, tak pedagožky základní umělecké školy. Já sama vyučuji zpěv na základní umělecké škole v Pštrosova a také maminky tří dětí, které všechny se vzdělávají nebo se vzdělávaly v základních uměleckých školách.
0: Byla to vaše iniciativa tento festival založit? Jakou k tomu máte vazbu?
1: Iniciativa moje to nebyla. Já jsem dostala hned první rok nabídku od tehdejší správní rady nadačního fondu Magdaleny Kožené a byla to iniciativa Magdaleny Kožené.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. A protože jméno Magdaleny Kožené figuruje v samotném názvu nadačního fondu a festival ZUŠ Open byla její iniciativa, poslechneme si, proč tato světově uznávaná pěvkyně nadační fond založila.
2: Vzhledem tomu, že žijí v Berlíně, mám tři děti, tak jsem vlastně zjistila i já sama, že ZUŠky pro mě byly takovou samozřejmostí obrovskou a že to tento systém opravdu je unikátní, že to máme jenom my a připadlo mi, že asi takových lidí jako já je víc a že by bylo prostě strašně důležité tento systém zviditelnit a mu nějakým způsobem pomoct. Takže to byly vlastně úplně ty počáteční pohnutky toho, ale samozřejmě do jaké neuvěřitelné míry se tento fond za 10 let rozvede, to jsem vůbec v začátku netušila a je to něco, z čeho mám neuvěřitelnou radost a co mě i vlastně svým způsobem obrovsky překvapilo, že se vlastně toho zhostili všichni takovým entuziasmem a že se nám podařilo za 10 let vybudovat něco opravdu nebývalé velikosti.

0: Ivona Křivánková je ředitelka Asociace základních uměleckých škol a také ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž. V další části našeho pořadu se paní Křivánkové zeptáme, co je to Asociace základních uměleckých škol, jak souvisí s hudebním vzděláváním v Česku a jak můžeme k hudebnímu vzdělávání přistupovat. Můžete, paní Křivánková, posluchačům přiblížit, co je to Asociace základních uměleckých škol?
1: Asociace základních uměleckých škol je profesní sdružení, které zastřešuje vlastně základní umělecké školy, reprezentuje je, je důležité vlastně hlavně v té roli, v tom hlavním předmětu té činnosti, kdy se stará o finanční a ekonomické zajištění škol, snaží se být vždy tam, kde se mluví o kvalitě výuky, kde se mluví o rozvoji uměleckého vzdělávání, aby byla důležitým partnerem, aby uměla odpovídat a reagovat na to, co přináší doba, aby uměla zastoupit tyto základní umělecké školy tam, kde je potřeba partner na vyjednávání. Jelikož máme ze základních uměleckých škol je zhruba 2/3 v asociaci, tak máme poměrně silný mandát je zastupovat a ten hlas je slyšet a já jsem velmi vděčná za to, že když někde přijdeme s mým panem prezidentem, protože ti zásadní lidé, kromě mě, tam ještě pan prezident asociace Tomáš Kolafa, tak vždycky máme, pokud se domluví schůzka, tak máme vždycky velmi dobrou pozici na to, abychom mohli se domluvit, protože ví se o nás, že jsme připraveni hledat cesty, že nejde jenom o to hledat problémy, ale pokud problém je, tak hledat cesty, jak těm školám pomoct, že se nestavíme a priori do nějaké pozice, že chceme jenom vytvářet nějakou linku problémů a být proti, ale zároveň hledáme fakt řešení, protože chápeme, že někdy je nutné udělat krok dopředu, ale potřebujeme, abychom měli ideální podmínky samozřejmě k tomu to zvládnout.
0: Mm-hmm. Jak vnímáte základní umělecké školství v kontextu republiky nebo případně i v kontextu Evropy?
1: To je dost náročná, bych řekla, otázka, zároveň trošku jednoduchá, protože my jsme součástí i Evropské asociace hudebních škol, takzvané European Music Union School. Je to asociace, která vlastně sdružuje v tento moment, tuším, 26 evropských škol, typů škol.

0: ve většině případů připadá u těch dalších evropských zemí studium skutečně až na konzervatoře, to znamená od věku 15 let a dál, ale my máme opravdu šanci zachytit a pracovat s dětmi už od 5 let, což je naprosto a naprosto koncepčně, jasně, máme rámcový vzdělávací program, všechny tyto věci jsou zaštítěny vlastně státem, jsme platným členem, jak jsem říkala, vzdělávací soustavy, jsme ve školském zákoně jako škola. Je to opravdu něco výjimečného a jsme pro řadu evropských zemí velkým vzorem, protože se snaží dotáhnout se na tuto linku. Některým se to trošku daří, některým vůbec a my si toho nesmírně vážíme, protože tím pádem máme obrovský dosah do společnosti. Někdo to bere i jako samozřejmost, ale ona to opravdu samozřejmost není a my jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má, protože nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti s tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života, protože, jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít. To jsou věci, které si odnesou a buď je budou opečovávat a budou je mít rádi a budou je využívat ve svém životě, i když jim třeba nebude někdy dobře, tak je pořád ta hudba, když já jsem konkrétně hudebnice, tak je může posunout tam, že se jim zase udělá dobře, protože hudba je věc, která je krásná. Pokud ji mohu hrát sama nebo ji můžu sdílet, vytváří se tam vztahy s kolegy, kamarády, které jsou na celý život a může být, jak já říkám, vždycky skvělý lékař, který ve chvílích volna si jde zahrát, aby získal znovu tu energii a chuť do toho, co dělá, protože najednou se uvolní a je sám se sebou a je s tím krásným uměním, které ho povznáší a kterému dodává právě tu sílu. Já si myslím, že to je strašně důležité tady to.
1: Festival Zoos Open v letošním roce začal 13. května slavnostním koncertem ve španělském sále Pražského hradu, kde byla také uvedena skladba 17-letého Františka Konečného ze základní umělecké školy Žerotín Olomouc. Při té příležitosti jsem měla možnost se Františka zeptat na několik otázek. Tak jsme právě ve španělském sále Pražského hradu a povídám se s Františkem Konečným. Já bych se chtěla zeptat, kdy jste v sobě objevil vášeň pro skládání?
2: Vášeň pro skládání? No, musím říct, že jako obor skladbu studuji na ZUŠ Žerotín druhým rokem. Nicméně vášeň pro tvoření melodií a harmonií, tak tu jsem v sobě měl už jaksi od dětství, když jsem rád u klavíru improvizoval. To se mnou zůstalo až doteď a vlastně mnoho skladeb zakládám na improvizacích.
1: Jak vznikla myšlenka té skladby, kterou dnes uslyšíme ve španělském sále Pražského hradu?
2: Vlastně ten prvotní nápad se ke mně dostal začátkem minulých letních prázdnin a my jsme to hned začali diskutovat a vlastně plánovat s paní učitelkou, mojí paní učitelkou skladby, doktorkou Hanou Švajdovou. A myšlenka. No, musím zmínit, že bylo pár komplikací. Nejprve s výběrem textu, kdy vybral se jeden text, složil jsem k němu hudbu a ten se potom zahodil. Takže tady se provede melodram na druhý text, co jsme vybrali. Mm-hmm. Opět od Dana Skácela, ale ještě se tam řešily autorská práva a vlastně ono to zabralo nějaký čas, takže to byly takové komplikace v procesu. A výběr textu, to vlastně na mě úplně nebylo, to tak vybrali jako pedagogové mě a terezky recitátorky. Já jsem byl inspirovaný tím textem a v jedné hodině skladby, co jsem měl s paní učitelkou, tak jsem naimprovizoval jakýsi základ tady té

0: skladby, která nezazní. Tady ten základ jsem poté převedl, zorchestroval jsem ho vlastně. Následně jsem konzultoval s panem dirigentem Janem Kučerou, který dnes bude řídit orchestr, tak jsem s ním měl konzultaci, kdy jsme probírali instrumentaci a jiné záležitosti ohledně vlastně struktury té kompozice. A pak následoval proces různých korektur, které se diskutovaly s pedagogy, například vlastně naší ZUŠ, kdy my jsme šli za nima a ptali jsme se, jestli tady ten part toho nástroje dává smysl, jestli tam by něco změnili ohledně hratelnosti, dynamiky, artikulace a tak dále. Po tomto všem už se to odeslalo, orchestr začal cvičit a teď vzpomínám akorát, že jsem byl na dvou posledních zkouškách. Tyto vlastně zkoušky soustředění o víkendu. Bylo to poprvé, co jsem slyšel tu skladbu naživo. Ještě v procesu cvičení, ale takového cvičení, které není běžné jako cvičení ostatních žáků ZUŠ, protože tady ti jsou na velmi vysoké úrovni a bylo to pro mě inspirativní. Všichni hrají výborně, takže opravdu jsem jako pyšný na ty ZUŠ včera, protože je to prostě velmi kvalitní. Mám takovou zkušenost z Olomouce, že naše ZUŠ má neskutečné talenty. No a celý tady ten projekt mi dává smysl, že mělo by se to takhle propagovat. Jsem moc vděčný, že dnes zazní moje skladba právě tady.
1: Máte nějaký svůj skladatelský vzor nebo nějakého oblíbeného skladatele?
0: Oblíbeného skladatele. Já hudbu miluju a měl jsem více oblíbených skladatelů a stále se to mění. Asi nejsem úplně největší fanoušek oddaný někomu navždy, to nemůžu říct. Ale mým favoritem je rozhodně a inspirací je Rachmaninov, klavírní virtuos a prostě hvězda vlastně náročných klavírních koncertů a jiných symfonických děl. A ten mě inspiroval z hlediska romantické, harmonické stránky, která je pro mě důležitá určitě. Tady té dnešní skladbě zazní inspirace od něho. A pak taky miluju jazz, což je velmi kontrastní žánr, ale možná si také povšimnete, že některé akordy mají náznak jazzu právě, které se vymykají klasickým pravidlům. Takže tak.
1: Jak byste svoji skladbu popsal pro laického posluchače?
0: Jak bych ji popsal? Je to melodram, to znamená, je to text, který bude recitován a je vlastně doprovázen hudbou. Je to takový hudební podklad. Hudba v tomto případě nemá být na prvním místě a má dát přednost tomu textu, který inspiroval mě, abych ten podklad napsal, takže je to taková jako symbioza těch dvou věcí. A z hlediska struktury, tak jakési téma tam je, jestli bude výrazné, zapamatovatelné, to už je asi na posluchačích, já doufám, že jo. Ale opravdu jde v prvé řadě o text, který naše recitátorka provádí úžasně.
1: Jak se těšíte na premiéru?
0: Na premiéru se nemůžu dočkat, už jsem to slyšel vícekrát, ale premiéra je premiéra. A teď už musím říct, že si to jenom užiju z publika, a budu poslouchat, neučinkuju tam. A je to taková opravdu svěží změna pro mě.

0: dávno,
1: dávno. A tenkrát dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli. A potom ještě na anděli. Co bylo dávno, bylo dávno. Nás zajímá dnes, co je dnes. A v místě, kde dnes kouří město, stál

Ten les tam ale dávno není, dva stromy všeho všudy jen. Ostatní lidé přiložili v kuchyni doma do kamen. A zatímco především jídla tak náramně si hleděli, andělé měli krásná křídla. A proto byli anděli.

vstávali pěšky a sotva popadali dech. Andělé pluli nad vodami a vznášeli se na křídlech. A k tomu pojídali slívy a pěli písně.

dávno, dávno. Dneska už nejsou andělé a svět se dávno jinak dělí. Na lidi hodné a ty zlé. A kdo má troubu, pilně troubí.

0: V rámci zahajovacího koncertu festivalu ZUŠ Open, který byl přenášen v přímém přenosu Českou televizí na ČT Art, vystoupilo asi 300 interpretů, mimo jiné například také český pěvec, basista Jan Martiník. A jak si koncert užili členky orchestru? Byl to dneska váš první koncert ve Španělském sale na Pražském hradě?
1: Ano, byl.
0: Jaký to bylo pro vás?
2: Bylo to skvělý, moc jsme si to užili a jsme rádi za tu příležitost.
0: Měli jste trému?
1: Jakože jo, docela jo, ale když je to ve skupině, tak je to v pohodě.
0: A jak probíhalo zkoušení? Měli jste hodně zkoušek?
2: Měli jsme podle mě tak akorát, občas to bylo náročnější, ale jako měli jsme dobrou partu, takže myslím, že to bylo skvělé.
0: To je konec dnešního pořadu z cyklu Radio Report, ve kterém jsme se věnovali základnímu uměleckému školství a aktuálnímu ročníku festivalu ZUŠ Open. Doufám, že se vám dnešní cesta líbila. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Pavel Šnirch.

0: Dnes máme svátek našeho Pána Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. My však použijeme jen závěrečnou modlitbu ze svátku, jinak budeme vycházet ze čtvrtého týdne žaltáře, strana 1340 v novějším vydání, 1340 nebo 1207 ve starším vydání, nebo 1207. Je to svátek nový, který není v tištěné verzi a v mobilní aplikaci není jiná možnost než svátek. Proto, ať si posluchači s elektronickým zařízením najdou čtvrtek 25. června, kde najdou texty čtvrtého týdne žaltáře. Ještě jednu opakuji, v elektronické verzi breviáře si najdete čtvrtek 25. června, kde najdete texty čtvrtého týdne žaltáře. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus je má síla i spasení, potěšení, ve všem mém zarmoucení, já v jeho moci, ve dne, také v noci, žádám pomoci.
1: Neodloučí mě zde nic od něho, doufám v něho, neb všechno mám od něho. On mě spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje.
0: V něm jsem živ, smrti se nic nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím, neumřu věčně, tak doufám bezpečně a dostatečně.
1: Co budu živ, budu ho chválití, velebití, skutky jeho slavití. Řeknu vesele, nuž duše má směle, chvál spasitele.
0: O, budiš tobě chvála svatému, Kristu Pánu, našemu jedinému, neb z toho hoden, vždycky a každý den, na věky. Amen.
1: Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
0: Veleben buď Hospodin, má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup. Dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozprašné přátele. Vystřel své šípy a poděs je.
1: Vstáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
1: Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s desíti strunami ti zahraji.
1: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který si vysvobodil Davida, svého služebníka.
0: Zachraň mě před zhoublým mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků.
1: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
0: Naši synové, ať jsou jako štěpy, vyrostlé v mladistvé síle.
1: Naše dcery, ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.
0: Naše sýpky, ať jsou plné, ať oplývají vším plodem.
1: Náš brav, ať má tisíce mláďat, ať se množí po mnoha tisících na našich nivách. Náš skot, ať je obtížen náklady.
0: Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství, ať v našich ulicích nezazní nářek.
1: Šťastný národ, jemuž se takto daří. Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu.
0: A panování jeho pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Vytrvejte ve víře, opření o pevné základy a nenechte se odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem.

0: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
0: Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.
1: Nic nepostrádám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ty, kteří lačnějí po spravedlnosti, Hospodin nasytil a naplnil dobrými věcmi.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Ty, kteří lačnějí po spravedlnosti, Hospodin nasytil a naplnil dobrými věcmi. Přimkněme se ke Kristu, neboť on je světlo národů a radost všeho, co žije, a prosme ho. Pane, dej nám světlo a spásu.
1: Kriste, světlo nehasnoucí a slovo Otcovo, ty jsi přišel spasit všechny lidi.
0: Veď a osvěcuj katechumeny své církve.
1: Pane, ty jsi tak dobrý a milosrdný.
0: Nevzpomínej na naše hříchy.
1: Ty jsi dal lidem schopnost poznávat zákonitosti přírody, aby podle tvé vůle ovládali svět.
0: Dej, ať věda i umění slouží k tvé oslavě a ke štěstí všech.
1: Ochraňuj ty, kdo se dali do služeb svým bratřím uprostřed světa.
0: Ať mohou ochotně a bez překážek vykonávat své dílo.
1: Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře.
0: Uveď do svého světla zemřelé, kteří zesnuli v naději na vzkříšení. Pane, dej nám světlo a spásu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, přijmi naši večerní modlitbu a dej, ať příklad lásky, který nám zanechal tvůj syn, nás vede k tomu, abychom v trpělivosti sloužili svým bratřím. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 12 minut. Já vás nyní zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. Přednostně zvu ty, kteří ještě dosud nevolali, a samozřejmě také připomínám číslo 739 850 345. Sem budete moci za malou chvíli volat.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

Připomínám telefonní číslo 739 850 345. Dnes se budeme modlit tajemství růžence světla.

0: První desátek růžence světla se s námi pomodlí pan Jiří. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Rád se pomodlím s vámi a prosím vás, abyste se pomodlili se mnou za náš vztah s manželkou. Otče náš, jenž na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn z Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, kteří tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji moc všem, kteří se mnou modlili.
0: Já vám také. S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek růžence světla se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, aby se se mnou pomodlili za uzdravení mojí dcery a za dobré vztahy s mojí dcerou a v rodině a za dobré vztahy v rodinách a za mír ve světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán.

0: ti plná Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili.
1: Já vám.
0: A přeji vám pěkný večer a dobrou službu ještě vám, pane hlasateli, a dobrou noc.
1: Moc děkuji, dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Pánem Bohem.

0: třetím desátkem nás provede paní Jitka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se pomodlit společně s vámi všemi.
0: Ano.
1: Za maminky, za těhotné ženy, ať jsou pod ochranou Boží a pod ochranou Panny Marie, za lásku v rodinách, za odpuštění, pokoj, za umírající a za duše v očistí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království.

0: svatovítězství a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem moc za společnou modlitbu a přeji všem pokojnou, požehnanou noc.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek se s námi pomodlí paní Josefka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Můžeme začít.
1: Můžeme začít. Dobře. Chvála Kristu a paní Marii. Tady je Josefka z Jižní Moravy a prosím vás, abyste se mnou pomodlili za moji živou a zemřelou rodinu. Za svatého otce biskupy kněze Jáhny a nová kněžská řeholní povolání. Za duše v očistí, na které nikdo nepamatuje, za dary Ducha Svatého, za radio, Proglas a televizi Noe, za naši farnost a našeho pana faláře Oldřicha, za vyslyšení prosby, za pana prezidenta a za všechny nemocné a trpící, za kamarádku Marušku a za našeho pana kostelníka, který je po mrtvičce a nemůže mluvit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěte jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zemi svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zemi svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které to jeho milosrdenství nejvíce potřebují. Ještě jsem se chtěla na moje zdraví, jsem zapomněla. Chraň, Matko lásky naší zem, smiluj se nad svým národem, v životu úctu vyprost nám bez naše dítky, Boží chrám a chraň a v životu úctu naše dítky, Boží chrám. Děkuji vám a s Pánem Bohem.
0: Já vám také moc děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Pánem Bohem, do s Pánem Bohem.

0: Poslední pátý desátek se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych vás prosila ze všichni, abyste se se mnou pomodlili. Za mý zdraví, za sestry zdraví, za dar víry pro děti a pro vnoučata, za mír na celém světě, za vás pro glase, za pana prezidenta a za všechny dušičky, na které nikdo nespomíná. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s sebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy. Tobě zdycháme, kající a plačící v tomto slzavém údolí. Protož rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života tvého, na tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesvatká Pana Maria. Oroduj za nás, královno posvátného ružence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Pane, modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrti a zmrtvých stání získá věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném ruženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme a také pod nimi žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Za svatýho Otce a na jeho úmysl. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého. Vysvoboď náš vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nás milování, vyprost k synu svému nás doporuč a k synu svému nás doprovoď. Já děkuji všem, kteří se mnou modlili i vám v proklase, Pán Bůh zaplať a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. Ještě jednou děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Jmenovitě to byl pan Jiří, paní Věra, paní Jitka, paní Josefka a paní Marie. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Bylo 22 hodin, posloucháte Proglas. V repríze pořadu Čtení na pokračování otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 30.

Z předchozí části pokračuje diskuze o modlitbě mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem Schymnikem. Slova se opět ujal Schymnik, který všem začal předčítat poučení o síle modlitby.

Modlitba, to je vše, co je dáno jako všestranný prostředek ke spáse a ke zdokonalení duše. Ano, ale s modlitbou je zde úzce spjata i její podmínka. Bez přestání se modlete, přikazuje slovo Boží. Modlitba tudíž představuje všeplatnou sílu a plod tehdy, je-li konána často, neustále, neboť častá modlitba náleží bez podmínek naší vůli. Čistota, horlivost a dokonalost, to je dar milosti. A tak se modleme co možno nejčastěji. Zasvěťme náš život modlitbě, třeba zpočátku i nesoustředěné. Časté cvičení v ní naučí pozornosti. Množství jistě přivede ke kvalitě. Kdo se chce něco naučit dělat dobře, musí to dělat co nejčastěji, řekl jeden zkušený duchovní spisovatel. Skutku velká věc je modlitba, zvolal profesor. A horlivost k časté modlitbě je klíčem k otevření jejich spasitelných pokladů. Ale jak často v sobě svádím boj mezi horlivostí a leností, jak by bylo žádoucí najít prostředek a podporu k vítězství, přesvědčení a povzbuzení neustále se věnovat modlitbě? Mnozí z duchovních spisovatelů, odpověděl schymník, uvádějí různé prostředky, založené na zdravém úsudku pro povzbuzení horlivosti k modlitbě. Například radí. Za prvé, ponořit se do úvah o nutnosti, přednostech a užitečnosti modlitby pro spásu duše. Za druhé, být ujištěn, že Bůh od nás bezpodmínečně žádá modlitbu a jeho slovo o tom všude vypovídá. Za třetí, stále mít na paměti, že z lenosti a zanedbávání modlitby nelze prospívat ve skutcích zbožnosti a dosáhnout pokoje a spásy. A že za to bude nevyhnutelně následovat potrestání. Za čtvrté, povzbudit svoje odhodlání příkladem služebníků Božích, kteří všichni cestou neustálé modlitby dosáhli posvěcení, spásy a dalšího.

Všechny tyto prostředky mají svoji hodnotu a vyplývají ze správného názoru. Ale duše toužící po rozkoších, trpící lajdáctvím, i když je přijímá a užívá, zřídka vidí jejich plodnost, protože ty léky jsou hořké pro její zhýčkanou chuť a slabé na její hluboce porušenou povahu. Neboť kdo z křesťanů neví, že je třeba se modlit často a horlivě, že si to Bůh žádá, že za lenost k modlitbě budeme potrestáni, že všichni svatí se horlivě a neustále modlili. Avšak všechno toto poznání zřídka ukazuje své spasitelné následky. Každý pozorovatel vidí na sobě, že se buď málo, nebo vůbec neospravedlňuje konáním těch vnuknutí rozumu a svědomí. A i když si to nezřídka uvědomuje, žije zcela špatně a lenivě. Proto zkušení a moudří svatí otcové, znající slabost, svévolnost a tělesnost lidského srdce milujícího slasti, jsou podobní lékařům, přichucujícím hořké léky sladkými sirupy a oslazujícím okraje nádob s léky medem. Odhalují lehčí a působivější prostředky, vykořenující lenost a nedbalost k modlitbě, spočívající v naději v pomoc Boží. Dosáhnout dokonalosti a sladké důvěry modlitbou lásky k Bohu. Radí co možno nejčastěji uvažovat o takovém stavu duše a pozorně o tom číst ve vypravování svatých otců, kteří povzbudivě ujišťují, jak je možné přístupně a snadno dosáhnout těch vytoužených sladkých vnitřních pocitů při modlitbě, jako je sladkost příštící ze srdce, příjemné teplo a světlo rozlévající se znitra, nevyslovitelné nadšení, radost, lehkost, hluboký mír, blaženost a spokojený život, zbuzované při konání modlitby v srdci. Zahloubáním do těchto úvah se slabá a chladná duše prohřeje, posilní, povzbudí úspěchem k modlitbě a uchází se o zkušenost cvičení v modlitbě, jak o tom hovoří svatý Izák Syrský. V nadidlem pro duši je radost, vyvolaná nadějí, rozkvétající v srdci. A prospívání srdce je uvažování o své naději. A dále pokračuje. Na začátku té činnosti až do konce se předkládá jakýkoliv způsob a naděje na naplnění. A to také povzbuzuje mysl k položení základů díla a k zření na jeho cíl. Vypůjčí si mysl pro svou útěchu v díle. Také ctihodný Hesychius popisuje překážku lenosti k modlitbě a přivedení rozumu k obnovení horlivosti k ní. V závěru přímo říká následující. Neodhodláme-li se k mlčení srdce z jiného důvodu, tedy pro slastný pocit v duši a pro radost, kterou ono působí. A z toho vyplývá, že povzbuzením k pěstování modlitby, poučuje onen otec, je její slastný pocit a radost. Podobně učí i svatý Makarius Veliký, že naši duchovní námahu s cílem a nadějí na úspěch, to je s útěchou v našich srdcích, jsme povinni podstoupit.

Jasný příklad tohoto způsobu jako mocného prostředku lze vidět na mnoha místech dobrotolubia v podrobných popisech útěchy modlitby. Co možno nejčastěji je má pročítat každý, kdo bojuje s neduhem lenosti či chladnosti při modlitbě a kdo se pokládá za nehodného těch útěch a stále se obvinuje z nedbalosti v modlitbě. Nepovede takové uvažování neskušeného člověka k duchovní vilnosti, vstoupil do rozhovoru kněz, jak nazývají teologové to usilování duše, která baží po nezměrných potěšeních a přívětivosti požehnání a nespokojuje se s tím, že je povinna konat skutky zbožnosti závazně a dlouhodobě bez nároku na odměnu. Myslím, pravil profesor, že teologové v tomto případě varují před neuměřeností či bažením po duchovních útěchách, ale nezavrhují zcela sladkost a potěchu ze ctnosti. Neboť i když touha po odměně není dokonalost, Bůh však nezabraňuje člověku pomýšlet na odměnu a útěchu a také sám využívá myšlenky na odměnu k tomu, aby povzbudil člověka ke splnění přikázání a k dosažení dokonalosti. Cti otce svého i matku svou, to je přikázání. A v zápětí za ním je odměna, povzbuzující k jeho splnění. Aby ti bylo dobře na zemi. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej to chudým. To je požadavek dokonalosti. Ale bezprostředně za ním je odměna, povzbuzující k dosažení dokonalosti. Budeš mít poklad v nebi. Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli synu člověka. To je veliký požadavek hrdinství, pro které je nutná neobyčejná síla ducha a nezdolná vytrvalost. Za to je i velká odměna a útěcha schopná vzbudit a udržet neobyčejnou sílu ducha. Velká bude vaše odměna v nebi. Proto si myslím, že jaká touha po útěše v modlitbě srdce je žádoucí a představuje hlavní způsob dosažení jak horlivosti, tak úspěchu v ní. A tak to zcela vše nepochybně potvrzuje praktickou úvahu otce Schymníka o té věci, kterou jsme před chvílí vyslechli. Nejsrozumitelněji, pravil Schymník, o tom hovoří jeden z velkých teologů, jmenovitě svatý Makarius Egyptský. Jako se při zakládání vinohradu pojí horlivost a námaha s cílem sbírání plodů a nebude-li jich, veškeré dílo bude marné, tak i při modlitbě nepocítíš-li v sobě plodů duchovních, to znamená lásky, míru, radosti a dalších, bez užitku bude tvá námaha. A proto máme plnit duchovní námahu naší modlitby s cílem či nadějí na plody. To znamená utěšení sladkosti v našem srdci. Vidíš, jak jasně rozřešil svatý otec otázku o potřebě útěchy při modlitbě. A ještě jsem si zároveň vybavil názor jednoho duchovního spisovatele, který jsem si nedávno přečetl o tom, že přirozenost modlitby pro člověka představuje hlavní příčinu projevů důvěrnosti. A proto posouzení této přirozenosti může také sloužit jako silný prostředek ke vzbuzení horlivosti v modlitbě, jaký tak toužebně hledá pan profesor. Nyní vám stručně řeknu, co jsem si z toho traktátu zapamatoval. Například onen duchovní autor píše, že rozum a příroda přivádí člověka k poznání Boha. První nahlíží, že nemůže být dění bez příčiny.
a po stupních hmatatelných věcí vystupuje od nižších k vyšším, až nakonec dochází k hlavní příčině, k Bohu. Druhá odkrývá na každém kroku podivuhodnou moudrost, ladnost, řád, posloupnost. Dává základní látku stupňům vedoucím od konečných příčin k nekonečným. Takovým způsobem přirozený člověk přirozeně přichází k poznání Boha. Proto jediný národ, jediný divoký kmen nebyl a není bez jakéhosi poznání Boha. V důsledku tohoto poznání i nejdivočejší ostrovan bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, jakoby mimo děk obrací svůj zrak k nebi, padá na kolena, vyráží pro něho nepochopitelný, ale nevyhnutelný povzdech. Bezprostředně pociťuje cosi zvláštního, cosi, co ho táhne k výšinám, cosi, co ho nutí k čemusi neznámému. Z tohoto základu pochází všechna přirozená náboženství. Přitom je zcela pozoruhodné, že všude podstatu či duši každého náboženství představuje jakási tajná modlitba, slavená jakýmkoliv způsobem, i zjevným přinášením oběti, více či méně porušeným temnotou hrubých a divokých představ pohanů. Jak podivuhodný je to jev v očích rozumu. Jak více si žádá odhalení tajemné příčiny toho podivuhodného jevu, projevujícího se v přirozené touze po modlitbě. Psychologická odpověď na to není těžká. Počátek, základ a síla všech vášní a vlivů v člověku je vrozené sobectví. To jasně potvrzuje prvotní a všem společný pud sebezáchovy. Každé přání, každý podnik, každá činnost lidská má za cíl ukojení sebelásky, usilování o vlastní dobro. Ukojení této potřeby provází přirozeného člověka po celý život. Ale lidská duše se nespokojuje s ničím smyslovým a vrozená sebeláska ve svých tužbách nikdy neutichá. Proto se přání rozvíjejí stále více a více. Touha po dobru roste, naplňuje obrazotvornost a připravuje na to smysly. Projevení tohoto vnitřního pocitu a samo od sebe se probouzející přání je přirozeným pozvuzením k modlitbě. Je potřebou sebelásky, s námahou dosahující svých cílů. Čím méně člověk dosahuje pokroků a čím více má na zřeteli vlastní dobro, tím více si přeje, tím silněji projevuje svoje přání v modlitbě. Obrací se s prosbami k neznámé příčině všeho jsoucího. A tak vrozená sebeláska je hlavní živel života. Je počáteční příčina vzbuzující přirozeného člověka k modlitbě. Přemoudrý tvůrce přírody vlil do lidské přirozenosti schopnost sebelásky, podle otců, doslova jako vnadidlo, které by přitahovalo a povznášelo padlé lidské stvoření ke vznešenému obcování. Kdyby tak člověk nezničil tuto schopnost a upřednostňoval by ji ve vztahu ke své duchovní povaze, tehdy by měl silné povzbuzení a prostředek na cestě k mravní dokonalosti. Ale ouha, jak často z té ušlechtilé schopnosti činí podlou vášeň sebelásky, když ji převrací v nástroj své živočišné povahy.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás. Vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s duem Individuál, Jiřím Hrubým
1: a Jiřím Miroslavem Procházkou,
0: vydáváte na cestu,
1: na které společně s našimi hosty objevujeme a prozkoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí.
1: Tak pojďte s námi. Do tohoto dílu jsme si přizvali vzácného hosta, muzikologa, hudebního publicistu, sbormistra

0: pěveckého sboru Láska opravdivá, pana magistra Jana Špačka. Vítejte.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Budeme se v tomto díle zabývat osobností Mečislava Weinberga. Troufám si říct, že jednoho z nejutajenějších geniů 20. století. Souhlasíte s tím, co jsem teď řekl?
2: Ano, ale záleží na tom, co si představujeme pod utajeným a pod géniem. On nebyl utajený ve smyslu nějakého cíleného utajování, ale proto zkrátka, že se dožil v celku relativně vysokého věku na sovětské poměry, umírá až v roce 1996 a dlouho se jevil jako takový jeden z mnoha. A ta sovětská scéna byla opravdu velká, takže působí tak jako trochu nepřehledně. A především ke konci života on dost trpěl tím, že se cítil tak trochu víc jak zapomenutý, ale rozhodně nebyl ani schovávaný, ani někam nějak jako zatarcovaný, něco v tomto smyslu. A génius to bezesporu byl, protože ta sovětská hudební scéna byla vždycky taková jako ohromná a vždycky motivovaná na výkon, i tedy co se týče množství skladeb. Takže i tedy co se týče jejich jakéhosi intenzivního ustrojení. Takže z toho důvodu on určitě je génius, tak jako spousta dalších.
1: Ty jsi asi tak myslel, že vlastně je neuvěřitelný, kolik toho napsal a vlastně my moc o něm nevíme. A to je třeba tak to je aspoň já čtu
0: přesně,
1: to, co ty říkáš.
0: Přesně tak čteš mě myšlenky, ano. Ale on, teď jsme zmínili sovětský autor, ale on vlastně z Ruska nebo ze Sovětského svazu nepocházel, jestli se nepletu.
2: No, jeho život je stělesněním nejrůznějších paradoxů dějin 20. století, protože to, že se narodil v Polsku, studoval ve Varšavě a potom odchází na prahu druhé světové války do stalinského sovětského svazu, se nám vlastně může jevit jako neúplně šťastná volba, ale ve skutečnosti to toho vlastně zachránilo. A těch paradoxů a té nemožnosti rozdělit svět ve 20. století na dobré a zlé, protože se v tom východoevropském prostoru prakticky všichni pohybují v oblasti takového jako všeobjímajícího a všemocného zla, tak se nám velmi často tady to dobro a zlo se nám přepolovává a dochází k takovým překvapivým situacím. Takže on je vlastně Polák, je polský Žid, údajně začínal. My opravdu o tom jeho dětství nevíme vůbec nic a je potřeba zmínit, že tím, že je ten materiál opravdu aktuální, on vlastně před pár měsíci bylo teprve 27 let od jeho úmrtí, tak ještě není ten jeho život příliš prozkoumán a v podstatě ve všech takových jako obvyklých zdrojích i slovníkových je po něm prázdné místo nebo je takový jako nejméně zmiňovaný, což už dneska je jisté, že není úplně po právu, ale z toho jeho dětství v podstatě nemáme spolehlivé informace žádné a místo toho pořád kolují takových těch stejných pár tvrzení, jakože hrál v kočovném židovském divadle svého tatínka, což tomu by se dalo věřit, protože ten židovský prvek v jeho díle je po celý život dosti významný. Ale zároveň je to všechno takové záhadné, protože sovětské zdroje jsou vždycky velmi nespolehlivé a vždycky se snaží tak jako různým způsobem buď přikrášlovat, anebo určitým způsobem jako pomáhat té věci, o které se bavíme. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby těch pár základních údajů o Weinbergově dětství, kdyby někdo brzy přišel s tím, že to není pravda, že je to třeba všechno celé úplně jinak. Nicméně on byl sovětský činitel, sovětský občan. Musíme to totiž vidět i tak trochu židovskou optikou. On nebyl Polák, on byl Žid. A Židé sice sami sebe nemuseli nutně vidět jako něco jiného nebo výjimečného, ale celé novodobé židovské dějiny nejsou primárně bojem o nějakou vlastní identitu, ale bojem o život. A oni zkrátka potřebovali někde přežít a tohle byla ta jeho volba, pochopitelně, na prahu druhé světové války odejít na území Sovětského svazu, které se tehdy mohlo jevit jako relativně bezpečné a opravdu to byla prozíravá volba a celý zbytek jeho rodiny, který zůstal na území Polska, tak zkrátka zahynul. Takže to byl jeden z takových těch osamělých lidí bez rodiny zpočátku v cizím prostředí. No a on získal úspěch na tom sovětském území nejprve v Bělorusku, kde začal studovat skladbu, kompozici, zatímco...
0: To bylo v Minsku, že? Na konzervatoři?
2: Ano, v Minsku, zatímco ve Varšavě už měl dokončené vzdělání jako klavírista. Po celý život on byl vynikající klavírista, takový ten skladatelský typ se sice věcným projevem, ale takovým jako velmi originálním, jo, že v podstatě se, jo, když říkám skladatelský, klavíristický projev, tak tím myslím to, že se snaží vystříhat takových těch běžných, až trochu jako laciných, rubátových, expresivních fines a jde mu především o hluboké ovládnutí partitury, o to řemeslné zvládnutí skvělé, ale samozřejmě na té mnohem vyšší úrovni, jejímž předpokladem je hluboké pochopení toho díla, tak tam on dokáže najít mnoho originálního ve svém klavíristickém výrazu. V Bělorusku na studiích v Minsku on se začal věnovat skladbě u prvotřídních učitelů a ještě během druhé světové války, protože tam moc dlouho nezůstal kvůli evakuaci, protože, jak víme, území především dnešního Běloruska a velká část Ukrajiny byla pod nesmírně devastující a brutální nacistickou okupací, kdy opravdu k takovým věcem, jako jsou lidice, tam docházelo v podstatě na mnoha místech.
1: Ale přitom je vítali jako osvoboditele, že? Ze začátku.
2: No, oni je vítali potom... jako osvoboditele na Ukrajině, ano, kde, ano. Se setkali, domoru, kde vlastně. Se setkali se stalinským terorem v podstatě nevybíravým. A tam, kde tuto zkušenost měli, tak samozřejmě zase v rámci boje o život vítali cokoliv jiného, jakoukoliv změnu, což je vcelku pochopitelné. Ale on ten epochální úspěch bolševismu, měli bychom říkat bolševismu věcně, ne protože to zní pejorativně, ale protože komunismus je určitá soustava ideí, zatímco bolševismus je ta konkrétní jeho realizace. A úspěch tady té realizace je postaven na dvou věcech, na naprosto nepředstavitelném brutálním násilí, které v podstatě jako do té doby si nikdo nemyslel, že by takto se mohlo realizovat, a na lží. Což je taky zajímavé z jiného důvodu, protože vlastně oni ty metody lží mají převzaté z víry, z křesťanské víry v tom pravoslavném podání, protože samozřejmě víra ve svém principu je iracionální, je vědomá a je silná, ale je iracionální a oni z toho převzali tady tento prvek toho povinného věření něčemu a vlastně to naroubovali na ty své pokřivené představy o světě. Takže lež a násilí, to je úspěch bolševismu, který se právě projevil na Ukrajině tím strašným hladomorem. A tímto prizmatem je třeba vidět tu skutečnost, že tedy vítali nacistickou okupaci jako určité osvobození. A samozřejmě nacisté byli pragmatici, takže když viděli tu pozitivní odezvu, tak pochopitelně určitým způsobem se z toho snažili těžit. Ale to bychom zabrousili trochu někam jinam. Faktem je, že především na území dnešního Běloruska tedy docházelo k nepředstavitelným zvířeckostem a Sovětský svaz měl další tady tuhle výhodu, že zkrátka bylo možné odcházet na východ. Jo, ta země byla obrovská a bylo jasné, že východní část se nebude nacházet pod tou okupací, což je vidět až do dnešní doby. My jsme pravidelně až vlastně do té současné války třeba jezdili do Lvova, což je tady na Ukrajině, ale je to takové jako z mnoha důvodů mimořádné kulturní centrum. A Lvov má svoji vlastní prostě autentickou tradiční židovskou komunitu. Není obrovská, ale není to ten stav, kdy prostě u nás máme upravené synagogy a a je to muzeum, památka a nikdo, kdo by tam patřil. A ta židovská komunita, protože zkrátka, když přišli hrůzy druhé světové války a samozřejmě lvovský pogrom byl hrozný, ale prostě velké množství židů odešli na východ a po válce se zase vrátili, takže to tam normálně funguje. A jenom teda, abych dopověděl, ten v uvozovkách Weinbergův turismus během druhé světové války, on byl evakuován do Tadžikistánu, do Taškentu, což je vždycky taková zajímavá sbírka v té sovětské historii, protože všichni významní lidé a všechny významné instituce byly evakuovány do nějakého místa. Takže třeba Šostakovičova Leningradská symfonie měla premiéru v tehdejším Kujbyševě, dnešní Samaře, v podání orchestru Velkého divadla v Moskvě, protože zrovna i Šostakovič, i orchestr Velkého divadla v Moskvě byli institucionálně evakuováni v dnešní Samaře. A tímto způsobem Weinberg byl evakuován do Taškentu, do Tádžikistánu, kde poznal svoji budoucí manželku. A to je důležité, pokud se budeme věnovat i tomu židovskému aspektu jeho společenských vztahů, tak on zde potkává a žení se se svojí manželkou Natália Vovsi Michoelsová, což je příjmení, které asi bude mnohem známější. A to je... Myslím si, že se k tomu dostaneme, asi bychom se z toho dětství příliš rychle dostali někam jinam, ale už v tuto chvíli upozorňuji na Natálii.
1: Pamatujte si na důležitost
2: toho, to je taškentské evakuace. A pak odchází do Moskvy a do konce života žije v Moskvě. Jasně. A nemá v podstatě nějaký zásadní problém, nebo nemá touhu se někam stěhovat, jo, kam patřím, když jsem žid a moje rodina nežije. A tady mám úspěch, přestože samozřejmě potíže stalinismu jsou jasně dané, takže tady tím velkým kruhem bych se jenom vrátil k odpovědi na otázku, jestli on byl sovětský skladatel polského původu, židovského původu.
0: A já bych se vrátil ještě trošičku zpátky v tom jeho životním putování. A my jsme si teďka řekli, že Weinberg z Varšavy odešel směrem na východ, dostal se až do Moskvy, ale to vlastně nebyla jeho úplně jako cílová destinace na začátku. On se nerozhodnul, že teď odejdu, půjdu do Moskvy. Jeho tam muselo asi něco přivést. Zřejmě nějaká životní okolnost, protože vzal to přes Bělorusko. Samozřejmě bylo to ovlivněné tím nacistickým vpádem a postupem. Ale jak se dostal konkrétně do Moskvy? To by mě zajímalo, protože přece jenom to bylo jako centrum tehdejší kultury. Jestli tam přišel na pozvání někoho, někdo si ho někde všimnul, nebo jestli on opravdu šel s ničím tady do toho hlavního města sovětského.
2: No, pokud je mi známo, tak on tam přirozeně tíhnul jako k jakémusi centru, které samozřejmě je nejvýznamnějším centrem. V podstatě víme, že ta ruská kultura má dvě centra, Moskvu a Petrohrad, a ten pod Petrohrad si vždycky uchoval spíš určitou jedinečnost, ale co se týče jakoby četnosti hudebních kontaktů, tak ta Moskva byla naprosto rozhodující. I třeba Šostakovič se po válce nestěhuje do Moskvy, ale zůstává v Moskvě, kde zůstal, protože zkrátka, i když miloval svůj rodný Petrograd a později tedy Leningrad a choval k němu velký obdiv a jezdil tam na všechny své premiéry a udržoval tam všechny možné vztahy, tak zkrátka pořád to Moskva znamenala mnohem víc, a takto k tomu centru přirozeně lnul i Weinberg. Kdyby on dostal práci někde jinde nebo z existenčních důvodů byl nucen zůstat někde jinde, tak by tam zůstal, ale ta nouzová situace samozřejmě člověka přirozeně nutí se stahovat tam, kde je centrum, tam, kde jsou zdroje nejrůznější, nejenom finanční. Když přijdete o domov a nemáte kam jít, tak taky nejdete do Křenovic nebo do Bučovic, ale jdete do Brna.
1: Jasně, to jsme viděli teď, že
2: vlastně. Jižní Moravě.
1: Ano, před rokem, no.
0: Já jsem totiž trošku narážel na osobnost Dmitrije Šostakoviče, protože my víme, že oni byli vlastně velmi blízcí přátelé, že ty jejich osudy se propojily v několika vrstvách a zajímalo by mě právě to jejich seznámení se, nebo protože Weinberg byl přece jenom o takovou půl generaci nebo generaci mladší a Šostakovič v té době už měl jako velmi významnou hudební pozici nebo byl jako významné hudební jméno, hudební osobnost. Jakým způsobem tam se došlo k tomu, že oni dva se seznámili a že se seznámili tak, že se stali přáteli?
2: To jsem hrozně rád, že jste tady tuhle otázku nadhodil, protože Šostakovič v těch mnoha svých profesích se zapomíná na jednu velmi důležitou, ale on fungoval v tom sovětském hudebním prostředí jako instituce v podstatě. A lidé na něho vzpomínají, já to vezmu trochu ze široka, ale představte si duši člověka, který žije v tom strašném, nesvobodném světě, který třeba dneska kvůli situaci na Ukrajině se nám jeví jako děsivý, jak tam ti lidé můžou být, ale on byl děsivý vždycky. A vždycky se ta zlá, jak říkal Reagan, říše zla, vždycky se ta zlá sovětská moc snažila někde za cenu hrozlivého utrpení něčeho dosáhnout, nebudu jmenovat konkrétně, abych úplně neodváděl řeč. A když se citlivá duše jako Šostakovič zkrátka rozhodne nejenom v tom systému žít a přežít, ale nějakým způsobem nerezignovat na to, aby pořád myslel tady na to utrpení, tady na ty skutečné hodnoty, tak samozřejmě jako trpí nebo zažívá určitou jako bolest z toho, že nemůže být navenek tím opravdovým člověkem, který se chová podle všech etických zásad, protože prostě když jste v takovéhle zemi, tak nutně musíte dělat kompromisy. A on mimo jiné, Šostakovič, tohle kompenzoval tím, že se nesmírně pěkně choval k nejrůznějším lidem ve svém okolí a využíval svého vlivu, a on měl značný vliv, to je zase potřeba říci, tak ho využíval jako instituce jako k nejrůznějším věcem. Na něho se obracela spousta lidí třeba, aby jim půjčil peníze, protože samozřejmě způsoby toho pro následování lidí byly různé a samozřejmě materiální patřili k těm rafinovanějším a Šostakovič, který sám taky párkrát to měl finančně špatné, ale jinak, co se týče autorských honorářů, tak obecně v komunismu tohle bylo skvělé, takže on měl relativně hodně peněz, ale když ho někdo poprosil o peníze, tak on dokonce sám vzal ty peníze a jel k tomu člověku, aby mu to nebylo trapný, že si musí někde jako u dveří na tohle čekat, což mimochodem je zkušenost přímo Weinbergova. Když prosil Šostakoviče o peníze. Takže tady tímto kruhem se vracím k tomu problému, že Šostakovič působil navzdory tomu, jak byl pronásledován, jak občas ta obecná přízeň byla pro něj a občas proti němu, tak on působil jako taková nezištná instituce pomoci nejrůznějšího charakteru.
1: Byl to ten impuls, proč jsem se dostal do Moskvy právě Šostakovič? Nebo
2: oni tam přišli ve víceméně stejnou dobu, ke konci druhé světové války, války, když skončila evakuace a když bylo jasné, že už Moskvu lze zase jako opět obydlet a že už bude tedy nějakým způsobem udržena, tak se vlastně víceméně ve stejnou dobu do té Moskvy stáhli. Nicméně ten první impuls byl ten, k tomu jsem právě směřoval, že Weinberg poslal Šostakovičovu svoji první symfonii. To je hrozná otrava, možná to znáte i z dneška, když prostě je začínající autor, který pošle někam svůj román, začínající skladatel, který souboru pošle svou skladbu nebo něco takového. A teď samozřejmě známe to, že skladatele jsou tady taky přítomní u toho stolu a teď se tím musíte prokousat, teď tomu člověku musíte něco říct, na tu skladbu nějak to zhodnotit, pokud tomu věnujete ten čas. Teď zase nechcete se ho úplně dotknout, že jo, a teď nevíte, jakým způsobem se k tomu ten autor postaví. No, ale Šostakovič byl znám jako taková opravdu nezištná podpora skladatelům, že prostě jim to dílo nějakým způsobem zkontroluje a zarecenzuje. A byla to v podstatě taková jeho v úvozovkách zábava, dobročinná zábava po celý život. I když je Weinberg často označován za Šostakovičova žáka, tak on nebyl Šostakovičovým žákem z pohledu nějaké pravidelné výuky, ale oni se setkávali a počínaje tou první symfonií, která samozřejmě je ještě ze začátku války a kterou sám Weinberg později označil za jakýmsi způsobem naivní a dostal se ve svém stylu mnohem dál, tak v podstatě všechna svá opusovaná čísla Weinberg je autorem opravdu velkého množství skladeb, tak Šostakovičem konzultoval, vozil mu je, hráli si je spolu, takže v tomto směru ten jejich kontakt byl velmi, velmi blízký a začal tady tím způsobem, že se prostě, kluk nebo pán z ulice ozve Šostakovičovi se svojí skladbou a on se tím začne zabývat. Takže ten vztah jejich po celý život byl velmi intenzivní a především v době, kdy Šostakovič vlastně potřeboval i z ryze lidských důvodů takovou tu nejsilnější lidskou podporu lidí, kteří za ním stojí, protože samozřejmě, když v hrůzostrašném stalinském systému na vás oficiálně útočí média, tak samozřejmě nevíte, jak dlouho přežijete, nevíte, co se vám stane nebo nestane, tak samozřejmě je důležité, aby i lidsky ta blízkost vám nějakým způsobem byla prokazována a Weinberg v tomto působil tedy, že byl vždycky mu blízký a byl to takový jako blízký přítel. Navíc Šostakovič, kterého můžeme, a už jsme to tady asi naznačili, chápat jako takový určitý hodnotový kompas, paradoxně, když on sám věděl, že žije v bezhodnotové společnosti, že je tím pošpiněn. Jo, Šostakovič, když se optali, jestli věří v Boha, tak říkal, že ne, že je ateista, ale že strašně ho to mrzí a že je z toho celý špatný. Jo, jakože v podstatě přijal takovou tu faustovskou úlohu být tím špatným člověkem z mnoha důvodů, ale je si toho vědom a snaží se zakoušet to utrpení, které z toho pramení. A to je ta Šostakovičova situace a on hledal různé způsoby, jak i v té své špinavé situaci prospět, udělat něco dobrého a něco, co považoval za dobré. A jedna z takových věcí byla propagace židovské kultury, což byla v sovětském systému taková trochu tabuizovaná věc a samozřejmě obecně vztah ruské kultury k židům byl tak trochu ve stínu samozřejmě osudu druhé světové války, kdy holokaust způsobili němečtí nacisté. A je zajímavé, že ten tradiční ruský antisemitismus byl takový jako, řekněme, selektivní. My si to nedovedeme úplně představit, ale utrpení židů bylo samozřejmě značné, ale zároveň oni tradičně v ruské společnosti, ale také po bolševické revoluci se nacházeli i na těch nejvyšších myslitelných místech. Ale samozřejmě takové ty nízké lidské instinkty to provokovalo, takže Stalin v několika vlnách podnikl takové jako ostře antisemitské výpady, které v podstatě měly povahu pogromů, ale byly to pogromy institucionální, ne nějaké spontánní, proto se na to výraz pogrom nevztahuje. A Šostakovič rozhodl, že bude takovým jako celoživotním advokátem židů a židovské kultury, protože tohle mu zkrátka přišlo nespravedlivé. A jsou to věci, které třeba z dnešního pohledu už jsou zcela jasné, ale třeba bych upozornil na pozdější Šostakovičovu symfonii číslo 13 s názvem Babí jar, která je na verši Evgenie Jevtušenka a připomíná vlastně největší jednorázový masakr židovských obětí před vznikem plynových komor, což bylo v roklidně Babin jar, v ruštině Babí jar u Kyjeva, dnes je to součást Kyjeva, ale nechci nutně mluvit o tom masakru samotném, ale o tom, tak jak začínají Jevtušenkovi verše na to téma, které vzbudili velký skandál, nad Babím járom pamětníkov nět. Jo, nejhorší židovský masakr před plínovými komarami, ale prostě ta sovětská realita nedala vzniknout ani prostě pamětní
1: desce. Takže tam je dneska sídliště, že vlastně.
2: Tam je park, sídliště jsou
1: ale
2: okolo.
1: Ale je tam u toho...
2: A ta Roklína zůstala Roklínou, jako na tom místě se domy nepostavili, dokonce je tam tak trochu jako povaha té Rokle, trošku se jako hovoří o tom, jestli to bylo přímo tam nebo onde, ale normálně si to představme jako Lůžánky, v podstatě akorát, že jsou takové jako lehce víc kopcovité a v dnešní době a během té doby tam vzniklo několik různých památníků, různým typům obětí, které tam byly, protože ten první masakr, když se podařilo během dvou dní, v září 1941 se podařilo nacistům zmasakrovat více než 30 tisíc židů vyhostřelnými zbraněmi, jo, což je děsivé. Pro nacisty to byl velký úspěch, protože to byla efektivní práce, co se jim podařilo za tak krátkou dobu udělat. A mimochodem to byl vlastně test světového veřejného mínění, jestli se něco stane nebo nestane. A vlastně to bylo vcelku přijatelné a na základě tady tohoto v úzovkách úspěchu byla svolána konference do Wannsee, kde potom bylo zvoleno to konečné řešení židovské otázky. No a zdánlivě jsme trochu odbočili, ale pořád teď ilustrujeme ten Šostakovičův příklon k židovství, přestože on byl nežid a přestože prostě v židovství patřilo k takovému tomu vysmívanému obecně v sovětské společnosti, tak jak si prostě člověk dělá srandu ve vtipech, já nevím, z blondýn, z policajtů a a tak dále, tak taky samozřejmě bylo různým způsobem zesměšňováno samotné židovství. Takže ten Šostakovičův postoj byl odvážný nejenom v tom směru, že vlastně určitým způsobem oponoval té tehdejší oficiální scéně, ale vlastně to bylo trapné. Jo. Bylo to hrozně, představte si, že někdo vykládá vtipy o policajtech a vy u toho stolu řeknete, ale prosím vás, víte, jak oni mají těžkou práci, ti policajti, a musí prostě, jsou v riziku a tak dále, tak je to pravda samozřejmě, ale u toho stolu se vám ti lidi vysmějou, jako že blbej, ti si tady jenom vykládáme vtipy. Jo. A tady proti takovému tomu zakořeněnému, každodennímu, drobnému antisemitismu se Šostakovič rozhodl se postavit. A 13. symfonie je mnohem pozdější kapitola, to je až rok 1962, ale první dílo na toto téma měl Šostakovič z roku 1944, to je jeho druhé klavírní trio v pořadí, kde závěrečná čtvrtá věta je takovým jako působivým vyobrazením židovského tance smrti. A tam to je zase jeden z takových opravdu děsivých obrazů, kdy se Šostakovič dočetl v novinách přímo v tom roce 1944 ve scénu s jednoho z nacistických koncentračních táborů, kdy pro své pobavení ti němečtí dozorci navlékli tedy vězněné židy do jejich folklorních oděvů, do jejich krojů a přinutili, aby tančili nad jámou a u toho tance do nich stříleli a bavili se tím, jak padají do té díry. A Šostakoviče z uměleckých důvodů tohle zaujalo. Nazval to tedy židovský tanec smrti, tu čtvrtou větu, a takovým je to klavírní trio, takže vlastně jenom tři nástroje, ale médium klavírního tria má v ruské hudební kultuře výjimečné postavení, to je něco takřka jako symfonie, a on tam spodobnil vlastně tu smíšenou náladu tragédie, smutku a veselí, které on nacházel právě v židovské kultuře obecně, protože to nebyl jenom jedna historka z roku 1944, ale v židovském folkloru je toto přítomno mnohem více než jinde. Tak to on chápal, tedy že je smutek a veselí jsou sobě velmi, velmi blízké. A proto je ta čtvrtá věta z toho klavírního tria tak nesmírně drásavá a zároveň neustále plná takového jako skotačivého veselí. Zcela přirozeně toto přiblížilo Weinberga k Šostakovičovi. A kdybychom se zase tady tímto velkým kruhem vrátili ke vztahu těchto dvou mužů, tak sice to bylo ze strany Weinberga obrovský obdiv, ale spíš takový, že Šostakovičova hudba na něho působila jako opravdové zjevení. A ona byla. zjevení jako úplně něco z jiného světa, protože sice byla po těch různých mocenských útocích na Šostakoviče, byla to hudba ve své povaze sovětská v mnoha ohledech, ale zároveň měla něco takového nesmírně oduševnělého, až bychom mohli říct požehnaného v sobě, co vlastně tvůrci nikde jinde neslyšeli a začali přemýšlet, čím to je a jak by vlastně mohli být takový jako on. A není úplně přehnané tvrdit, že celá ta mohutná sovětská avantgarda 60. let a později byla z velké části postavena na obdivu, na tvůrčím obdivu k Šostakovičovi, ne nutně k jeho osobnosti, on byl jako osobnost chápan ambivalentně, zcela přirozeně, ale tedy na jeho samotné hudbě. A v tomto ohledu můžeme říci, že během toho dlouholetého uměleckého vztahu těchto dvou osobností, Šostakoviče a Weinberga, docházelo k těm inspiracím obou strany. Že to tedy nebylo jenom to, že Šostakovič povahou své hudby, tedy se stal opravdu takovým jako charismatickým přirozeným vůdcem toho hudebního tvůrčího světa, ale také, že on u svých žáků a takových jako blízkých tvůrců nacházel zase inspiraci pro svá některá díla. Takže známý Šostakovičův cyklus písňový z židovské lidové poezie z let 1947 až 1948 následuje vlastně dvojí cyklus Weinbergů z židovské lidové poezie, který vznikl až za války. Je tedy celá řada příkladů takového jejich jakoby takových vzájemných inspirací, můžeme říci, ať už jsou vědomé, nebo jsou nevědomé, ale omlouvám se, že jsem to vzal tak velmi široká, ale ten jejich vztah, který byl intenzivní a obou strany a byl podpořen tím Weinbergovým židovstvím, kterého Šostakovič v takových řádově čtyřech nebo pěti svých dílech se dotkl opravdu velmi tak jako silně.
0: Já myslím, že se ještě vztahu Šostakoviče a Weinberga v kontextu jejich skladeb asi dotkneme, ale mě by zajímalo teďka, jak to bylo s Weinbergem a tehdejším režimem. My víme samozřejmě, jakými peripetiemi procházel Šostakovič během své životní a umělecké cesty, ale jak to bylo s Weinbergem a jeho pobytem v Sovětském svazu?
2: No, především je důležité si uvědomit, pokud pronikneme do hloubky problémů Sovětský svaz, že prostě v té zemi nežili hodní a zlí. Těch hodných žilo pár, nebudu to nějak vykazovat statisticky, a je potřeba si jich samozřejmě považovat za jejich principiální postoj. Ale prostě představa, že budou všichni tak jako čistí, jako klavíristka Maria Veniaminovna Judina, nebo jako skladatelka Galina Pavlovna Ustvolská, takový jako úplně jako, až jako svědci, to je absurdní, ti lidé tam nějakým způsobem přežívali. Takže v tomhle smyslu není úplně pejorativní tvrdit, že prostě Weinberg byl sovětský člověk. A samozřejmě on prošel různými peripetiemi. No, takové pro přehlednost dvě události z jeho života. Tak Andrej Alexandrovič Ždanov vydal v lednu 1948 svůj vlastně pamflet, ve kterém se nějakým způsobem ideologicky snaží ospravedlnit útok na vybrané hudební skladatele. V této souvislosti je potřeba zmínit, že socialistický realismus v hudbě v té době byl především mocenskou doktrínou a i když bylo chápáno, jakým způsobem má skladba realistická vypadat, tak spíš bylo mocensky zpětně určováno, jestli ta skladba je ideologicky správná nebo není. A skladatel si vůbec nemohl předem být vědom, i když byl sebe víc patolízalsky zaměřený, tak si nemohl být vědom, jestli ta skladba upadne v nemilost nebo naopak bude velmi propagována. Tady je celá řada úplně takových jako naprosto absurdních až jako havlovských záležitostí, které vznikaly. Já začnu jednou, která s Weinbergem nesouvisí tolik, ale je charakteristická a pak přejdu plynule k Weinbergovi, který zažil něco podobného. Celá ta lednová rezoluce z roku 1948 byla i ve svém vlastním názvu, byla postavena na opravě omylů v opeře Veliká družba, Velké přátelství od Vana Iliče Muradělího, normálně ruský skladatel s italským jménem. což se v období stalinismu zdá úplně jako zničující, když je vlastně v rezoluci nazván tento relativně spíš druhořadý skladatel. Nicméně tohle byla jenom záminka, tak jako jsou záminky k válkám. Tak taková paradoxní záminka byla ta, že Stalin, který se zajímal samozřejmě o sovětskou hudbu a sovětskou operu a hrozně se těšil tady na to velké přátelství, a ta Muradiliho opera byla sama o sobě opravdu taková jako ohavná patolízalská. Určitě by se nám dneska líbila, protože je to taková velká choreografická hudební folklorní show, možná by trochu připomínala ty různé show, co vydáme ze Severní Koreje třeba. Ale to hnusné na té hudbě je to, že vlastně ona byla uměleckou reflexí toho Stalinova krvavého stěhování celých národů z Krymu, z Kavkazu a tak dále, ta jeho hrůzostrašná politika, tak tady v té opeře mělo být vidět, jak jsou všichni šťastní v těch svých nových domovech a jak se přáteli a tak dále. A on samozřejmě tam má choreografická taneční hudební čísla věnovaná všem národům Kavkazu. A Stalin se hrozně těšil, že prostě gruzínský folklor, že tam bude vidět a že nejznámější oblíbený gruzínský tanec Lezginka, že tam zazní v podobě, kterou on znal. Což je takový trochu muzikologický problém, to tady jenom v kostce vysvětlím. Když v nějaké opeře nebo v nějakém dramatu i v baletu vystupuje lidová hudba jakožto folklor, tak buď se k ní můžeme stavit jako třeba ruští nacionalisté mocná hrstka, že vezmeme existující píseň a celou i s tou melodií ji dáme do té hudby. Birioska ve čtvrté větě Čajkovského, čtvrté symfonie třeba a tak dále. Zpracovávání konkrétních písní. A nebo jako skladatel už uvažují umělecky, a pokud mám v opeře folklorní číslo, tak musím ho včetně melodie kompletně zkomponovat nové.
1: Jako Janáček.
2: Ano, to jsou folklorní čísla v její Pastorkyni, kde je opravdu celý ten folklor samozřejmě v duchu lidové hudby východní Moravy, ale je stoprocentně autorský Janáčkův, přestože Nejedlý ve své recenzi tvrdil, že ne, ale to není tak důležité. A tohoto se dopustil Muradili, že udělal takový ten jako vyšší level skladatelství, že zkomponoval gruzínskou Lezginku, ale ne takovou, kterou si Stalin tancoval jako dítě, ale nějakou novou, kterou Stalin nezná. A Stalin se tak strašně rozlítil a udělal tak strašné dusno okolo toho, že se vlastně ukázalo vhodné udělat toto jako hlavní záminku útoku proti Šostakovičovi, Prokofjevovi, Miaskovskému, Šebalinovi a dalším. Byla to šestice skladatelů tady těch nejpronásledovanějších. A sám Vano Muradili udělal vynikající kariéru na tom, že vlastně jezdil po přednáškách po celém Sovětském svazu a přesně ukazoval, kdo jsou viníci toho jeho pochybení, a ukazoval, jak on se vlastně zlepšil a že už teď ví, co má dělat. Jo, tady míra té potupy a ponížení byla úplně neomezená a bezbřehá v Sovětském svazu. To, čemu byli lidé podrobováni, ale také to, čemu se lidé velmi ochotně podrobovali za účelem jakéhosi svého úspěchu. No a tady v tomto, to je sovětská stalinská realita jako hrom, tady v tom lednu 1948 dosáhl Mojsej Weinberg tady tohoto pochybného úspěchu, že Ždanov jemu věnuje jeden odstavec, a sice už jako, že tedy byl skladatel, který pochybil a který se dal dohromady se západními moderními tendencemi, ale že jeho symfonieta už je krásné, zdravé dílo, to byla taková ta ideologie používat konkrétní výrazivota, tedy že ta hudba je zdravá, jasná, nemám tady přesně tu citaci, takže v tomto šíleném pamfletu se dostalo Weinbergovi pochvalí. No tak co s tím chcete dělat? Tak jako nenapíšete Stalinovi, prosím vás, škrtněte mě, že jo? Takže on měl určitý úspěch, ale samozřejmě strach je strach, takže on po takřka dalších 10 let v podstatě omezil svou tvorbu na různé takové folklorní výjevy. Trochu to zjednodušuji, ale samozřejmě taky hudbu pro hudební divadlo nejrůznějšího charakteru, ale třeba závažné symfonie nenapsal až prostě dlouho po Stalinově smrti, kdy se zase rozhodl přikročit k závažným tématům. No a když říkáme, že to byl pro něho úspěch a že vlastně ta finální léta stalinismu pro něho mohla být věcí úspěchu, nebyla, protože jeho manželka Natasha Vovsi Michoelsová, dcera významného sovětského židovského herce, protože židovský rezonuje v sovětské kultuře, to není sprosté slovo, a bylo dokonce moskevské státní židovské divadlo, jehož byl Michaels ředitelem, ale Stalin se rozhodl, že významné reprezentanty toho židovského živlu ve společnosti zlikviduje. A to způsobem, který byl jemu vlastní. Takže Solomon Michaels byl zavražděn, a to tím způsobem, že byl ubit jeho tajnými agenty, aby to nebylo podezřelé, jak ho potom ještě hodili pod auto a nechali ho přejet. A přímo tady v tom lednu 1948 se Weinberg se svojí manželkou Michaelsovou dcerou dozvěděli tady o této tragédii. A toto, tedy ta Michaelsova smrt, nesmírně silně rezonovala sovětskou společností. Zkrátka dnešním jazykem bychom řekli, že Stalin vyslal signál. To byl typický Stalinův signál do společnosti a zároveň tedy spustil tu obrovskou antisemickou vlnu, že jo? Odhalil tu v úvozovkách vzpouru kremelských lékařů židovského původu. Jeden z nich zase byl strýc od Nataši Michaelsové, tedy manželky Weinbergovy. Takže jich se to velmi blízce dotklo. A kdo by chtěl si říkat, že furt to ještě mohl Weinberg mít dobré, no tak neměl to dobré a o 5 let později, na přelomu ledna a února 1953 byl uvězněn. Jo? Protože tam vlastně gradovalo, že Stalin umírá na vrcholu svých sil a také svých protižidovských kampaní. A právě její součástí bylo také Weinbergovo uvěznění. Tady je zajímavá taková životopisná kapitola, že se Weinbergovi hned snažili zajistit pro své děti, protože Vítočka, jestli se nepletu, jejich dcera měla tehdy snad 7 let nebo kolik. A oni se dokonce, a to se Weinbergovi dozvěděli později, že se Šostakovič do toho vložil tím způsobem, že jakoby pomůže prodat majetek, který po nich zůstane, protože tehdy samozřejmě uvěznění znamenalo smrt, a že si vezmou tu jejich dceru, aby nemusela zůstat v nějakém dětském domově. Takže tohle bylo domluveno, že tedy Šostakovič, který už měl doma vlastně dvě děti, 17 let měla Galina tehdy a Maxim měl 15, takže si vezmou tu Vítočku a že tedy ji vychovají a že bude
1: u nich. Schovanka.
2: Ano, takže takový byl ten blízký vztah a vlastně Stalinova smrt zachránila Weinberga i na životě, i tu jeho manželku. No, takže tohle jsou takové jako dvě příhody, že se tedy v pozitivním světle Weinberg objevil v tom Ždanovově pamfletu a že byl uvězněn. Což samozřejmě několika skladatelům se taky stalo v sovětské historii. A přesto Šostakovič, to byl jeden z takových jeho nejprincipiálnějších postojů, protože na vrcholu stalinského antisemitského útoku Šostakovič napsal dopis Lavrentí Beriovi, kde se osobně zaručuje za Weinberga a za to, že je to prostě spořádaný občan, vynikající umělec a tak dále, že by měl být nějakým způsobem zachráněn. To je taky ten typ toho Šostakovičova drobného hrdinství.
0: Já myslím, že nyní je ta pravá chvíle se dostat k Weinbergovu dílu možná trošku konkrétněji. Já bych se dovolil tady na začátek přečíst citaci, kterou Weinberg sám o sobě a o svém dílu něco málo vypověděl. Píše, nebo říká, mnoho z mých děl je spojeno s tématem války. Nebyla to ovšem moje volba. Diktoval mi to můj osud, tragický osud mých blízkých. Považuji za svoji morální povinnost psát o válce, o hrůzách, které postihly lidstvo v našem století. Tady je, nebo nabízí se mně otázka, protože jsme srovnávali teď Šostakoviče Weinberga a hledali jsme souvislosti, co je spojuje. Mě by zajímalo, jestli je v tom přístupu, možná trošku filozofickém přístupu k tomu jejich dílu nebo vůbec k poslání, komponování, něco zásadně rozdělovalo. Jestli měli nějaký jako životně odlišný postoj. Protože tady narážím teď na, vy jste to zmínil, na okolnosti víry, protože u Weinberga byla víra vlastně jedna z těch úplně nejklíčovějších věcí. A on sám někde říkal nebo psal, že to bylo to, co ho drželo, v podstatě co ho drželo při životě. A tohle třeba u Šostakoviče naprosto postrádáme. Jak by se to, jak byste řekl, že by se to mohlo promítnout do toho, do té Weinbergovy tvorby, nebo čím je pak jako odlišná, když slyšíme skladbu Šostakoviče, když slyšíme skladbu Weinberga, dalo by se tam najít ta odlišnost?
2: No já říkám předem, že asi tady z té otázky tak trochu nějak uteču, protože víra je něco tak jako osobního a intimního, že je velmi obtížné o tom hovořit na odborné úrovni, přičemž je to, jako rozhoduje se sám člověk, jestli se označí za věřícího, nebo jestli nějakého posuzovatele to určí, nebo jestli to nějak objektivně z něčeho vyplývá. Já si tohle úplně netroufám a samozřejmě, kdybychom se do toho nějakým způsobem seriózně ponořili, tak bychom museli nějakým způsobem spochybnit i ten Šostakovičův ateismus, tedy ve smyslu té jakési jeho fixace na určité typy nadčasových hodnot a tedy přesahujících. A spíš bych řekl takovou trochu provokativní věc, že Weinberg byl opravdu sovětský člověk i v rámci takové té jakési opravdovosti. Zase musíme trochu odstoupit od takového toho plus minus dobré, zlé. Ona ta doktrína socialistického realismu dala v té sovětské a komunistické společnosti dala vlastně přežít a zvýraznit takový ten úplně autentický, romantický, řekněme, smysl pro dobro a zlo, pro autentický příběh, pro lásku, protože hodní vyhrávají, zlí prohrávají. A ten svět je takový trochu víc černobílý. Tady můžeme vidět v podstatě rozdíl mezi Západem a Východem, protože u nás v nejrůznějších produkcích s nejrůznější dávkou modernity naopak v podstatě tyto základní lidské aspekty mohou působit až jakoby kýčovitě a prostě autentický příběh nějaké, nějaké buď věrné lásky nebo vítězství dobra nad zlem se nám jeví tak trochu už jakoby překonaně. Zatímco ta sovětská kultura, a říkám, že Weinberg je její součástí, naopak způsobem, který nám až může připadat kýčovitý, u toho takto se stává. Takže Weinberg se pořád vrací tak jako urputně tady k tomuto tématu války, dobra, zla, pravdy, lži. A v tomto smyslu je docela dobrým žákem Šostakoviče, ale vůbec nevidím v jeho díle nějaký rozdíl prostě předtím, než se nechal pokřtít, po tom, co se nechal pokřtít. Vlastně mě o tom není ani tolik, co známo, jestli se nechal pokřtít nějak jako demonstrativně, jako jakýsi postoj prostě staršího muže, který už vlastně ví, že mu nic velkého nehrozí, nebo jestli to byla spíš taková osobní záležitost, ale samozřejmě duchovní svět sovětských skladatelů je vždycky unikátní, protože oni nebyli v rámci svého duchovního života nikdy součástí žádného mainstreamu a byla to taková jejich solitérní akce. To, že prostě Alfred Garevich Schnittke se nechal vlastně, byl součástí jako žít postupně pravoslavné duchovní tradice a později se nechal dokonce ve Vídni pokřtit jako římský katolík. Jo, takže to byla taková jeho konverze v rámci křesťanství.
0: V tomhle je vlastně zajímavost u Weinberga, že on se nechal pokřtít opravdu pár měsíců před svojí smrtí, vlastně v závěru života.
2: Jo, já tady k tomuto nemám tak jako úplně co říct a spíš říkám, jako pojďme se starat o to jeho dílo, protože máme celou řadu fascinujících duchovních skladeb od nepokřtěných, takže tohle asi bude důležitější.
1: Mě by zajímalo, jak je to vlastně s tou samotnou sonátou, kterou napsal v roce 1960, jestli se nepletu.
0: Ano,
1: vlastně nazvali Zvony.
0: Oni nenazval zvony,
1: ale poslední jsou tam vlastně jako, tak jenom jak vlastně, co k tomu říct, jakou měl pohnutku ji napsat, byla tam nějaká vůbec jako motivace tady
2: No jasná informace není nebo není nám k dispozici a samozřejmě, kdybychom toto chtěli zjistit, tak můžeme se ponořit do archivu časopisu Sovětská muzika, podívat se do recenzí, ale zase bychom se tam možná dozvěděli něco, co Weinberg tehdy o té své skladbě říkal oficiálně, přičemž bylo zcela obvyklé, že skladby měly dvojí výklad. Jo, dvojí význam. Je pravděpodobné, že tady zase bude nějaká vzájemná inspirace s Šostakovičem, který zrovna v tomto roce dokončuje jedno ze svých nejsilnějších děl, a to je smyčcový kvartet číslo 8, C-moll, opus 110, který Šostakovič s takovým tak trochu sarkazmem, ale bez humoru, označuje za svůj vlastní nekrolog, protože až zemře, jak mu nikdo žádný pořádný nekrolog nenapíše, tak si ho napíše sám. A napsal tady ten hudební nekrolog, nesmírně působivý. Opravdu z té hudby cítí to, co Šostakovič o ní říkal, že vlastně při kompozici plakal od začátku až do konce, že je to vlastně hudební zpodobnění pláče, a celou tu skladbu on vystavil na svých vlastních citátech, ale také jsou tam některé citáty jiných děl nebo známých písní, ale seřazený za sebou v jejich tak třeba řádově 20 nebo 30 těch citátů, tak je celé to postaveno na těch citátech, je to autobiografie, a víme, že to Weinbergovi přehrával, že to na Weinberga mělo silný účinek. Ze stejné doby je ta klavírní sonáta, která svojí koncepcí je dosti prostá, že jsou to dvě věty, pomalá a rychlá. A je v podstatě prostá i jakoby ve svojí sazbě, jako přiznejme, že ona klavíristicky není nějaká hrozně náročná, a tady se Weinberg spíš připojuje k těm nemainstreamovým sovětským skladatelům, ke kterým si se zjevně si přál patřit, což mohou už v té době být částečně v Šnitke a tady ta mladší generace Edison Denisov a Sofia Gubajdulina a podobní vlastně během 60. let i v reakci na Šostakoviče právě vzniká móda ne těch obrovitých výsostných skladeb maximálně virtuózních, ale takových jako řekl bych dílčích. Celé je to právě takové zvonivé, ta sonáta, že tak jako v podstatě cinka, takže svojí sazbou je vlastně oproštěná cíleně. Vždycky, když si v hudbě hrajete na něco, tak ta skladba o to víc je v tom detailu intenzivnější. Mm-hmm. Tak jak když si Bach ve violončelových svitách hraje na taneční svitu, tak je to celé...
1: Já bych se zeptal, jako souhlasíš? Jako klavírista?
0: Já bych řekl, že ona je velmi záludná, teda ta sonáta. A hlavně druhá věta. Je tam spousta vlastně skryté polyfonie, spousta neúplně běžné klavírní sazby. On opravdu v tomhle byl velmi originální. A jako ta věta, ona je sice velmi krátká, ale stránkově je velmi bohatá, protože je velmi rychlá. Takže jako děje se tam toho hodně, objevují se tam i citáty. Zase je tam velmi dobře slyšet ta židovská kultura.
2: Ano, v úvodu věty hlavně.
0: Ano, přesně tak. No.
2: No, ta polyfonie je tam taková, jako že ona je dvojhlasá jenom, a že když se řekne vícehlas nebo polyfonie, jak si člověk představí Bacha s těmi monumentálními fugami. A tohle je spíš vícehlas jako postoj, jako jakýsi, řekněme, manifest příklonu k tomu, že zkrátka ty hlasy spolu nejsou úplně tak nějak jako komplementární a rozvíjejí se tak nějak jako trochu nezávisle, ale zároveň je na té skladbě nesmírně působivě vidět ta ostinátní sazba, která jde pořád od začátku jako do konce, že to tam vlastně se sází jako efektně a z toho motoru nevystoupíte. Což samo o sobě vlastně je taky folklorní efekt, můžeme říci. Takže ano, je tam zvonění, je tam ten určitý jakoby náznakový vícehlas a je tam ten židovský folklor, který on jako nebyl to jeho převážný jako projev umělecký, tedy nacházení židovských intonací, ale bylo to u něho časté a zase to nebylo tak, že by ho úplně opomíjel. Prostě to byla jeho taková značka, trademark a z toho on často vycházel. Ale stejně jako z polských inspirací, z polského folkloru a stejně jako z ruských inspirací a z ruského folkloru. Hmm. Takže on nebyl skladatel židovský, on byl skladatel ruský, židovský a polský tam v tomto směru.
0: Taková zajímavost, že vlastně končí durovým D-dur akordem, takže vlastně nejde úplně do té, protože vychází z té původně molové takové temné
1: stránky. A to se spojuje se Šostakovičem, že?
0: No a vlastně i nakonec s Sulmanem, té jeho sonátě, která je taky v D-dur, konec, závěr, takže.
1: Zvláštní, že ta tonina D-dur tak jako rezonuje, že? Jako má určitou jako přitahuje, no. To je...
0: I tím světlem možná, určitě.
1: Já bych tím možná zakončil, protože to světlo je hrozně důležitý.
0: Ano.
1: Dnešní povídání. Bohužel máme omezený čas, ale...
2: Díky Bohu.
1: To je možná to naše světlo. My vám chceme moc poděkovat za to, že jsme si mohli takhle se o tom povykládat, protože si myslím, že tento genius sovětský, polský a židovský vlastně si zaslouží pozornost. A věřím, že se o něm bude vykládat dál a lidi se třeba i tímto si pustí něco i na YouTube, něco třeba na Spotify a budou chtít o něm něco vědět dál. Myslím, že to určitě stojí za to. A my vám za

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

na otázku učitele. A kukvak cimi? Žák odpovídá, kukuja jak guglgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak guglgu, kukuja jak guglgu, pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak nebude připuštěn, bude vyřazen.

1A až 99Z. Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu, pigiňu, tak jak je závazné. Odpovídá, kvik kvik, ňuňu, pigiňu, kvik kvik, ňuňu, pigiňu, pouze takto, ne jinak, jinak ne.

jinak, ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován. Bez náhrady vyškrtnut. Bez možnosti odvolání. Jinak, hoši. Oh yeah. Na otázku mistra. Ho, ho, big, big, a učeň odpovídá, hi, ho.

pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne. Jinak bude zpochybněn. Bude rozpracován vlastní vinou, ostrakizován, všemi pohrdán, nebude zasvěcen, bude vyobcován, navždy exkomunikován, navždy zapomenut. Jinak, hoši,

na otázku Boha, koho jsi bezvýhradně miloval, jakou krásu si po sobě zanechal na světě, když hoši odpovědět není závazné, přesto odpovídám quick quick ňu ňu heil ho gu, quick quick ňu ňu heil ho gu, pouze takto, ne jinak.

0: Dnešní část má název Dej mi své srdce. Písmo Starého i Nového zákona, mystici, básníci, lidová mluva národů, všichni mluvívají o srdci člověka. Tam je jeho střed, jeho hlavní činnost. Člověk je takový, jaké je jeho srdce. Láska sídlí v srdci. Paul Claudel píše, mistr říká, dej mi své srdce. To znamená, synu, dej mi to, co je tvým středem, tvým původem, řídícím principem tvého života. Co je tvým rytmem smyslovým, citovým, rozumovým, co je pramenem tvého bytí. Prorok říká, našel jsem své srdce. Jaký je to objev? Své srdce, nic menšího než srdce. Jádro své osobnosti. Něco, co by se dalo srovnat s hořícím keřem, s keřem, který se nespálí. Potud Paul Claudel. Máme oči, uši, ostatní smysly k tomu, abychom přišli do styku s viditelným světem, s lidmi. Boha však vidí jenom ti, kdo mají čisté srdce, čteme v Matoušově evangeliu. Na jiném místě Bible se píše, že Duch Svatý sídlí v srdci člověka. Modlitba bývá definována jako pozdvížení srdce k Bohu. Přesto však právě tento pojem je těžký k vysvětlení. Těžko se hodí do našich psychologických kategorií. Proto bývá často nahrazován jinými, známějšími výrazy. Někteří ho nahrazují myslí. Bůh nám vlévá dar víry do rozumu. Jiní jsou toho názoru, že srdce znamená spíš svobodnou vůli, schopnost rozhodovat se pro dobro. Tak se spojujeme s Bohem. Jsou pak i ti, kteří mluví o náboženských citech, které jsou jakoby barometrem našeho duchovního stavu. A přece výrazem srdce chceme říci něco víc než rozum nebo jenom vůli, tím méně jakési povrchní vzplanutí citu. Chceme tím vyjádřit celého člověka, nerozděleného. Pěkně to vyslovil německý mystik mistr Eckhart. Píše, Bůh je pravda, proto ho poznáváme rozumem. Bůh je činnost, napodobíme ho svou činností. Bůh však je především ten, který je, a musíme se s ním spojit celým svým bytím, všemi svými silami a schopnostmi, to je milovat ho celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Scholastická filozofie rozlišuje dvojí poznání, diskurzivní a intuitivní. První znamená uvažovat, vysvětlovat pojmy, hledat důvody. Intuice pak je poznání přímé, jasné, jako by to bylo vidění. Tak poznáváme první principy, takové je i poznání svědomí. Cítí přímo, že něco je dobré nebo zlé. Toto poznání bývá tak jasné a pronikavé, že rozumové odůvodnění za ním jen pokulhává. Jak to vyjádřil Blaise Pascal ve známé větě, srdce má své důvody, které rozum neodůvodní. Takový cit, takové přímé poznání pravdy mají matky pro své děti. Není divu, že je syn neoklame mnohými řečmi. I duchovní člověk získává přímé poznání Boha, dobra, smyslu života. Je to ostatně přirozené. Svatý Tomáš Akvinský říká, že člověk poznává podle toho, jaký je, jaké má srdce, jaký je celý. Nemůžeme si tedy nic lepšího přát, než aby nám Bůh podle slov proroka vyňal z hrudi srdce kamenné a stvořil nám srdce nové, citlivé na každý záchvěv milosti. Tato živá citlivost pro duchovní hodnoty je podle slov Teofana Zatvorníka první známkou oživení duše z otupilosti hříchu.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Vítejte při poslechu cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tématem dnešního pořadu bude Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. Petrkov je zámeček, ve kterém žil se svou manželkou Suzanne Rinaudovou a jejich dvěma syny. Od prosince roku 2009 je zámeček památkově chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníku národního písemnictví. A právě ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum. S vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem si budeme o centru Bohuslavu Reynkovi a dalších zajímavostech teď povídat. Dobrý den, já vás tady oba vítám na našich internetových linkách. Přiznávám dopředu, že vy vlastně sedíte v našem brněnském studiu, já jsem ve studiu Hradec Králové a děkuji za to, že jste si udělali čas na to, abyste nám představili Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově, ale nejenom to, ale i spoustu věcí, které s tím souvisí. Já bych asi začal tím, abyste nám, paní vedoucí, řekla, proč jsme se dohodli, že tento pořad uvedeme právě v tuto dobu.
1: Tak dobrý den, já děkuji za pozvání a tato doba je velmi důležitá, protože na jaře uplynulo 100 let od svatby básníka, grafika, malíře a překladatele Bohuslava Reynka s francouzskou básnířkou Suzanne Rinaudovou. Takže my celé to jaro, ale ostatně celý letošní rok si připomínáme tady tu důležitou česko-francouzskou vazbu, díky které Petrkov je vlastně dnes tím kulturním centrem a hlavně díky tomu setkání těch dvou umělců vyrostla celá ta rodinná tradice, tvůrčí práce, spolupráce navzdory hranicím a víme dobře, že velká část té spolupráce probíhala i za minulého režimu ve velmi tuhých dobách. A přesto vlastně se pronesla skrz čas, skrz všechny nepřízně. A my dnes sklízíme ovoce, když to tak řeknu obrazně, i právě tohoto sňatku. Takže za to pozvání děkuji v tuto dobu. A vlastně, abych nás časově ukotvila, tedy 1926, 13. března se Bohuslav Reynek stal mužem francouzské básnířky Suzanne Rinaudové, právě tedy u svatého Josefa a tím začala celá anabáze Petrkova a také česko-francouzské spolupráce a přátelství Reynkových, protože paní tady přijala samozřejmě jméno svého muže. Roky 1926 až 36 byly ve znamení cest mezi Francií a tehdejším Československem. Suzanne Rinaudová jako francouzka si samozřejmě vymohla, že Francii neopustí docela, a tedy po té svatbě vždycky půl roku byli v Petrkově u Bohuslava Reynka a půl roku ve Francii. Takže skutečně byl čas na to, aby ten francouzský vliv se u Bohuslava Reynka propsal. On znal již francouzskou kulturu, než Suzanne Rinaudovou poznal. Překládal například pro Josefa Floriana z němčiny, ale i francouzštiny. A sám měl mnoho načteno. Znal i francouzské výtvarné umělce. Ale když v té zemi jste půl roku, tak vždycky máte tu možnost potkávat daleko více umění, navštěvovat galerie, poznávat současné umělce i spisovatele a hlavně jezdit do těch míst, které ho inspirovaly. A to bych chtěla teď zdůraznit. Právě, myslím, díky Suzanne Rinaudové se hodně rozvinulo i výtvarné umění Bohuslava Reynka. V okolí Grenoblu, ale i na jihu Francie vznikly desítky pastelů, kreseb a ve Francii začala dělat i svoji grafickou tvorbu. Takže my vlastně, když říkáme nějakých 100 let, máme pocit, že to je daleko, ale ono je to strašně blízko, protože to hmatatelné, co obdivujeme u Reynka, především grafická tvorba, ale i pastely, to mělo všechno své kořeny ve Francii.

0: refuse à sculpter des rêves nouveaux et pâle sur la robe brune et la vie calme des tombeaux. Et toujours elle semble attendre au carrefour de son chemin. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre?
1: Teď bychom se možná mohli podívat na to samotné sídlo. Petrkov, to je zámeček, ve kterém tedy žil tento náš významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek, i tedy se svou manželkou po sňatku a s jejich dvěma syny. Jaký byl osud toho zámečku dále?
2: Ten zámeček nesl na sobě spolu s tou rodinou dějiny 20. století. To znamená v podstatě původně tedy rodový statek, který koupil dědeček Bohuslava Reynka. Jeho otec Bedřich ho poměrně zvelebil. Bohuslav byl jediným dědicem toho statku, což se projevilo v roce 36, kdy jeho tatínek Bedřich zemřel. A Bohuslav, byť výtvarník a básník, měl se stát opravdu i tím, kdo se stará o statek, což pro ně vůbec jednoduché nebylo. Tak nicméně pořád to bylo v jejich majetku. Potom víme, že za druhé světové války byly Reynkovi v roce 44 vyhnáni. Oni dokonce těch dekretů na vyhnání dostali několik, ale tomu poslednímu už se nedalo uniknout. A je známé, že kdo je přijal, byla rodina Josefa Floriana. Josef Florian sám nežil, ale žili jeho děti ve Staré Říši, v té moderní vile. A tam vlastně v podstatě rok Reynkovi pobývali. Následoval velmi krátký nádech, kdy dům uklidili, potom, kdy v něm rok nemohli žít, tak si umíme představit nějaký nepořádek, nějaké pokácené stromy v zahradě, ale v podstatě areál přečkal, ale velice brzy, už v roce 47 část polností byla zabrána rodině a v roce 48 oni směli dál obývat pouze část toho areálu a byl jim zabrán. Takže za komunismu ten statek jaksi poměrně dost upadal, byly tam nejprve státní statky, později JZD. Jsou velmi známé ty fotografie, kde třeba Jiří Reynek krmí vepře, které tam měly nasazené, ale ono tam byl nejrůznější chov dobytka a kuřat a podobných, co si státní statky JZD vyvzpomněly, byť nejvíc tam máme s tím spojená ta prasata. Známe fotografie, jak Bohuslav Reynek mu vlastně pomáhal s tím krmením. A Suzanne Renaudová v těchto podmínkách zemřela v roce 64 v lednu, kdy nemohla zpátky do Francie. Naposled tam byla v roce 47 na podzim a to bylo všechno. A najednou ta tíže té Vysočiny, zimní tmy, ale ta devastace toho statku, myslím, že bylo něco, co bylo veliká zkouška. Asi nemít víru v Boha a tu rodinu blízko sebe, tak by to Suzanne Renaudovou asi úplně zlomilo, ale byly to velmi těžké roky. Takže ten zámeček je taky symbolem bohužel dějin 20. století, ale netýkalo se to jenom Reynků, týkalo se to mnoha jiných básníků, ale i hospodářů na Vysočině. A pro mě je hrozně důležité a pro nás, pro všechny, nevyjímat Petrkov z toho, že to je také bývalá hospodářská usedlost. Protože těch rovin je tam několik a bohužel tedy ta v vozovkách péče JZD a těch státních statků se hodně propsala. Jestli to má jedno pozitivum, rodina neměla vlastně jakékoliv finanční prostředky, aby ten zámeček opravovala. A tudíž tam zůstalo mnoho takových těch historických prvků, které když v domě bydlíte, běžně nezachováte, protože musíte vyměnit, oknem táhne a tak dále. Ale tam zůstaly nejrůznější ty kličky, nejrůznější stopy opravdu, z kterých památkáři mají radost a ze kterých všichni, kdo mají rádi staré věci, mají radost. Takže ono to mělo i tohle drobné pozitivum, ale obývat ten zámeček, jak byste řekl zámeček, říkám v uvozovkách, ten dům za toho minulého režimu asi bylo velmi obtížné. Nicméně stal se domovem také dětí Daniela Reinka. Teď trošičku přeskočím v čase, když zemřel Bohuslav Reinek, tak vlastně Daniel Reinek se oženil s Květou Medovou a vlastně zase Petrkov se stal takovým semínkem naděje a vyrostla tam další generace rodiny Reinkových, dcera Veronika, syn Michal. Veronika dlouhé roky vedla sama nakladatelství, dnes má knihkupectví v Havlíčkově Brodě a nesmírně se věnuje odkazu rodovému, bych řekla. A vlastně Veronika Reinková spolu s bratrem, když museli dát ten zámeček poměrně i tím časem zatížený k prodeji, protože opravy by pro rodinu byly opravdu těžko ufinancovatelné, tak dbala na to, aby to byl stát, kdo ho odkoupí. Takže my tady vidíme takovou linii na jednu stranu velmi tíživou té historie 20. století a na druhou stranu nadějeplnou, protože přesto navzdory tomu minulému režimu tam vlastně přišla nová generace. Jiří Reinek se nikdy neoženil, to je známé, ale s bratrem Danielem byli v absolutní svornosti a měl na blízku zase tu jeho rodinu a Jiří postupně překládal do šuplíku. Takže za toho minulého režimu, když on měl nakrmená ta prasata v tom JZD, tak teoreticky by neměl mít cílu nic dalšího dělat, ale přesto několik drobnějších textů přeložil a hned po uvolnění režimu a v podstatě měl téměř celou jednu knihu příběhu Andreho Purata k vydání a rozkvetl úplně jako překladatel, stejně jako potom Daniel Reinek začal vystavovat své fotografie. Takže najednou vidíte taky obrovský nádech. Takže tam, když ten režim se zlomil, byť to byla obtížná doba, protože Danielovi tehdy zemřela na vážnou nemoc žena, tak když se z těchto tragédií ta rodina zase nějakým způsobem oklepala, tak oba ti bratři zase v sobě nalezli tu tvorbu a vidíme otisk i rodičů, Sizán a Bohuslava. Veliké nadání, které prostě vykvetlo. Takže my, když jsme navázali v Petrkově, tak jsme navázali hodně i na ty syny a na to, že oni do Petrkova vždycky zvali návštěvníky, strašně zajímavé osobnosti, anebo i úplně obyčejné lidi, kteří tam prostě za nimi spontánně přicházeli, jako to dělal vlastně Bohuslav Reinek do toho roku 71. Tak my jsme jenom navázali, my jsme nic nevytvářeli nového, my jsme jenom rozšířili ten zvyk, co tam byl, prostě chodí se do Petrkova na návštěvu.
1: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma, který věnujeme česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově, kde žil básník Bohuslav Reinek.
3: Je známo, že vy jako památník národního písemnictví jste odkoupili tento objekt v roce 2020. Proč k tomu došlo až tak dlouho po revoluci?
2: No zkrátka a dobře, protože to byl majetek rodiny a když něco někomu patří, tak mu to patří. A ve chvíli, kdy ten rod, nebo tady v tu chvíli už jenom rodina se rozhodne, že bohužel musí dát k prodeji, tak v tu chvíli se to začalo řešit. Ta situace nebyla vůbec jednoduchá, protože ty finanční prostředky také sehnat, pokud jsme ve státním, není úplně snadné. Vznikla velikánská petice, která tomu velmi pomohla. Zachraňte Petrkov, za ní stál třeba básník Miloš Doležal. Tehdy jsem taky se hodně pro ní angažovala já. A když jsme získali tuto podporu, tak bylo štěstí, že se vůbec podařily ty finanční prostředky najít. Připomínám, že to bylo v covidovém roce. Takže já to do dneška považuji téměř za zázrak, že se to podařilo.
4: Nás podpořili tehdejší třeba pan velvyslanec francouzský a okamžitě jsme měli velkou podporu různých francouzských organizací
2: a tehdy vláda se rozhodla, že je to důležitá věc a fakticky tady ten zámeček odkoupil stát a památníku Ministerstvo kultury a památníku národního písemnictví byl svěřen do správy. Ale to je jenom takové slovíčkaření. Prostě my máme ve správě Petrkov a stalo se to ve chvíli, kdy ta rodina se rozhodla, že už nemá sílu, a teď řeknu bohužel, ale dneska bych řekla spíš bohu díky, protože to smíme využívat, ale oni ze svého pohledu bohužel neměli na ty opravy. Ona už tehdy byla polovina toho zámečku památkově chráněna. A tam jenom výměna střechy prostě najednou naskakuje na sumy, kde na to běžně prostě rodina nemusí mít úplně prostředky a hlavně ten areál je hrozně rozlehlý na to, aby na to rodina vlastně úplně ty prostředky mít měla. Takže se to stalo ve chvíli, kdy rodina se rozhodla, což je hrozně důležité, že to bylo přirozeným během
4: oba bratři vlastně dožili v Petrkově a stejně jako Bohuslav Rejnek v Petrkově zemřel, tak i Daniel a Jiří v roce 2014 pár týdnů po sobě odešli. A vlastně ještě ta doba potom dobíhala, kdy i dcera Veronika se starala o ten objekt a spousta lidí přijížděla na návštěvy i tak, ale bylo vidět, že o ten areál je veliký zájem prostě ze strany veřejnosti, takže to bylo v takové přirozenosti, ale potom ta chvíle, kdy ta rodina to dala na prodej, tak opravdu byl otazník, jestli stát ty finanční prostředky najde. Do dneška jsem za to strašně vděčná. Ono to je fakt dost výjimečné a většinou je to problém. Kraj Vysočina se s tím možná nevěděl úplně rady tehdy. A zkrátka památník národního písemnictví, já mám vedle sebe dneska Zdeňka Frejslabna jako kurátora v Petrkově, ale on byl dlouhé roky ředitel památníku národního písemnictví. Tak to je člověk, který za to také hodně může, protože on tehdy tu nabídku velkorysou, jak se v uvozovkách, že by si vzal ještě památník národního písemnictví do správy Petrkov přijal. Ale to už je asi otázka spíš na ně, jak tohle bylo, ale musím to říct s velkou vděčností, všechno plynulo přirozeně, nebyl tam žádný násilný zvrat a když se rodina rozhodla, tak se Petrkov prodával.
1: V současné době tedy, jak jste říkala už předtím, se zámeček udržel v mimořádně dobré kondici právě díky tomu, že se tam neprováděly žádné necitlivé úpravy, že? Čili jaký typ stavby reprezentuje, z jakého období?
4: Tak to, co my dnes vidíme, je taková barokní přestavba. On to byl vlastně původně, já bych řekla, tam je, jsou různé základy, až vlastně Svobodný dvůr, který vyhořel, takže my tam máme třeba pod tou hlavní vrstvou té budovy, dneska tady barokní budovy, tak tam nacházíme třeba zbytky černé kuchyně. Má to různé vrstvy, ale to hlavní, co vidíme, je tady z barokní doby a samozřejmě se staršími stopami. Ale bohužel, jak dřív bývalo, ty požáry zlikvidovaly v podstatě ten areál velmi rychle, vzhledem k tomu, že se tam většinou uskladňovaly věci, které byly velmi hořlavé. Tak těch starších pozůstatků tam moc není, ale z této doby už to je hodně zachované. Vidíte to i třeba na okenních tabulkách, ono to velmi jednoduše poznáte, když se díváte, jsou tam takové ty malinké bublinky, je to olověné sklo, nebo jak jsem zmínila, různé kličky, drobnosti. A v těch drobnostech je právě ten půvab a to je veliká výzva, protože my samozřejmě musíme Petrkov opravit a budeme ho opravovat, ale dělat to v etapách. Oni dokonce i jedna hospodářská budova se zachovala tenhle historický ráz, ta druhá byla komunistickým režimem naopak absolutně zničená, jsou tam kolejničky, prostě bylo to pro v uvozovkách hrozným výrazem hospodářskou výrobu upravené. Takže tam ty stopy času se budou hledat hůře, ale i tyhle prostory mají nebo měly svůj půvab a historický půvab a my vlastně budeme opravovat nejdřív třeba jednu nebo obě ty hospodářské budovy, kam se přesune konání kulturních akcí a potom se bude opravovat zámeček a jak jsem zmínila, ona je to výzva, protože je to kulturní centrum živé, potřebujeme tam funkčnost do mnoha stran, ale zároveň musíme zachovat ten pel toho kouzla, toho Petrkova, který je poměrně specifický, musí se s tím zacházet jemně, ale je jasné, že to nesmíme zakonzervovat, protože my potřebujeme, aby Petrkov žil a kvůli tomu se také kupoval ze začátku hned, ale říkám, to by asi více a lépe vysvětlil pan Frejslaben, byl ten požadavek, aby to místo vlastně žilo, aby to nebyl nějaký památník ustrnulý, ale aby to bylo kulturní centrum. Ale tak ti Rejnci tam také žili, vždy ti lidé k něm přicházeli, ono to nikdy tam nebylo nějak zakonzervované, že? Takže tímhle směrem se musíme pohybovat.
5: Jsou

0: větu.
1: V pořadu Na stole je téma se bavíme s vedoucí Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově Lucií Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem o zdejším zámečku, Bohuslavu Reinkovi a dalších akcích, které zde probíhají. Já bych teď měl otázku na pana Freislébena. Jak tedy vlastně došlo po všech těchto peripetiích k vytvoření Česko-francouzského kulturního centra a jaký je jeho hlavní smysl a účel?
2: Tak ono to má pochopitelně trošku jaksi širší rozsah. Víceméně tam je důležité také zmínit to, že k tomu k Petrkovu patřila i třeba řada osobností, které kolem Petrkova byly. A především to teda je i důvod, který tam je velmi znatelný, a to je, že jsou to manželé Francouzska a vlastně Čech. A toto celé bylo víceméně jako úplně se nabízelo k tomu, aby jsme zvolili teda koncept Česko-francouzského centra. To, co zmínila i paní doktorka Tučková, byly tam řada vazeb, které se vytvořily úplně sami o sobě. A to nás celé nasměrovalo k tomu, že to bude Česko-francouzské centrum. A bylo to vlastně Česko-francouzské centrum od začátku. Takže tímto způsobem nebo touto cestou jsme se vydali opravdu hned, jakmile jsme v podstatě Petrkov začali provozovat a nějakým způsobem s ním pracovat. Já bych ještě zmínil jednu věc, která je docela důležitá, že vlastně i ta volba Petrkova, když přišla nabídka, tak měla i své opodstatnění v tom, že například my jsme získali díky Věře Jirousové obrovskou sbírku renkovských děl nebo Bohuslava Reinka, kterou ona iniciovala, protože ona byla jeden z těch lidí nebo z těch návštěvníků Petrkova, co tady zmínila i paní doktorka, kteří vlastně se kolem Petrkova nějakým způsobem pohybovali, měli kontakty a vlastně byli součástí Petrkova, i když se to nějakým způsobem nezdá. A to byla i řada umělců, kteří v podstatě výtvarných umělců, ale básníků, spisovatelů, kteří vytvářeli komunitu, která vlastně podpořila i samotnou jaksi petici potom, která se Petrkova týkala.
3: A já bych tady doplnila vlastně, abychom se časově zorientovali, tak Věra Jirousová pro památník národního písemnictví. Mně se velice líbí, jak pan Freisleben říká pro nás, pro památník, že takhle opravdu tu instituci vnímá. Vlastně zařídila tu koupi, odkoupení konvolutu grafik Bohuslava Reinka, tak ona dělala také výstavu Pěta v loďce, takže to jsme vlastně historicky jako opravdu zpátky a najednou, když tam Petrkov prodával, tak vlastně Zdeněk Freisleben říkal, vždyť my tady máme tuto velkou sbírku a to my je právě památník národního písemnictví, takže aniž by to Věra Jirousová věděla, tak nějakých 15 let zpátky předtím, než vznikla nějaká petice Zachraňte Petrkov, už zachraňovala Petrkov památníku národního písemnictví. A já rychle vracím slovo panu Freislebenovi.
2: No a já myslím, že to asi je k této záležitosti.

0: hudebníky, tak aby nějakým způsobem vlastně jsme naplňovali celý ten program právě v tomto duchu. To znamená, že tam je určitá taková dualita opravdu toho espritu francouzského a té české rozumnosti nebo toho českého jaksi přístupu. Jedním z těch umělců je Daniel Balaban, který patří do generace 80. let, to znamená té generace umělců, která vstoupila de facto na takové, dá se říci, na takové rozmezí. Byli to umělci, kteří většina z nich teda se vlastně pohybovala v postmoderně tehdy nastupujícímu, dá se říci, uměleckému směru nebo uměleckému chápání. Mezi ně patří i Daniel v té době, nebo Daniel Balaban, v té době pochopitelně ty výrazy nebo ty aktivity byly, dá se říci, na té hranici. Ještě jsme jaksi na nějaké poloze, dá se říci, komunistického nebo prostě té orientace úplně jiné. A na druhé straně už se koukáme nebo díváme se za, dá se říci, za tu zeď, kde se děje něco jiného. A vznikala v té době také řada přehlídek, dá se říci, jakoby takových, které byly neoficiální, to byly konfrontace, pražské dvorky, veškeré tyto akce vlastně směřovaly k tomu, aby ukazovali tyto mladé umělce trochu v jiném světle, než bylo chápáno oficiální umění. A Daniel Balaban se vyznačoval vlastně něčím, co se dá říci bylo výjimečné. Tím, že byl z rodiny, která měla blízko, prostě nebo byla nějakým způsobem orientovaná evangelickým směrem, tak vlastně v jeho obrazech se objevovaly i náboženská témata. Ale náboženská témata ne, nebo křesťanská témata ne v pravém slova smyslu. On tam vytvářel určité napětí, hledání toho, co je víra, co vlastně si pod vírou můžeme představovat, co pro něj znamená vůbec víra a jakým způsobem ji vnímat v současném světě. A jsou to i pochybnosti, není to úplně jaksi nějaká oslava, je to prostě opravdu hledání cesty. Myslím si, že tím na sebe velmi upozornil. To byl i také, dá se říci, znak, který ho vlastně provází možná do dnešní doby, i když jeho přístupy se mění, měnily i náměty se mění, on pracuje dost často vlastně s určitou symbolikou, která vyjadřuje, dá se říci, ať už jsou to figurální obrazy nebo obrazy, které se pohybují vlastně až na hranici nějaké expresivity nebo nerealističnosti, tak jsou to všechno podněty, které nás svým způsobem přesahují a mají filozofický podtext nebo mají podtext toho dalšího vnímání, to znamená přesahu, co umění je, co nám dokáže vizuální umění dát a jakým způsobem vlastně ho máme vnímat nebo můžeme vnímat. A je to vlastně celý ten podtext pořád stále v takové filozofické hledající úrovni.
1: Dokdy tato výstava bude probíhat?
2: Budeme ji mít do konce května, protože v Petrkově je vždycky otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 16 hodin, takže končí poslední květnovou sobotu tahle výstava. A já se zase dovolím tím ženským mozkem pojmenovat jednu věc. Daniel Balaban tím, jak se pořád vyvíjí a to, co říkal daleko jaksi učinějšími slovy kurátor Zdeněk Freislaben, který nám vytvořil i úžasnou brožuru k výstavě, tak Daniel Balaban má také polohu takových velmi barevných obrazů. A já, když se procházím po Petrkovu a pořád jsem okouzlená, pořád mě to nepustilo, to okouzlení, tak zároveň obdivuji to, jak instalaci kurátor pojímá vždycky v Petrkově v souladu s tím domem. Takže ta výstava Daniela Balabana je to ale Daniel Balaban v Petrkově. A vy se díváte na dvůr a na zdi na výstavě máte obraz, který se jmenuje Rokoko a přitom je to zralý rybíz ze zahrady. Máte tam plody a ony, to je nádherný obraz, téměř barokní, řekl byste, barokní obraznosti, ale jsou to kdoule, které my máme přes dvůr proti sobě. A je neskutečný zážitek pozorovat kurátora s umělci, když vybírají ty obrazy přímo do Petrkova, na to souznění s tím místem. To je neuvěřitelná vibrace. A u toho Daniela Balabána tam je také jeden aspekt, který oba pánové Petrkovu dopřáli, a to jsou barvy. A to udělali, myslím, i řekla bych, do nebe trošičku prosizán, protože tam je třeba obraz Biblická krajina, kde vy vidíte

0: Vidíte ten jih, kde prostě to jižní, to teplo, přesahy, symbolika, ale zároveň to jasné teplo, to poselství toho, co ta Cézanne tam hledala, je evidentní. A potom bych chtěla zmínit, Zdeněk Freisleben s Danielem Balabánem vybrali název té výstavy V paměti. A protože máme to z té výročí od svatby Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové, tak bychom pochopili, proč ten název tak je. A ještě ke všemu to otevírá obraz Paměť. Takže dalším zážitkem je nejenom vidět výstavu Daniela Balabána a jakéhokoliv dalšího umělce v Petrkově, ale to, že ta výstava je v interakci s Petrkovem, a to je ten úkol právě kurátora, který je absolutně jedinečný. Petrkov je dost komplikovaný, je tam spousta oken, vystavovat v zámku není jen tak samo sebou, ale ve chvíli, kdy se to podaří, tak vám to umocní i dojem z toho domu. A to je zase pro mě ta vibrace, kterou nesmírně obdivuji a mám z ní velkou radost. Takže Daniel Balabán do konce května, do poslední květnové soboty je v Petrkově.
1: Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a zámeček, kde žil Bohuslav Reynek. To je tématem našeho pořadu na Radiu Proglas. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. Tím ovšem vaše aktivity zdaleka nekončí, takže byste možná nám mohla přiblížit ještě nějaké další věci, kromě toho, co jsme teď jmenovali.
0: Tak samozřejmě máme spoustu koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Ty jsou vždycky u nás k dispozici na facebookovém profilu otevřeném Facebookom Petrkov 13, ale protože jsme začali výstavami, tak já v nich budu pokračovat. V červnu nás čeká 13. června, Petrkov 13, 13. června se dobře pamatuje, zahájení další výstavy, kde my zase budeme na schodech a v jedné malé místnosti, protože vlastně v Petrkově je několik výstavních prostor, tak teď jsme na rozlehlém schodišti, které známe také mimochodem z grafik Bohuslava Rynka a v malé místnosti nahoře. A toto je výstavní prostor, který pro nás připravuje úžasný kurátor externí, který nepracuje pro památník, ale je to taky dávný přítel Petrkova, František Nárovec. A tam budou fotografie Daniela Rynka, toho staršího syna Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové. A v horní místnosti vzadu budou speciální technika Bohuslava Rynka, klíše Vér. Je to technika, kterou si Rynek osvojil poměrně pozdě, v roce 52. Jsou to vlastně přefotografované desky, je to velice zvláštní technika, ke kterého ale zase inspirovali Francouzi. A v takovém malém katalogu, který teď jsme zrovna dělali korektory a už se připravuje, tak je krásně vysvětleno od Josefa Kroutvora, jak si tuto techniku v uvozovkách Bohuslav Rynek ohmatal sice v Petrkově, ale pořád ovlivněn tou Francií. Takže to je další věc, která nás čeká. My vždycky děláme zahájení výstavy s kulturním programem, takže u nás je potřeba si, je doporučené si dělat rezervaci, protože Petrkov nenafoukneme. Takže už teď víme, že 13. června například budeme promítat film Kluci Terezy Brázdové. A já tam mám ještě jedno překvapení, hudební, ale víc říkat nebudu. No ale protože nás čeká léto, tak my potřebujeme na to léto těch výstav mít samozřejmě ještě více. A uvolní se nám, sice s mým smutkem, Daniel Balabán se vrátí jeho obrazy do Ostravy, ale zase s radostí ten prostor poskytneme někomu dalšímu. A to už nám zase řekne Zdeněk Freisleben, který má výstavy současného umění na starosti.
2: Tak bude to výstava Okamžik Markéty Bábkové a bude to výstava, která vlastně přináší i do jisté míry právě v tom té koncepci, kterou jsem zmiňoval, to, že se věnujeme nejen malířům, nebo ale také ženám. Dá se říci, že to máme určitě svým způsobem vyrovnané, není to první jaksi autorka, která by se tam objevila v Petrkově, ale je to, myslím, velmi zajímavá autorka. A patří do jiné generace. Oproti tomu, co pan profesor Balabán je už ta vyzrálá generace v uvozovkách, tak ona patří mezi tu nejmladší. A myslím si, že právě to je i dobré, že to jsou, dá se říci, umělci, kteří vlastně nezažili tu atmosféru Petrkova. I proto je to pro nás důležité, aby jsme ukázali, že existuje i v uměleckém, jaksi, nebo v malířském nějakém pojetí, existují určité dá se říci, paralely, přestože ty generace jsou si svým způsobem vzdálené. A právě u Markéty Bábkové je to určitá intimita, která se potkává v podstatě i s dílem Bohuslava Reinka. A dá se říci, že velmi, velmi silně, ale prostě v jiné poloze. My tam nacházíme prostě velice citlivé, intimní předměty, situace, věci, které prostě opravdu jsou, dá se říci, velice úplně něžné, ale zároveň jakoby velmi pocitové a mají obrovské přesahy v tom, že právě jakoby vyjadřují osobnost své autorky a vlastně i dávají k zamyšlení to, že i ten drobný okamžik, jak se jmenuje i ta výstava, může být a znamená pro nás velice moc.
0: A já si dovolím zase doplnit časově. Výstavu Markéty Bábkové zahajujeme 6. června a bude nás čekat koncert Julie Svěcené, houslistky za doprovodu úžasné kytary, velice živý rozhovor dvou hudebních nástrojů a několika historických období, až po to nejmodernější. A já se zase dovolím ještě opravdu ženský pohled. Já když vidím obrazy Markéty Bábkové a měla jsem to potěšení být na návštěvě u ní v ateliéru právě s kurátorem, s Deňkem Freislebnem, tak já jsem u jejich obrazů myslela i na básně Cézanne Renaudové, kdy ona, Markéta Bábková, mluvila o těch předmětech, například to jsou drobnosti, jako je prsten, náramek, náušnice, které ona namaluje v makrorozměru, ale s obrovskou něhou a jemností a dokáže o nich mluvit. A když si vzpomenu na Cézanne, její verše záclony, loučíme se, clony bílé, a vy najednou vidíte tu nostalgii, která se poutá k těm předmětům, protože za těmi předměty je celý příběh lidského a já si dovolím říct ženského života. Ta feminní citlivost, barevnost potom, která je pro mě neuvěřitelná, protože Markéta Bábková s těmi valéry fialových, růžových, jemných, šedých, ale to září z těch jejich obrazů, co byste nikdy vlastně si neuvědomili, jak tyto jemné barvy vytváří výrazné obrazy, které opravdu k té duši promlouvají. Tak zase, my jsme v té rovině, samozřejmě Daniel Balaban je nesmírně citlivý člověk, jemný, ale také velmi vzdělaný. A trošku bych udělala tu paralelu, byť nechci být moc násilná. Určitě mnoho četby by i sdílel s Bohuslavem Reinkem. A u Markéty Bábkové já zase opravdu vidím hodně svět i Cézanne Renaudové. Doufám, že Zdeněk Freisleben mě teď nevynadá, že jsem...
2: Kývám na to.
0: To mě trošku uklidnil. A když se ptáme, co nás čeká dál, no nás čeká strašně moc pestrý letní program, protože my v létě využíváme i hodně venkovní prostor. Petrkov má celoroční kulturní program a návštěvníci Bohudíky jezdí stále, ale čekají nás divadelní představení, budeme tam mít dvě premiéry divadelního spolku Jedl s Lucí Trmíkovou, budeme tam mít Miloslava Koeniga, spoustu dalších známých herců, budeme tam mít ale třeba také koncert skupiny Dunaj 17. července s Janou Vébrovou, budeme tu nabídku dělat tak, aby bylo dobře všem, aby bylo dobře rodinám s dětmi, aby bylo dobře těm, ale také, kdo nechtějí žádný kulturní program. To znamená, budou tam pořád dny, kdy není ani koncert, kdy není ani divadlo a kdy prostě přijdete do té zahrady, schováte se na kamennou lavičku, kde ráda seděla Cézanne Renaudová v chládku a budete nadechovat ten Petrkov. A to je zase hrozně důležité. Programu bude spousta, ale pořád tam budou ty dny, kdy vlastně potřebujete pocítit to místo, protože ono je to takový meditativní prostor. A s tou meditativností toho prostoru je ještě jedna věc. Pořádáme tam i výtvarné ateliéry pro dospělé, protože jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří třeba nejsou sami úplně umělci, ale mají touhu vyzkoušet výtvarnou techniku, takže vlastně, když to můžou zkoušet právě v Petrkově, v tom místě, které je pro ně protchnuté nějakou důležitou energií a jemností, tak je to pro ně silný zážitek, nemají pocit nějakého tlaku na svůj výkon a ať to je, že poprvé malují akrylem třeba s úžasnou Magdalenou Křenkovou, což je mimochodem nejenom básnířka, ale taky vnučka nakladatele a překladatele Josefa Floriana, o kterém už jsme tady slyšeli, nebo ať to je výuka akvarelu od počátku až pro velmi pokročilé malíře s Evou Pejchalovou a nebo třeba výuka zase z jiného směru tkaní a tkaných uměleckých obrazů. Tak tyhle zážitky jsou pro nás důležité nejenom pro tu skupinu, která v tom Petrkově je, ale abychom si potvrdili, že i další směr Petrkova a jeho využití je, aby lidé něco v místě tvořili. Ale my jsme od začátku nechtěli, aby to bylo rezidenční sídlo, kde to zabydlíme nějakými cizokrajnými studenty a hosty. Rezidencí tam bude i do budoucna strašně málo, ale chtěli bychom, aby tam to živé umění vznikalo takovým spontánnějším způsobem. A myslím, že tady můžeme udělat jednu malilinkatou pozvánku ještě na podzim, protože my fakt jsme celoroční. Tak já bych teď chtěla, aby Zdeněk Freiseben zmínil jméno umělce, který tam bude mít výstavu v září.
2: No, bude to malíř Kokolia, který vlastně patří zase, dá se říci, k té starší generaci, ne staré, ale starší. A je to malíř, který v podstatě se zabývá právě podobným způsobem, dá se říci, jakoby citlivým způsobem akvarelů, které v podstatě jsou odrazem přírody. Takže myslím si, že ta pozvánka na malíře Kokoliu bude určitě na místě.
0: Já totiž už jsem zaslechla, že nám v uvozovkách hrozí, to znamená je naděje, že některé akvarely vzniknou přímo v Petrkově na tu výstavu. A to jsou požehnané okamžiky, kdy si uvědomíme, že to je dar a že vlastně v tom místě vzniká něco, co bude mít dlouhodobý přesah.
1: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Bohuslav Rejnek a Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben.
0: K těm dlouhodobým přesahům já ještě musím zmínit, protože jsem toho plná a strašně nadšená. Samozřejmě naše ediční činnost, protože v Petrkově vydáváme knihy, Památník národního písemnictví jako oddělení má Petrkov a Petrkov vydává svoje ediční řady. A my letos začínáme novou ediční řadu, kromě toho, že vydáváme básně Bohuslava Rejnka, Suzanne Renaudové z komentáři, tak letos začínáme edici Naslouchání. A protože už první kniha vzniká, tak já prozradím, myslím, už ne tak velké tajemství, bude to v edici Naslouchání kniha rozhovorů právě profesora Daniela Balabána se Zdeňkem Freislebnem a ty rozhovory budou mít zvláštní podobu. Otázky budou krátké a odpovědi budou jako svět v malém eseji. A je to něco, co je pro nás důležité, aby Petrkov i pro ty, kdo jsou třeba daleko, byl dosažitelný právě na stránkách knihy. Další věc je výtvarná stránka, která je absolutně důležitá. Ty knihy musí být krásné. Vždycky v Petrkově, ale třeba ve Staré říši vznikaly krásné knihy a my na tento aspekt té činnosti velmi dbáme, protože když máte doma něco krásného, ono vám to může pomoct a možná dopředu ani nevíte, že to budete potřebovat, nebo to můžete dát některému příteli, který nezažívá jednoduchou životní dobu a třeba má nějaké období zkoušek a ono ho to může podpořit. Další věc je zase jiného charakteru, vznikají tam filmy, máme už vlastně 3, ať je to Petrkov 13, Vysočiny do Overní, Francie Bohuslava Rejnka. Letos připravujeme spolupracovníky Bohuslava Rejnka a Suzanne Renaudové. To je zase další dosah, kdy my můžeme nabízet vhled do Petrkova a na filmovém plátně díky režiséru zase Ivanu Barešovi zhlédnout něco, co by se slovy těžko pojmenovávalo. A ten obraz vám přidá mnoho aspektů a není to jenom to, že to vidíme, ale ono to i do těch citů, jak se jinak vstupuje a i do těch myšlenek. No a poslední věc, ale nikoli v poslední, samozřejmě kromě drobných katalogů k výstavám nás čeká letos publikace k stému výročí svatby Bohuslava Rejnka a Suzanne Renaudové, takže do Vánoc nás určitě sledujte, budeme mít knihu En mémoire de Petrkov v paměti Petrkova a na to já se těším strašně moc, protože tam budou představeni současní výtvarní umělci. Ohlédneme se zatím právě výročím, které nám ale říká, ne to, co bylo, ale co musí být teď. Abychom my naplňovali odkaz, protože ten odkaz musí žít a to je úkol na dalších nejenom 5 let, ale myslím, že na celý život, abychom do Petrkova přiváděli stále nové generace, abychom pořád nabízeli nový program, ale abychom také to publikum my rozvíjeli, abychom nabízeli něco pevného, silného, protože ta doba je někdy složitá, a někdy máme pocit, že na nás všechno kolem útočí. A my potřebujeme naplnit tenhle úkol a naplňujeme ho také díky francouzským spolupracovníkům a to jedno jméno, které tady doteďka nezaznělo a musí zaznít. Ve Francii je paní Annick Ozimurová. Je to dáma, která přijela jako jedna z posledních návštěv z Francie za Suzanne Renaudovou. Ona tehdy jela za Bohuslavem Reinkem a na místě až zjistila, že je tam Suzanne Renaudová. Bylo to na podzim 1963. Dostala cyklus Dona Kichota Bohuslava Reinka, s tímhle cyklem přijela do Petrkova. Objevila tam francouzskou básnířku. Celý život svůj věnovala tomu, že ve Francii, krom toho, že to je matematička, nebo byla to matematička, když aktivně pracovala i v zaměstnání. Dáma úžasně nadaná, citlivá, ale také velmi praktického rázu, proto zmiňuji matematička. Tak tato dáma ale celý život zasvětila Petrkovu, protože v tom roce 63 tam objevila tu francouzskou básnířku a samozřejmě seznámila se s Bohuslavem Reinkem. A teď si vezměte tu dobu, po kterou ona nese ve Francii ten prapor vlastně Petrkova, Bohuslava Reinka, Suzanne Renaudové. A to je neskutečná opora pro nás, pro všechny. A chtěla bych zmínit pro badatele, kdo to třeba nezná, tak na stránkách právě asociace Romaren, Reinek Renault, je i katalog díla Bohuslava Reinka, kde nalezneme dokonce jednotlivé varianty grafik Bohuslava Reinka. A my si musíme uvědomit, že Česko-francouzské kulturní centrum je jenom jedno z míst, které rozvíjí odkaz Bohuslava Reinka a Suzanne Renaudové. Ale my máme v uvozovkách tu velikou výhodu a to veliké plus, že máme k dispozici i ten dům, takže musíme dávat prostor i těmto osobnostem a připomínat je. A proto je v Petrkově i permanentní malá výstava právě nakladatelství Romaren. A tady musím říct opravdu velikánská poklona, když si uvědomím, že paní Annick Ozimur je dáma, která Petrkovu zasvětila ve Francii celý život a probouzí tam nové nadšence a studenty a samozřejmě třeba společnost přátel Andreho Purata. Takže my tam máme takovéhle opory, které nejsou vidět, ale bez nich by také Petrkov, dovolím si říct, dokonce kulhal. Takže to Česko-francouzské kulturní centrum je pevně zapřené v zemi a teď jenom potřebujeme, aby všichni, kdo u nás ještě nebyli, aby přijeli a kdo u nás už byli, aby se vraceli. Tak to je asi tak náš plán opravdu na dalších mnoho, mnoho let.
2: A já myslím, že by tam mohla být ještě jedna poznámka, že Petrkov by se rád představil také zároveň ve francouzském kulturním institutu ve výstavě, která by právě ukázala to, co v podstatě v Petrkově probíhá. Takže není jenom Petrkov, ale snažíme se i navázat jaksi další kroky. Konec konců není to jenom Praha, není to jenom francouzský institut, ale je to i řada míst, kde jsou francouzské aliance, kde se konají další akce, promítání filmu a tak dále. Takže dá se říci, že ta síť je daleko větší než jenom Petrkov.
0: A jsme za to hrozně vděční. Já jsem ráda, že tohle pan kurátor a kolega zmínil, protože podpora, morální podpora ze strany francouzského institutu nebo to, že se k nám přijede podívat pan francouzský velvyslanec, to je tak úžasné, protože vy si říkáte, tady Suzanne Renaudová, ta francouzská básnířka, poměrně trpěla za toho minulého režimu, cítila se zapomenutá a najednou sem přijíždí spousta návštěvníků z Francie a v létě dokonce, to jsou česko-francouzské rodiny, které jejich potomci přijedou do České republiky nebo část rodiny tady, že část přijede a už jsou zvyklí jezdit do Petrkova, my tam i všechno máme pro ně připravené ve francouzštině. A to já mám pocit, že budu křičet radostí, protože to je největší odměna, ale opravdu ta morální podpora té francouzské strany, to jsem strašně ráda, že kolega jí zmínil, ta je neskutečná a je to něco, bez čeho bychom nemohli fungovat a moc za to děkujeme.
1: Já vám v závěru našeho pořadu chci popřát, aby vám ten entuziasmus a ta vaše píle co nejdéle vydržela a aby Petrkov oslovil co nejvíce návštěvníků nejenom svým geniem loci, jak jste o tom tady mluvili, ale i tou vaší publikační činností. Ať se vám daří.
2: Děkujeme.
0: A moc krát děkujeme za prostor a za vaši přípravu, protože to taky není jednoduché téma. Děkujeme.
1: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali Česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově a významnému českému básníkovi a výtvarníku Bohuslavu Reinkovi. Hosty našeho pořadu byly vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm 4 skladby Ludwiga van Beethovena. První nese název 12 variací na téma z Händlova Judy Makabejského pro klavír a violončelo G-dur. Druhá skladba nese název 7 variací bei Mähnern Weiche Liebe Fielen. V obou skladbách hrají na klavír Ian Fountain a na violončelo David Geringas. Třetí skladbou je sonáta číslo 2 G-moll opus 5 pro violončelo a klavír. Na violončelo hraje Ludovít Kanta, na klavír Norbert Heller. Poslední skladbou je Allegro ze sonáty F-dur. Na klavír hraje Eugen Istomin, na housle Isaac Stern.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli 4 skladby Ludwiga van Beethovena. První nesla název 12 variací na téma z Händlova Judy Makabejského pro klavír a violončelo G-dur. Druhá skladba 7 variací bei Mähnern Weiche Liebe Fielen. V obou skladbách hrál na klavír Jan Fountain a na violončelo David Geringas. Třetí skladbou byla sonáta číslo 2 G-moll opus 5 pro violončelo a klavír. Zde hrál na klavír Norbert Heller a na violončelo Ludovít Kanta. A na závěr to bylo Allegro ze sonáty F-dur. Na klavír hrál Eugen Istomin a na housle Isaac Stern.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Žijeme v nedokonalém světě, jehož jsme, každý z nás, nedokonalou součástí. A proto asi poměrně často vnímáme při pohledu na společnost, církev, rodinu, ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jakoby ta podstatná změna nám stále unikala. Jakoby to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když